0: Na silnici 25 z Jáchymova na Boží dar srazilo osobní auto zvěř. Nehodu taky omezený průjezd. Čekejte za Jáchymovem poblíž odbočky na Abertami. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: No a pokračuje románem Pro pitomce. To je nová audiokniha, kterou vydal radioservis vydavatelství Českého rozhlasu na motivy knihy Román pro pitomce Lukáše Balabána. No a právě Román pro pitomce, vyhrát dneska v noci v soutěži nočního radiožurnálu. Mimochodem, tenhle román má hlavně pro ostravské čtenáře trochu skandální nádech, protože se mnozí snaží rozklíčovat postavy, události i místa děje tohoto autofikční románu, který se odehrává právě v Ostravě. Tady jsou telefonní čísla, volejte 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: 9,5 minuty po druhé hodině v noci v soutěži nočního radiožurnálu dnes můžete vyhrát román o dospívání v Ostravě. Zavolejte si právě teď o román pro pitomce, tak se tady ta nová audiokniha Lukáše Balabána jmenuje. Telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Román pro pitomce.
2: Vránovi milují utrpení.
1: Prozaická prvotina Lukáše Balabána nejen o rodinných karambolech.
2: Martin Vrána miloval utrpení. Proto dal své dceři jméno Dolores.
1: Audioknihu Román pro pitomce na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži Noční.

0: Radiožurnálu.
1: David dneska v noci nespí a teď je na telefonu, tak vás pěkně zdravím. Davide, dobrý den.
2: Přeju příjemný večer.
1: A čím to je, že nespíte?
2: Pracuju. A jsem řidič povolání, takže...
1: Kam jedete? Jak dlouhá cesta před vámi ještě?
2: 450 kilometrů do srdce Německa.
1: Tak to není ještě za rohem, ale tak doufám, že to v pohodě zvládnete. Davide, pojďte teď vyhrát Román pro pitomce. Ptám se, ve kterém českém městě se Román pro pitomce odehrává? Dáme tři možnosti, nebo jste slyšel před chvílí, jak jsem to říkal?
2: Pokládám, že to byla Ostrava.
1: Ano, přesně tak, je to Ostrava, tak doufám, že i v Ostravě se Román pro pitomce dobře místním lidem čte. Davide, pro vás dobrá zpráva, audiokniha vaše. Budete poslouchat třeba takhle v noci na cestách, nebo někomu věnujete?
2: Určitě budu poslouchat i já.
1: Doufám, že i tahle audiokniha se vám bude líbit. Přeju šťastnou cestu, dobře dojeďte a neusněte nám za volantem. Naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi. No a jestli chcete vyhrát novou audioknihu na Radiokartě Román pro pitomce, tak máte šanci zase zítra po 2. hodině v noci. Teď je 2:11:30, tady je pondělní vysílání nočního radiožurnálu. Luis Capaldi, Eros Ramazzotti za chvíli, teď Anaka a její Kovboj. Ať se vám líbí.

0: V nočním radiožurnálu vám řekneme taky o tom, že těžní věž dolu František v Horní Suché se začíná proměňovat. Je to jediná železobetonová těžební věž tohoto typu v kraji, kterou vlastní obec a taky jediná, která se má zachovat pro další generace. Radnice v ní vybuduje kulturní centrum s jednou z nejvyšších vyhlídek v Moravskoslezském kraji.
1: V této chvíli probíhá oprava západní fasády věže, jde o likvidaci havarijního stavu.
2: Říká Barbora Vojvodíková, která se na radnici stará o investice. Dělníci teď na závěsných plošinách pečlivě procházejí jednu stranu věže a odstraňují poškozené zvětralé části betonu. Suť pak padá z výšky na zem.
1: Jedná se tedy o železobetonovou konstrukci a samozřejmě ta betonová fasáda časem degraduje vlivem povětrnostních podmínek. Ta fasáda nebyla od roku 1982, kdy byla ta věž dokončena, nějakým způsobem opravována.
2: Dvě strany věže už jsou opravené, teď stavební firma pracuje na třetí a pak zbývá poslední strana. Potom chce obec objekt přestavět na kulturní centrum, říká nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
3: Tady v tomto jihozápadním rohu bude nová výtahová věž, která bude vlastně pokračovat stávajícím výtahem až na střechu této budovy, tak aby se tato budova stala v podstatě bez bariéry.
2: Střecha je ve výšce 85 metrů, pro návštěvníky se ale bude muset opravit.
3: Součástí té rekonstrukce bude i takzvaná vyhlídková montážní plošina, která bude tak trošku adrenalinovým zážitkem.
2: Obec chce zachovat objekt těžební věže v industriálním stavu. Opravy čekají třeba únikové schodiště, vede do 9. patra a pak ještě výš podél zdi 20 metrů vysoké haly. Zhotovitele chce obec vybrat na podzim. Rekonstrukce by mohla trvat zhruba rok a půl. Lidé se sem ale ještě dostanou na prohlídku 16. srpna. Z Horní Suché Natálie Janešková, Radiožurnál. I'm waiting up, saving all my precious time, losing light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Portál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: 2:30. Rozálie Machartová a zprávy.
3: Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Podle mluvčího horské služby Marka Friše je důvodem nárůstu počtu zásahů podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor. Izrael znovu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy, který navrhla Rada míru vytvořená americkým prezidentem. Podle izraelského premiéra Benjamina Netanyahua se izraelská armáda nestáhne k původní žluté linii rozdělující pásmo, dokud Hamas nebude plně odzbrojen. K této linii se izraelská armáda stáhla v rámci dohody o příměří a propuštění rukojmích uzavřené loni v říjnu. Od té doby svou kontrolu nad územím ale rozšířila na víc než 60%. Diplomat Hynek Kmoníček včerejškem skončil na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Silničáři v Jihlavě dnes zahajují opravu Žižkovy ulice. Jde o další část kompletní rekonstrukce průtahu městem. Úplná uzavírka výpadovky na Pelhřimov a dálniční přivadič vede od čerpací stanice Ono kolem hřbitova až ke krajskému úřadu. Omezení potrvá zhruba 2 týdny a dotkne se i 5 linek městské hromadné dopravy.
0: Sport.
3: Valentina Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii všechny 3 olympijské disciplíny. Po triumfu na kanoji a kajaku vybojovala 17-letá reprezentantka zlato i v kajak krosu. Závěrečný den šampionátu získala česká výprava celkově 9 medailí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové nebezpečí a také nehoda. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Český Brod nebezpečná situace. Mezi kilometry 20 až 21 se po dálnici pohybuje cyklista. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na Úvaly omezují průjezd následky nehody. Je to mezi kilometry 9 až 10. Náš zpravodaj hlásil v pravém pruhu dodávku a na krajnici cisternu. Místo je označené a teď plynulé průjezdné. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim stojí osobní auto. 55. kilometr, dejte pozor, blokuje pravý pruh. Jeden ze 3 bylo na blikačích a na místo teď přijíždí silničářská šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: Je pondělí 10. srpna, 3:45. Tenhle týden budeme i z Česka pozorovat částečné zatmění slunce. Bude to ve středu po 19. hodině. No a přesně v tu chvíli od nás uslyšíte i speciální vysílání.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ukrajinská Oděsa zažila asi nejhorší noc v tomto roce. Rusko na přístavní město a oblast v noci na neděli útočilo několik hodin nepřetržitě, a to asi 20 raketami různých typů a desítkami nepilotovaných letounů typu Shahed. Průběh i následky tohoto úderu zachytil v reportáži náš zpravodaj v Oděse Martin Dorazín.
1: Tyto zvuky uslyšeli obyvatelé Oděsy po třetí ráno. Jsou sice zvyklí už na všechno, ale intenzita explozí i práce protivzdušné obrany sílily. Raketa, raketodron nebo dron, to ještě teď není jasné, přiletěl sem přímo do centra Oděsy, kousek od známého Potěmkinova schodiště. Jsou tady většinou butiky, luxusní restaurace, hotely a právě v jednom z těch hotelů žili dva mladí turisti, kteří přijeli z Kyjeva, Edvard a Artyom.
2: Začali hledat to etapky, protože my byli v vašich trusách.
1: Edvard si vzpomíná, že v první chvíli začali hledat šortky a vietnamky. Edvard dodává, že vlastně v první chvíli vůbec nepochopili, co se kolem nich děje.
2: My se dní mali ujíždět. Útro.
1: Artyom si odkašlává, protože se nadýchal z plodin a dodává, že dnes ráno měli odjet domů do Kyjeva. Poznamenávám, tam to ale přece není moc lepší. A oba svorně říkají, no ale tohle v takové blízkosti jsme opravdu ještě nikdy nezažili. Máme jenom nějaké škrábance, dodává Edvard a ukazuje mi rány na noze. Hlavní ale podle něj je, že to všechno přežili, no a to ostatní už se nějak dá do pořádku.
2: Chvála Bohu žije a vše ostatní, já důmám, že on navádět.
1: Vidím, jak z toho domu vevnitř zcela zničeného vychází pan Alexandr s dvěma kufry. Jeho dovolená tady skončila.
3: Bezpilotník, da, přiletěl rádom, pošla udarná vlna.
1: Alexandr popisuje, jak uslyšel zvuk padajícího nepilotovaného letounu, který letěl střemhlav dolů a potom už spadl strop a tlaková vlna vyrazila dveře a okna. On se svými přáteli se teď také vracejí do Kyjeva, ale bez svých drahých aut, protože ta zůstala ve dvoře a všechna zhořela.
3: Požár začal se, mašiny horely.
1: Toto není jediné místo v Oděse, které při nočním úderu silně utrpělo. Schořely také rodinné domky a poškozená byla i energetická infrastruktura. V části přístavního velkoměsta proto vypadl proud a neteče ani voda.
4: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Brána skupiny Buty odletěla, tady je vysílání nočního radiožurnálu. My na chvíli zaletíme do východních Čech. Dřevěná kulička, klikaté dráhy a spousta zábavy. Děti si u řeky v České Třebové nejen pohrají, ale nenápadně si vyzkouší i fyzikální zákony a procvičí jemnou motoriku. V parku na Zámostí pro ně vyrostlo 5 nových dřevěných kuličkových drah.
1: Dáme si závoda?
2: Já klině. Přetvají.
3: Mně se líbí na tom, že nejsou k tomu i nějaký i ty zvonečky.
1: Tak to byl Lukas s babičkou paní Pavlou.
4: Co na to říct, já jsem ráda, že tady něco takového existuje.
1: A já jsem zastihla uměleckého truhláře Jiřího Hejtmánka zrovna při práci na posledních drahách.
5: Tak je to jedna dráha rozdělená do 3 částí. Právě chystáme výkopové práce a dráhy umístíme na dřevěné sloupky.
1: Jinak samotné dráhy s těmi různými tvary a uličkami, to jste chystal v dílně?
5: To jsem chystal v dílně, předtím ještě jsem to musel na papíře udělat nějaký náčrt, takže je to dle nějakého projektu, který byl předem daný.
1: Některé ty kuličkové dráhy mají i kovové prvky?
5: Mají kovové prvky, vyrábí to přímo kovář a je to vyrobený z nerezu. Tahle dráha má, to je dráha takzvaná kreativní, má pohyblivé části. Děti si můžou různě přenastavit vyhybky, takže kulička putuje buď to zleva doprava, cik-cak, anebo si můžou udělat kousek rovně. A zároveň tím, že musí s těma dráhama pracovat, tak si procvičují motoriku.
1: A není to vaše první realizace, vy máte za sebou už na jiných místech tvorbu kuličkových drah?
5: Tak normálně dělám sochy motorovou pilou ze dřeva. Jelikož pracuju různě s obcema různýma, tak před 2 lety přišla první poptávka na kuličkovou dráhu, jestli bych zvládl udělat. To nakonec z jistých důvodů nedopadlo, ale začal jsem se tomu více věnovat, protože jsem zjistil, že u nás v republice v té době byly asi 2 kuličkové dráhy dřevěné. Po asi roce, kdy teda jsem přemýšlel, jestli se tomu věnovat nebo ne, tak jsem sehnal první kšeft a pak už se to nabalovalo a tohle je 4. zakázka.
1: Za přípravu kuličkových drah město dohromady zaplatí necelých 300 000 korun. Z České Třebové Barbora Soukupová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zprávy má Rozálie Machartová.
1: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median. Koulař Staněk vstoupí na evropském šampionátu do kvalifikace. A dnes bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno a lokálně přeháňky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Stát začne od tohoto týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
1: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou například domácnosti s nižšími příjmy, jejichž členové pracují. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál, kterého se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých. Nejvíc se jich shodlo na tom, že by spíš byla ve výuce vhodná obsahová změna, říká analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Nejméně lidí souhlasí s tím, že zkrácení školní docházky povede k úsporám státního rozpočtu. U tohoto výroku jsou názory téměř vyrovnané.
1: Návrh na zrušení 9. třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Ten po debatě s premiérem Andrejem Babišem za ANO řekl, že změna není na pořadu dne. Požár v srbské přírodní rezervaci Deliblatska Peščara je částečně pod kontrolou. Některá ohniska se hasičům podařilo uhasit, ale problematická zůstává oblast s lesním porostem. Obyvatele v ohrožených míst úřady evakuovali. Zastavily se taky dodávky elektřiny a vody. Odhaduje se, že hašení potrvá ještě několik dní. Požár se zatím obešel bez zraněných i obětí. Zápis zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů budou řešit agentury Czech Tourism a Česká centrála cestovního ruchu. Požádali je o to mladoboleslavská radnice. Geodeti měřením potvrdili náklon hradní věže 7315 tisícin stupně. Pokračuje radní města Robin Povšík z hlasu pro Boleslav.
5: Si uvědomujeme, že vynaložit 1 000 000 korun za zápis do Guinnessovy knihy rekordů je skutečně hodně peněz a proto jsme se ve vedení radnice dohodli, že zpracujeme cost-benefit analýzu, analýzu příležitostí a nákladů a tu předložíme zastupitelům, kteří zejdou z říjnových komunálních voleb.
1: Sport. Koulaře Tomáše Staňka čeká v Birminghamu v úvodním dni mistrovství Evropy v atletice kvalifikace i případné finále. Halový evropský šampion z roku 2021 náročný program koulařské soutěže opakovaně kritizuje.
6: Na to asi nebudu nikdy připravený, ale no, já nevím, jak to říct slušně, no. Co se nás spletou s více bojařima, no. Vůbec nevím, kdy budu třeba obě dva, jako podle mě tak nějaký 3 a večeřet už asi nebudu.
1: Kvalifikace čeká Staňka od 13.40. Pokud postoupí do finále, o medaile bude bojovat po 9:30 večer. Ještě později, na závěr prvního dne evropského šampionátu, je na programu finále ženské stovky. Tam se pokusí dostat česká rekordmanka Karolína Maňasová, kterou čeká semifinále po 21. hodině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na dálnici D1 na výjezdu z Prahy a omezení na D1 u sjezdu na Vlašim. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na Úvaly hlásil náš zpravodaj nehodu. Kilometry 9 až 10 v pravém pruhu dodávku a na krajnici cisternu. Místo je označené a plynulé průjezdné. Dálnice bez kolon na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim blokuje pravý pruh odstavené osobní auto. 55. kilometr, místo je označené

0: západu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
1: 3 hodiny 6 minut, Šalina, Škopek nebo Hokna. Za pár minut přidáme i další slova brněnského Hantecu.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Teď na chvíli brněnský Hantec. Svérázná mluva Brňanům je nově součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Oficiálně tam byl Hantec zapsán včera odpoledne na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Mluvu, která vznikla v ulicích Moravské metropole už od 19. století a dodnes je součástí její identity, pomohli brněnským nadšencům na seznam prosadit taky vědci z Akademie věd. Od zápisu si slibují, že Hantec získá větší pozornost a osloví i mladší generace Brňanů.
1: Tady jak svíďa tady na Freiplatz.
2: Potkávám se ve štatlu centru Brna s Janem Hlaváčkem, spisovatelem, hudebníkem a popularizátorem brněnského Hantecu.
1: Zdar jak svíňa, univerzální brněnský pozdrav. Když je to jak svíňa, tak je to úplně nejvíc. No a na Freiplatzu je náměstí Svobody, že jo, z německého Freiplatzu.
2: A co to okolo nás právě projíždí?
1: Špirgl, pošalína.
2: Normálně bychom řekli, že asi tramvaj.
1: Nejčastěji hlavně Švédi z Prahy nebo Češi z Prahy se chytli a se jim nejvíc líbí, že šalina je zkrátka německého elektriše. Lidie, jakože elektrické dráhy.
2: Pojďme si sednout, jak se řekne,

0: hospoda?
1: Hodí si sůl do knajpy a tam si mrstrem nějaký škopik.
0: Tak jo, tak pojďme na škopek, nealkoholický, protože jsme v Hokně.
1: Tak se zbabil, co?
2: Právě jsme si sedli do hospody tady na Frajplacu.
0: Jsem tady i s Josefem Lazarem z Ústavu přístrojové techniky.
3: Ústav přístrojové techniky v Brně je znám především díky výzkumu v oboru v elektronové mikroskopie. A právě padla i otázka, dokázali bychom říct, jak třeba elektronový mikroskop by se popsal v brněnském Hantecu. A Žanek Hlaváček nezaváhal ani chvíli.
1: Tak šalinové čočmen. Čočmeny cajský, to jsou že brejle. No a šalina elektrika už tady zmíněna.
3: Ten jazyk je stále živý. Ti lidé vytváří fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt ten původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
4: To je si škopky, pánové, na zdravíčko.
0: Já teda připomínám, že jsem v Hokně v práci a piju z babělce, tedy nealko. Na zdraví.
1: Na zdraví. Já jsem v duchně a můžu.
0: Právě díky spolupráci s vědci z Akademie věd se teď Hantec dostává na seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje.
3: Žanek přišel s myšlenkou, že Hantec by stál za podporu, která by třeba mohla vést až k tomu nehmotnému kulturnímu dědictví.
0: Odtud už vedla cesta na Ústav pro jazyk český, doplňuje ředitel ústavu Martin Prošek.
5: Pokud se s ním tak silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
0: Krajský zápis je jen první zastávkou. Žanek Hlaváček a věci z Ústavu přístrojové techniky teď chtějí dostat Hantec i na celostátní seznam. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Jeden z největších hitů loňského roku Bruno Mars a Lady Gaga Die With A Smile ve vysílání pondělního radiožurnálu Tak dobré jitro. Mají se cyklisté v provozu vyhýbat konzumaci alkoholu? Zaměřil se na to jeden z dílů naší letní autoškoly radiožurnálu. Reportér Václav Drážek se ptá plukovníka Jana Straky z dopravní policie.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Dnešní díl bude zaměřený na cyklisty a výhodu budou mít ti, kteří letní autoškolu radiožurnálu poslouchají pravidelně. V letních měsících se zvyšuje počet cyklistů a v porovnání s řidiči za volantem takovému cyklistovi po výkonu spíš tak říkajíc vyschne v hrdle. Dnešní otázka zní, jestli má cyklista výjimku a může se před cestou občerstvit, byť třeba jen jedním alkoholickým pivem. Jaká je pravda už tradičně prozradí plukovník Jan Straka?
3: Alkohol za řidítky nesmí být. Cyklista je řidič stejně jako ostatní řidiči motorových vozidel, jen je řidič nemotorového vozidla a jako takový musí stejně jako ostatní dodržovat předpisy, a mezi které patří i zákaz požívání alkoholického nápoje.
2: Mnohé z nás určitě napadne otázka, a co když jede po cyklostezce, kde nemůže narazit na motorová vozidla?
3: Vztahuje se to na silniční provoz a cyklostezka je v silničním provozu, tudíž ani na cyklostezce nesmím jezdit pod vlivem alkoholu. Děje se stejná kontrola jako u běžného řidiče, to znamená, bude následovat dechová zkouška. V případě, že bude pozitivní, tak bude následovat další proces, který skončí většinou na nějakém úřadě ve správním řízení.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
0: A ode dneška nabízíme taky nové díly letní autoškoly radiožurnálu. Premiérově je uslyšíte každý den, vždycky po čtvrt na dvě odpoledne a potom taky na můjrozhlas.cz. Za chvíli bude půl čtvrté, přejeme dobré jitro, máme pro vás další aktuální zprávy, no a po nich taky nový díl Vinohradské 12.

0: Dobré jitro, je půl čtvrté. Zprávy má Rozálie Makartová.
1: Východní pobřeží Číny zasáhl tajfun Dolphin. Oznámili to tamní meteorologické úřady, které odhadují, že bouře přinese až 500 mm srážek v provincii Čeťiang. Podle agentury Reuters se muselo evakuovat přes milion lidí. Šangajský přístav přesunul do úkrytu víc než 500 plavidel. Letiště ve východočínském městě zrušila přes 1300 letů. Dopady ničivého tajfunu Dolphin předtím přerušily dodávky elektřiny už víc než 50 000 domů v Japonsku. 6 lidí je tam zraněných. Dovoz ojetých aut do Česka letos roste. Za prvních 7 měsíců se jich dovezlo přes 94 tisíc, meziročně o víc než 9%. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Téměř polovina dovezených vozů byla starší 10 let. Podle svazu mají čeští řidiči zájem hlavně o cenově dostupná auta s přijatelnými náklady na provoz. Rusko bude nadále využívat vojenské základny v Sýrii. Vlády zemí se na tom dohodly v memorandu o porozumění. Podle syrského ministerstva zahraničí ale zprávu nad ruskými civilními objekty převezme Damašek. Na vojenských základnách pak vzniknou společná výcviková centra. Vojenská zařízení v Sýrii jsou pro Kreml klíčová. Jde totiž o jediné ruské základny na Blízkém východě. Radnice v Krnově připravuje prodloužení přechodné ochrany bývalé pískovny a skládky pod Cvilínem. Doporučila to i Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Vyskytuje se tam totiž kriticky ohrožená ropucha krátkonohá a platnost ochrany končí na konci srpna. Areál v minulosti sloužil jako pískovna a skládka. Město o prodloužení rozhodne nejspíš v září. Sport. Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto 2 vyhrál britskou velkou cenu. Salač se po startu ze 6. místa propadl na 10., ale postupně se probojoval dopředu a vedení se ujal v posledním kole.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici D11 u Prahy a noční uzavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na Úvaly stojí auta po nehodě. Kilometr 9,5, místo je označené a plynule průjezdné. Dálnice teď bez kolon i Pražský okruh v nočním omezení ve směru od D1 na Ruzyni. Od sjezdu na Jesenici opravují značení a mezi kilometry 81 až 3,5, je to za sjezd na Vestec, je zavřený levý pruh. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova brzdí provoz opravy silnice a kyvadlový provoz. Mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem se i teď v obou směrech tvoří kratší kolony, zdržení krátké do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme první díl letní minisérie Jedy našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Pokus o vraždu, který nevyšel, traviči z Ruska, flakon plný novičoku a dvojitý agent se svou dcerou. Případ Skripal načne letní minisérii s názvem Jedy. Mluvit budu s reportérem Respektu Ondřejem Kundrou, autorem knihy Novičok nebo Kulka, jak umírají Putinovi kritici.
5: Sergej Skripal.
6: Otráven látkou typu novičok.
4: Dnes je pondělí 10. srpna.
7: Sergej Skripal a jeho dcera.
6: Moskva odpovědnost odmítá.
4: Ahoj Ondřej, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi přišel v rámci naší speciální série Jedy.
8: Díky za pozvání speciálně k tomuto tématu.
7: Část první. Otrava.
9: V jihoanglickém Salisbury v neděli 4. března 2018 ve 4:15 odpoledne tamní záchranka přijala zprávu, že na lavičce nedaleko od jedné z italských restaurací se nacházejí dva lidé ve vážném stavu. V jak vážném stavu ti dva lidé byli? Sergej a Julia.
10: Hodně vážném. Skolabovali na té lavičce, kam dosedli, a to už bylo ve chvíli, kdy jim bylo hodně špatně, tak v podstatě ztráceli vědomí a byly to, popsal bych je, jako malátné postavy, které vlastně ani nevědí, co říkají, a už skoro nic neříkají a prostě jsou ve velmi špatném stavu.
9: Přiběhli tam nějací lidé, kteří jim dávali první pomoc?
10: Nějací lidé se tam objevili, ten park je takový, řekněme, jako veřejný park, je to taková hezká část středověkého města Salisbury, z kraje toho parku nebo na jedné jeho straně protéká taková jako prudší malá říčka, vedle té říčky jsou právě lavičky, kde si lidé nebo turisté, kteří tam jezdí kvůli středověké obrovské katedrále a kvůli Magně Chartě, která je v ní vystavena, tak tam odpočívají, no ale Sergej Skripal a jeho dcera Julie tam odpočívali nedobrovolně. Oni krátce předtím ještě byli na obědě v té italské restauraci Zizi, což je taková jako síť italských restaurací s italským jídlem. A už tam jim bylo, jako dělalo se jim tam nevolno, bylo jim tam špatně, vysvětlovali si to tím, že třeba je tam vydýchaný vzduch, tak pak odešli ven. No a na té lavičce skolabovali.
9: Taky tam přiběhla za nimi potom armádní zdravotní sestra, která později popsala, že viděla, že Sergej a Julia, že mají pěnu u pusy, že mají doširoka otevřené oči, ústa, že jsou celý bílí, že mumlají, že Sergej zvrací. Ty si popsal, jak se na tu lavičku ti dva dostali, že byli v té restauraci Zizi, ale tam k jejich otravě nedošlo. To bylo dříve už.
10: Ano, stalo se to podle všeho u nich doma, v domku takovém, řekl bych, ničím nevybočujícím, stereotypně vypadajícím, čili víceméně hezky anglickém stavení. A tam právě došlo k té otravě, kdy ta nervově paralytická látka novičok, ten jed, byl nanesen agenty ruské tajné služby na kliku toho domu, a tím, že se té kliky dotkly, tak novičok vstoupil do jejich těla, protože má tuhle tu vlastnost.
7: Část druhá. Novičok.
11: Novičok patří do skupiny nervově paralytických látek. To jsou ty nejtoxičnější chemické zbraně hromadného ničení.
7: Vojenský toxikolog Lukáš Gorecky.
11: Příprava a výroba spadá do 70. a 80. let do Sovětského svazu. Tyto látky byly navrženy tak, aby ten prostup skrz tu kůži byl co nejsnadnější. Stačí i pouhá kapka na kůži, kdy opravdu lidské tělo si v tu chvíli můžeme představit jako stoku, kdy nejsme schopni regulovat slinění, slzení, močení, průjmy, zažívací potíže či zvracení. Každá minuta vlastně rozhoduje o přežití toho zasaženého. V případě Skripala tam byla velká výhoda toho, že mu byla poskytnuta velmi rychlá a plná péče. Navíc měl obrovské štěstí, protože ten první zasahující špatně diagnostikoval tu otravu a myslel si, že je otráven opioidy. A namísto toho správného antidota pro opioidy mu dal omylem antidotum právě pro ty nervové paralytické látky, což mu pravděpodobně zachránilo život.
7: Část třetí. Oběť a útočník.
9: Co Sergej Skripal a jeho dcera Julia na jihu Anglie vlastně dělali?
10: Chtělo by se říct, odpočívali, je to hezké místo pro odpočívání, anglický venkov je krásný. Sergej Skripal tam ale ve skutečnosti odpočíval jenom zdánlivě. On zřejmě při pobytu v samotném Salisbury skutečně jako nic moc nedělal, nebo nic moc, co by mohlo štvát ruské tajné služby a Vladimíra Putina. Ale často odtamtud vyjížděl do jiných zemí a tam dělal právě ty věci, které Putina mohly rozčilovat. V Salisbury se ocitnul tak, že tam byl vyměněn, dostal se tam díky špionské výměně. I když on měl asi na výběr, kam může jít, ale vybral si Velkou Británii, protože pro britské tajné služby v minulosti jim vynášel informace a spolupracoval s nimi.
9: Tak to je nutné říct, on byl vlastně dvojí agent, že jo? Byl dvojí... V minulosti pracoval pro Rusy, pak pracoval pro Brity.
10: Byl dvojí agent, a dlouho se to nevědělo, Rusové dlouho na to nepřišli a pak na to přišli. pak byl vězněný v Rusku a pak byl tedy vyměněný do té Velké Británie, a to je odpověď na tu otázku, co dělal v Salisbury. Britové ho vlastně jako skryli do tohodle toho města, kde si říkali, a Sergej Skripal také, když mu tam dají domek a nebude vykazovat žádnou jako aktivitu, kterou by neměl dělat, tak asi ty Rusy by to vůbec k němu nemuselo přitahovat, ale to byl člověk, který byl vždycky hodně aktivní, tak zjevně odpočívat nedokázal.
9: No, ty jsi sám říkal, že vyjížděl teda do různých zemí. On byl i v Praze, ne? Myslím, pár let předtím, než došlo k té otravě.
10: Jezdil po různých aliančních zemích v Evropě, právě byl i v České republice, ale byl také minimálně jednou ve Spojených státech a tam se setkával s představiteli jejich tajných služeb, čili v našem případě to byla Bezpečnostní informační služba, vnitřní bezpečnostní služba, kontrarozvědka. A Sergej Skripal vedle toho, že sám vykonával mnoho let špionážní činnost nejdříve na Maltě, kde je poměrně dost i amerických vojáků, potom ve Španělsku, další poměrně jako důležitá země, tak vedle toho i nějakou dobu byl personalistou, hlavním personalistou ruské vojenské rozvědce GRU. A tomu dávalo velmi solidní znalosti a schopnosti ruské špionážní agenturní sítě v téhleté tajné službě po Evropě. No minimálně v České republice pomáhal české tajné službě identifikovat některé představitele právě ruské vojenské rozvědky GRU. A to samozřejmě pro Rusy bylo hodně bolestivé, pro Západ přínosné a důležité, ale pro Rusy to byl velký zásah.
9: A jeho dcera Julia za ním přiletěla si skutečně odpočinout na dovolenou? Ta tam nežila, ne? V Salisbury.
10: Nežila s ním v Salisbury, navštěvovala ho tam a před tím inkriminovaným dnem ho podle všeho skutečně přijela navštívit. Plánem bylo jít na hrob její matky, Skripalovy ženy, která umřela na rakovinu, tak tam chtěli položit nějaké květiny. A pak právě měli strávit den s otcem společně.
9: A oba dva se nakonec stali cílem operace GRU, to znamená, že šlo tedy o ruskou pomstu zrádci.
10: No z ruského pohledu zrádci,
9: tak.
10: Protože západní tajné služby mají samozřejmě jiné cíle a jiné zájmy, tak oni by asi odpověděli na to, že to byl důležitý informátor, což nepochybně důležitý informátor byl, ale Vladimír Putin ho zcela jistě považoval za zrádce, kterého je potřeba zlikvidovat.
9: Tu otravu vykonali, dnes už víme, agenti jednotky 29155. Jaký byl ten jejich konkrétní plán? Oni vyrazili den, dva dny předem, než dorazila na místo Julia, přiletěli do Anglie a copak?
10: Bydleli v takovém, zase bych řekl, řadovém hotelu. Já jsem se na všechna ta místa byl právě podívat, tak mě zajímalo i ten hotel, kde bydleli.
9: A oni bydleli v Londýně, ale ne?
10: Bydleli v Londýně, byli tam tři ve skutečnosti, byl tam ještě, řekl bych, takový jako řídící agent nebo člověk z ruských tajných služeb, který tu operaci vlastně jí velel. My jsme pak společně ve spolupráci s Bellingcatem jako respekt získali nebo odhalili tu jeho identitu, ale ten po celou dobu zůstával právě na té hotelové základně v tom Londýně. Zatímco tito dva agenti Čepiga s Myškinem se tedy vypravili do Salisbury, nejdřív to tam okouknout.
9: Vlakem jezdili, že jo?
10: Jezdili vlakem a potom okouknutí tu akci provést.
9: No a tu akci provedli teda jak? Jak dostali novičok? Protože kdyby se ho dotkli přece, tak jsou sami otrávení. Jak ho dostali vůbec přes to letiště, jak ho dostali do Anglie a jak ho pak umístili na tu kliku dveří Skripalova domu?
10: Novičok má takovou vlastnost, že lze poměrně jako dobře převážet v takové bázi, představme si to, že může mít strukturu, jako má voňavka a právě ve flakonu voňavky, nebo tak se to tvářilo, byl umístěn. Takže já nevím, jestli to měli batohu, nebo kde přesně to v kapse měli třeba jako strčené tohleto, ale na letišti to nezačne pípat, vypadá to vlastně úplně neškodně.
9: Nikdo to nekontroluje, protože každý si myslí, že v tom je prostě vůně.
10: Ano, a když flakon s novičokem nemá litr nebo 5 litrů, tak ani se nikdo na tom letišti nezeptá, proč je to tak velké, takže prostě to byla normální malá voňavka, nebo jakoby voňavka. No a to se jim pak podařilo jako provést. Oni cestovali teda pod skrytou identitou, měli samozřejmě klasicky vystavené pasy na jiná jména, aby byli hůře odhalitelní, protože oni dělali různé akce po Evropě, nejenom tohleto. A to potom nastříkali, když se dostali k té klice Skripalova domu, tak to potom nastříkali na tu kliku. Ono to tam dokáže jako zůstat. Spekulovalo se o tom, nebo mluvilo se o tom, že díky jako povětrnostním podmínkám a díky počasí, které tam bylo, sněžilo, bylo vlhko, takže ten novičok, je otázka, jak, s jakým předstihem ho nanesli na tu kliku, ale že ztratil část té účinnosti, že to byla další věc, která Skripalovi mohla pomoct zachránit život, ty klimatické jako podmínky. Každopádně oni se té kliky dotkli a právě tímto ten novičok proniknul do toho jejich těla. Já když jsem tam pak byl vlastně nedlouho potom, tak třeba ty dveře u Skripalova domu už chyběly, ta klika tam nebyla, stejně jako ta lavička, na které seděli, tak byla vytrhnutá z toho parku, tam byla prázdnota po ní, protože tohle to se samozřejmě všechno odvezlo na laboratorní zkoumání a bylo to kontaminované.
9: Ty jsi říkal, že nebylo zrovna úplně hezky toho 4. března nebo v těch dnech kolem 4. března 2018. To taky pomohlo britské policii, Scotland Yardu, MI6 a tak dále, najít vůbec Čepiku s Myškinem, protože třeba nebylo tolik lidí v ulicích, takže na těch kamerových záběrech byli lépe vysledovatelní?
10: Mohlo to takhle být, ale ten Scotland Yard a tajné služby prozkoumávali jako neskutečné množství kamerových záběrů. Dneska by to třeba asi bylo i díky umělé inteligenci o něco možná rychlejší, efektivnější. Ale těch kamerových snímků natočených z britských letišť, stejně jako potom se Salisbury a z Londýna a z těch nádraží, kde vystupovali, tak bylo hodně, byla to hodně jako mravenčí práce, piplačka, trvalo to samozřejmě nějakou dobu.
9: Ale kamerové záběry byly teda hlavním důkazem nebo prostředkem pro odhalení toho, že zatím stála jednotka 29155 a tahle ta dvojice teda agentů.
10: Byli tam zachyceni a díky tomu to bylo pak po nějakých letech klíčové právě tady i při vyšetřování toho vrbětického teroristického útoku stejných agentů, protože ten vyšetřovatel to zjistil tak od policie, že si pamatoval tváře těchto mužů právě zveřejněných britskou policií.
9: Britská policie, když to zveřejnila, když to oznámila tehdejší premiérka Theresa Mayová, že za tím útokem na Skripala jeho dceru, že za ním je Rusko. Jak na to Rusko tehdy reagovalo vůbec?
10: Klasické rusky.
9: Klasické rusky, takže řeklo, že to neudělalo.
10: Ano, což klasicky znamenalo, že to udělalo, alespoň si myslím, že to je zcela zjevné, takhle prostě Rusko většinou reaguje.
9: A jak vysvětlilo ale Rusko, že tam teda ti dva agenti GRU byli?
10: Oni to vysvětlili sami v propagandistickém pořadu ruské televize. To i jako po letech, kdo jste to neviděli, tak doporučuji se na to podívat, asi to bude někde dostupné na YouTube. Tak sedí tam moderátorka, propagandistka, sedí tam oni dva v takových jako svetrech ležérně vypadající, vlastně trochu znudění, proč tam jsou, a grotesně odpovídají, že se jeli podívat, proto jsem to zmiňoval také, že Salisbury je známé tou katedrálou, je fakt krásná a Magnou chartou, takže se na to jeli podívat, protože prostě si vygooglovali, že kdo jede do Velké Británie, určitě musí vidět Salisbury, určitě musí vidět katedrálu a Magnu chartu. Ale že vlastně to pořádně nenavštívili, protože byla venku chumelenice a že počasí je otravovalo, tak se zase zpátky vrátili do Londýna. Prostě kdybych to chtěl točit jako komediální seriál a chtěl bych ho natočit jako hodně špatně, tak bych to asi točil jakoby takhle, ale tohle byla prostě jejich verze.
7: Část čtvrtá, epilog.
9: Co se stalo nakonec s tím domem Skripala v Salisbury? Ty jsi říkal, že když jsi na tom místě byl, tak už neměl dveře. Stojí dodnes? Protože asi všechny ty věci i uvnitř pak musely být kontaminované, ne? Co se s nimi stalo?
10: Já si myslím, že zbourán nebyla, ale popravdě jsem to nekontroloval třeba v posledním roce, tak jestli to někdo jako koupil, kdo to teď obývá, zboural to, tak je to teoreticky možné, ale myslím si, že ten dům na tom místě prostě je.
9: Protože i policisté, kteří tam zasahovali přece, tak jeden z nich skončil nakonec v nemocnici, protože byl taky jako lehce otráven novičokem.
10: A o tom je taky pak natočen seriál, který se pouštěl v britských televizích vlastně o těch jako civilních dopadech tohodle toho, protože to stejně jako ve Vrběticích ten ruský atentát měl dopad i na jako nevinné civilisty, včetně smrti jedné z nich v případě tedy Skripala. tam zemřela dáma, která přišla shodou okolností později do kontaktu s tím novičokem nechtěně. Její partner našel odhozený ten flakon té voňavky a to byla rodina, nebo oni nebyli manželé, ale nežilo se jim jednoduše. Měli za sebou různé jako ekonomické problémy, sociální problémy a on, když našel odhozenou tuhletu tvářící se voňavku, tak si myslel, že jí to dá jako dárek a že jí tím překvapí vlastně a ona z toho samozřejmě měla radost a nastříkala si to na ruku. A tím se ten zbytek novičoku dostal do jejího těla. Takže tohle má dopad jakoby na část lidí. Ve Vrběticích zemřeli dva skladníci a tady to prostě atakovalo další lidi. Takže já to zmiňuji proto, protože operace ruských tajných služeb dramaticky zasahují do životu jako mnoha z nás.
9: To znamená Čepiga s Myškinem, potom co to nastříkali na kliku toho domu v jeho anglickém Salisbury, domu Sergeje Skripala, tak potom ten flakon někam odhodili a našli to normálně britští civilisté, kteří.
10: Ano, a tohle bych si dovolil říci, že je taky klasický způsob, aniž nechci úplně jako zevšeobecňovat, ale ten luxus si dovolím, o ruských tajných služeb, že nejenom, že jako splní nějakou vražebnou operaci, ale že pak naprosto kašlou na to, jestli neohrozí životy dalších lidí, kteří vůbec nemají co dočinění s tou operací.
9: Možná ani nevěděli, co v tom flakonu je, ti dva.
10: No, nemyslím si.
9: Protože některé ty stopy přece po novičoku se našly i v tom hotelovém pokoji v Londýně. Na mopu uklízečky, která tam potom vytírala, což byla jedna z těch stop, co vedla potom k vypátrání těch dvou, jestli s tím prostě nějak jako nenakládali neopatrně, kdyby věděli, co to je přece, tak je to mohlo zabít.
10: K tomu jsem směřoval, já nevím, jestli oni věděli, že to je novičok, ale určitě nepochybuji o tom, že by si mysleli, že Skripalovi stříkají nějakou jako voňavku.
9: Novičok byl v roce 2019 umístěn na seznam zakázaných látek Organizace pro zákaz chemických zbraní. Došlo od té doby k nějakým dalším otravám novičokem?
10: Alexej Navalný, v té době lídr ruské opozice, poté oni se ho vlastně snažili odstranit dlouho, ruské tajné služby sledovali ho, on když vedl kampaň uvnitř Ruské federace proti Vladimíru Putinovi a snažil se zvrátit volební výsledky alespoň na té regionální úrovni ve velkých městech, tak zase ruské tajné služby mu dali tuhletu látku, nanesli ji na jeho spodní prádlo. On většinou měl takový zvyk, že si šel zaběhat, tak někdy jako během dne předtím, než pracoval, pak po zbytek dne, tak pak se převlíkal a vzal si to nové prádlo a tím se ta látka dostala do jeho těla. Naštěstí také neumřel, protože se ho podařilo nakonec dostat do špičkové německé kliniky Charité v Berlíně a tam mu byla poskytnuta lékařská péče. Vracel se velmi složitě do života, velmi komplikovaně. Já jsem o tom mluvil po letech s Julií Navalnou a ta mi říkala, že vlastně mnoho dní nemluvil, učil se třeba skládat slova znovu. Učil se chodit, nebyl schopný ovládat svaly, nakonec se mu to teda podařilo a vrátil se do Ruska, kde byl pak zavražděn ve vězení.
9: Ano, zemřel na tu smrtelnou dávku žabího jedu, o tom jsme taky ve Vinohradské 12 mluvili. Zpátky ke Skripalovým, ty dopady tehdy po roce 2018 na mezinárodním poli byly zjevné, desítky zemí, včetně Česka, vypověděly ruské diplomaty, zostřely se vztahy mezi Ruskem a Západem. Vrátili se ještě někdy Sergej a Julia do Salisbury, nebo co vůbec dělají dnes? Protože oni ten útok přežili a od té doby jsem o nich neslyšel.
10: Nic o tom nevíme. Víme jenom to, že jednou veřejně po tom zotavení vystoupila Julie Skripalová na veřejnost, stojí v anonymním prostředí parku nebo lesa, je kolem ní hodně zeleného a ona se tam vrací k tomu, co se stalo, ale to bylo poslední vystoupení, co o té rodině je známo. Nedělám si ambici, že by mě to snad někdo jakoby řekl, ale ze zájmu se na ně jako čas od času samozřejmě jako poptávám. Spekuluje se o různých místech, kde by mohly být, o Spojených státech, psalo se o Novém Zélandu, ale mohou být poměrně jako kdekoliv, kde jim je zaručena větší bezpečnost. Předpokládám, že změnili jak vizáž, tak jsou tam v nějakém ochranném programu a pod jinou identitou. Myslím si, že britské tajné služby po tom, co se Skripalovi stalo, z toho měli těžkou hlavu. Měli těžkou hlavu z toho, že ho nedokázali ochránit, že se mu stalo, co se mu stalo. Takže bych předpokládal, že po jeho jisté rekonvalescenci a zotavení, po té, co se mu podařilo vrátit do života, a Julia se teda léčila asi i díky tomu, že je mladá nebo mladší než její otec, tak ten organismus to byl schopný zvládnout to něco jako lépe, tak se léčila jakoby rychleji. ale myslím si, že jsou někde jako dobře ukrytí a schovaní a jak říkám, zatím nikdy nevystoupili na veřejnost mimo toho jednoho vystoupení Julie.
9: Dobrá. Tak jo, tak moc díky, že jsme mohli ten příběh společně přiblížit v rámci téhle speciální série Jedy.
10: Tak děkuji za pozvání.
9: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Kundra z Respektu, který operace GRU mapuje dlouhodobě. Napsal taky knihu Novičok nebo Kulka, která mapuje mimo jiné likvidace kritiků Putinova režimu. Jedy ty najdete ve všech apkách i na našem webu. V dalších dílech, které vyjdou tento týden, se zaměříme třeba na otravy Alexandra Litviněnka nebo Kim Jong-nama. Tak nás poslouchejte. Naslyšenou zítra.

0: host radiožurnálu.
1: Tomáš Čermák, inovátor, 19 let, držitel řady ocenění. Vyvinul například technologii využívající světlo a plazmu k odstraňování antibiotik a antibioticky rezistentních bakterií z vody. Řeč bude taky o autismu, podpoře mladých studentů i o studiu biomedicínského inženýrství na prestižní Imperial College London.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Jsme tam, kde se něco děje.
0: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
2: Aktuality v regionech po celé zemi.
0: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
2: Hlavní zprávy radiožurnálu.
0: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
2: Denně ve 12 a v 18 hodin.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: 4 hodiny, dobré ráno. Rozálie Machartová má zprávy.
4: Letos poslední možnost změnit zdravotní pojišťovnu mají lidé do konce září. Thajský premiér po tragické střelbě ve škole v Bangkoku podpoří zpřísnění pravidel pro držení zbraní. Fotbalisté Slavie v lize zůstávají 100%, stejně jako Jablonec. A zítra bude převážně polujasno až jasno, později přechodně až oblačno a lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty do 36 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Do konce září můžou lidé přejít k jiné zdravotní pojišťovně. Změnit ji je možné dvakrát do roka. Letos, stejně jako každý rok, to bylo na jaře do konce března. Všeobecná zdravotní pojišťovna, největší v Česku, dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, říká její mluvčí Viktorie Plívová.
5: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází. Rok 2025 pro VZP nakonec znamenal přibližně 20 tisíc nových klientů, letos za první půl rok dalších zhruba 12 tisíc.
4: Thajská policie dál vyšetřuje tragickou střelbu na základní škole na severu Bangkoku. Tento týden kvůli ní zemřelo 9 lidí. Dalších 15 zůstává v nemocnici. Premiér Anutin varuje před šířením nepodložených informací o pozadí střelby a zopakoval, že podpoří zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní.
6: Podle thajského premiéra byl 14-letý student dlouhodobě pod velkým tlakem a je pravděpodobné, že se necítil psychicky dobře. Varoval ale před jednoznačným závěrem, že za tragickou střelbou stála dlouhodobá šikana. Vyšetřovatelé už vyslechli přes 20 učitelů a desítky studentů. A thajská média citují vyjádření některých z nich, že 14-letý chlapec, který se po činu sám zastřelil, nebyl ostatními šikanován. Thajsko je dlouhodobě považováno za zemi, kde je mezi civilním obyvatelstvem nejvíce střelných zbraní v celé jihovýchodní Asii. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: Lesní požár v Andaluzii na jihu Španělska se rozšířil na plochu přibližně 8 000 hektarů. Uvedla to agentura AFP s tím, že ne všechna zasažená místa schořela. Úřady preventivně evakuovaly asi 470 lidí. Plameny se od čtvrtka šíří v oblasti zhruba 70 kilometrů od jižní hranice s Portugalskem. Modernizace vodní elektrárny na přehradě Kořensko na Českobudějovicku umožní výrobu energie i za malých průtoků. Technici skupiny ČES teď pracují na úpravách obou turbín. Kvůli nízkým průtokům Vltavy museli elektrárnu od sítě odpojovat stále častěji, pokračuje vedoucí provozu elektrárny Martin Dolanský.
7: Přibude tam rozvaděcí kolo, tím se zvýší účinnost a bude moct se provozovat při menších průtocích vody. Staré turbíny měly minimální průtok 17 kubíků. To tady u té jedné zůstane, ale u té druhé bude minimální průtok 10 kubíků.
4: Modernizace bude stát víc než 100 milionů korun. S uvedením prvního soustrojí do plného provozu počítá společnost ČES v září. Pak začne s modernizace druhého. Práce by měly skončit příští rok na jaře.
2: Sport.
4: Fotbalisté Slavie jsou v této sezóně šance ligy dál 100%. Ve třetím kole nejvyšší soutěže zdolali 2-1 Pardubice, které naopak zůstávají bez bodu. Utkání rozhodl v 80. minutě svým druhým gólem v zápase útočník Mojmír Chytil, který je se 4 brankami v čele ligové tabulky střelců.
8: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je. Ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
4: 3 výhry z prvních 3 zápasů má také Jablonec, který porazil Slovácko 1-0. Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a stejný výsledek si odvezla Sigma Olomouc ze hřiště Artisu Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na dálnici D11 u sjezdu na Pečky a nové omezení na silnici 4 u Jíloviště. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Pečky havarovalo osobní auto. Exit 35 je to na začátku omezení se zúženými pruhy. Podrobnosti z místa nehody nejsou, kolona se tam teď netvoří. Na Pražském okruhu ve směru od D1 na Ruzyni opravují značení. Od sjezdu na Jesenici mezi kilometry 81 až 3,5 za sjezd na Vestec je zavřený levý jízdní pruh. Omezení by mělo skončit kolem 6. hodiny ráno. A na silnici 4 z Prahy do Příbramy u Jíloviště provoz převedli do protisměru. Je to na 9. kilometru kvůli stavbě mostu. Nově se jezdí jen v pruzích do Prahy obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě s většinou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Na horách většinou kolem 26.

0: Francie od zítřka zakáže nevyžádané telemarketingové hovory. Cílem zákona je chránit zákazníky před škodlivými a podvodnými praktikami některých obchodníků. Na nevyžádané telefonáty si roky stěžovali francouzští zákazníci. Od úterý je budou moct nahlásit na speciálním webu. Na podrobnosti se našeho zpravodaje v Paříži Marcela Faltise ptal moderátor Tomáš Pancíř.
1: Jak velký problém nevyžádané obchodní telefonní nabídky ve Francii představují?
2: Jednou týdně takový telefonát obdrží asi 75% Francouzů. Za poslední rok se navíc situace zhoršila a spotřebitelé hlásí dvojnásobný nárůst podvodných telefonátů. Podle francouzského rozhlasu některým lidem volají obchodníci nebo podvodníci i častěji než jenom jednou týdně.
3: Myslím, že denně obdržím 2 až 3 takové telefonáty. Často mi připadá, že to jsou předem nahrané hlasy, které poté při telefonátu někdo pouští.
2: Řekl rozhlasu jeden ze spotřebitelů. Lidé si na takové telefonáty dlouhodobě stěžovali a vláda Emmanuela Macrona proto přijala zákon, který prodej po telefonu od úterý prakticky zakazuje. Budou ale existovat výjimky, pokud člověk například při nákupu v obchodě, dejme tomu třeba s elektronikou, udělí na formuláři souhlas, že si přeje, aby ho obchodník v budoucnu kontaktoval s nabídkou jiného zboží, tak může. Už tam ale musí být ten výslovný souhlas. Bez předchozího souhlasu už firmy lidem moci volat nebudou, pokud tedy nechtějí zaplatit pokutu. Pokud přece jenom někdo takový telefonát zkusí, tak ho poté může spotřebitel nahlásit na speciální webové stránce.
1: A jaké pokuty nebo jaké tresty firmám hrozí, pokud ten zákaz poruší?
2: Zatímco u jedinců je to pokuta 75 tisíc eur, tedy skoro 2 miliony korun, u firem je to už 375 tisíc eur, tedy

co přes 9 milionů korun, a to jenom za jeden takový telefonát. Už teď mohli lidé ve Francii svoje číslo zapsat na seznam, pokud se chtěli obchodním nabídkám po telefonu vyhnout. Podle webu deníku Le Monde call centra tyto seznamy ale stejně často ignorovali. Loni například firma se sídlem v Irsku dostala od francouzských úřadů pokutu 6 milionů eur, tedy nějakých 150 milionů korun, za to, že tento seznam ignorovala. Podobné seznamy pod hrozbou vysokých pokut už existují i v jiných zemích, například ve Spojených státech, Kanadě nebo Velké Británii.

0: Radiožurnálu pro vás taky skupina Pink Floyd. Část hradby na prvním nádvoří hradu Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku je v havarijním stavu, vydáváme se tam. Dělníci musí odtěžit část terénu a vykloněnou zeď opravit. Práce za 16 milionů korun návštěvníky omezují jenom částečně. Uzavřená zůstává jenom malá část nádvoří. Než se dělníci pustí do hlavních oprav, obsadili staveniště archeologové z Národního památkového ústavu, kteří místo zkoumají.
1: Postupně snižujeme terén po jednotlivých přirozených vrstvách. Z těch vrstev se vybírají nálezy, které potom slouží samozřejmě i k datování těch jednotlivých situací.
2: Keramika, kachle na kamna nebo zvířecí kosti, to všechno nachází podle vedoucího záchranného archeologického výzkumu Václava Kolaříka u hradby na nádvoří hradu Pernštejn. S detektorem kovů našli i mince, které mi archeologové ukazují roztříděné v pytlíčcích.
1: Máme tady právě doloženo už velký soubor několika desítek mincí, dejme tomu od konce 15. století až do současnosti v podstatě. Některé ty ražby nám právě i dokáží datovat výstavbu obvodové hradby někam do přelomu 15. 16. století.
2: Taky tady na hromádkách vidíme naskládané kousky dělových koulí.
1: Většina z nich je vyrobena z místního materiálu, ale zajímavé je, že jsou všechny v podstatě ve zlomcích. To znamená, pravděpodobně byly použity, byly vystřeleny z toho děla, po nárazu do nějaké překážky se rozlomily.
2: Archeologové si zatím nejsou jistí, ze kterého období pochází. Na identifikaci budou pracovat s brněnskou Masarykovou univerzitou, říká Kolařík.
1: Původně jsme si mysleli, že by mohli pocházet z nějakého obléhání z období 15. století, ať už z husických válek, případně z nějakého nedoloženého obléhání v rámci česko-uherských válek, které probíhaly v 60. letech 15. století. Nicméně ty koule se nacházejí ve vrstvách, které odpovídají až mladšímu období. Nemůžeme tady vyloučit, že mohly náležet i švédské armádě, která obléhala hrad Pernštejn v roce 1645 a zároveň vlastně s Brnem.
2: Hlavní část archeologického průzkumu potrvá nejspíš do 20. srpna. Zeď hradeb má problémy dlouhodobě, vysvětluje vedoucí odboru péče o památkový fond Martin Pácal.
3: Ten svah není úplně zajištěný, je to tady na návážkách, takže dochází k sesuvu celé zdi. Před pár lety už hrozilo její zřícení, takže se celá zeď provizorně stáhla ocelovými táhly, které tady jsou vidět.
2: Památkáři měli dvě možnosti. Jedna z nich byla zeď rozebrat a přezdít. Nakonec ale zvolili jinou variantu.
3: Bude několik metrů ze zdí vytvořena velká betonová stěna, která bude chycena mikropilotama do skalního podloží. A mezi betonovou zdí a vlastně samotnou historickou stěnou bude daný lehčený materiál. V tomto místě bude i ten terén snížený, tak aby ten zemní tlak na tu zeď nebyl tak vysoký.
2: Národní památkový ústav chce zeď zachovat v co nejvíc autentické podobě. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Na hodinách je 4:30. A ještě jednou Rozálie Machartová a zprávy.
3: Bezmála polovina firem v soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června, a to mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních 2 let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování, třeba podle výkonu. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla 50 282 korun. Jemenští povstalci Husíové tvrdí, že zasáhli ropnou rafinérii na saúdsko-arabském pobřeží Rudého moře. Podle agentury AFP to oznámil vojenský mluvčí skupiny. Jemenští povstalci podporovaní Íránem prý trefili závod největší ropné společnosti na světě Saudi Aramco. Saudské úřady předtím uvedly, že na místě se hasičům podařilo dostat pod kontrolu požár. Příčinu ohně země neupřesnila. Uživatelé elektrokoloběžek v Paříži musí nově povinně nosit helmy a reflexní doplňky. Oznámila to pařížská policie. Důvodem je strmý nárůst smrtelných úrazů na e-koloběžkách ve francouzské metropoli. Loni tam při jízdě na nich zemřelo 79 lidí, rok předtím 45. Nejčastěji kvůli vážnému poranění hlavy. Za porušení nařízení hrozí pokuta v přepočtu asi 3300 korun. Lidé z Frenštátě pod Radhoštěm mohou nově darovat krevní plazmu na mobilních odběrech. Do města jezdí pravidelně tým transfuzní stanice Novojičínské nemocnice. Dosud byly možné ale jen odběry krve. Lidé se mohou na nádvoří na darování krevní plazmy objednat. Odběry budou 30. září.
0: Sport.
3: Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. V americkém Eugene si tak Rada vylepšil stříbrnou medaili z předloňského šampionátu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na dálnici D11 u sjezdu na Pečky a změna u zavírky v Ostravě. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Pečky zhruba před hodinou havarovalo osobní auto. Je to na exitu 35 na začátku omezení se zúženými pruhy. Kolem se projet dá, kolona se v místě netvoří. V Ostravě během dneška změní uzavírku v Rudné ulici. Od 7 ráno se bude mezi Porubou a odbočkou na jih jezdit jen v páse z Havířova do Opavy obousměrně jedním pruhem. Zavřené budou směr Havířov všechny odbočky i nájezdy. Omezení kvůli opravám povrchu silnice potrvá ještě 10 dnů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: A dneska čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: A přeju vám dobré ráno, pondělí 10. srpna, tak na mnoha místech v Česku, na většině míst v Česku, ta dnešní noc tropická nebyla. Tropický den ale bude, tak i na to se připravte. I to počasí pro vás budeme upřesňovat ve vysílání ranního radiožurnálu. Už jdeme volat meteorologům z Českého hydrometeorologického ústavu. Uslyšíte je po 5. hodině každou čtvrt hodinu.
0: Radiožurnál

0: Když se řekne světově proslulý alkohol, tak většině se asi vybaví francouzské víno nebo skotská whisky. Jen málo koho by ale napadla medovina, a ještě ze Slovenska. Přitom právě pod Malými Karpaty vznikají medoviny, které několikrát získaly titul nejlepší na světě.
1: Smolenice nedaleko Trnavy. Na první pohled úplně obyčejná obec, jakých jsou na Slovensku tisíce. Pár domů, kolem louky rozkvetlé, pole, vzadu je taky les. A právě na tomto docela obyčejném místě Pavol Kudláč a jeho dva kamarádi vyrábějí medovinu, která nejenže uspěla ve světové konkurenci, ona ji dokonce překonala a můžeme tedy říct, že tady vzniká nejlepší medovina na světě.
2: Jedna je to tým, že máme výborné medy, lebo tá príroda je veľmi bohatá na to kvetenstvo. A z toho, keď sú vynikajúce medy, je aj vynikajúca medovina.
1: Malé Karpaty jsou známé hlavně vínem, jenomže i včelařina tady má dlouhou tradici. Pavol Kudláč se k tomuto řemeslu dostal už jako školák díky kroužku.
2: Možno to byla víc exotika, alebo prostě dobrodružstvo, alebo hasičský kroužok, športový, taký, onaký, výtvarný, ale ty včelařský kroužky to nebylo zase všade, takže jsme tam jednoducho išli.
1: Jenže časem je přestal zajímat jenom med.
2: Už v celkom rannom veku, nazvem to tak, jsme si povedali, že a čo tá medovina? Ako to chutí? Však sa to vyrába v tých knižkách včelárských, sme to načítali, že však voda, med, kvasinky, počkáme si, dozrejeme, alebo keď nepočkáme, nemusí ani tak dlho zrieť, hlavne, aby sme koštovali.
1: Dnes jejich medovina sbírá ocenění po celém světě. A to, jak vzniká, mi Pavol Kudláč ukazuje přímo mezi obrovskými nerezovými tanky.
2: Prečerpáme do tých nádob, tam ho zmiešame s vodou na 1 liter medoviny, jde takmer pol kila medu.
1: Pak následuje fermentace, což je podle Pavla velmi zásadní součást celého procesu, protože právě v tomto momentu se rozhoduje, jak to s medovinou vlastně dopadne.
2: Je to jedno, jaká kvasinka tam pracuje. My jsme vyzkoušeli 34 druhou, až ta 35. se nám podarila a s tou teraz vyrábáme.
1: Medovina pak na závěr zraje v dubových, takzvaných barikových sudech, což jsou vlastně sudy třeba po víně nebo po whisky, které jsou uvnitř navíc vypálené, úplně spálené. A je to kvůli tomu, že takto upravené dřevo dodá medovině jednak tmavší barvu, ale hlavně různé chuťové tóny, od vanilky přes čokoládu až třeba po kokos.
2: Všeobecně platí o medovině, že čím dlhšie zreje, tým je jemnejšia. Medovina alebo výroba dobrej medoviny by mala trvať aspoň ten rok. V týchto menších sudoch tie špeciály sú ešte archívnejšie, rok, dva, tri, ako sa nám ktorá vyvinie a podarí.
1: Ročně Pavol Kudláč vyrobí asi 100 000 lahví medoviny. Recept na tu nejlepší, na tu oceňovanou si samozřejmě pečlivě střeží a neřekne ho ani vlastnímu bratrovi, který má vlastní včelařství ve vedlejší obci. Zároveň ale není důvod, aby si v rodině vyměňovali know-how, protože právě bratrova medovina získala titul nejlepší na světě před pár lety taky. Ze Smolenic Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Falko a za chvíli bude 5 hodin, tady je vysílání Radiožurnálu. Po 5. hodině už s vámi v ranním vysílání bude moderátor Petr Král. V tom nočním stihneme ještě jedno téma. V pátek začne ve Zlíně 55. ročník Barumček Rally Zlín. Na startu nebude chybět ani Václav Pech, který bude na Zlínsku závodit už po 28. Do závodního auta se přitom během roku posadí jenom při závodech a občasných testech. No a my jsme se za ním vypravili na jednu z jeho posledních příprav.
1: Rozpálené pneumatiky a hlavně hledání správného nastavení. Václav Pech junior absolvoval nedaleko Plzně poslední test před startem Barumček Rally Zlín. A zatímco mechanici ladí jeho auto do posledního šroubku, plzeňský jezdec se s ním snaží najít společnou notu.
2: Koncepce tuhlencích nových aut, kterým se říká R5 nebo R2, tak je prostě jiná, než jsem zažíval celý život. Přední a zadní náprava jsou takzvaně natvrdo a já prostě s tuto koncepcí auta se tak jako necítím, abych věděl přesně, co to auto udělá.
1: Neřeší se ale jen rychlost. Je totiž taky potřeba zkoušet techniku před ostrým závodem. Pro trojnásobného vítěze Barum Rally je testování důležité taky proto, že závodní speciál rozhodně neřídí každý den. Stejně jako řada dalších českých jezdců totiž musí vedle rally zvládat i běžnou práci. Do svého rallyového Citroenu C3 tak usedá hlavně při samotných závodech.
2: To slouží k tomu, aby já jsem se dostal do závodního tempa, protože měsíc jsem v autě neseděl od Rally Bohemia a přece jenom sednout do toho závodňáku je úplně co jiného než v sériovém voze, obzvlášť když já ještě jezdím i s nákladníma autama v práci.
1: U testu se objevil i závodníkův otec, Václav Pech starší. Ten má přitom z Barum Rally velké zkušenosti. Sám se totiž dlouhá léta proháněl po zlínských tratích, mimo jiné za volantem Škody 130 RS.
3: Vůbec jsem nechtěl, aby vlastně závodil syn, protože vím, že mě to vzalo jako všechnu energii.
1: I přesto teď ale Václav Pech starší svému synovi pomáhá. Na závodech mu dělá takzvaného špiona. Před začátkem rychlostní zkoušky mu naposledy kontroluje trať. Právě zkušenosti svého otce by Pech junior při Barum Rally využil rád co nejvíc.
2: Teď právě poslední roky nebo desetiletí už mi do jízdy a do auta moc nekecá, protože prostě to je, jde to mílovýma krokama, ale potřeboval bych to, aby kecal a uvedl mi zase ve správný směr.
1: Sám Pech se svým spolujezdcem Petrem Uhlem by letos chtěli skončit do 10. místa. První rychlostní zkouška začíná ve Zlíně v pátek v 8:30 večer. Z Plzně Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko. Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato.
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
3: Dobré ráno v 5 hodin. Zprávy Eliška Zábrocká.
4: V kauze Dozimetr pokračuje hlavní líčení předkládáním důkazů. Soudní jednání jsou v plánu až do konce roku. Francie znovu varuje před vysokými teplotami. Hasiči bojují s několika požáry. Fotbalová Slavia vede po 3 kolech ligu. Spolu s Jabloncem je 100%. A čekáme převážně polojasno až jasno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty do 36 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Tento týden pokračuje obvodní soud pro Prahu 9 v projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle státního zástupce Adama Borguly údajná organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí 2 firmy a 6 lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl.
5: Soudní líčení pokračuje po 2měsíční pauze. V ní Městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí o vrácení kaucí za propuštění z vazby obžalovaným Hlubučkovi a Redlovi. Na posledních jednáních soudní senát vyslýchal letos v červnu jako svědka například pražského zastupitele Adama Scheinhera z uskupení Praha sobě. Právě on podal před 6 lety v kauze trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Další jednání jsou naplánovaná až do konce letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Do Francie se dnes vrátí vysoké teploty. Hlavně na jihu a jihovýchodě země platí druhá nejvyšší, tedy oranžová výstraha před horky. Ke konci týdne by se mohly teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Kvůli suchu se rychle šíří požáry.
6: Přes 100 hektarů porostu sežehl požár na jihu Francie v departmánu Lozère. Požár se zřejmě rozšířil od hořícího auta. Několik hodin v neděli hasiči likvidovali taky požár v obci Saint-Jean-d'Iac v departmánu Gironde. Pár kilometrů od obce se před týdnem přitom zastavil rozsáhlý lesní požár, který pohltil desítky tisíc hektarů borových lesů. Ministerstvo vnitra oznámilo, že ve spojitosti s požáry policie zadržela už 420 lidí, některé podezřívá ze žhářství. Šíření plamenů pomáhá extrémní sucho, které ve Francii trvá už několik měsíců. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Lékaři v Česku letos v létě ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Například ve fakultní nemocnici Brno jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít v tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Podle přednosty kliniky popálenin a plastické chirurgie Libora Štrajta může lidem stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do 1 minuty. Správa železnic prodlužuje cyklotrasu z Horního Slavkova po bývalé železniční trati. Úsek měří zhruba 1,5 kilometru. Dělníci odstraňují náletovou zeleň a upravují povrch pro pěší i cyklisty. Podle nezávislého starosty Alexandra Tereka nový úsek dovede cyklisty ke stávající cyklostezce do Karlových Varů.
7: Celá ta naše cyklostezka a cyklotrasa navazuje na cyklotrasu Euregio Egrensis, takže je to obrovské propojení na tu mezinárodní trasu, která vede z Německa přes Loket až vlastně do toho vnitrozemí.
4: Sport. Fotbalisté Slavie porazili 2-1 Pardubice a drží si i po 3 kolech šance ligy 100% bilanci. Tu má i Jablonec po výhře 1-0 nad Slováckem. Baník Ostrava prohrál v Hradci Králové 1-2 a Artis Brno doma nestačil stejným výsledkem na olomouckou Sigmu. Celkem 4 čeští plavci se představí v úvodní den bazénových soutěží mistrovství Evropy. Michal Judický bude plavat závod na 400 metrů polohově a Ondřej Slavík 50 metrů motýlek. Na kraulařské stovce se představí obě Barbory, Sémanová a Janíčková. Barbora Janíčková začíná šampionát hned svou hlavní tratí a z rozplaveb by chtěla v Paříži postoupit bez potíží.
8: Jako já nemám žádný konkrétní čas, mám přímo jenom dostat se do toho semifinále. Samozřejmě bych radši, kdyby to nebylo z nějaké předposlední pozice. Nepřipadá v úvahu žádné šetření jako sil extrémní, protože na to není prostě prostor. Kdybych prostě se tam dostala třeba kolem nějakého 12. místa, si myslím 10., tak by s tím byla moc spokojená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na dálnici D11 u sjezdu na Pečky a v Brně. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy v omezení od sjezdu na Pečky hlášená nehoda a také odstavené nákladní auto. Nehoda osobního auta je na exitu 35 a nákladní auto pak stojí na exitu 25 u sjezdu na Sadskou. Je to v omezení se zúženými pruhy a kolony se v místech u nehody a u odstaveného vozidla netvoří. V Brně Králově Poli na Palackého třídě překáží nehoda osobního auta. Je mezi odbočkami na Malátovu a Husickou ulici. Zasahuje minimálně do části jízdního pruhu. A v Ostravě dnes se změní uzavírku v Rudné ulici. Od 7 ráno se bude mezi Porubou a odbočkou na jih jezdit jen v páse z Havířova do Opavy obousměrně. Jedním pruhem zavřené budou směr Havířov. Všechny odbočky i nájezdy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přeháníky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno a zase pondělí. Pokud se můžete na něco spolehnout, tak je to, že každý všední den v 5 ráno vás budíme a o víkendu o něco později. Dobré ráno.

0: Ranní radiožurnál, 9,5 minuty po 5. hodině. A teď surikaty, klokani, lamy a nebo taky pštorosy. Ale také stavebním úřadem nepovolené přístřežky a voliéry. Oblíbená dětská minizel ve Frenštátu pod Radoštěm vadí některým místním, ale i úřadům. A přestupkové řízení s majiteli vede i Česká inspekce životního prostředí. Provozovatele ale kritiku odmítají.
1: No tak tady máme pergolu, teď máme tu poslední dva roky bufet. Tady máme surikatky, husy, kachny, to je jejich přístřešek ten dřevěný.
2: Luděk Bem mě provází po ranči, kde kromě ohrad, přístřešků pro zvířata nebo voliér, stojí i dřevěná jídelna s plechovou střechou nebo malé dřevěné chatky.
1: No a tady tohle jsou všechno černé stavby, vidíte, jo?
2: Už v lednu roku 2021 stavební úřad nařídil odstranit celkem 13 staveb. O 4 roky později přidal další 3 a nepovolené terénní úpravy.
3: V souvislosti s nepovolenými stavbami na uvedených pozemcích bylo s vlastníkem zahájeno přestupkové řízení pro porušení stavebního zákona. V rámci tohoto řízení byla vlastníkovi pravomocně uložena finanční pokuta.
2: Říká za městský úřad Patricie Pustějovská. Provozovatelé ale problém nikde nevidí a snaží se stavby legalizovat. Požádali dodatečně o stavební povolení i o změnu územního plánu.
4: To bylo zamítnuto. Takže teď to má zase právnička, že to zase obnovíme.
2: Dodává majitel. S pomocí právníku řeší dlouholetý spor i majitele okolních domů.
5: My jsme se původně snažili s majitelem jednat na rovinu, řešil to i další soused. Bohužel pan majitel si dělá přes to, co chce.
2: Říká mi Ondřej Pulcer.
6: Vadí nám to, že tady probíhá černá výstavba. Za těch 6 let se vlastně jako nic nestalo a majitel pořád buduje dál a pořád to rozšiřuje.
2: Přidává se další soused Josef Čevela. Oranž se zajímá také Česká inspekce životního prostředí, která zjistila například špatné nakládání s odpady. Z Frenštátu pod Radoštěm František Kuča, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, ve 6:15. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. No a jak bude, to vám povíme už za malou chvíli. Ještě do Ruska, tamní nejvyšší soud by dnes měl rozhodnout, jestli vyloučí opoziční stranu Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Oznámila to státní agentura TAS. Jabloko vystupuje otevřeně proti válce na Ukrajině. Žádost o vyloučení z voleb podala prokremelská nacionalistická strana Rodina.
1: Probouzíte se do pondělního rána, kdy jsou teploty ještě celkem příjemné. Pohybují se od 14 do 22 stupňů Celsia a obloha je jasná až polojasná. Během dne ale bude opět horko. Naměříme 31 až 36 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách okolo 26 stupňů Celsia. Obloha bude polojasná až oblačná a přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer bude mraku přibývat. Od západu se může lokálně objevovat přehánky nebo i bouřky, které můžou být místy i silné. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 5.20, pondělí 10. srpna, začínáte s námi další týden. Ať už fandíte jakémukoliv fotbalovému klubu nebo případně žádnému, tak vám stejně přejeme, abyste byli tak, jako byli slávisté. Ti totiž teď v nové ligové sezóně zůstávají dál 100%. Při absenci Tomáše Chorého Pražany táhne jiný reprezentační útočník, a sice Mojmír Chytil, který v neděli dvěma góly rozhodl o výhře nad Pardubicemi. Byli jsme u toho, na fotbal vás pozveme ještě před čestou, teď ale do Brna z úplně jiného důvodu. Část římskokatolických farářů v tamní diecézi čeká v srpnu stěhování a také v září. Biskupství změny představilo, celkem jich je 8, což je méně než v předchozích letech. Kněží z některých farností se po dlouhých letech přesunou jinam a nahradí je duchovní po ukončení studia.
1: Hlavně na ty lidi. Já to mám, že se jako těším na ty lidi, protože mě baví objevat, že všude jsou dobrý lidi. To je takový krásný kněžský zážitek, že i v té společnosti dneska, která je hodně rozdělená, tak prostě ta farnost je místo, kde se potkávají všichni.
2: Kněz Jan Kříž převezme farnost ve Veverské Bytýšce nedaleko Brna. Nedávno dokončil postgraduální studium na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě.
1: Já jsem studoval licenciát z dogmatické teologie. To je studium o tom, kdy se jako přemýšlí o víře do hloubky. Všude, kde je katolická církev, tak posílají o tom studenty do Říma. Jsem potkal pár lidí, kteří jako si myslím, že si rádi třeba zavoláme, rádi se vidíme. Oni vědí, že když někdy půjdou tady, tak se můžou stavit, a já vím, že když pojedu přes jižní Indii, že se taky můžu stavit.
2: Ve Veverské Bytýšce nahradí kněze Marka Hlávku, který tam sloužil přes 20 let. Podle Kříže je potřeba se vším nejdřív pořádně seznámit, naslouchat a navázat na předchůdce.
1: Až tam jako nastoupím, až s těma lidma budu žít, tak uvidím víc. Každá ta farnost je úplně jiná, záleží na historii toho místa. To jsou věci, které člověk si nenačte, které prostě se dozví, až mu ti lidi někdy řeknou.
2: Podle generálního vikáře brněnské diecéze Pavla Kavky personální změny dělají podle toho, co která farnost a který kněz potřebuje.
3: Je to vlastně mix takových potřeb, přestože třeba v té farnosti ty věci fungují dobře, tak je příležitost tu farnost zase obohatit o dary jiného kněze.
2: V brněnské diecézi je přes 440 farností a jejich správu má na starosti víc než 300 farářů, kaplanů, řeholníků a jáhnů. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha! To je útok na zlato!
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
3: Radiožurnál v půl šesté. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
4: Půdní sucho v Česku se kvůli horku dál zhoršuje. Podle webu Intersucho je extrémní sucho na 40% území. Situace se podle meteorologů nejspíš v příštích dnech nezlepší. Neočekávají totiž výraznější srážky a teploty se navíc můžou znovu vyšplhat až na 35 stupňů Celsia. Kvůli suchu je vyšší riziko lesních požárů a klesá kvalita vody v rybnicích a řekách. Novým hlavním právním poradcem Bílého domu a asistentem prezidenta se od září stane Will Scharf. Na sociální síti Truth Social to napsal americký prezident Donald Trump. Do agendy právního poradce patří třeba prezidentské milosti, jmenování soudců nebo posuzování návrhu zákonů. Pomáhá taky s vyšetřováním prezidenta a jeho vlády v kongresu a se soudními spory, ve kterých je prezident žalovaný. A opravu Žižkovy ulice dnes zahájí silničáři v Jihlavě. Jde o další část kompletní rekonstrukce průtahu městem. Úplná uzavírka výpadovky na Palhřimov a dálniční přivaděč vede od čerpací stanice Ono kolem Hřbitova až ke krajskému úřadu. Omezení potrvá zhruba 2 týdny a dotkne se i 5 linek městské hromadné dopravy.
1: Sport.
4: Fotbalisté Slávie jsou i po 3. kole v čele prvoligové tabulky. Pardubice totiž porazili 2-1. Obhájci titulu jsou zatím bez ztráty bodu, stejně jako Jablonec, který zvítězil nad Slováckem 1-0. Sigma Olomouc vyhrála na trávníku Artisu Brno 2-1 a Hradec Králové stejným výsledkem zvládl domácí duel s Baníkem Ostrava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D11 na Nymbursku, také v Praze na okruhu za Jesenicí. Na hradecké dálnici D11 mezi exity Sacka a Pečky, tedy mezi 24. a 5. a 35. kilometrem, platí nové omezení pro oba směry. Jak na Prahu, tak na Hradec se jede 2 zúženými pruhy, zatím v celku plynule. Ve směru na Prahu navíc těsně za sjezdem na Sackou na 25. kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Je řádně označené světelnou šipkou. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti mezi Jesenicí a sjezdem na Vestec ještě zhruba 30 minut potrvá noční omezení. Mezi 81. a 3.5. kilometrem zůstává uzavřený levý pruh. Chvílemi se zpomaluje, kolona se ale netvoří. A ještě silnice 4 na trase z Prahy do Strakonic na úrovni Jíloviště na 9. kilometru. Kvůli stavbě mostu je provoz nově vedený pouze pásem do Prahy, a to obousměrně. I tam už se jede o něco pomalej. Čekejte zatím kratší zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: I dnes nás čeká velké horko. Teploty můžou stoupat až k 36 stupňům Celsia. I dnes tak platí výstraha meteorologů před horkem, a to až do 17. hodiny odpolední. A před teplem neutečete příliš ani v horách. I tam v 1000 metrech naměříme okolo 26 stupňů Celsia. Obloha bude polojasná až oblačná, odpoledne a večer může být až oblačno a mohou se objevovat nejen přehánky, ale i bouřky, které můžou být místy i silné. Dál platí i výstraha před rizikem vzniku požáru. A vysoké teploty nás budou provázet i zítra. V úterý naměříme až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 30 stupňů. Mírné ochlazení dorazí do hor, kde se teploty budou pohybovat okolo 20 stupňů Celsia. To byly zprávy. A vy dál posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním i Petra Krále. Tak hezké ráno.
3: Dobré ráno. Počasí Barbora Borovská. Dnes je pondělku 3,5 minuty po 6:30 právě teď. Za chvíli už vás čekáme v ordinaci. A nebude jenom jedna, bude jich více než 200. To jsou totiž ordinace všeobecných praktických lékařů a pediatrů, které fungují v takzvaném režimu týmové praxe. A my vám za chvíli povíme, jak to funguje.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Radiožurnál. Už 241 ordinací praktiků i pediatrů v Česku funguje v režimu týmové praxe. Alespoň to potvrzují údaje VZP. Znamená to, že jedno pracoviště sdílí minimálně dva lékaři. Týmová ordinace musí rozšířit ordinační hodiny, mít otevřeno všechny pracovní dny a přibrat nové pacienty. Pokud tyto podmínky splní, má nárok na výhodnější úhrady od pojišťoven a bonifikaci až 200 tisíc.
1: Otevři mě pusinku, řekni a...
2: Dětská lékařka Ilona Hileová vyšetřuje malou pacientku.
3: Honzičku, já si teďka neposlechnu srdíčko.
2: Stejná ordinace, jen jiná lékařka, Tereza Velikovská.
3: A teďka tě poprosím, jestli budeš pořádně dýchat pusinkou.
2: Tak vypadá provoz týmové praxe v Bystřici pod Hostýnem.
4: Mně se jednoznačně ulevilo, protože jako pokud už ten lékař je v nějakém důchodovém věku, tak dříve nebo později musí přemýšlet nad tím, jak zajistit jakoby pokračování té ordinace, protože jsou to jeho pacienti.
2: Popisuje Ilona Hileová, proč se rozhodla právě pro týmovou praxi. Mladé kolegyni předala plný úvazek a sama pracuje na zkrácený. To vyhovuje i Tereze Velikovské.
5: Pro mne je týmová praxe benefitem hlavně možnost flexibility, protože mám malé děti, pro mě to znamená možnost se s paní doktorkou střídat během ordinační doby. Stejně tak to pro mne znamená i taková ta možnost generační výměny, kdy já od paní doktorky můžu stále čerpat její zkušenosti.
4: Pro pacienty si myslím, že je to také dobrá zpráva, protože pak jsou kratší čekací doby, ta vyšetření nebo preventivní prohlídky, očkování, všechno může probíhat v kratší době.
2: Týmové praxe podporuje bonifikací až 200 tisíc korun měsíčně i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové je to cesta, jak zajistit dostupnou péči v lokalitách, kde lékaři chybí nebo stárnou.
6: Týmové praxe jsou dnes už zastoupeny ve všech regionech České republiky a všude se také jejich počty postupně navyšují. Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5200 dětí a mladistvých.
4: My jsme přibrali zhruba asi 100 nových pacientů.
2: Dodala lékařka Ilona Hileová z ordinace pro děti a dorost v Bystřici pod Hostýnem. Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 6:15. Na dnešní svátek patrona Krkonoš svatého Vavřince vyrazí stovky poutníků na Sněžku. V 9 ráno se sejdou u kapličky v Peci pod Sněžkou. Cestou na vrchol se k ním přidá i procesí z polské strany. V pravé poledne pak přímo na Sněžce začne u kaple svatého Vavřince mše pod šídým nebem. Společně povedou čeští a polští biskupové. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří rozsudek nad zimním lékařem Petrem Vinčem. Lékař fotek svých nezletilých pacientek vyráběl dětské porno. Ústecký soud mu za to letos v květnu uložil podmínku, pracovat s dětmi mu nezakázal. Tejc takový trest označil za nepřijatelný. Případu se budeme věnovat po 7. hodině i v ranním radiožurnálu.
3: Zdržení na 50 u Zlechova, také na 38 u Havlíčkova Brodu. Silnice 50 Uherské Hradiště, Brno a trvající omezení na obchvatu Zlechova. Kyvadlový provoz řídí semafory v obou směrech, naberete zatím okolo 5 minut navíc. 34 Pelhřimov Humpolec mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem z obou stran popojíždí 5 až 10 minutové fronty, také kvůli omezení. Podobně i na 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu v okolí Antonínova dolu. První část kolony začíná už ve sjezdu z dálnice D1 za exitem 112. A silnice 38, ta je hodně plná i na výjezdu z Brodu směrem na Čáslav. Až ke Skuhrovu pracují na opravách vozovky. I tam je provoz řízený kyvadlově pomocí semaforů. A v Praze hustne provoz v Novopatské směrem z Černého mostu ke Kbelské. Zpomaluje se už na konci dálnice D10. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Právě vychází slunce a zapadne krátce před 8:30 večer. A dnes bude opět horko. Teploměry nám ukáží 31 až 36 stupňů Celsia, na horách kolem 26 stupňů. Dnešní tropický den tak vybízí ke koupání. Pozor ale na kvalitu vody. Například na koupališti Šeberák není voda vhodná ke koupání. To samé platí třeba i pro vodní nádrž Jesenice nebo třeba Břevnickou nádrž u Chotěboře. V rybníku Kachlička u Humpolce je voda dokonce nebezpečná a platí tam zákaz koupání. Hezké ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: S vámi ranní radiožurnál 5 hodin 50 minut právě teď. Fotbalisté Slávie vyhráli i třetí zápas nové sezóny šance ligy, jsou 100% v Edenu porazili Pardubice 2-1 a vrátili se do čela tabulky. Hrdinou utkání v Edenu byl útočník Mojmír Chytil, který dal oba góly domácích fotbalistů a my jsme byli tentokrát opět u toho.
1: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je. Ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
2: Pochvaloval si Mojmír Chytil. Útočník Slávie nejprve v úvodu druhé půle po dlouhém autu hlavou otevřel skóre, hosté ale v zápětí srovnali. Olomoucký odchovanec duel definitivně rozhodl v 80. minutě, kdy znovu prokázal dobrý výběr místa.
3: Provodu varána a je to gól, který dává z dorážky Mojmír Chytil.
4: Tohle prostě můj mama výborný, že v tom prostoru, kde má být, tak je. A proto těch gólů dává tolik a proto je v té Slávii tolik úspěšný a xkrát už i takovýhlema gólama dostal z úzkých a ten Čech na ty góly má.
2: Uznal pardubický trenér Jan Trousil, který se svým týmem v této ligové sezóně ještě nebodoval. To slávisté dál zůstávají 100% i díky formě Mojmíra Chytila se 4 góly aktuálně nejlepšího střelce soutěže.
5: Bylo jasný, že ho na tom hřišti prostě musíme nechat, protože to dobíhání těch střel a to takový slídění po těch druhých míčích, to prostě on má absolutně geniální. A ty dvě svoje situace prostě vyřešil po mojmovsku jakoby a mojma je pro nás extrémně důležité a momentálně jsme v tom soupeřově vápně na té jeho práci a pohybu hodně závislí.
2: Řekl po ligové výhře nad Pardubicemi kouč fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský z Edenu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, dobré ráno, pondělí, další den, kdy se hodně ohřejeme a bude opět přemýšlet o tom, jak ochladit naše životy. Pár rad k tomu přidáme i v ranním Radiožurnálu v té další hodině, ale ještě předtím aktuální zprávy o všem, co se děje doma ve světě, na obloze a také na silnicích. Dobré ráno.
1: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
2: V parném počasí hrozí požáry v přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
2: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál 6 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
5: Většina lidí v Česku je proti rušení devátých tříd, ukázal to průzkum pro Radiožurnál. Exhumace obětí volyňského masakru budou pokračovat. Ukrajinské úřady vydaly několik povolení. Fotbalisté Slavie vyhráli i třetí zápas ligové sezóny, stejně jako Jablonec. Na dálnici D4 směrem ze Strakonic do Prahy se tvoří kolona před omezením u Jíloviště. A čekáme převážně polojasno až jasno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 36 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Se zkrácením základní školy z 9 na 8 let v Česku nesouhlasí 62% lidí. Podobný počet si myslí, že na takovou změnu není české školství připravené a že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Radiožurnál, kterého se v prvních srpnových dnech zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
6: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. Se zkrácením povinné školní docházky nesouhlasí lidé bez ohledu na to, jestli se jedná o rodiče nebo nikoliv.
5: Návrh na zrušení deváté třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Bezmála polovina firem v soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června, a to mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních dvou let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování, třeba podle výkonu. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla 50 282 tisíc korun. Ukrajinský institut národní paměti vydal nová povolení na průzkumné a exhumační práce na Volyni. Archeologové budou smět pátrat po obětech volyňského masakru na území zaniklých obcí Huta Pěňačka a Ugly.
7: Exhumace jsou součástí budování polsko-ukrajinských vztahů a vztahy mají být postavené na pravdě, i když je pravda pro jednu ze stran těžká.
8: Řekl během exhumací na území zaniklé vsi Volaostrověcka kněz Tomáš Traska z Polského institutu paměti národa. 55 těl nalezených během přibližně 3 týdenních prací se dočká pohřbu 30. srpna. Už dříve polský IPN získal povolení k pátrání v bývalé vsi Pužniky. Nyní ukrajinské úřady schválily pátrání a exhumace také v Hutě Pěňac a v Uglách. Na obou místech členové ukrajinské povstalecké armády, ale také členové granátnické divize SS a ukrajinští nacionalisté zavraždili ve 40. letech minulého století okolo 1000 lidí. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
5: Brno chce koupit a lidem otevřít vilu architektky Růženy Žertové. Ta navrhovala především obchodní domy, třeba Priory v Pardubicích nebo Košicích. Rodinnou vilu si postavila v brněnských Žabovřeskách. Po jejím úmrtí dům v roce 2020 koupil soukromý majitel za 4,5 milionu korun. Teď městu neobydlenou vilu nabízí se skoro 28 milionů.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie a Jablonce vyhráli i třetí zápas nové sezóny Šance ligy. Zatímco Severočeši zdolali Slovácko 1-0, Pražané porazili Pardubice 2-1. Slávisté mají už v úvodu ročníku výrazný náskok na největší soupeře v boji o titul. Sparta na ně ztrácí 6 bodů, Plzeň dokonce 7 bodů. Trenér Jindřich Trpišovský to ale neřeší.
9: Ta liga se hraje prostě na 35 kol a máme za sebou 3 kola, dělat nějaký soudy ohledně to je strašně předčasný, vyrovnaný si myslím, že to bude. Máme 9 bodů, ale pomáháme si hodně těma standardkama a pomáháme si tím tlakem na ty soupeřové obránce, takže ten pohled na tabulku je příjemný, ale vůbec nic neznamená.
0: V dalších zápasech ligy Hradec Králové porazil ostravský Baník 2-1 a stejným výsledkem vyhrála i Sigma Olomouc na trávníku Artisu Brno. A motocyklový závodník Filip Salač vyhrál velkou cenu Velké Británie v kategorii Moto 2. Stal se tak prvním českým šampionem po 16 letech, když navázal na Karla Abrahama.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D4 před Jílovištěm a také na D7 před letištěm. Na dálnici D4 směrem ze Strakonic do Prahy vázne provoz před omezením u Jílovišti. Na 9. kilometru se jezdí obousměrně pouze pásem do Prahy. Aktuálně se zpomaluje za Řitkou okolo 12. kilometru. Zdržení zatím zhruba 15-minutové. D7 na příjezdu do metropole ze Slaného, tradičně ucpaná kvůli omezení u letiště. Kolona se sune 10 minut ze 4. kilometru. A přímo v Praze přetrvává hodně silný provoz v Novopatské směrem z Černého mostu ke Kbelské. Brzdí se na konci D10 a z druhé strany, tedy od D8, zastavíte ve sjezdu z Cínovecké do Kbelské. A v Ostravě se plní Rudná ulice směrem z Opavy do Havířova. Zdržení naberete v úseku mezi sjezdy na D1 a do Plzeňské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokální přeháníky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: 6 minut po 6. Jak bylo řečeno, tak se děje. Další hodina ranního radiožurnálu právě začala.

0: 9 minut po 6. ranní radiožurnál. Věhlas Univerzity Karlovy bude ještě větší. A Karlova univerzita má totiž ambici posunout českou vědu opravdu na světovou úroveň. Na Albertově staví totiž biocentrum za bezmála 5,5 miliardy korun. Do 3 let propojí přírodovědce, lékaře, matematiky a fyziky v jednom z největších univerzitních projektů na území Česka vůbec.
1: Slyšíme rachot stavebních strojů, i v takovém horku jsou kolem nás desítky dělníků.
2: Teď tady vlastně vidíme rameno betonové pumpy, která pumpuje tedy beton na strop prvního podzemního podlaží.
1: S děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Vladimírem Krylovem. A teď stojíme na místě, kterému se na stavbě budoucího biocentra Albertov přezdívá Vyhlídka. Právě odsud je dobře vidět, jak se nám pod nohama postupně rýsují dvě podzemní podlaží, která zatím připomínají spíš obrovské betonové bludiště.
2: V těch podzemních podlažích najdeme veliké jednotky, které združují drahé a obrovské tedy přístroje, například mikroskopy.
1: Vy jste vyhlásili výběrové řízení na ředitele biocentra. Co by takový ředitel měl splňovat?
2: Cílíme skutečně na lidi ze zahraničí, špičkové excelentní vědce, ale nejenom vědce, ale hlavně manažery.
1: Nový ředitel bude mít na starosti také propojení jednotlivých vědeckých směrů. Ty jsou v biocentru rozdělené do 6 hlavních oblastí, popisuje proděkan pro kampus Albertov na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Aleš Soukup.
3: Tou první je biochemie a metabolismus, druhou oblastí jsou buněčné systémy ve zdraví a nemoci, pak je tam infekce a imunita, chemická syntéza, tou poslední částí je spektrální a strukturní výzkum materiálu.
1: Nové laboratoře by se prvními studenty a vědci měli zaplnit v roce 2029. Z Albertova Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve 4:07. Evropu tento týden zasáhne další vlna veder. Teploty vyšplhají až ke 40 stupňům Celsia. Meteorologové varují, že rychle stoupající teploty a přetrvávající sucho můžou ještě zvýšit už tak vážné riziko lesních požárů. Včera se kvůli plamenům v Andaluzii na jihu Španělska muselo preventivně evakuovat asi 470 lidí. Právě dnes pokračuje hlavní líčení v korupční kauze Dozimetr. Soud se k projednávání případu vrací po dvouměsíční pauze. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 až 2022 zakázky na pražském magistrátu a také v pražském dopravním podniku. Obžalované jsou dvě firmy a 6 lidí.
1: Zdržení na D4 za Řitkou a také na D7 za Středokluky. Na D4 směrem ze Strakonic do Prahy narůstá kolona před omezením u Jíloviště. Teď už se výrazně brzdí za Řitkou na 13. kilometru a na 9. do místa výstavby nového mostu se popojíždí bezmála půl hodiny. Na D7 ze Slaného do Prahy ztratíte přibližně 10 minut ve frontě k letišti. Pomalu v obou pruzích se jede zhruba ze 4. kilometru. Příjezd do metropole ze severní strany zlehka brzdí omezení ve Kbelské. Zpomalíte v Cínovecké za sjezdem na Čakovice a z druhé strany od Černého mostu pak v Novopatské na konci D10. Silnice 38 hodně plná na výjezdu z Havlíčkova Brodu směre Čáslav až ke Skuhrovu stále pracují na opravách vozovky. Provoz tam kyvadlově řídí semafory, zdržení okolo 5 minut. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
2: Čeká nás další tropický den, kdy teploty budou stoupat až k 36 stupňům Celsia. Na obloze se ale budou objevovat mraky a odpoledne se od západu můžou objevovat nejen přehánky, ale i místy silné bouřky. I pro dnešek tak platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami. Především přes poledne se tak vyhýbejte slunci a dejte přednost klidovým aktivitám. Nezapomínejte ani na dostatečný pitný režim. A teplo bude i zítra, tedy v úterý, kdy naměříme až 28 stupňů Celsia. Na jihu Moravy kolem 30, na horách tisíci metrech klesnou teploty k 20 stupňům Celsia. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál, další horký den, to od nás ještě několikrát uslyšíte. Česko čeká opravdu výjimečně teplý den. Vyšší teploty hůře snáší nemocní a starší lidé. Snížit teplotu v pokojích se snaží třeba v domově seniorů v Sedlčanech. Technici upravují izolaci budov a střech a mění taky okna. Na těch nových bude speciální folie proti slunci.
1: Jsem v domově seniorů v Sedlčanech, kde právě bude začínat hlášení. Paní ředitelka Jaroslava Kocíková prý takhle pravidelně v teplých dnech vyzývá obyvatele domova, aby pili a měli klidový režim.
2: Milí klienti, pijte, i když nemáte žízeň. Těl vodu potřebuje o to více.
1: Paní Irena se teď vyslechla hlášení. Jak snášíte ty teplé dny?
3: Nesnáším. Strašně se mi špatně dýchá, ale my to řešíme tak, že si stahujeme žaluzie.
1: A nějak se ještě ochlazujete?
3: Máme tam větráček.
1: By se obrátila ještě tady na paní ředitelku. Někoho napadne, jestli by nebylo vhodné třeba pořídit klimatizace?
4: Nás to napadlo také, ale po zkušenosti ostatních domovů jsem zjistila, že hodně lidí právě je potom nemocných, má angíny.
1: Takže byste přistoupili sice asi k dražšímu a výraznějšímu komplexnímu řešení. Výměna oken.
4: Potom jsou to sluneční clony, budeme dělat izolaci, pak budeme izolovat i střechy a samozřejmě i větráčky jsou pro nás nejlepším řešením.
1: Sjednatel společnosti, která rozsáhlou rekonstrukci domova dělá, Martinem Heislerem, jsme teď vyšli ven.
5: Všechno je to koncipované tak, aby vlastně co nejmenší přísun tepla byl v letních měsících a co nejmenší ztráta v zimních měsících.
1: Je nějaký odhad, nějaký propočet téhle nové stavební úpravy, o kolik by mohly v létě snížit v těch budovách teplotu?
5: Ze zkušenosti z jiných staveb máme vypozorováno, že ta teplota se sníží zhruba o 4 až 5 stupňů.
1: Náklady na rekonstrukci přesáhnou podle vedení domova 176 milionů korun. Ze Sedlčan, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál Support Lesbians a teď také na vrch jedna kolona na dálnici D4. Míříte-li na Prahu počít, jestli jste s tím, že budete brzdit kolem 14. kilometru za Řitkou, kolona až Kýloviště vás drží asi 30 minut. No a to další z dopravy už připravuje a za chvíli poví také naše zelená vlna.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Dobré ráno, 6:30. Zprávy pro nás má Eliška Zábrocká.
3: Odsouzený zubař Petr Vinš, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a jejich fotky zneužíval k výrobě dětské pornografie, nyní pracuje v jiné ordinaci. Radiožurnál zjistil, že svoji ordinaci v Ústí nad Labem zavřel, protože nesmí podnikat. S dětmi ale podle rozsudku může pracovat dál. To se nelíbí ministrovi spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi za hnutí ANO, který chce rozhodnutí soudu prověřit. Zubař nechtěl svůj případ komentovat. U soudu se ale k výrobě citlivých fotek přiznal a tvrdil, že snímky dál nešířil. Soud mu uložil podmínku. Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky Michael Damianos. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos. Plyn z ložisek ve východním Středomoří se tak poprvé dostane na evropské trhy. A na Sněžku dnes vyráží poutníci na tradiční svatovavřineckou pouť. Ráno se sejdou u kapličky v Peci pod Sněžkou, kde je přivítá Krakonoš a v 9 hodin společně zamíří na vrchol. Z polské strany se k ním přidá další procesí. V poledne pak u kaple svatého Vavřince na Sněžce začne mše pod širým nebem, kterou povedou čeští a polští biskupové.
4: Sport.
3: Fotbalisté Slávie jsou i po třetím kole v čele prvoligové tabulky. Pardubice totiž porazili 2-1. Obhájci titulu jsou zatím bez ztráty bodu, stejně jako Jablonec, který zvítězil nad Slováckem 1-0. Sigma Olovouc vyhrála na trávníku Artisu Brno 2-1 a Hradec Králové stejným výsledkem zvládl domácí duel s Baníkem Ostrava.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na dálnici D4 směrem ze Strakonic do Prahy se kolona zase o něco prodloužila. V těchto okamžicích se do ní výjíždí už těsně za sjezdem na Řitku na 14. kilometru. Do omezení u Jíloviště na 9. kilometr je to na více než půl hodiny. Lepší tak sjíždět exitem 14 a pokračovat směr Líšnice a Klínec. Příjezd do metropole ze severu po silnici 9 od Mělníka. Fronta se sune z odbočky na Zlonín ke kruhovému objezdu před Líbeznicemi. Následně se jede pomaleji i v kopci před nájezdem na dálnici D8. Dálnice jako taková na trase do Prahy je plynule průjezdná. Hustý provoz panuje až dál v Cínovecké od sjezdu na Čakovice. K Belskou projedete v celku plynule. Horší situace panuje v Liberecké směr Blanka. Levý pruh za Molkou navíc chvíli blokovaly následky nehody dvou osobních aut. Už jsou pryč, kolona ale stále trvá zhruba od sjezdu do Veselské. A ještě D7 na trase Slaný Praha, kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. K letišti se budete sunout okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Máme před sebou horký týden a potvrdí to už dnešní teploty, které během dne vystoupají až k 36 stupňům Celsia. Odpoledne ale na obloze přibude mraků a místy se můžou objevit přeháňky nebo i silné bouřky. I dnes tak platí výstraha před velkým teplem. Nezapomínejte na pitný režim. Večer přes naše území přejde slabá studená fronta a ochladí vzduch alespoň v noci. Noční teploty klesnou k 18 až 13 stupňům Celsia a velmi mírně se ochladí i během úterý. Maxima do 28 stupňů. Během týdne ale horké dny přetrvají a o víkendu bude opět až 36 stupňů Celsia. Ochlazení se tak podle meteorologů dočkáme až na přelomu dalšího pracovního týdne. To byly zprávy. A vy posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním i Petra Krále. Tak hezké ráno.
0: Dobré ráno, Barbora Borovská, počasí a počasí za chvíli ještě jednou. Tajfun Dolphin totiž dorazil nad Čínu, sice už slábne. Silný vítr a déšť ale dál působí velké problémy. Co po sobě tahle bouře zanechává a co čeká Čínu v dalších hodinách, tak na to se zeptáme našeho tamního zpravodaje.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Ranní Radio Journal i dnes pro váš ranní přehled, teď 7 minut po půl sedmé. Tajfun Dolphin v noci dorazil do Číny. Cestou sice zeslábl na tropickou bouři, ale silný vítr a déšť způsobily problémy. Bouře teď míří do vnitrozemí a my jsme ve spojení s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem, abychom se dozvěděli víc. Dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno.
0: Podle čínské televize se podařilo včas evakuovat přibližně milion lidí. I tak mají záchranáři teď plné práce, nejenom s nimi. Kde a proč mají nejvíce práce?
1: Vítr zpomaluje, aktuálně už jeho rychlost klesla pod vytoužených 100 km za hodinu, ale velmi intenzivně prší. V horách se úhrn reálně přiblíží 500 mm srážek. Platí to hlavně pro vnitrozemské provincie Anhui, Hebei a Jiangsu a tradičně v tomhle čase letních tajfunů silným srážkám vystavena i 25-milionová Šanghaj. Jinak tam, kde jsou strmé svahy obnaženy nebo odlesněny, tak tam teď aktuálně hrozí půdní sesuvy a v ohrožení jsou tam města, vesnice, ale také železniční tratě a silnice a čínští záchranáři už v noci a ráno přijali několik takových hlášení o půdních sesuvech, zatím ale neevidují zraněné ani pohřešované a v rámci možností tyhle oblasti kontrolují.
0: Čínské úřady varují také lidi z velkých měst před takzvanou nebezpečnou zážitkovou turistikou. O co se přesně jedná?
1: To je každoroční nebezpečí hlavně ve velkých čínských městech. Jsou teď plná domácích turistů, kteří prahnou po adrenalinových selfie záběrech a fotografiích a řada z nich podle policie nerespektuje zákaz přibližovat se k podemletým říčním břehům, také nevstupovat na podmáčené svahy nebo nevyjíždět auty na zaplavené silnice. Každoročně tak po celé zemi zbytečně umírají stovky lidí a už zmiňovaná čínská televize CCTV proto zařadila osvětové, velmi dramatické varovné spoty a policie také hrozí neukázaným turistům vysokými pokutami, pokud tyhle ty zákazy překročí.
0: Tajfun Dolphin v Číně a náš asijský zpravodaj David Jakš teď v ranním radiožurnálu. Davide, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za 6 minut bude 6:45. Ozzy Osbourne.

0: Ozzy Osbourne na ranní radiožurnál. Dnes dopoledne atletické mistrovství Evropy v Birminghamu. Opět budeme fandit, protože předpolednem na trať vyběhne také náš reprezentant na 800 metrů. To bude konkrétně Jakub Dudycha. Budeme s ním mluvit. Teď je 6:45. Zhruba polovina firem v soukromé sféře plánuje ještě letos zvýšit mzdy. Vyplývá to z dat poradenské společnosti RSM z letošního června. V posledních 2 letech je trendem spíše individuální odměňování než plošné zvyšování mezd. Průměrná hrubá mzda v Česku byla letos v prvním čtvrtletí více než 50 000 korun. V největším egyptském zlatém dole se zřítila hornina. Jeden člověk zemřel a 5 dalších je zraněných. Informovala o tom agentura AFP. Provoz v dole je pozastavený, než se nehoda vyšetří. Důl produkuje zhruba 500 000 uncí zlata ročně, tedy více než 15 tun.
1: Ucpaná D4 u Řitky na D1 zdržení za Rousínovem. Na D4 ze Strakonic do Prahy se brzdí už kousek před Řitkou na 14,5 kilometru. Do omezení u Jíloviště na 9. je to stále na více než půl hodiny. Objízdnou trasu z exitu 14 přes Líšnici a Klínec hodnotí náš zpravodaj.
2: Opravdu se vyplatí, protože ta D4 popojíždí pomalu.
1: Na D1 z Vyškova do Brna hustne provoz v okolí Holubic, hlavně kamiony zpomalují chvílemi už za Rousínovem okolo 212. kilometru. Za Rohlenkou už se pak opět pokračuje plynule a brzdí opět těsně před Brnem za Slatinou okolo 200. kilometru. D7 Slaný Praha, kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru k letišti, je to na 15:15. A silnice 27 Klatovy Plzeň, výjezd ze Švihova, záchranáři u vážnějšího střetu osobního auta a motorky. Další zelená vlna za 15 minut.
3: Teploty jsou venku poměrně vysoké už teď. Brno hlásí 18 stupňů Celsia a polojasnou oblohu, Plzeň 19 stupňů a nejtepleji je v Praze, kde už teď teploměry ukazují 23 stupňů Celsia. A teploty dál porostou. Máme před sebou další tropický den, kdy teploty vystoupají na 31 až 36 stupňů Celsia. Nezapomínejte na doplňování tekutin. Odpoledne a večer ale budou na obloze přibývat mraky a můžou se objevit nejen přeháňky, ale i místy silné bouřky. Přes naše území tak začne přecházet slabá studená fronta. Hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Craig David v ranním radiožurnálu za 10 minut 7. Právě dnes začíná Birminghamu atletické mistrovství Evropy. Předpolednem čeká rozběh na 800 metrů Jakuba Dudichu. 20-letý český reprezentant si zatím stihl aspoň vyzkoušet dráhu na stadionu. No a na závěr tréninku se k němu přidal také náš reportér Adam Procházka.
1: Běžíme s Jakubem Dudichou první metry na Alexander Stadium. Jak vám zatím chutnají?
2: Jo, tak zatím jsem se tady cítil dobře, přijde mi to tady celkem hezký ten stadion, jsou tady i přidaný nějaký tribuny navíc, chodil jsem si teda všechno po větru, tak možná proto jsem se cítil dobře.
1: A co takhle běžec po těch prvních metrech na nové dráze vlastně pozná?
2: Většinou poznáte, jestli je ten tartan rychlej nebo pomalej, většinou podle toho, jak je tvrdý. A tady mi to přišlo zatím, že se běží dobře.
1: Běžíme s Jakubem Dudichou po dráze na Alexander Stadium v Birminghamu, v dějišti mistrovství Evropy. Stihnete se takhle při rozběhu třeba podívat i na tribuny, pokochat se?
2: Jo, tak já tohle mám hrozně rád, když je prostě velký stadion, když je zaplněný, tak to úplně zbožňuju. Občas mě to fascinuje až moc. Pamatuju si, že párkrát třeba v Ostravě jsme vylezli z tunelu z rozcvičovacího a já jsem se kochal až moc tribunou a trošku jsem vypadl z toho soustředění ten závod, ale mám to hrozně rád.
1: A běháte už tady nějakou dobu a viděl jsem, že jste určitě běhal i rychleji než teď. Teď tady chvíli počkáme, protože kolem nás probíhají běžci, koukám ze Švédska, ze Slovenska, o trochu rychlejší než my, respektive než já. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli teď běžíte pomalej kvůli mně, nebo teď už je to takový výklus?
2: Ne, když jsem se šel vyklusat po tréninku, když jdu takhle den před závodní trénink, tak občas jdu vyklusat třeba jenom 2 minutky, někdy nechodím vůbec. A je to takový jediný trénink, po kterém ten výklus můžu vynechat a nevidět. Není to jako nic špatného, nebo ho můžu hodně zkrátit, takže jdu jenom takhle pomalu. A...
1: Tak s českým rekordmanem na 800 metrů Jakubem Dudichou jsme si oběhli kolečko na Alexander Stadium. Díky za rozhovor, za běh a budu držet palce.
2: Je to 400 za 2.30, takže gratuluji vám, taky děkuju.
1: Tak to je krásný čas. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu Eliška Zábrocká.
3: Půdní sucho trápí většinu území Česka. Soud v Ostravě začne projednávat případ 4 obžalovaných, kteří měli z Ukrajiny dodávat stovky kilogramů červeného fosforu na výrobu pervitinu. Fotbalisté Pardubic prohráli na Slavii a v lize zůstávají bez bodu. Na dálnici D4 směrem ze Strakonic do Prahy popojíždí dlouhá kolona od sjezdu na Řitku ze 14. kilometru. A bude převážně polojasno až jasno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty do 36 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Půdní sucho se v Česku znovu zhoršuje. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší sucho na 85% území. Vysoké teploty a počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat. Kvůli tomu je například vyšší riziko lesních požárů, vysvětluje za web Intersucho Miroslav Trnka.
4: Samozřejmě nese důsledky v tuhle chvíli, zejména pro zemědělství, lesnictví, ale současně vidíme už prohlubující se problémy s některými vodními zdroji, respektive třeba s kvalitou vody nejenom v rybnících a přírodních koupalištích, ale i v řekách.
3: A půdní sucho je téma i ranního interview Radiožurnálu ještě v této hodině. Před senátem Krajského soudu v Ostravě dnes stanou 4 obžalovaní za obchody s červeným fosforem. Podle obžaloby šlo o stovky kilogramů látky, která mohla stačit k výrobě asi víc než tuny pervitinu v hodnotě kolem miliardy a 200 milionů korun. Obžalovaní měli podle státního zástupce zajišťovat dovoz fosforu z Ukrajiny, její distribuci v Česku a taky prodej do Polska.
5: Jeden z obžalovaných je stíhán i za podvod, měl místo červeného fosforu dodávat cement. Červený fosfor patří mezi látky, které drogoví výrobci zneužívají při přeměně chemických surovin na pervitin. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
3: Ruský nejvyšší soud by dnes měl rozhodnout, jestli vyloučí opoziční stranu Jabloko ze zářijových parlamentních voleb, oznámilo to státní agentura TAS. Jabloko vystupuje otevřeně proti válce na Ukrajině. Žádost o vyloučení z voleb podala prokremelská nacionalistická strana Rodina. Zdůvodnila to údajnými pochybeními ve financování Jabloka. Univerzita Karlova hledá vědeckého ředitele nového biocentra Albertov. Centrum za bezmála 5,5 miliardy korun má propojit přírodovědce, lékaře i fyziky a stát se jedním z největších vědeckých projektů univerzity.
6: Nové centrum je zatím jedno velké staveniště. Do 3 let má ale podle děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Vladimíra Krylova propojit špičkový výzkum se vzděláváním.
7: Biocentrum Albertov je společný projekt naší Přírodovědecké fakulty, První lékařské fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty. Bude zde prováděn špičkový excelentní výzkum v oblasti biomedicíny, imunologie, regenerace.
6: Univerzita teď pro nové centrum schání vědeckého ředitele v mezinárodním výběrovém řízení. Hledá nejen špičkového vědce, ale také člověka, který bude určovat směr výzkumu a propojovat jednotlivé vědecké týmy. Z Albertova Karolína Burdová, Radiožurnál.
8: Sport. Pardubičtí fotbalisté v nové sezóně šance ligy znovu nebodovali. Ve třetím kole této sezony prohráli na stadionu dosud 100% Slavie 1-2. Utkání rozhodl v 80. minutě svým druhým gólem v zápase domácí útočník chytil. Východočeši jsou v tabulce aktuálně předposlední, pokračuje jejich kouč Jan Trousil.
9: Nejvíc štve to, že herně kluci obstáli, ale neobstáli. Jsme v těch nejtěžších věcech, kdy ty situace si vytváříme na gól a nedáme ho, a ze situací, kdy mi ani vlastně nepřijde, že můžeme dostat góly, tak je tam nějaké podcenění a to prostě zbytečně inkasujeme, takže je to samozřejmě špatně a uvědomuji si to, že ten tlak na nás samozřejmě bude.
8: Slavia vede ligovou tabulku o skóre před Jabloncem, který zdolal Slovácko 1-0. Hradec Králové porazil ostravský Baník 2-1 a brněnský Artis podlehl Olomouci 1-2.
0: Zelená vlna. známe lepší cestu.
10: Na D4 kolona od Řitky na D5 od Chrášťan. Jedete-li D4 ze Strakonic do Prahy i dnes, se připravte na mimořádně dlouhé zdržení kvůli omezení u Jíloviště. Zpomalíte před sjezdem na Řitku okolo 14,5 kilometru. Ztratíte tam více než 40 minut. Náš zpravodaj radí náhradní trasu z exitu 14 přes Líšnici a Klínec. I tam už ale provoz značně zhoustl, hlavně na příjezdu do Líšnice, poté i mezi Klíncem a Jílovištěm. Pořád se ale vyplácí z dálnice sjíždět. Pokud míříte do metropole plzeňskou D5 se silnějším provozem, počítejte z úrovně Chrášťan. Přibližně z 2. kilometru se jede pomaleji v obou pruzích. Hodně plno je následně i ve sjezdu na okruh směr D1. A teď si posvítíme na pražský okruh z druhé strany, tedy z D1 k letišti. Začala pravidelná regulace vjezdu do obou tunelů. První část fronty začíná na úrovni Jesenice. Výrazné zdržení následně v úseku mezi Lochkovským tunelem a Barandovem. D7 před Prahou, kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. K omezení u letiště je to na čtvrt hodiny. A ještě v rychlosti D8 za Ústím směr Praha, 68. kilometr v pravém pruhu, srážka dvou nákladních vozidel. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přeháníky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte ranní radiožurnál a Petra Krále.
2: Dobré ráno, 10. srpen, prázdniny jdou tak nějak do poslední třetiny a my už myslíme na školu a také na nápad se zrušením 9. tříd. Co si o tom konkrétně vymyslíte? Tak to prozradil průzkum.

0: Pondělní ranní radiožurnál a jeden zajímavý výzkum. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro radiožurnál. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých respondentů. Debatu o zrušení 9. tříd startovala v polovině července přestřelka v koalici.
1: Bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: S tímto argumentem debatu v červenci otevřel předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Proti tomu se ostře vymezil ministr školství Robert Plaga za ANO.
3: Ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
2: Podle Plagy nakonec změna po diskuzi s premiérem není na pořadu dne. S návrhy na možné rušení 9. tříd podle průzkumu nesouhlasí dohromady 62% lidí, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti.
2: Nejvíce souhlasí se zrušením 9. třídy voliči motoristů a SPD. U obou skupin je to lehce nad 40%. Podle průzkumu 3 z 5 dotázaných míní, že na takovou změnu není české školství připravené, přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Nejvíc dotázaných se shodlo na tom, že by spíš byla vhodná obsahová změna.
4: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
2: Česko naposledy zavedlo 9letou základní školu od září 1996. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 7 hodin a 15 minut. Americké zbrojovky mají 3 týdny na předložení plánu, jak urychlí výrobu a dodávky zbraní, včetně munice. Pentagon požadavek zdůvodnil obavami z nedostatku zásob kvůli válce s Iránem, píše o tom deník Washington Post. Americký prezident Donald Trump problémy se zásobami popřel a tvrdí, že Spojené státy mají munice obrovské množství. V Litomyšli vyrábí metodou 3D tisku z betonu modernistickou kapli. Hotová by měla být do konce září. Město ji chce veřejnosti představit první víkend v říjnu v rámci Světového dne architektury. Betonová kaple bude stát u místního lesoparku Černá hora.
1: Dlouhé zdržení na D4 za Řitkou, na D1 kamiony za Rousínovem. Dálnice D4 ze Strakonic do Prahy stále velmi ucpaná před omezením u Jíloviště. Kolona před sjezdem na Řitku z 15. kilometru je na bezmála 50 minut. Stále se vyplácí z dálnice sjíždět na exitu 14 a pokračovat přes Líšnici a Klínec. Počítejte ale s tím, že náhradní trasa už je taky dost zaplněná, hlavně na příjezdu do Líšnice a poté i mezi Klíncem a Jílovištěm. Na D1 na trase z Vyškova do Brna panuje silnější provoz už kousek za Rousínovem. Převážně kamiony zpomalují na 216. kilometru a nesouvisle se sunou až k Rohlence a brzdí se i dál už těsně před Brnem za Slatinou okolo 200. kilometru. D7 před Prahou ze Slaného, kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Teploty jsou venku poměrně vysoké už teď. Brno hlásí 18 stupňů Celsia a polojasnou oblohu, Plzeň 19 stupňů. Nebe v noci na úterý se vyjasní a teploty se budou pohybovat mezi 18 až 13 stupni Celsia. A to díky slabé studené frontě, která přes naše území začne přecházet už dnes večer. Po dnešním horkém dní, kdy naměříme až 630 stupňů Celsia, zítřejší teploty trochu klesnou. Denní maxima se budou pohybovat do 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy okolo 30 stupňů. Víkend bude opět velmi horký. Ochlazení se dočkáme až v dalším pracovním týdnu. Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Pondělní ranní radiožurnál vám dělá společnost 10 minut před půl osmou. Vědci už na milionech lidí zkoumali, jestli může očkování souviset s autismem. Žádnou takovou souvislost nenašli. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se ale k tématu znovu vrací a chystá další výzkum s využitím údajů o očkování dětí. Proč otevírá otázku, kterou věda považuje za zodpovězenou, tak na to se ptáme. Naší zpravodajky ve Spojených státech Jany Ciglerová toho času s námi ve studiu. Vítej, Jana, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co přesně Bílý dům tedy chystá a proč zrovna teď?
1: Úředníci Bílého domu připravují takové výkonné nařízení, které má propojit dětský očkovací kalendář, výzkum autismu a takzvanou rodičovskou volbu. Detaily i časování, to se ještě může měnit, ale už teď mluvčí Bílého domu potvrzuje, že administrativa chce mít ten v uvozovkách nejlepší dětský očkovací kalendář na světě. Tohle nařízení by mělo navázat na podobný krok z loňského května, kdy americký prezident Donald Trump nařídil ministerstvu zdravotnictví, aby přizpůsobilo kalendář podle jiných vyspělých zemí, které doporučí méně dávek.
0: No a proč je tohle pro prezidenta Trumpa tak osobní téma?
1: On se k těm příčinám autismu vrací dlouhodobě. Podle spolupracovníků citovaných v médiích Wall Street Journal, Washington Post, je to téma, které on bere osobně. Loni v září vystoupila s takovým varováním kontroverzním, s ním, kdy varoval těhotné ženy před užíváním paracetamolu. Potom také schválil lék Leukovorin jako možnou léčbu autismu, i když výzkum žádná toto tvrzení nepotvrdil. A také Trump dříve řekl, že s manželkou Melanie záměrně rozložili očkování jejich syna, dnes 20-letého barona, na delší období. A ministr zdravotnictví, jeho Robert F. Kennedy, na to téma autismu opakovaně tlačí i na veřejných jednáních a žádá rychlejší výsledky.
0: No a jak silná je vlastně vědecká shoda na tom, že vakcíny autismus nespůsobují?
1: Petře, ta shoda je prakticky absolutní. Tvrzení o souvislosti mezi vakcínami a autismem se opírá o jedinou studii z konce 90. let. Ta byla později stažena jako podvodná. Jemu autorovi lékaři odebrali licenci. Od té doby jsou desítky rozsáhlých studií na milionech dětí a žádnou souvislost nepotvrdili. Takže vědecká i lékařská obec pro tuto teorii jednoznačně odmítá.
0: Přesto se k ní ve Spojených státech znovu vrací a tuhle otázku otevírají. Proč to nám teď ve studiu ranní radiožurnálu vysvětlila naše zpravodajka ve Spojených státech toho času, tedy s námi tady v Praze, Jana Ciglerová. Jano, díky za osvětu a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: Radiožurnál 722.

0: S vámi Radiožurnál, další horký den před námi. Česko trápí půdní sucho, extrémní je už teď skoro na polovině republiky a kvůli pokračujícímu horku čekáme i další množství srážek, spíše podprůměrné. Jaké problémy to může způsobit a zda hrozí nižší úroda, provedeme v ranním interview v 7 hodin a 50 minut.
1: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
2: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
1: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
3: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato!
1: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
2: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
1: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
2: A překvapit můžou i další.
1: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
2: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
1: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
2: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
0: Je půl osmé. A se zprávami je tu Eliška Zábrocká.
4: Soud se dnes po dvou měsících vrací k projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované dvě firmy a šest lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Redl. Jakoukoliv vinu odmítají. Srbským hasičům se po pěti dnech hašení podařilo dostat pod kontrolu požár v přírodní rezervaci Deliblatska Peščara. Dál ale fouká vítr, který může situaci zkomplikovat. V terénu tak zůstává na 400 hasičů, vojáků i lesníků. Požár se zatím obešel bez obětí i větších škod. V oblasti schořelo na 17 hektarů nízkého porostu i lesa. Úřady museli obyvatele ohrožených oblastí evakuovat. A v České Lípě si dnes zájemci můžou prohlédnout baziliku všech svatých. Přístupná je zdarma od 11. do 17. hodiny. Bazilika původně sloužila jako klášterní kostel augustinianského řádu, který do České Lípy přišel v roce 1624. Prohlídka je součástí letního programu města.
2: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaji Masters v Montrealu do čtvrtfinále. Nizozemce Van de Zandschulpa porazil ve dvou setech a čeká ho Američan Shelton. A Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V Eugene zaběhl evropský juniorský rekord 48,59 sekundy a pro českou výpravu na šampionátu vybojoval čtvrtou medaili.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A nebezpečí na D11 u Hradce. Dálnice D11 z Jaroměře do Prahy velmi opatrně teď na úrovni Hradce Králové. Na 91. kilometru leží v levém pruhu sražený malý srneček, není označený. Havarované auto pak stojí o kousek dál v odstavném pruhu. A stále sledujeme situaci na ucpané dálnici D4. Ve směru ze Strakonic do Prahy se aktuálně brzdí už za Mníškem okolo 16. kilometru. Kolona je bezmála hodinová. Na 13.5. kilometru navíc hlásíte nehodu v levém pruhu.
6: A za odbočením na Řevnici ještě ke všemu dopravní nehoda, teď tam teprve přijíždí záchranné služby.
5: Na exitu 14 Řitka se ještě stále vyplácí sjíždět, byť náhradní trasa přes Klínec a Líšnici už se taky výrazně zaplnila. Na D1 z Vyškova do Brna čekejte hustý provoz v okolí Holubic. Převážně kamiony zpomalují už za Rousínovem okolo 212. leckdy 214. kilometru. Za Rohlenkou už se pak opět pokračuje plynule a opět se brzdí těsně před Brnem za Slatinou okolo 200. D7 Slaný Praha, kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru, k letišti se sunete okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: 31 až 36 stupňů Celsia, na horách okolo 26 stupňů, polojasno až oblačno, odpoledne a večer se budou objevovat od západu nejen přehánky, ale i bouřky, které můžou být i silné. I dnes tak platí výstraha meteorologů nejen před horkem, ale i pokračujícím suchem. Pokud se chystáte dnes k vodě, dejte pozor na její kvalitu, ta klesá kvůli dlouhému horku. Zákaz koupání aktuálně platí například pro Hamerské jezero u Mimoně nebo Velký rybník u Karlových Varů. Vysoké teploty nás budou provázet celým týdnem. V úterý maxima do 28 stupňů Celsia, ve středu do 30 stupňů. O víkendu pak opět vystoupají teploty až k 36 stupňům Celsia. Ochlazení přijde podle meteorologů až s dalším pracovním týdnem. To byly zprávy. A vy stále posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním máte v uších také Petra Krále, tak hezké ráno.
0: A Barbaru Borovskou s počasím přejeme dobré ráno, 4 minuty po půl osmé právě teď a za chvíli už někdo z investigativní redakce s dalším odhalením. Náš tým totiž získal svědectví jedné z dívek, kterou jako nezletilou fotil ve své ordinaci ústecký zubní lékař Pavel Vinč. Z jejich fotek pak vytvářel dětské porno. Podrobnosti přidáme za pár minut.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 7.38 Radiožurnál získal svědectví dívky, kterou jako nezletilou fotil ve své ordinaci ústecký zubní lékař Petr Vinš. Fotky dělal kvůli rovnátkům, pak ale ze snímků pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Podle policie zneužil fotky 630 svých pacientek, kterým ještě nebylo 15 let. Soud mu za to dal podmínku. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO považuje trest za příliš mírný a chce ho prověřit. Detaily k tomu teď Kristýna Šopová z investigativního týmu Radiožurnálu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. My jsme mluvili s jednou z jeho pacientek, které je nyní 18 let. Do zubní ordinace Petra Vinše ale chodila kvůli rovnátkům v době, kdy jí bylo 9 až 15 let. Popsala nám, že jí fotil detaily zubů, obličej, ale i postavu. Řekla, že se vždycky choval kamarádsky a velmi osobně. Někdy jí prý sahal na koleno a uklidňovali, že to bude dobré. Podle rozsudků fotil nejen ji, ale i další pacientky, a to z různých stran a také s rukama nad hlavou nebo ve vlasech. A z těchto snímků pak pomocí umělé inteligence vytvářel fotografie z prvky dětské pornografie, na kterých byly dívky nahé.
0: Vysvětlil to nějak lékař?
1: Nám řekl, že se k celému případu nebude vyjadřovat. Na webu své ordinace ale vydal prohlášení, ve kterém tvrdil, že není pedofil, ujišťoval, že to byla chyba, které hluboce lituje. Nicméně podle policie zneužil fotky 36 svých pacientek, kterým ještě nebylo 15 let. Na Darknetu navíc podle policie dvakrát koupil dětskou pornografii a kriminalisté u něj našli stovky souborů s dětskou pornografií.
0: My jsme říkali, že soud mu dal podmínku, ale ordinovat mu nezakázal. Proč?
1: Státní zástupkyně Kateřina Klímová i mluvčí soudu Nikola Henigová odmítli odpovědět, proč nezakázali lékaři ordinovat. Podle našeho zjištění lékař pracuje dál v oboru. Sice zavřel svou ordinaci, protože kvůli odsouzení přestal být bezúhonný a tudíž nesmí sám podnikat, přesunul se ale o pár ulic dál do jiné ústecké zubní ordinace. Že může pracovat dál s dětmi, se nelíbí ministru spravedlnosti Tejcovi, který nám řekl, že rozsudek prověří.
2: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatelé odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
1: A více informací se dočtete na našem webu iRozhlas.cz.
0: Kauzu budeme samozřejmě i nadále se zájmem sledovat. I my přinesla ji teď do studia ranního Radiožurnálu Kristýna Šopová z našeho investigativního týmu. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin 41 minut, jedete s námi, připomínáme dálnice D11 směr Jaroměř Praha, 91. kilometr na úrovni Hradce Králové. Pozor na sražené srnče v jízdním průvodu.

0: koncem týdne by mohlo většinu území Česka zasáhnout extrémní sucho. Teď už je asi na polovině území republiky. Co to může udělat s úrodou, probereme v ranním interview v 7 hodin a 50 minut. Je 7:45. Tajfun Dolphin zeslábl na tropickou bouři. V noci dorazil nad čínské pobřeží, zpomalil a postupně směrem do vnitrozemí. Dál pokračuje tedy v nižší intenzitou. Záchranáři evakuovali přibližně 1 000 000 lidí. Podle meteorologů bude i během dneška tropická bouře dál slábnout. Pražští radní začnou připravovat rekonstrukci karlínských kasáren. Na dnešním zasedání by měli opravu zařadit do investičního programu města. Památkově chráněná 5-patrová budova kousek od Florence roky chátrá. Mělo by z ní být moderní kulturní centrum.
1: Úvodem lepší zpráva z dálnice D11 na trase Jaroměř-Praha na úrovni Hradce na 91. kilometru. Už se podařilo sraženou lesní zvěř z levého pruhu odstranit, opět se tak jede bez omezení. Oproti tomu na D4 ze Strakonic do Prahy trvá velmi nepříjemná situace, a to kvůli výraznému omezení u jíloviště. Kolona od Řitky z 15. kilometru je téměř hodinová. Na exitu 14 ještě stále vyplácí sjíždět, byť náhradní trasa přes Klínec i Líšnici už se taky výrazně zaplnila. U ruzyňského letiště působí aktuálně potíže už v obou směrech. Od Slaného čekejte kolonu od sjezdu na Středokluky, od okruhu pak z odbočky na Horoměřice. D1 v okolí Brna a trvající zpoždění převážně pro řidiče nákladních souprav. Od Vyškova zpomalují v okolí Holubic na 211. kilometru. Směrem z Prahy už nabírají zdržení i osobní auta od sjezdu na Výstaviště. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Pokud se vypravujete z domova a přemýšlíte, co na sebe, vsaďte na letní oblečení z lehkých materiálů ve světlých barvách. Hodit se bude i pokrývka hlavy, bude totiž opět velké horko. Rtuť teploměrů vystoupá až k 36 stupňům Celsia. Odpoledne se budou od západu objevovat přehánky a místy i silné bouřky. Využijete tedy možná i deštník. A horko bude i v průběhu pracovního týdne. Nejen při koupání nezapomínejte na opalovací krém s vysokým UV faktorem. A hodit se budou i repelenty. V některých krajích je aktivita komárů velmi vysoká. Platí to například pro Olomoucký kraj nebo Liberecký. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 7.50 ranní interview Radiožurnálu. Skoro polovinu Česka už zasáhlo extrémní půdní sucho a pokud budou pokračovat vysoké teploty a nepřijde výraznější déšť, do konce týdne se může rozšířit na většinu republiky. Co to znamená pro zemědělce a pro letošní úrodu a jak rychle se ještě může situace změnit, taky to teď budeme probírat s klimatologem z projektu Intersucho Pavlem Zahradníčkem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám přeji.
0: Kde je ta situace teď asi nejhorší?
1: Situace je špatná, dá se říct, v celé České republice s výjimkou třeba oblasti severovýchodu republiky nebo Českomoravské vrchoviny, kde v posledních 10 dnech jsme zaznamenali nějaké srážky, většinou z bouřek, ale i tak jich bylo maximálně do 20 mm za nějaký týden, takže tam se situace přechodně zlepšila v té vrstvě do 40 cm v té svrchní vrstvě, ale ta se zase bude velice rychle zhoršovat právě tím, jak srážky se nečekají, jak mají být i nějaké vyšší teploty, dokud tak se bude rychle opět jako kdyby vysušovat. Ta špatná situace hlavně právě v těch hlubších vrstvách 40 až 100 cm, což znamená nějaké to dlouhodobé sucho, které se nám tady projevuje, táhne se už, dá se říct, už kontinuálně od roku 2025 s nějakými přestávkami a v té hlubších vrstvách se to prostě projevuje a tam se ta půda i pomaleji dosycuje, takže ten stav je spíš horší v těch spodních vrstvách, ale v těch svrchních se to zhorší také.
0: Můžete ještě popsat, co se v takové chvíli děje s půdou, když se tedy je napadená extrémním půdním suchem?
1: Je tam velice málo vláhy, jak v té svrchní, tak v té spodní vrstvě, a to znamená vlastně, dostává se blízko k bodu badnutí, tedy rostliny jsou stresovány tím, že nemají vlastně dostatečnou vlhkost a začínají vadnout.
0: A ještě tedy konkrétně, co to tedy znamená pro zemědělce, jak moc to ohrožuje úrodu? Které plodiny jsou třeba vůbec nejzranitelnější?
1: Tak já jsem hlavně meteoroklimatolog, takže úplně těch zemědělských plodin, které jsou nejvíce ohrozené, se pouštět nechci, ať naše zemědělce nestraším, ale pokud s nimi spolupracujeme v rámci projektu Intersucho a oni mají naše dotazníky, které vypisují, co je vlastně nejvíce trápí, tak oni odhadují ztrátu výnosu kolem 30 až 40%, a už jsou to nějaké reálné ztráty výnosu, které oni vidí, protože už jsme v době sklizně, takže oni odhadují nebo už vidí v těch svých polích opravdu ztrátu těch výnosů, těch plodin, které se v současné době vyskytují, to je pšenice, ječmen, kolem někde těch 40%.
0: No podle předpovědi počasí, jak jsme slyšeli, by teď pršet nemělo. Hrozí tedy reálně, že se extrémní půdní sucho skutečně rozšíří na většinu území České republiky?
1: V současné době se předpokládá, že tento týden opravdu pršet nebude, maximálně dneska se objeví nějaké srážky menšího charakteru, které tu situaci nezlepší. Zároveň do toho sice po krátkém ochlazení, které uprostřed týdne máme mít, ale to jenom na teploty kolem 26 až 30 stupňů Celsia, tedy stále nad průměrné teploty až na hranici tropických teplot, a o víkendu další teploty kolem 35 stupňů Celsia, což zase zvýší ten výpar vody z krajiny. Takže ten stav se bude zhoršovat, tak jak jste říkal, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně žímečné sucho se bude takhle vyskytovat. Ve výhledu je nějaký zlepšený stav na další pondělí, úterý, kdy ty modely naznačují, že by mohla aspoň do západní části Čech nebo dokonce do celých Čech přijít významnější srážka i mírné ochlazení, kde potom kolem 26-27 stupňů Celsia. Takže v tom výhledu na další týden je mírné zlepšení, ale tady ten výhled je ještě hodně daleko a to se bohužel může změnit i během téhle prázdniny, co jsme několikrát zažili, že ty výhledy byly zajímavé, ale potom se to bohužel změnilo k té horší variantě. Ale v tom výhledu na ten další týden by mělo být zlepšení.
0: Zkusím ještě stručně jednoznačně říct, jak vydatný déšť by byl potřeba, aby to půdě skutečně pomohlo.
1: Na tohle právě ta jednoznačná odpověď není. V té půdě chybí někde kolem 20 až 40 mm, někde 40 až 60 mm půdní vláhy, ale to neznamená, že když naprší 40 až 60 mm, tak nám to naprosto bude stačit. To naopak, většinou to znamená, že je potřeba ten dvojnásobná hodnota toho deště, aby se to doplnilo, tedy někde kolem 100 mm, a to ještě v rozložené v čase, takže nemůže to spadnout během jedné velké krátké chvíle. To třeba zlepší ten stav půdy taky na krátkou dobu, co je na týden a půl, ale pokud nepřijdou další srážky, tak se to potom zase výrazně zhorší. Takže závisí, jak ten dešť bude dlouhý a v jakých intervalech, jak kolikrát se bude opakovat, tak na tom bude záviset ta rychlost toho zlepšení toho půdního profilu.
0: Klimatolog z projektu Intersucho Pavel Zahradníček, díky, naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Ranní rady v žurnál chvíli před 8 hodinou. Rusko našlo slabé místo ukrajinské protivzdušné obrany. Stále častěji útočí balistickými raketami, proti kterým Ukrajině dochází účinná obrana. O situaci na Ukrajině už příští hodině náš tamní zpravodaj Martin Dorazín.
1: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbale nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
2: Adrianko, no tak ji řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
1: Fakt? A kdy zjistím víc?
2: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
3: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota a Inoji.
0: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
4: Ministr Tejc prověří případ ústeckého zubaře, který z fotek pacientek vyráběl dětské porno. Francie znovu varuje před vysokými teplotami, hasiči bojují s několika požáry. Fotbalisté Slavie a Jablonce i po třetím ligovém kole zůstávají 100%. Dálnice D4 směrem ze Strakonic do Prahy je ucpaná od sjezdu na Řitku z 15. kilometru a bude převážně polojasno až jasno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 36 stupňů.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Případ zubního lékaře Petra Vinče, odsouzeného za výrobu dětské pornografie, prověří ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO, zjistil to Radiožurnál. Lékař fotil ve své ordinaci nezletilé pacientky a s fotografií pak pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Ústecký soud mu za to dal letos v květnu podmínku. Pracovat s dětmi mu ale nezakázal. Tejc takový trest označil za nepřijatelný. Lékař Vinč se k případu odmítl vyjádřit. 44 000 lidí v Česku našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhuty.
6: Který ouško tě bolí, ukaž mi.
7: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
6: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
7: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Radiožurnál.
4: Do Francie se dnes vrátí vysoké teploty, hlavně na jihu a jihovýchodě země platí druhá nejvyšší, tedy oranžová výstraha před horky. Ke konci týdne by se mohly teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Kvůli suchu se rychle šíří požáry.
8: Přes 100 hektarů porostu se žehl požár na jihu Francie v departmánu Lozère. Požár se zřejmě rozšířil od hořícího auta. Několik hodin v neděli hasiči likvidovali taky požár v obci Saint-Jean-d'Iac v departmánu Gironde. Pár kilometrů od obce se před týdnem přitom zastavil rozsáhlý lesní požár, který pohltil desítky tisíc hektarů borových lesů. Ministerstvo vnitra oznámilo, že ve spojitosti s požáry policie zadržela už 420 lidí, některé podezřívá ze žhářství. Šíření plamenů pomáhá extrémní sucho, které ve Francii trvá už několik měsíců. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Lidem může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do 1 minuty, říká přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Štrajt.
9: Základem té první pomoci je chlazení. Chladit by se mělo vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může prohloubit tu popáleninu. Chladit by se měly povrchy do 5% těla. Součástí teda první pomoci můžou být léky proti bolesti.
5: Sport.
10: Fotbalisté Slávie a Jablonce jsou v této sezóně šance ligy dál 100%, zatímco Pražané ve třetím kole soutěže porazili Pardubice 2-1, Severočeši zdolali Slovácko 1-0. Olomouc v neděli porazila v Brně domácí Artist 2-1 a stejným poměrem Hradec Králové vyhrál nad ostravským Baníkem. Koulaře Tomáše Staňka čeká v úvodním dni atletického mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikace i případné finále. Halový evropský šampion z roku 2021 náročný program koulařské soutěže opakovaně kritizuje.
11: Na to asi nebudu nikdy připravený, ale no, já nevím, jak to říct slušně, no. Co se nás spletou s více bojařima, no. Vůbec nevím, kdy budu třeba obě dva, tak jako podle mě tak nějaký tři a večeřet už asi nebudu.
10: V semifinále sprintu na 100 metrů se večer představí česká rekordmanka Karolína Maňasová. Do kvalifikace kladivářů dnes vstoupí republikový šampion Volodymyr Myslivčuk.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: A zdržení na D4 u Řitky a v Praze nehoda v Brněnské. Na D4 ze Strakonic do Prahy trvá značně neutěšená situace, ostatně jako několik uplynulých dnů. Kvůli výraznému omezení u jíloviště popojíždí zhruba 40-minutová kolona od Řitky ze 14. kilometru. Náhradní trasa přes Klínec a Líšnici se také zaplnila, stále se ale vyplácí. Jedete-li D1 do Prahy směrem z Brna, zbystřete okolo 4. a 5. kilometru. U středových svodidel stojí tři havarovaná osobní auta, zasahují i do levého pruhu. Okolo nich se jede o něco pomaleji, kratší fronta se tak sune od sjezdu na průhonice z 6. kilometru. Omezení u ruzyňského letiště stále působí potíže v obou směrech. Od Slaného na D7 čekejte kolonu od sjezdu na Středokluky přibližně z 5. kilometru. Od okruhu budete brzdit u odbočky na Horoměřice. Hlavní část pražského okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace provozu v obou tunelech. Kolona začíná u Jesenice, z druhé strany tedy od letiště budete brzdit za sjezdem z plzeňské dálnice D5. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přeháňky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů. Tolik zprávy. Dál je s vámi ranní radiožurnál a Petr Král.
0: Dobré ráno a vyrazíme k vodě spolu s českými plavci a plavkyněmi na mistrovství Evropy. Už za pár minut.
5: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Takže jsem tam plavala jako skvělý časy, byla jsem s těma všema výkonama jako velice spokojená. Samozřejmě to přineslo spousta medailí, ale já to vždycky říkám, ty medaile jsou pro mě až ten druhotný jako cíl.
1: Kraulařská stovka, kterou poplave také dneska, je pro ní vlastně taky trochu druhotná. Samozřejmě chce uspět, ale spíš se chystá na svou hlavní trať, kraulařskou dvoustovku. A to ví také její česká soupeřka Barbora Janíčková.
2: Takže já jí samozřejmě přeju, aby se jí plavala dobře i ta stovka, protože vzhledem k tomu, že ten hlavní start je až vlastně další dny. Jako vnímám to samozřejmě, když nebudeme nalosované vedle sebe, bude to pro mě lepší, protože je to jako do Paříže. A pak startovat vedle sebe, tak je to vždycky takové na těch zahraničních závodech, to úplně nechcete, ale když to bude, tak se nedá nic dělat. Pořád vnímám tu podporu, jak z mojí, tak z její strany.
1: Říká Barbora Janíčková o své dlouholeté kamarádce, se kterou se snad potká ve večerním semifinále. Program začne rozplavbami v 9:30 ráno. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Na začátku srpna se do něj zapojilo více než 1000 respondentů. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil také premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo školství je ale proti. Ruský nejvyšší soud by měl rozhodnout, jestli vyloučí opoziční stranu Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Jabloko vystupuje otevřeně proti válce na Ukrajině. Žádost o vyloučení z voleb podala prokremelská nacionalistická strana Rodina. Zdůvodnilo to údajným pochybením ve financování Jabloka.
1: Překážka na D11 u Chlumce, na D4 je dlouhé zdržení od Řitky. Na D11 z Prahy do Hradce teď velmi opatrně kousek před Chlumcem. Na 61. a půltém kilometru hlásíte kusy roztrhané pneumatiky v jízdních pruzích. Porouchaný kamion pak stojí o kousek dál v odstavném pruhu. Na D4 ze Strakonic do Prahy trvá kolona od sjezdu na Řitku ze 14. kilometru. Hodně přes půl hodiny se sune k omezení u Jíloviště. Na D7 ze Slaného do Prahy popojíždí fronta k omezení u letiště od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Z druhé strany od Prahy se brzdí už na okruhu u odbočky do Evropské. V obou případech ztratíte okolo 15 minut. A silnice 46 Opava Olomouc zpozorněte na výjezdu z Moravského Berouna. Zasahují tam u nehody nákladního a osobního vozidla. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Čeká nás další tropický den, kdy teploty budou stoupat k 31 až 36 stupňům Celsia. Odpoledne se od západu můžou objevovat nejen přeháňky, ale i místy silné bouřky. I pro dnešek tak platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami, které znamenají zátěž i pro lidský organismus. Především přes poledne se tak vyhýbejte slunci a dejte přednost klidovým aktivitám a nezapomínejte na pitný režim. A teplo bude i zítra, naměříme až 28 stupňů Celsia na jihu Moravy kolem 30. Únik před horkem ale nabídnou hory, kde bude okolo 20 stupňů Celsia. Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 8.20 Radiožurnál. Balistické rakety jsou pro ukrajinskou protivzdušnou obranu stále větší problém. O víkendu nedokázala sestřelit ani jednu, chybí totiž dostatek střel do systému Patriot, které je dokážou ničit. A Rusko toho při svých útocích využívá. Včera je použilo taky při jednom z největších letošních útoků na Oděsu. A přímo ve městě všechno sledoval také náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Martin, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Do jaké míry se situace v Oděse a na jihu Ukrajiny vůbec za poslední týdny zhoršila právě kvůli nedostatku střel do systému Patriot?
1: To zhoršení bezpečnostní situace je zcela evidentní, jednak tady na jihu Ukrajiny, v Oděse, ale také například v Kyjevě, který je každý týden prakticky cílem, terčem právě obrovského útoku, vedeného mimo jiné i balistickými střelami, a Rusové velmi dobře vědí, že Ukrajina nemá čím se bránit proti těmto střelám. Tady konkrétně v Oděse to byla taková v podstatě novinka zase po dlouhé době, protože tady Rusové na tom pobřeží Černého moře používali hlavně tedy nepilotované letouny, ke kterým teď přidali ty rychle letící raketodrony, ale zároveň tedy zjistili, že vlastně ani tady nefunguje obrana proti balistickým raketám, takže začali bohužel tedy nasazovat i tyto velice nebezpečné zbraně pro civilní obyvatelstvo do toho arzenálu, který používají. Ta situace ještě před měsícem byla úplně jiná, začínala letní turistická sezóna, ne že by nepokračovala, stále jsou tady 10 000 turistů a pláže jsou plné, jsou to ukrajinští turisté, ale bohužel musí velice často z těch pláží odejít, odebrat se do těch krytů, které tam jsou, ale to nejsou podzemní kryty, to jsou bohužel jenom ty betonové, které nevydrží přímý zásah, to je proti šrapnelům spíš míněno, takže ta situace je tady mnohem horší, než byla třeba na začátku léta, a nikdo neví, jestli se to vůbec může zlepšit, protože Ukrajina sice dostala příslib od Spojených států dalších dodávek těch raket do systému Patriot, ale nebude jich dostatečné množství, to už je teď jasné.
0: Martin, jenom velmi stručně, vědí lidé v případě úderu dopředu o tom, co se bude dít?
1: Vědí, mají k tomu své kanály, telegramové kanály, včasné výstrahy, všechno funguje výborně, ale problém je v tom, že ta obrana, nebo to v noci, když se má člověk někam jít schovat, tak zvažuje, jestli půjde do tmy, za poplachu, za útoku s dětmi, třeba jen několik set metrů do nejbližšího krytu. Raději zůstávají lidé doma a čekají vlastně osud, ať už to za ně nějakým způsobem rozhodne, vyřeší, doufají, že všichni přežijí, ale je to taková spíš odevzdanost, protože Ukrajinci ví, že proti balistickým střelám není žádná ochrana.
0: Soděsi Martin Dorazin, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: vámi Radiožurnál, pokud vaše cesta vede po D4 od Příbrami na Prahu, tak počítejte, že se vám prodlouží s kolonou zhruba na půl hodiny od Řitky k Jílovišti. Tam je omezení, které už několik dní brzdí provoz, tak s tím počítejte a dobře dojďte. Tady je Radiožurnál, půl deváté. A se zprávami Eliška Zábrocká.
1: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Na začátku srpna se do něj zapojilo přes 1000 dospělých. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo školství je ale proti. Podle něj změna teď není v plánu. Světové oceány byly v červenci rekordně teplé, vyplývá to z dat unijní klimatické služby Copernicus. Průměrná teplota mořské hladiny mimo polární oblasti dosahovala 20,96 stupně Celsia. Pro daný měsíc jde o novou historicky nejvyšší hodnotu. Předchozí červencový rekord byl z roku 2023. Copernicus upozorňuje, že ke zvlášť teplým patřily v minulém měsíci vody na pobřeží Atlantiku a v západním Středomoří. A digitální a informační agentura vykázala chybně část majetku za 106 milionů korun. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při prověřování účetnictví za loňský rok. Agentura nehmotný majetek vykázala jako nedokončený, i když ho využívala. Další chyby agentura upravila po upozornění úřadu ještě před účetní závěrkou. Díky tomu je podle kontrolorů celkově spolehlivá.
2: Sport.
1: Zhruba za hodinu začnou na plaveckém mistrovství Evropy soutěže v bazénovém plavání. Hned v prvním soutěžním dni budou o postup do finále závodu na 100 metrů volný způsob bojovat největší hvězdy výpravy Barbora Sémanová a její jmenovkyně Janíčková, které na předloňském šampionátu v Bělehradě získaly v této disciplíně zlato a stříbro. Šampionát potrvá do neděle.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D4 za Řitkou, D7 v okolí letiště. Na D4 ze Strakonic do Prahy se výrazně brzdí u sjezdu na Řitku na 14. kilometru. K omezení u Jíloviště se jede krokem stále více než půl hodiny. Náhradní trasa přes Klínec a Líšnici zůstává také hodně plná. Kolona se sune na příjezdu do Klínce a pokračuje až k Jílovišti. Stále se ale z dálnice vyplácí sjíždět, nějaký čas rozhodně ušetříte. A pojďme k Praze, respektive k letišti. D7 ze Slaného zůstává plná od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Z opačné strany se brzdí už na okruhu před odbočkou do Evropské. Odtud k omezení je to téměř na půl hodiny. V metropoli čekejte potíže i na jižní spojce. Kousek před Barandovským mostem blokují pravý pruh, následky kolize nákladního a osobního vozidla. Fronta začíná za sjezdem na Pankrác a pokračuje i dál okolo Nehody do Dobříšské až k Mrázovce. A v Praze stále hodně plno i na východní části okruhu od Běchovic k Černému mostu, pak i dál v Novopatské na trase ke Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Máme před sebou horký týden a potvrdí to už dnešní teploty, které během dne vystoupají až k 36 stupňům Celsia. Odpoledne ale na obloze přibude mraků a místy se můžou objevit přeháňky nebo i bouřky. I dnes tak platí výstraha před velkým teplem. Nezapomínejte na pitný režim. Večer přes naše území přejde slabá studená fronta a ochladí se alespoň v noci. Noční teploty klesnou k 18 až 13 stupňům Celsia a mírně se ochladí i během úterý, kdy naměříme od 23 do 28 stupňů Celsia. Během týdne ale horké dny přitrvají a o víkendu bude opět až 36 stupňů Celsia. Ochlazení se tak podle meteorologů dočkáme až na přelomu dalšího pracovního týdne. To byly zprávy. A vy stále posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a také Petra Krále. Tak hezké ráno.
0: Dobré ráno, míříme do Jihlavy. Tam začala uzavírka Žižkovy ulice na hlavním příjezdu do centra od Pelhřimova. Trasa je součástí opravovaného průtahu městem a uzavírka potrvá 2 týdny. Více informací přímo z Jihlavy teď reportérka Tereza Pešoutová. Dobré ráno.
5: Hezké ráno. Já jsem teď přímo na okraji Jihlavy u začátku uzavírky Žižkovy ulice. Řada aut jedoucích ze směru od Pelhřimova odbočí už asi půl kilometru před zákazovou cedulí na obchvat města. Další řidiči přijíždí až téměř sem a pak zavřenou trasu objíždí po Rantířovské ulici. Výraznější dopravní problémy nebo kolony tady teď ale nejsou. Řidiči nicméně musí počítat s tím, že nejde o jedinou uzavírku na průtahu města. Zavřená je ještě dnes i Hradební ulice u Zoologické zahrady a od zítřka se dělníci přesunou na navazující úsek mezi Jihlavou a místní částí Helenín na hlavním tahu na Žďár nad Sázavou.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál, kdo zastřelil Tupaca Shakura? Otázka, která už 30 let trápí fanoušky amerického rapu. K vraždě slavného umělce se vrací soud americké Las Vegas. Prokuratura z ní vidí viní Duwayna Davise a hrozí mu za ní doživotí. Vyšetřovatelé přitom muže obvinili téměř 30 let po osudné přestřelce v Las Vegas. Podrobnosti k případu Jiří Chábera ze zahraniční redakce, vítej.
1: Dobré ráno. Obviněný Duwayne Davis byl tehdy vlastně jedním z lídrů pouličního gangu Southside Compton Crips. Crips měli takzvaně beef, dá se říct potyčku nebo nějakou neschodu s jiným gangem ze západního pobřeží Spojených států, s gangem Mob Piru Bloods, a o tom celém, o tom beefu Davis vydal knihu, kde velmi podrobně popisuje taky to, jak s ostatními členy svého gangu plánovali Tupaca a další lidi zabít. Obsah té knihy a Davisova další prohlášení se teď proti němu prokuratura chystá použít jako klíčové důkazy.
0: Takže se Davis vlastně přiznal.
1: Přesně tak, ten soudní proces je celý vystavený tak trochu na ruby. Zatímco žalobci se budou snažit prokázat, že Davis je důvěryhodný zdroj a sám se k vraždě přiznal, jeho vlastní právníci, jeho vlastní obhájci se budou snažit 63letého Davise vykreslit jako lháře a podvodníka, kterému se prostě věřit nedá.
0: Připomínám prosím ještě tu samotnou vraždu z roku 1996.
1: 7. září 1996, téměř před 30 lety, Tupac s přáteli navštívil boxerskou show Mikea Tysona. Když se pak v noci autem vraceli domů, tak na semaforu k ním přijel Cadillac, v něm sedělo několik lidí, několik mužů a začali na ně střílet. Davis se ve svých memoárech přiznal k tomu, že o ním bílým Cadillacem jel, ale už odmítl přiznat, kdo střílel. Nikdo další z posádky Cadillacu už není naživu a prokuratura se teď snaží dokázat, že právě Davis poskytl zbraň, která jednoho z nejpopulárnějších rapperů na světě zabila.
0: Tak zřejmě nevyřešený případ vyřešený. Jiří Chábera ze zahraniční redakce nám to přišel vysvětlit, pro říká naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A tu pak teď je ve vysílání Radiožurnálu. Peace and Changes.

0: Radiožurnál je 8:45. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří rozsudek nad zubním lékařem Petrem Vinčem. Lékař se z fotek svých nezletilých pacientech vyráběl dětské porno. Ústecký soud mu za to letos v květnu uložil podmínku. Pracovat s dětmi mu ale nezakázal. Tejc takový trest označil za nepřijatelný. Evropu tento týden zasáhne další vlna veder. Teploty vyšplhají až ke 40 stupňům Celsia. Meteorologové varují, že rychle stoupající teploty a přetrvávající sucho můžou ještě více zvýšit už tak vážné riziko lesních požárů. Včera se kvůli plamenům v Andaluzii na jihu Španělska muselo preventivně evakuovat asi 470 lidí.
1: A opět začínáme pohledem na D4 na trasu ze Strakonic do Prahy. Za sjezdem na Řitku na 14. kilometru vjedete do kolony a přes půl hodiny se budete sunout k omezení u jíloviště na 9. Tam pracují na výstavbě nového mostu přes dálnici. Chcete-li se frontě vyhnout, zvolte náhradní cestu z exitu 14 přes Líšnici a Klínec. Tam sice také zdržení naberete, ale zdaleka ne tak výrazné jako na dálnici. Příjezd do Prahy ucpaný i od Slaného po D7. Tam provoz zpomaluje jako obvykle omezení u letiště. Zastavíte u sjezdu na Středokluky, z druhé strany naberete zdržení velmi dlouhé, už na okruhu z odbočky do Evropské. Na hlavní části Pražského okruhu zde jedna k letišti navíc stále regulují vjezdy do obou tunelů. Kolona je hodně roztrhaná, její první část začíná už na úrovni Jesenice. Ve směru z letiště se jede hodně pomalu v úseku mezi D5 a Ořechem. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Nadcházející pracovní týden bude ve znamení horkého slunečného a také suchého počasí. Rána sice budou už trochu chladnější, denní teploty budou ale stále vysoké. Dnes tedy pondělí nám rtuť teploměru ukáže 31 až 36 stupňů Celsia. Místy se ale můžou v odpoledních a večerních hodinách objevit přeháňky nebo i silné bouřky. K večeru začne přes naše území přecházet i slabá studená fronta. Zítřejší teploty se tak budou pohybovat mezi 23 až 28 stupně Celsia. Z počasí ode mě pro dnešek vše, mějte úspěšné pondělí.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 8.50 v městečku Jince na okraji pohoří Brdy byli hodně troufalí, když se rozhodli rekonstruovat bývalou železářskou huť Barbora. Před 3 lety to byla ještě ruina, dnes skvěle opravená památka. Místní hrdě označují jako nejstarší dochovanou dřevouhelnou vysokou pec ve střední Evropě. Však také její rekonstrukce vyšla na 70 milionů korun. V seriálu Radiožurnálu Neobvyklé a neobjevené skvosty, proto míříme teď do Jinců, kam si zatím turisté cestu hledají.
1: No, je zvláštní v tom, že tady poukazujeme na něco, co není úplně běžný v muzeích. To znamená, že snažíme se lidem vysvětlit, jak se vyrábělo dříve železo.
2: Ředitelka technické kulturní památky Kamila Vokurková.
1: Takže se o nás ještě jako tolik neví, ale děláme, co můžeme a myslím si, že tady je co vidět a je to něco zvláštního.
2: Takže vás je třeba objevit.
1: Určitě. Začínáme a myslím si, že časem lidi jako tomu přijdou na chuť.
2: A za tímto účelem jsem přijela asi skupina 100 důchodců.
1: Ano, ano.
3: My se jdeme podívat kamkoliv, kde jsme ještě někde nebyli a potřebujeme něco vidět, že jo, taky když nebudeme sedět doma a koukat do zdi.
4: No tak, my jsme byli v zámku Dobříš, no a potom, aby jsme naplnili výlet účelně, tak tu huť Barbora jsem doporučil já, a jenomže to jsem jí doporučil tak před 2 měsíci, ale to jako nikdo netušil, že bude takový horko. Ne?
2: Aktivní penzista Rudolf Čermák.
4: Tady to vydržíme, ty hutníci tu museli vydržet taky. Ne?
1: No jasně. No. A jak se vám to tady líbí?
4: No tak hlavně, jako, jak je to pěkně zrekonstruovaný. Protože tady nejsme žádní železáři, to si budeme povídat. No ale taková historická památka, kde pa to takhle vidíte, ne? A já už tu byl teda jednou a perfektní výklad tady mají, jo? Že jako ví, o čem mluví, protože někde jste na zámku a tam mluví o něčem, ani neví pomalu o čem, jo?
2: Ta rekonstrukce před 3 lety stála 70 milionů korun.
4: Tomu věřím, no.
2: Je to tady poznat.
4: Zachránilo se to, no. To byla ruina.
2: Nezbytné turistické razítko. Stačí o patro výš a už je to zatopeno jako v huti. Je to kamenná stavba, takže dole je chládek. Vozík s dřevěným uhlím klesá. Tak to se bude turistům líbit.
1: Spíš by měl stoupat, protože se to jako vozilo sem, že jo? No tak. Já doufám, že jo, pojďte dlouho.
2: Tady máte vystaveno to, co se tady vyrábělo.
1: Ano, ano.
2: Třeba dělové koule z roku 1825.
1: A potom, když už nebyly potřeba dělové koule, tak se soustředila výroba na věci užitkového charakteru, to znamená...
2: Forma na bábovku.
1: Formy na bábovku.
2: Kolik má kilo taková forma?
1: No, dost. Nějakých typuju třeba 5-6 kilo určitě.
2: Taky proto potřebujete na to pořádnou pec.
1: Ano.
2: To se doma asi použít dneska nedá.
1: Dá, já v tom ještě pořád peču. Fakt.
2: Ale pak jste jí sehnala, paní ředitelko?
1: Po babičce.
2: Ne v muzeu.
1: Po babičce, ne. Po babičce.
2: Teďka v tomhle počasí, myslím, že ukázka pěkná jsou ty sáně.
1: Ano.
2: Kdo by si teďka nechtěl zasáníkovat?
1: Přesně.
2: No a aby Kamila Vokurková přitáhla do huti další turisty, umožnila využít areál této technické památky pro únikovou hru.
1: Úniková hra táhne a...
2: Takže to je hornická uniková hra.
1: To nejsou horníci, tady byli hutníci, to je rozdíl.
2: Takže to je hutnická uniková hra.
1: Tak trochu hutnická. Ano.
2: Co pak unikat, hlavně to tady najít, to je důležité.
1: Ano, jako celou tu Barboru, to jo.
2: Z huti Barbora Vincí, Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál. Dopoledním hostovi je teprve 19 let, přesto už zaujal časopis Forbes. Předsedkyně Evropské komise von der Leyenovou, ale i odborníky, kteří ocenili jeho výzkum čištění odpadních vod od antibiotik. Inovátor Tomáš Čermák, hostu Radiožurnálu dnes po 9. hodině. S Janem Pokorným.
1: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
2: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
4: A slyšíte tu bouřku, DNA, u Horovce, tady není vidět na 3 metry.
2: Nebo silný vítr.
5: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál 9 hodin. Liška Zábrocká a zprávy.
6: V kauze Dozimetr pokračuje hlavní líčení předkládáním důkazů. Tajfun Dolphin se přemístil z Japonska na Čínu a slábne. Fotbalisté Slavie a Jablonce v ligové sezóně ještě nestratili ani bod. V Praze před omezením u letiště popojíždí kolony v obou směrech. A bude převážně polojasno až jasno, odpoledne s přeháníkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty do 36 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Obvodní soud pro Prahu 9 pokračuje v projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle státního zástupce Adama Borguly údajná organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí dvě firmy a šest lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl.
7: Soudní líčení pokračuje po dvouměsíční pauze. V ní Městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí o vrácení kaucí za propuštění z vazby obžalovaným Hlubučkovi a Redlovi. Na posledních jednáních soudní senát vyslýchal letos v červnu jako svědka například pražského zastupitele Adama Scheinhera z uskupení Praha sobě. Právě on podal před 6 lety v kauze trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Další jednání jsou naplánovaná až do konce letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Tajfun Dolphin zeslábl na tropickou bouři. V noci dorazil nad čínské pobřeží, zpomalil a postupuje směrem do vnitrozemí. Záchranáři evakuovali přibližně 1 000 000 lidí. Podle meteorologů bude i během dneška tropická bouře slábnout.
8: Na čínskou pevninu udeřil tajfun rychlostí 140 km za hodinu a naplňuje se také předpověď, že v horských oblastech může spadnout až 500 mm srážek. Ale čínská televize potvrdila, že úřady i záchranné týmy jsou dobře připraveny. Jedno z nejfrekventovanějších letišť světa, šanghajský Putong, zrušil 1400 domácích i mezinárodních letů. Aktuálně jsou nejsilnějším deštěm zasaženy vnitrozemské provincie Anhui, Jiangsu a Hebei. A úřady varují, že velké půdní sesuvy mohou přijít v horizontu příštích 2 až 3 dnů. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
6: Neznámí pachatelé zastřelili u nádraží v centru Berlína 30-letého muže. Na síti X o tom informovala tamní policie. Střelbě podle ní předcházela hádka. Pachatelé jsou na útěku. Incident se odehrál před stanicí Zoologická zahrada, která je jedním z nejrušnějších dopravních uzlů v berlínském centru. Správa železnic prodlužuje cyklotrasu z Horního Slavkova po bývalé železniční trati. Úsek měří zhruba 1,5 kilometru. Dělníci odstraňují náletovou zeleň a upravují povrch pro pěší i cyklisty. Podle nezávislého starosty Alexandra Tereka nový úsek dovede cyklisty ke stávající cyklostezce do Karlových Varů.
9: Celá ta naše cyklostezka a cyklotrasa navazuje na cyklotrasu Euregio Egrensis, takže je to obrovské propojení na tu mezinárodní trasu, která vede z Německa přes Loket až vlastně do toho vnitrozemí.
10: Sport. Fotbalisté Slávie jsou v této sezóně šance ligy dál 100%. Ve třetím kole nejvyšší soutěže zdolali 2-1 Pardubice, které naopak zůstávají bez bodu. Utkání rozhodl v 80. minutě svým druhým gólem v zápase útočník Mojmír Chytil, který je se 4 brankami v čele ligové tabulky střelců.
11: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je. Ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
10: Slávisté vedou ligovou tabulku o skóre před Jabloncem, který porazil Slovácko 1-0. Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a stejným výsledkem Olomouc zdolala v Brně domácí Artis.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zdržení na D4 za Řitkou, na D1 pak u Slatiny. Na cestě do hlavního města z jižní strany po D4 panují komplikace kvůli omezení u Jíloviště. Na 9. kilometru pracují na výstavbě nového mostu přes dálnici. Kolona na více než půl hodiny po pojíždí od sjezdu na Řitku ze 14. kilometru. Exitem 14 je možné sjíždět a pokračovat na Líšnici a Klínec. Na výjezdu z Klínce směr Jíloviště ale také počítejte se silným provozem. Ztratíte tam okolo 15 minut. D1 před Brnem směrem z Vyškova a nesouvislá fronta od Slatiny z 21. kilometru. D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy plná od Modřice ze 3. kilometru. A jich Moravy ještě jednou, teď výjezd z Brna D52 směr Mikulov. Komplikace omezení u Modřic. V levém pruhu tam pracují silničáři. Fronta téměř od sjezdu z D1 je na 5 až 10 minut. D7 ze Slaného před Prahou zůstává plná od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Z opačné strany se brzdí už na okruhu před odbočkou do Evropské. A v metropoli trvají potíže i na jižní spojce kousek před Barandovským mostem. V pravém pruhu následky kolize nákladního a osobního vozidla. Fronta od sjezdu na Pankrác. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přeháňky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. A po nich začíná host Radiožurnálu, moderuje Jan Pokorný.
13: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Tomáš Čermák, mladý muž, který vystudoval Biskupské gymnázium v Hradci Králové. Četl jsem o něm, že ve volném čase sestrojil zařízení schopné inaktivovat mikroorganismy pomocí studeného plazmatu a odstraňovat znečišťující látky z vody. Dobrý den.
14: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
13: Tahle věc, kterou jsem citoval, ta se hodí třeba v létě, když takzvaně kvete voda, nebo je to na něco jiného, na jiné nečistoty, na jiné látky?
14: Kvetení vody už jsme před mnoha lety poměrně dobře odchytili. Tady se vlastně bavíme o problému, který je mnohem novější, a to jsou léky a drogy v odpadní vodě. Který vlastně momentálně vůbec nemáme vyřešený, na rozdíl od toho kvetení té vody.
13: Takže vy dokážete nějakým způsobem separovat třeba antibiotika z těch odpadních vod?
14: My vlastně s tou, jmenuje se to, vlastně těmhle metodám se říká pokročilé oxidativní metody. Jo? A to zní to strašně složitě a v jednoduchosti my je neseparujeme, ale my je přímo destruujeme. To znamená, že v té vodě nezůstanou.
13: Má to nějaký ještě třeba i medicínský význam, když se mluví o rezistenci na antibiotika a tak?
14: Tak to má vlastně obrov, to jste vlastně udeřil hřebíček na hlavičku, protože to je ono. Dneska máme studie, že do roku 2050 antibiotická rezistence může zabít až 40 milionů lidí. A vlastně celkově dneska v našem životním prostředí se ten problém objevuje v mnoha iteracích. Jeden z nich je, že prostě vzniká u bakterií, které léčíme prostě v nemocnici, vzniká antibiotická rezistence, ale zároveň tahle rezistence vzniká i v našich odpadních vodách, kde se prostě kumulují antibiotika. Takže já říkám, že to je taková jako velký inkubátor pro rezistentní bakterie.
15: Host Radiožurnálu.

0: Hostem Radiožurnálu je inovátor Tomáš Čermák. Přemýšlím nad jedním slovem, které by vás charakterizovalo. Zřejmě podle toho, co jsem o vás četl, je to inovátor?
1: To je taková dobrá definice.
0: A jinak jste co? Vy teď studujete v Londýně?
1: Já momentálně studuju v Londýně a já si myslím, že ono, jako to zní hrozně abstraktně to slovo inovátor, ale já jsem si ho tak jako přijal za své, protože když to jednou někdy někdo použil, tak mě to strašně líbilo, protože to vlastně spojuje jako ten svět technologií, vědy, biznesu, to, co mě vždycky bavilo, prostě přinášet ty inovace do praxe.
0: Jaké to je vidět se na stránkách českého vydání Forbesu?
1: Je to surreální určitě pocit a jako překvapivý, ale vlastně na druhou stranu já si nejsem jistý, jestli vlastně to, co dělám, je úplně o těch stránkách toho Forbesu, že to je nějaký, je to možná nějaký jako zarůstí učení za nějaký impact, ale myslím si, že ten reálný vliv je někde jinde.
0: Vy jste se tam objevil díky anketě 30 po 30, kde jsou lidé z různých oborů, z různých profesí. Vy jste tam byli jako mladý vědec. Co si dneska má člověk představit pod souslovím mladý vědec? Má na růžích ustláno? Mění se to? A nebo na vás pořád ti klasiční věci sklížejí tak trochu spatra? Mladej, my na tomhle děláme už leta, co ty nám tady budeš
1: takhle
0: říkat?
1: Takhle, ono k slovnímu spojení mladý vědec by vám určitě spousta věců řekla, že to je oxymoron. Já vlastně na to sám nemám názor, jo, protože otázka je, v jakém věku se člověk a vlastně s jakou kvalifikací nebo s jakou pozicí se člověk stává vědcem, protože já jsem si přispojil spíš toho inovátora, ale mladý vědec v Česku, a ono svým způsobem nikde, ale v Česku obzvlášť rozhodně nemá na růžích ustláno, ta akademická sféra je do velké míry, pokud se budeme bavit o té akademické, tak je do velké míry stále hodně konzervativní. Já jsem si to sám zažil, na druhou stranu proměňuje se. Jo, začíná, jako do veřejného prostoru se začíná dostávat spousta mladých lidí, kteří se vědě věnují, to znamená, ta situace se jako taková začíná měnit. My v Česku ale zároveň to naráží na takový širší problém, a to, že my v Česku máme dlouhodobě prostě problém s inovacema. Máme problém s přinášení inovací z akademické sféry do soukromí, máme problém se startupy a na to samozřejmě pak naráží každý věk, ale přece jenom týká se to hodně těch mladých.
0: Můžu se zeptat, kolik je vám let?
1: 19.
0: Tak no, v 19 letech to zdá se máte v hlavě srovnané, ale já vím, že ta cesta nebyla úplně jednoduchá. Že vy jste si musel projít docela složitým vývojem. Nevím, jestli o tom chcete mluvit, ale vy jste třeba dostal i cenu za to, jak vlastně přistupujete k autismu.
1: Je to tak? Mluvit o tom můžeme, já jsem se tím nikdy netajil. Je pravda, že dneska já už jsem o tohle tématu víc jako oddělen, proto když se mě někdo ptá, tak co byste, protože já jsem vždycky mluvil otevřeně o autismu. Myslím, že to je důležitý, myslím si, že ve světě, ale hlavně v Česku máme prostě málo lidí, kteří o tomhle tématu otevřeně mluví. Často jsou to experti, speciální pedagogové, ale nemáte lidi, kteří prostě ona otevřeně řeknou, podívejte se, já mám autismus. A to jsem se snažil změnit, ale jak říkám, dneska už jsem od toho tématu samozřejmě víc oddělený, protože už to můj život tolik neovlivňuje, takže se zdržuju jakýkoliv knížecích rad, když se mě někdo ptá, co byste poradil.
0: Řekněte mi, jenom bolelo to? Abyste se dostal do stavu, kdy od toho dokážete poodstoupit a už jakoby se vám uvolnila trochu mysl, protože nemusíte řešit to, že se nedokážete někomu dlouhodobě dívat do očí a podobně.
1: Ta cesta byla těžká. Nedokážu vlastně říct, jestli to bolelo, protože ta cesta trvala tak dlouho. To znamená, že bylo to neuvěřitelně náročný. Jako posunout se od toho, že teďka tady ve studiu sedíme a koukáme se navzájem do očí. A tak jako od těch mých jako 10, 11 byla jako strašně náročná. To znamená, že bolelo to a bylo to bez pochyby mnohem náročnější, než kdybych startoval z nějakého neurotypického, z nějakého normálního módu.
0: Jasně, zjistil jste třeba, že děti dokážou být zlé?
1: Já si myslím, že to zjistí spousta z nás, a to nemusíte být autistou, abyste zjistil, že děti dokáže být zlé, ale oni obecně lidé dokáží být zlí u těch dětí, oni jsou v tom jenom takový upřímnější.
0: Měl jste pocit, že vám okolí nerozumí?
1: 100%. Já si myslím, že takovou nejjednodušší definicí autismu pro všechny, co nás poslouchají, je, že prostě vy nerozumíte světu a svět nerozumí vám. To je startovní linie.

0: Mm-hmm. Dnes už tomu světu trochu rozumíte?
1: Já bych řekl, že mě to naopak pomohlo mu porozumět lépe, ale nechci, jako ne, nechci to takhle říkat, ale určitý věci, pokud se naučíte od píky, když to tak řeknu, tak je možná jako mnohem lépe pochopíte, než kdybyste je chápali intuitivně.
0: A jestli dovolíte, tím bych téma autismu pro účely tohoto rozhovoru uzavřel.
1: Výborně.
0: Já jsem jenom to tam dal na začátek, protože jsem to chtěl mít rychle za sebou, protože pořád si připadám jako trochu slon v porcelánu, když mluvím s někým, kdo autismem prochází, nebo procházel.
1: Můžeme to vytknout před závorku, každopádně myslím si, že právě by to jako nemělo být tématem, kde se nějak jako ta společnost cítí diskomfortně kolem toho, protože jako jak se podíváte, když se koukáte na mě, tak autismus je spektrum nejenom co se týče toho, jaký ti lidé jsou, ale i v čase se vyvíjí, takže to může dopadnout i takhle.
0: Tak a já tedy jenom řeknu, že loni v dubnu vás ocenil Národní ústav pro autismus cenou za přispění k lepšímu porozumění autismu. Tak vám, Tomáši, za tohle děkujeme a k tomu blahopřejeme.

0: Na Radiožurnálu si dnes povídáme s inovátorem Tomášem Čermákem. Když se dívám na ty různé práce, které jste dělal, tak mi z toho vychází jedno adjektivu, a to je environmentální. To je cesta, po které ráčíte jít?
1: Environmentalistika je to, no já to hlavně považuji jako za extrémně důležitý téma. A teďka já na to možná dám takový jiný pohled, než by vás mohl napadnout, a to je, že já v tom vidím obrovský potenciál právě z pohledu těch inovací. Protože tak v Česku je obecně dlouhodobě jako velký trend nadávat na Evropskou unii a jasně, nic není perfektní. Na druhou stranu jedno si pojďme říct, jako Evropská unie byla a je lídrem v environmentálních inovacích. A environmentální inovace dneska nejsou jenom, že to jako hezky zní na papíře, ale to je obrovský potenciál pro naši ekonomiku. Jo, protože do budoucna vidíme, že jsou věci, které je potřeba, prostě řešíme klimatickou změnu, momentálně každý jako cítíme a vidíme. A to mi je jako obrovský potenciál i pro naši ekonomiku. Jo, to není jenom něco, co se tady o tom budeme povídat, že to je strašně jako hezký, a on to hezký je samozřejmě, že jako je dobrý si zachovat naši planetu, a na druhou stranu je v tom i obrovský potenciál pro ekonomiku.
0: Ale neříkáte to jenom proto, nebo hlavně proto, že si vlastně vaší práce všimla i předsedkyně Evropské komise a mluvila o vás ve svém projevu o stavu Unie. Ursula von der Leyenová.
1: To určitě neříkám jenom proto, a myslím si, že to akorát...
0: Muselo to potěšit, ne?
1: To potěšilo, a já jsem strašně hlavně rád viděl.
0: Lepší než ten Forbes.
1: Mě hlavně potěšilo vidět, že prostě dokážeme tu českou a slovenskou vlajku dotáhnout jako na tu celosvětovou úroveň. Jo, že prostě tady nejsme nějaká montovna Evropy. Myslím si, že už se z tohohle vymaňujeme, ale že prostě dokážeme fakt jako dokážete naše vlajka vlát na té evropské úrovni.
0: Připomeňte, proč ona o vás mluvila.
1: Ona o nás mluvila v souvislosti s vlastně jako největšími příběhy inovací. Ona to vlastně vyhlašovala jako ty Success Stories of Europe, to znamená, že úspěchy Evropy, a v kontextu vlastně ceny The Earth Prize, kterou jsme s mojí kolegyní získali právě za výzkum.
0: S Anou Podmanickou.
1: S kolegyní Anou Podmanickou, který jsme právě získali za výzkum o tom, co jste zmiňoval, čištění odpadní vody.
0: To je, musíme dodat, že je to vlastně, že jste se stali nejenom evropským, ale i globálním vítězem.
1: Přesně tak.
0: Což je fenomenální. Získali jste odměnu přes 300 tisíc korun.
1: Je to tak.
0: A... Na čem jste to rozfofrovali?
1: Nerozfofrovali jsme, ale vlastně ten projekt procházel určitým vývojem, protože samozřejmě jsme narazili na různé bariéry, ať už administrativní nebo politicko-společenské. Naštěstí, jak vždycky říkám, já tohleto téma jako je společensky dobrý v tom, že celou tu dobu, co se snažím s tím něco dělat, tak jsem si vlastně jako všimnul, že to je něco, na čím se shodnou lidé napříč politickým spektrem. Že ať se zeptáte koho, tak všichni tak nějak intuitivně cítíme, že antibiotika ve vodě jsou jako problém. To znamená, že ten projekt prošel různými fázemi, zároveň já vždycky říkám, nebo všechno vlastně vychází z toho, co já vždycky říkám, nemůžete spoléhat na 19leté lidi, že vám vyčistí vodu na celém světě nebo v celé Evropě, to je prostě, to je nonsens. Já se primárně snažím o tom mluvit, snažím se o tom mluvit na politický úrovni se soukromou sférou. Ten projekt se nějakým způsobem vyvíjel, pak jsme se přesunuli ještě k jiným vlastně udržitelným využitím té technologie, ale centrální otázkou stále zůstává to, že prostě musíme tohleto přijmout jako prioritu, ať už na té národní úrovni nebo na té evropské.
0: Když říkáte, Tomáši, že se o tom snažíte mluvit na politické úrovni, co si pod tím mám představit? Vy chodíte, já nevím, za poslanci v nějakých těch poslaneckých hodinách a dnech, nebo se zúčastňujete konferencí na tohle téma?
1: To je jedním ze způsobů. Tady je opravdu jedna nejdůležitější, si představte, je ta evropská úroveň, protože tady se bavíme o výrazně jako větším sektoru, než je ten český. A zvlášť ještě, když si představíte, že oblast vody je víceméně dominovaná státem, municipalitami. To znamená, že to není čistě soukromý sektor, to znamená, že to je něco, do čeho jako nemůžete očekávat náplavu soukromých investorů. To znamená, že je potřeba, aby se začlenil stát, ale především ty nadnárodní struktury, což v tomhle případě Evropská unie.
0: Říká host Radiožurnálu, inovátor Tomáš Čermák.

0: Radiožurnál půl desáté. Posloucháte krátké zprávy. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Za sobotu a neděli zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Novým hlavním právním poradcem Bílého domu a asistentem prezidenta se od září stane Will Scharf. Na sociální síti Truth Social to napsal americký prezident Donald Trump. Do agendy právního poradce patří třeba prezidentské milosti, jmenování soudců nebo posuzování návrhu zákonů. Pomáhá taky s vyšetřováním prezidenta a jeho vlády v kongresu a se soudními spory, ve kterých je prezident žalovaný. V Česku bude tento týden teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Zítra a ve středu teploměr ukáže zhruba 23 až 30 stupňů, od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat. O víkendu může být až 630 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požáru. A na Sněžku vyrazili poutníci na tradiční svatovavřineckou pouť. Ráno se sešli u kapličky v Peci pod Sněžkou, kde je přivítal Krakonoš. Zhruba před půl hodinou společně vyrazili na vrchol. Z polské strany se k ním přidá další procesí. V poledne pak u kaple svatého Vavřince na Sněžce začne mše pod širým nebem, kterou povedou čeští a polští biskupové. Sport. Atlet Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V americkém Eugene vytvořil evropský juniorský rekord časem 48,59 sekundy. Pro českou výpravu získal Rada na šampionátu čtvrtou medaili.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D4 od Řitky a na D7 od Tuchoměřic. Na D4 ze Strakonic do Prahy neměná, dost nepříjemná situace. Kolona od sjezdu na Řitku ze 14. kilometru se sune téměř 50 minut k omezení u jíloviště na 9. Osobním autem se vyplácí sjíždět exitem 14 a pokračovat přes Líšnici a Klínec. Mezi Klíncem a jílovištěm už se zdržení krátí, aktuálně je zhruba 10-minutové. Vyplácí se to. D7 ze Slaného do Prahy zůstává zaplněná už jen od sjezdu na Tuchoměřice ze 4. kilometru. K omezení u letiště budete popojíždět i z opačného směru z Pražského okruhu, a to od sjezdu do Evropské z 28. kilometru. V obou případech ztratíte okolo 10 minut. V okolí Brna panuje silnější provoz na D1 v obou směrech. Od Vyškova se zpomaluje u Slatiny na 201. kilometru. Od Prahy zdržení jen velmi krátké, a to od sjezdu na Mikulov. Pokud se z Brna chystáte do Mikulova po D52, připravte se na kratší zdržení ve Vídeňské. Kolona na 10 minut popojíždí téměř od sjezdu z dálnice D1 až k Modřicím. Tam v levém pruhu pracují silničáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokální přeháníky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Jana Pokorného.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Hostem Radiožurnálu je inovátor Tomáš Čermák. Když se podíváme, jak vy chápete tu vědu, a už jste o tom mluvil, tak vy jste spoluzakladatelem spolku STEM Hub.
1: Ano, je to tak.
0: K čemu je dobrý takový spolek?
1: Dneska je to hlavně spolek, který je určený, protože mi dělá obrovskou radost, ale mimo to, že mi dělá obrovskou radost, tak je to organizace, která podporuje mladé vědce, propojuje studenty vědy ze základních, středních škol, vysoký až po vysoké školy, ať už s vědci nebo navzájem. A má mnoho programů podpory, vlastně jeden, který mě právě dělá jednu z největších radost, je s vaší novinářskou kolegyní Pavlou Hubálkovou, která píše o ženách ve vědě, a dneska v rámci STEM Hubu existuje program Women in STEM, který podporuje přes 50 studentek vědy se zkušenými úžasnými českými vědkyněmi a ukazuje vlastně jako i dívkám, že můžou do vědy, protože v Česku máme s tímhletím velký problém, že ženy do vědy nejdou.
0: A jaká je tam role Tomáše Čermáka v STEM Hubu?
1: Momentální role Tomáše Čermáka už je taková, že Tomáš Čermák je vyžilý zakladatel, který se...
0: V 19 letech.
1: Tomáš Čermák je vyžilý zakladatel, který tak jako občas kafará do toho, jak se to má dělat, ale máme tam úžasný tým lidí. Vlastně po mně už to i převzalo, nebo po nás jako zakladateli to převzalo nové vedení, a ten spolek se rozvíjí neuvěřitelným způsobem. Dneska má z pohledu těch mladých vědců, malých, tak má přes 850 členů.
0: A když říkáte, že kafráte do toho, jak se to má dělat, co to znamená? Co je to, jak se to má dělat?
1: Jak se to má dělat, tak to jsou takové ty provozní věci, jak se to má růst, jak se komunikovat s mladými, protože je to celý o tom, jakým způsobem mladým lidem podat tu vědu. To znamená, že celý STEM Hub a jako i hodně z těch věcí, o které já jsem se snažil a stále snažím, je prostě jak mladým lidem komunikovat tu vědu. Protože to je něco, v čem jsme jako u nás prostě selhali objektivně, když máme tak strašně předimenzionalizované střední školy z pohledu vědeckých jako předmětů, to si určitě sám vzpomenete, fyzika, matematika, chemie, Avogadrova konstanta a všechno tohleto, a pak máte, každý rok nám klesají počet lidí, kteří jdou do vědy. Takže asi se něco neudělalo správně.
0: Proto jsem si svého času vybral humanitní gymnázium.
1: Rozumím.
0: Právě proto, že tam byly tyhle tři blikající červené kontrolky: fyzika, chemie, matematika.
1: No. Já vám rozumím a já vždycky říkám, že já kdybych tu vědu potkal jenom na střední škole, tak se tomu v životě věnovat nebudu.
0: V čem je tak těžké přijmout tu vědu pomocí osnov na středních školách?
1: Já bych řekl, že vlastně ze samotného principu, protože když se podíváte na to, co je věda v praxi, tak je to to, o čem mluvíme. Jsou to inovace, jsou to novinky, je to nový způsob myšlení, je to to, že vás něco zajímá a pouštíte se do toho, ale není to, že my na středních školách se v podstatě učíme jenom historii vědy. Se učíme, kdo kde objevil mikroskop, kdo kde, jo, a samozřejmě ty základy jsou důležitý, ale já jako člověk, který se tomu věnuje, si to najdu. Já si jako dohledám ten Archimedův vzorec, jo, ale to nadšení pro věc a takové to, o čem to reálně je, to právě ty osnovy vám nedají. Ty osnovy vám dají historii vědy.
0: Potřebujete k sobě lidi, u kterých na první dobrou vidíte, že jim planou oči, že je v nich cítit ta vášeň pro tu vědu, že je to jejich život?
1: Rozhodně. Jako to, myslím si, že já nejsem jako, já se úplně neprofiluji tím klasickým způsobem toho vědce v té akademické sféře, ale tohle je podle mě pro vědu a ten jako minimálně základní výzkum jedna z nejdůležitějších věcí. Takže vám prostě planou ty oči a že si to dohledáte a zjistíte a naučíte, a jako nepotřebujete, aby vás to naučila střední, posléze vysoká škola nebo PhD, ale prostě najdete si to. Proto jsou věci tak neuvěřitelně jako mnohostranní pak pro své využití.

0: Hostem Radiožurnálu je inovátor Tomáš Čermák, který studuje biomedicínské inženýrství na Imperial College v Londýně. Tomáši Čermáku, co ten obor zahrnuje?
1: Tak tenhle obor zahrnuje tak zhruba úplně všechno, protože já si občas dělám srandu, že my v pondělí stavíme rádio, v úterý stavíme mosty, ve čtvrtek pitváme srdce a v pátek studujeme dýchání. Jo? Takže ten obor je strašně jako širokospektrý. Tam je fakt jako úplně všechno od jako mechaniky, fyziky, přes kvantovou fyziku pomalu až po to lidské srdce. Ale to je přesně to, co já jsem potřeboval, protože vám to dává naprostý rozhled, co se kde v té vědě děje.
0: To znamená, že vy nemáte svoji vědeckou kariéru nějak jasně nalinkovanou, nevidíte tam nějaký jako jasný vývoj, ale berete to z toho vědeckého světa z každé strany něco a budete takový multilaterální univerzální vědec?
1: Tak já si myslím, že multilaterální, nic jako multilaterální univerzální vědec neexistuje. Jo. Já spíš nemám, jak říkáte, nemám samozřejmě nalinkovanou svoji kariéru, myslím si, že nikdo z nás nemá, ale já tam vidím, že určitou schopnost já dokážu mluvit napříč biznesem, napříč vědou a propojovat tyhle ty obory, ale proto potřebuji perfektně vědět, co se v té vědě děje. A je to něco, co mě velmi naplňuje, protože jak jsme se o tom i bavili, že prostě v Česku je problém s dostávání inovací do praxe, tak to je něco, co mě strašně baví, dostávat inovace do praxe a vidět je v praxi.
0: A když bych se vrátil k tomu biomedicínskému inženýrství, je tam něco, co vám moc nejde?
1: Prostě tam je takových věcí, co mě nejde, jo, to je ten, i musím říct, že ten rok v tom Londýně byl velmi náročný, ale všechno mě to minimálně baví, ale to ještě neznamená, že mi to jde.
0: Co to znamená, že by vám to šlo?
1: To znamená, že bych se cítil, že mi to jde, víte co, tak jakože z toho Česka jsem občas byl zvyklý, že to tak jako člověku jde do hlavy samo. Tady opravdu, kdo by to čekal, že jako druhá nejlepší a jedna z nejtěžších univerzit na světě bude ku podivu velmi těžká, to znamená, že se tam s námi úplně nematlají.
0: Ale vůbec. Jak je těžké se tam dostat?
1: Je těžké se tam dostat a samozřejmě je těžké se tam i udržet, protože takový představa o těchto univerzitách je samozřejmě taková, že se tam dostanete a máte klid, ale realita je taková, že i oni si tam vyberou ty nejchytřejší a pak ale ty nejchytřejší taky pořádně jako zaměstnají.
0: Takže čas na nějaký studentský život tam není?
1: Podívejte, mě to nikdy úplně nebavilo, takže já si do toho, já si místo studentského života tam házím stále ty svoje projekty a snažím se to rozvíjet dál.
0: To znamená, že jste buď tedy ve škole, anebo?
1: A nebo pracuju. A mě to fakt baví. Jako, ale no, tak samozřejmě mám...
0: To já na vás vidím, že vás to baví.
1: No, to je super. Tak, kdybych vypadal toho frustrovaně, tak řekněte. Ale samozřejmě mám do toho nějaký sociální život a na to ten Londýn je taky super, ale hlavně prostě Londýn je speciální. O Londýnu se dá mluvit dlouho. Je to fakt jako speciální město, který má vlastní charakter, ale na druhou stranu jedna věc, co je tam super, že opravdu ty příležitosti jsou tam všechny.
2: Radiožurnál každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozetní.

0: hostem Radiožurnálu je inovátor Tomáš Čermák. Když si představíte sebe, já nevím, za 10 let, tak sedíte kde, nebo stojíte kde, nebo kde jste?
1: To je strašně těžká otázka, protože já jsem se teďka posunul do Londýna, vidím, že Londýn má nějaké svoje kouzlo, zároveň prostě mě dlouhodobě láká jihovýchodní Asie, ty trhy tam jsou v neuvěřitelném rozmachu a ty inovace jsou tam na obrovské úrovni, to znamená, že já vůbec nevím, kde se vidím, možná všude.
0: I proto jste teď letěl 17 hodin v letadle?
1: Je to tak?
0: Z jihovýchodní Asie?
1: Ano. A já nevím, kde se vidím a vidím se tam, kde mě bude potřeba.
0: Jak to poznáte, že je vás tam potřeba?
1: Takhle, to znělo trošku spasitelsky, ale myslím si, že je to o
0: tom, nevadilo.
1: Dobře. Že je to o tom, že se vidím tam, kde můžu té společnosti nebo tomu danému sektoru něco přinést. Jo, já nejsem politik, neplánuju být, mě prostě nevyhovuje, mě vyhovuje vzít si téma a pracovat na tom tématu jako na celku a posouvat ho dál. Jo, to znamená, pokud se tady bavíme, jako můžete to vidět už na základě toho, co dělám, toho, co momentálně připravuju za projekty, je, že prostě ať už je to tématika mladých vědců, ať už je to tématika odpadní vody, napříč prostě mě baví si vzít to téma a začít ho strukturovaně řešit i s lidmi, který tomu rozumí mnohem víc než já.
0: Vy jste použil to slovo, že to zní příliš spasitelsky. Tak já přitvrdím, chcete změnit svět?
1: Já si myslím, že každý chceme zanechat svět trošku lepší, než jsme přišli, ale to neznamená, že jako já doufám, že nedisponuji nějakým spasitelským komplexem, ale na druhou stranu určitě chci zlepšit svět.
0: V čem třeba? V tom environmentálním slova smyslu zejména?
1: Minimálně. Já mám jako vícero témat, jako historicky, jak jsem říkal, témat mladých vědců, odpadní vody, bakteriální rezistence nebo sociálních sítí. To znamená, že pokud možno, já necítím zatím se vázán úplně na jedno konkrétní téma. A jo.
0: Když jste mluvil po několikáté o té bakteriální rezistenci, vlastně ta se nedá nějakým způsobem nezlikvidovat, ale opravit jenom tím, že tou vaší metodou se budou čistit odpadní vody. Ne?
1: Tak samozřejmě nejenom tou naší metodou, protože, jak jsem říkal, to téma je rozsáhlejší. Jo, to téma, takhle, třeba co se týče té vody, taková zajímavost, že ono nám to často připadá, že vlastně jasně, tak lidé asi hází do záchodu antibiotika, ale ono třeba velkým zdrojem antibiotik jsou farmy. Jsou naše farmy, kde prostě se antibiotika používají ve velkém a ty se prostě pak dál dostávají do podzemních vod, do odpadních vod. To znamená, že jasně, není to jenom téma a vždycky říkám, jako není cestou to, že prostě antibiotika zachránili desítky milionů životů a cestou určitě není to, že si teďka řekneme, že všichni hromadně přestaneme brát antibiotika. To asi jako tou cestou není, ale je to přesně o tom, že musíme najít nějaký řešení, který nebude zahrnovat jenom čištění odpadní vody, ale i čištění odpadní vody.
0: A v tom segmentu toho vašeho řešení, má to už nějaký praktický dopad? Už se toho někdo chopil, toho projektu, někdo třeba z biznisu, anebo z municipality?
1: Tak to je to, o čem jsem mluvil, že prostě narazilo to na spousta věcí, jedno z nich, že to prostě stále není prioritou, každopádně ten náš výzkum je hotov, ten náš výzkum zároveň má ještě dlouhou cestu předtím, než bude v praxi, protože sice ta metoda je vysoce, jo, máte vždycky různý, máte misky vah, jo, na jedné straně máte metody, které jsou velmi levné, třeba pomalé filtrování pískem, to znamená, že vodu filtrujete přes písek, ale to je metoda, která je velmi málo efektivní. Zatímco ta naše metoda je velmi vysoce efektivní, proto prostě je experimentální, proto musela být ve výzkumu, ale... Proto byla oceněna, ale na druhou stranu je velmi nákladná. To znamená, že výsledek, jak já si to představuji, je, že stejně budeme mít nějaký mix metod. Třeba pro zajímavost, i to téma se samozřejmě posouvá, třeba v Tomerově nemocnici před v roce 2024, otevřeli vlastně takové jako centrum nebo začali ozonizovat vodu, což je jedno z těch více efektivních řešení třeba. Stále to ještě nedosahuje úplně těch nejvyšších příček, ale je třeba někdy na pomezí. Proto já vždycky říkám, mě ve výsledku jedno, jakou metodou se to bude dělat, já budu rád, až budu moct pít čistou vodu.
0: Inovátor Tomáš Čermák. oceněný vědec, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za to a jsem fascinován, jak v hlavě to může mít srovnané člověk v 19 letech a vím, co zatím je. Mějte se hezky.
1: Děkuji vám za rozhovor, krásný den.

0: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu, ukázal to exkluzivní průzkum. Požár v srbské přírodní rezervaci je po 5 dnech hašení pod kontrolou. Plavkyně Sémanová s Janíčkovou bojují na evropském šampionátu o postup z rozplaveb na kraulařské stovce. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy popojíždí dlouhá kolona od sjezdu na Řitku ze 14. kilometru. A bude polojasno až skoro jasno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami a nejvyšší teploty do 36 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál, kterého se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých. Nejvíce se jich shodlo na tom, že by spíše byla ve výuce vhodná obsahová změna, říká analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Nejméně lidí souhlasí s tím, že zkrácení školní docházky povede k úsporám státního rozpočtu. U tohoto výroku jsou názory téměř vyrovnané.
1: Návrh na zrušení 9. třídy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Srbským hasičům se po 5 dnech hašení podařilo dostat pod kontrolu požár v přírodní rezervaci Deliblatska Peščara. Dál ale fouká vítr, který může situaci zkomplikovat. V terénu tak zůstává asi 400 hasičů, vojáků i lesníků. Požár se zatím obešel bez obětí i větších škod.
4: Požár ove godine nastao u centru ove naše Deliblatske Peščare, onda se zbog
5: požár vypuknul v srdci Deliblatske Peščary a kvůli měnícímu se větru se rozšířil do různých stran. To podle vedoucího odboru pro mimořádné situace Luky Čaušiče komplikuje hašení a situace zůstává vážná. V oblasti schořelo zatím na 1700 hektarů nízkého porostu i lesa. Úřady evakuovaly obyvatele z ohrožených oblastí. Dodávky elektřiny a vody se ale podařilo obnovit. Dalšímu šíření požáru mají zabránit ochranná pásma, ze kterých lesníci pomocí těžké techniky odstraňují vegetaci. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
1: V České Lípě si dnes zájemci můžou prohlédnout Baziliku všech svatých. Přístupná je zdarma od 11. do 17. hodiny odpoledne. Prohlídka je součástí letního programu města. Zve na něj Denisa Lebedová z Městského informačního centra.
6: Samozřejmě bych pozvala na léto na Vodním hradě Lipí, kde se návštěvníci můžou těšit na letní kino, můžou se těšit na divadlo, pohádky pro děti, na řemeslné workshopy.
7: Sport. Na mistrovství Evropy v Paříži začaly soutěže v bazénovém plavání. Do rozplaveb na kraulařské stovce nastoupily Barbory Sémanová s Janíčkovou. Podrobnosti má přímo z místa reportér Martin Charvát.
8: Barbora Sémanová má za sebou svou rozplavbu na 100 metrů kraul, zaostala pouhých 27 setin sekundy za svým vlastním českým rekordem a je na průběžném druhém místě a v podstatě jistě míří do večerního semifinále. Za chvíli v následující rozplavě se představí také Barbora Jeničková, do finále nepostoupil navzdory svému velmi dobrému času, byl Michal Judický, který na dlouhé polozohovce, tedy na 400 metrů, skončil 13. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
7: Tenista Jakub Menšík si na turnaji Masters v Montrealu zahraje čtvrtfinále. Nizozemce Van de Zandschulpa porazil 6-4, 7-5 a čeká ho Američan Shelton.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A sledujeme situaci na D4 ze Strakonic do Prahy. Zdržení čekejte od sjezdu na Řitku ze 14. kilometru. K omezení u jíloviště se jede stále více než půl hodiny. Náhradní trasa z exitu 14 přes Líšnici a Klínec už je průjezdná téměř plynule. Na silnici 35 z Hranic do Valašského Meziříčí z Bystřete v Hustopečích nad Bečvou. Přímo v odbočce na Kelč se srazila 2 osobní auta. Jedná se o vážnější nehodu se zraněním. Na místě tak kromě policie zasahují i záchranáři. Provoz ale není silný, zdržíte se jen velmi krátce. 50. Uherské Hradiště Brno, trvající omezení na obchvatu Zlechova, kyvadlový provoz řídí semafory, kolony v obou směrech. 34. Pelhřimov Humpolec mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem z obou stran popojíždí 5 až 10 minutové fronty, také kvůli omezení. Podobně silnice 38 na trase z Jihlavy do Havlíčkova Brodu v okolí Antonínova dolu. První část kolony začíná už ve sjezdu z dálnice D1 za exitem 112. A 38 je hodně plná i na výjezdu z Havlíčkova Brodu směrem na Čáslav. Až ke Skuhrovou pracují na opravách vozovky, i tam je provoz řízený kyvadlově pomocí semaforů. Další zelená vlna za 30 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů a na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: 9:05 přeju dobré dopoledne v pondělí 10. srpna. Tady je radiožurnál a to dnešní dopoledne začneme citlivým případem. Investigativní tým získal svědectví jedné z dívek, kterou jako nezletilou fotil ve své ordinaci ústecký zubní lékař Petr Vinč. Z jejich fotek pak vytvářel pomocí umělé inteligence dětskou pornografii. Připomeňme, že těch obětí bylo víc a zubař dál pracuje v jiné ordinaci a tomuto případu se budeme věnovat hned v úvodu dopoledního radiožurnálu za malou chvíli. Vítejte.
10: Dopolední radiožurnál
11: a Jiří Chum.

0: Posloucháte Radiožurnál, získali jsme svědectví dívky, kterou jako nezletilou fotil ve své ordinaci ústecký zubní lékař Petr Vinč. Fotky dělal kvůli rovnátkům, pak ale ze snímků pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Podle policie zneužil fotky 630 svých pacientek, kterým ještě nebylo 15 let. Soud mu to za to dal podmínku a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO teď považuje trest za příliš mírný a chce ho prověřit. Probereme to s Kristýnou Šopfovou z investigativního týmu. Kristýno, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak konkrétně lékař zneužíval fotky svých pacientek?
1: My jsme mluvili s jednou z pacientek, které je nyní 18 let. Do zubní ordinace Petra Vinše ale chodila kvůli rovnátkům v době, kdy jí bylo 9 až 15 let. Řekla nám, že jí za tu dobu fotil asi 5krát a popsala také, že jí fotil detaily zubů, obličej, ale i celou postavu. Řekla, že se vždycky choval kamarádsky a velmi osobně. Někdy jí prý sáhl na koleno a uklidňoval ji, že to bude dobré. Podle rozsudků fotil nejen ji, ale i další pacientky, a to z různých stran a také s rukama nad hlavou nebo ve vlasech, a z těchto snímků pak pomocí umělé inteligence vytvářel fotografie z prvky dětské pornografie, na kterých byly dívky nahé.
0: Vysvětlil to lékař?

0: prodal svou ordinaci, protože kvůli odsouzení přestal být bezúhonný a tudíž nesmí sám podnikat. Přesunul se ale o pár ulic dál do jiné ústecké zubní ordinace. Že může pracovat dál s dětmi, se nelíbí ministru spravedlnosti Tejcovi, který nám řekl, že rozsudek prověří.
1: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
0: A více informací se dočtete na našem webu irozhlas.cz.
2: Kristýna Šopfová z investigativního týmu Radiožurnálu v dopoledním vysílání. Děkuji za to, naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Tady je dopolední radiožurnál. Biznis už za chvíli do 10:30. Ukazuje se, že firmy ustupují od plošného zvyšování mest a přidávat budou, ale pouze individuálně. Nabídneme detaily.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: A Taylor Swift v 10.19, tady je dopolední Radiožurnál. Místo plošného zvyšování mest individuální odměňování. Tak by se dal shrnout trend, který se v českých firmách prosazuje už druhým rokem. Alespoň to ukazují výsledky průzkumu poradenské společnosti RSM. Průzkum dělala společnost v červnu, a to mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. A my to teď probereme s Terezou Chlubnou z ekonomické redakce. Terezo, dobrý den.
1: Krásné dopoledne.
0: Kolik firem se tedy chystá mzdy zvýšit a hlavně jak?
1: Loni v červnu plánovalo zvýšit mzdy 43% oslovených firem. Letos se to chystá udělat skoro polovina z nich. Plošně se chystá přidávat asi každá desátá firma. Individuální zvýšení mest, třeba podle výkonu, využívá už skoro 40% zaměstnavatelů. Loni to byla necelá třetina. No a jak popisuje Jiřina Kovaříková z poradenské společnosti RSM, zaměstnanci si totiž zároveň víc než dřív sami říkají o zvýšení mzdy.
2: Během letních dovolených také lidé častěji diskutují o svém platu a v září pak tuto otázku otevírají se svým zaměstnavatelem. To je dobré načasování i pro firmy, jelikož se v druhé půlce roku tvoří firemní rozpočty.
1: Kovaříková doplnila, že pokud firma přechází na individuální odměňování, měla by umět lidem otevřeně vysvětlit, na základě čeho se tak rozhoduje.
0: A potvrzují ten trend individuálního odměňování i sami firmy?
1: Ano, my jsme se na to zeptali ve Svazu průmyslu a dopravy a jeho viceprezident Bohdan Vojnar nám řekl, že je to vlastně celosvětový trend, který k nám už taky doputoval, a že souvisí i s tím, že některých profesí je zkrátka nedostatek.
3: Začíná se objevovat i takový trend, že se snaží víc a víc odměňovat i prémiově takové profese, které souvisí třeba s AI, s kyberbezpečností, a v neposlední řadě je to vždycky i lokální situace na trhu.
1: Když budeme konkrétní, tak se o tom individuálním odměňování bavíme v oborech, jako jsou IT a technologie, stavebnictví, farmacie nebo třeba marketing.
0: Připomeň ještě, jak vysoké mzdy v současnosti u nás jsou a o kolik by mohly růst?
1: Ano, průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla 50 282 koruny. Polovina zaměstnanců ale nedosáhne ani na medián, který byl na konci loňského roku podle Českého statistického úřadu 45 520. Korun. Co se týče růstu, tak hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil odhaduje, že v příštích měsících reálné mzdy dál porostou.
4: Je pravda, že na tom pracovním trhu pořád spíš panuje hlad po zaměstnancích, a vzhledem k tomu, že ta inflace objektivně bude na papíře relativně nízká, tak si myslím, že se dá počítat s nějakým růstem reálných mest mezi 4 až 5% i v nejbližší budoucnosti, což je objektivně velice hezké číslo.
1: No a to, že firmy v soukromé sféře stále častěji odměňují zaměstnance individuálně, souvisí i s tím, že na trhu práce dál chybí kvalifikovaní pracovníci.
0: Říká Tereza Chlubná z ekonomické redakce, to byl dopolední biznis. Díky za něj.
1: Já taky, hezký den.
0: Dobrý den.

0: Čtyři dny plné emocí. Čtyři dny filmové hudby. Čtyři dny neopakovatelných koncertů pod širým nebem. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Od 27. do 30. srpna. Tmavomodrý svět se symfonickým orchestrem, Queenie, Markéta Irglová, filmový souboj klavírů Ondřeje Brouska a Brzo Bohatého, hity z Jamese Bonda, koncerty, besedy, filmové projekce a mnoho dalšího. Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Kateřina Caus-Sirisová a zprávy.
2: Půdní sucho v Česku se kvůli horku dál zhoršuje. Podle webu Intersucho je extrémní sucho na 40% území. Situace se podle meteorologů nejspíš příštích dnech nezlepší. Nejočekávanější výraznější srážky a teploty se navíc můžou znovu vyšplhat až na 35 stupňů. Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie. Nejhorší byl minulý víkend. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Požár poblíž kanadského jezera Okanagan má první oběť. 80-letá žena podle policie zemřela, když se s dalším členem rodiny snažila utéct ze svého domu. Oheň už zasáhl přes 13 000 hektarů a zůstává mimo kontrolu hasičů. Zatím není jasné, kolik budov plameny zničily. V provincii Britská Kolumbie hoří lesních požárů celkem více než 100. Silničáři v Jihlavě začali s opravou Žižkovy ulice. Jde o další část kompletní rekonstrukce průtahu městem. Úplná uzavírka výpadovky na Pelhřimov a dálniční přivaděč vede od čerpací stanice Ono, dál kolem hřbitova až ke krajskému úřadu. Omezení potrvá zhruba 2 týdny a dotkne se i 5 linek městské hromadné dopravy.
0: Sport.
2: V Paříži začaly soutěže v bazénovém plavání na mistrovství Evropy. Kolik českých reprezentantů postoupilo do večerních semifinále, už řekne z Francie Martin Charvát.
3: Dvě plavkyně jdou do semifinále, a to na kraulařské stovce. Barbora Sémanová byla v rozplavbách 5., Barbora Jenčková 6. Obě předvedly velmi kvalitní výkony, které jim dávají slušnou šanci i na postup do finále. Velmi dobré časy na své poměry předvedly také Michal Judický a Ondřej Slavík na postup do finále, respektive semifinále. Jim to ale na dlouhé polohovce, případně 50 metrů motýlek, nestačilo. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Strakonická D4 zůstává plná za Řitkou. Zhruba 20-minutové zdržení čekejte kvůli omezení u Jíloviště na 9. kilometru. Kolona se ale krátí. Aktuálně se brzdí za Řitkou na 12. a půltém. Výrazně si pomůžete, pokud v osobním autě sjedete na exitu 14 a budete pokračovat přes Líšnici a Klínec. Silnice je tam volně průjezdná. V Praze na okruhu směrem z D1 k letišti stále regulují provoz v obou tunelech. První část kolony začíná za Jesenicí. Na okruhu naberete zhruba 20-minutové zdržení i o kus dál před zúžením u letiště, brzdí se za Karlovarskou na 27. kilometru. A okruh je plnější i ve směru z letiště k D1 tradičně mezi D5 a Ořechem. Silnice 55, spojnice Hodonína a Veselí nad Moravou. V Petrově frézují vozovku, projíždí se Kyvadlově, report přímo z místa přináší náš zpravodaj.
5: Tvoří se tam hodně dlouhý kolo. Není to semaforem, ale jsou tam pracovníci, co to pouští. No, zdržel jsem se tam cirka 15 minut od Hodonína na Veselí.
4: A v regionu čekejte zdržení i na silnici 50 na trase z Hradiště do Brna na obchvatu Zlechova. Omezení, jede se Kyvadlově, zdržíte se 5 až 10 minut. A další zelená vlna za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i vydatné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.
6: A nejnovější zpráva přišla z pražských Stodůlek, tam při provádění tlakové zkoušky prasklo potrubí. Jeden muž na místě zemřel, další dva jsou zranění, jeden ve velmi vážném stavu. Zjišťujeme podrobnosti.
0: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Posloucháte Radiožurnál. Fotbalová mánie si po konci světového šampionátu dala na chvíli pauzu. Teď se ale v menší míře vrací se čtvrtou sezónou oblíbeného seriálu Ted Lasso. Co od ní můžete jako diváci očekávat a bude stejně populární jako předchozí série? Řekneme už za chvíli.

0: Písnička z filmu Armageddon a Chantal Kreviacuk ve vysílání dopoledního radiožurnálu a od filmu teď přejdeme k seriálu. Mahustý knír nikdy si neodpustí slovní hříčku a přestože trénoval tým v nejvyšší anglické fotbalové soutěži, teprve nedávno pochopil, co znamená offside. Mluvíme pochopitelně o fiktivním fotbalovém trenérovi a titulním hrdinovi amerického seriálu Ted Lasso, který se minulý týden vrátil na televizní i menší obrazovky se čtvrtou sezónou. No a ve studiu už je Kristýna Roháčková, filmová publicistka z webu iRozhlas.cz. Kristýno, pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Fanoušci na čtvrtou sérii Ted Lasso čekali celé 3 roky. Tak co za tak dlouhou pauzou stálo?
1: Ono je potřeba říct, že velkou část té pauzy fanoušci vlastně ani netušili, že čekají na další sérii, což možná to čekání nakonec i trochu ulehčilo, nicméně pro Teda Lassa je čtvrtá série už takovým životem po životě, když totiž v roce 2023 končila třetí sezóna, tak tvůrci dost mlžili ohledně toho, co finále znamená pro budoucnost jejich covidového streamovacího hitu. Zároveň se ale nijak netajili tím, že právě dopověděli všechny zamýšlené příběhové linky. Tou hlavní byla pochopitelně role kouče Lassa, který přišel do Anglie jako takový užitečný idiot, prostřednictvím kterého se majitelka jednoho nevýznamného fotbalového klubu snažila pomstit svému ex-manželovi. Jenže ten pro Brity naprosto nepochopitelný kníratý optimista nakonec prokázal, že sice moc neví o fotbalu, protože je přeci trenérem amerického fotbalu, ale za to velmi dobře rozumí tomu, jak vést druhé k co nejlepším výkonům, a to jak na hřišti, tak mimo něj.
0: Ta první epizoda čtvrté série, Teda Lasso, měla premiéru minulý týden. Co víme o tom, co přinese zbývajících 9 dílů?
1: Víme, že se Ted Lasso vrátí do Anglie, aby trénoval tentokrát ženský tým AFC Richmond. To je vlastně i to, s čím za ním v té první epizodě přijede do Kansas City trojice jeho bývalých kolegů, aby ho přesvědčili, aby tu práci vzal. A i když se zdá, že Lassova současná existence není kdo ví jak nápaditá, protože dělá pokladního v supermarketu, tak neřekne ano jen tak. Nejdřív se dokonce zeptá, jestli se náhodou nechystají sabotovat i tento tým. Tady je malá ochutnávka.
2: Oi, welcome back. It's good to see you.
3: You too.
0: Tak zdá se, že přece jenom jedna příběhová linka se tady objevila. Bude čtvrtá série, Teda Lasso, stejně úspěšná jako ty 3 předcházející?
1: To teprve uvidíme samozřejmě. První epizoda čtvrté série nicméně i hned vyhoupla Teda Lassa do čela nejsledovanějších titulů platformy Apple TV+. Tam mimochodem platí za historicky nejsledovanější titul.
0: O nové sérii oblíbeného fotbalového seriálu Ted Lasso jsem mluvil s filmovou publicistkou Kristýnou Roháčkovou z iRozhlas.cz. Díky za to, těšme se.
1: Já děkuju.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Desítka Pavla Horváta na Radiožurnálu.
1: Posloucháte dopolední Radiožurnál. Fotbalisté Slávie v této sezóně šance ligy zůstávají 100% a vedou tabulku o skóre před Jabloncem. Obhájci titulu mají už po třetím kole výrazný náskok před svými největšími soupeři v boji o trofej. Sparta na ně ztrácí 6 a Plzeň dokonce 7 bodů. Páteční i víkendový program nejvyšší soutěže tradičně proberu s naším expertem, někdejším záložníkem Pavlem Horvátem. Pavle, pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Začněme u Plzně, která v této ligové sezóně dál čeká na výhru. V Teplicích už v 10. minutě vedla 3-0, ale nakonec zápas skončil divokou remízou 5-5. Čím ty si vysvětluješ, že tak zkušený tým ztratí prakticky vyhraný zápas?
2: No, tak já si myslím, že jednoznačně koncentrace, no. Není to obvyklý víc v 10. minutě 3-0, ale zase není obvyklý dostat venku 5 gólů nebo dát 5 gólů venku. Ten zápas byl bláznivý pro fanoušky, který byli nezávislí, určitě fantastický odpoledne, ale myslím si, že pro Plzeň určitě trošku smutný vést 3-0 a to se prostě nemá ztratit.
1: Ten zápas Plzně v Teplicích se dělí o druhé místo ve statistice nejgólovějších zápasů samostatné historie České ligy. Ty jsi zažil někdy podobnou přestřelku?
2: No, přestřelku jo, ale spíš jednostranou, že buď jsme prohráli někde 5-0, nebo myslím si, že třeba s Hradcem Králové, když jsem byl ve Slavii, jsme vyhráli 7-1, ale to byly takový jednostranný zápasy, takhle, že by se to přelejvalo, to jsem osobně nehrál a musím říct, že to musí být rodeo.
1: Druhou ligovou prohru v sezóně zapsala Sparta, která podlehla domácí Mladé Boleslavi 1-2. Trenér Pražanů Priske udělal hned 7 změn v sestavě oproti výhře v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů s Lyonem. Ukázalo se, že Sparta zkrátka nemá širší kádr tak kvalitní, aby si mohla dovolit tolik změn najednou?
2: No, tak ono to není jednoduchý. Já jsem popravdě po tom Lyonu čekal, že naopak to mužstvo bude pohromadě, že už s Lyonem tam byly 2 změny a Spartě to vyšlo perfektně a čekal jsem, že na to navážou. Musím říct, že pro mě ten výkon byl velkým zklamáním a myslím si, že tohle Spartě prostě tyhle body budou chybět.
1: Na odchodu ze Sparty jsou navíc klíčoví ofenzivní hráči z posledních let, křídelník Haraslín s útočníkem Kuchtou. Ty čekáš, že vedení Letenských zareaguje a přivede za ně náhrady?
2: No, myslím si, že ještě je dostatek času, myslím si, že něco tam v plánu bude a bylo by to i dobrý, myslím si, doplnit Spartu, ale měla by to být opravdu vysoká kvalita, nejenom jako řádový hráč.
1: No a Slávisté v lize i po třetí vyhráli, doma zdolali Pardubice 2-1 díky gólům Mojmíra Chytila. Už jsme to zmínili, Sparta na ně ztrácí 6 a Plzeň už dokonce 7 bodů. Bude podobný trend pokračovat zavěště?
2: No, tak já netuším, myslím si, že to bude hodně vyrovnaný. Nakonec i ten zápas s Pardubicema nebyl tak jako jednoznačný. Slávie sice měla tlak, byla aktivnější, bych řekl, ale ty šance těch tam moc nebylo. Ale mají Mojmíra Chytila, jak si zmínil, dal 2 góly. Byla to včera velká dřina, ale Slávie znovu ukázala, že dokáže i tyhle ty ošklivý zápasy vyhrávat a zaslouženě vede. Jestli to bude takhle pokračovat, já si úplně nemyslím. Myslím si, že možná se to malinko vyrovná, ale vypadá to, že Slávie bude hodně dlouho na čele.
1: Fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát v dopoledním Radiožurnálu. Pavle, díky za návštěvu.
2: Hezký den.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha! To je útok na zlato!
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Pokus o vraždu, který nevyšel. Traviči z Ruska, flakon plný novičoku a dvojitý agent se svou dcerou. Případ Skripal načíná novou letní minisérii s názvem Jedy.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
5: Kvůli závadě na motoru se v noci na pražské letiště nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings. V pražských Stodůlkách prasklo při tlakové zkoušce vodovodní potrubí. Jeden člověk zemřel, další dva jsou zranění. Atlet Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Na dálnici D4 směrem ze Strakonic do Prahy popojíždí kolona k omezení u jíloviště z 12. kilometru. A počasí bude polojasno až jasno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami a nejvyšší teploty až 630 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: V noci se na letiště Praha nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings do Tel Avivu. Bylo to kvůli závadě na jednom z motorů. Porucha ovlivnila provoz na pražském letišti. Dvě letadla musela přistát v Brně. Mluvčí společnosti Vladimíra Duvková Radiožurnálu řekla, že posádka je na podobné situace školená a Boeing měla pod kontrolou.
6: Během letu na lince z Prahy do Tel Avivu posádka indikovala závadu na jednom z motorů. Z tohoto důvodu se letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Na palubě letadla bylo 189 cestujících a 6 členů posádky.
5: Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo. Jeden člověk dopoledne zemřel v pražských Stodůlkách poté, co tam při tlakové zkoušce prasklo vodovodní potrubí. Informovali o tom policisté a záchranáři. Další dva lidé jsou zranění, jeden z nich je ve velmi vážném stavu. Neštěstí se stalo v ulici u jezera. Podrobnosti zjišťujeme. Ukrajina v noci vyslala drony na ruské město Nižněkamsk, kde je jedna z největších rafinérií v zemi. Podle ruských úřadů bezpilotní letouny zasáhly výrobní i civilní objekty. Zemřelo 12 lidí, dalších 39 je zraněných. Nočním útokům čelila taky Ukrajina. V Charkovské oblasti zemřelo 5 lidí po dělostřeleckém ostřelování. Severoukrajinské Sumy hlásí 14 zraněných po dopadu řízených leteckých bomb. Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů. Lidem může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do jedné minuty, říká přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Šrajt.
7: Základem té první pomoci je chlazení. Chladit by se mělo vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může prohloubit tu popáleninu. Chladit by se měly povrchy do 5% těla. Součástí teda první pomoci můžou být léky proti bolesti.
8: Sport. Česká atletika má juniorského mistra světa. Michal Rada vyhrál v americkém Eugene běh na 400 metrů překážek. Zvládl to v evropském juniorském rekordu časem 48 sekund a 59 sekundy.
9: To je něco neuvěřitelného, ještě jsem tady měl v hledišti svou rodinu, svýho trenéra, své nejbližší kamarády, jsem za to nespěšně vděčný. Za 10-11 dní mě čeká debut na diamantové lize, takže to bude ještě taková další třešnička na dortu téhle sezóny.
8: Rada získal na šampionátu pro českou výpravu 4. medaili. Druhý český finalista závodu na 400 metrů překážek Marek Váňa byl 6. Plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D4 za Řitkou, také na silnici 55 na Hodonínsku. Na dálnici D4 ve směru ze Strakonic do Prahy před omezením u jíloviště se kolona o něco málo zkrátila. Sune se z 12. kilometru, zdržíte se do 20 minut. Stále se nabízí i alternativní trasa z exitu 14. Následně přes Líšnici a Klínec. Silnice je vhodná pouze pro osobní dopravu, ale je naprosto volně průjezdná. V Praze na okruhu směrem z D1 k letišti pokračují s regulací kombinací provozů v obou tunelech. První část kolony začíná za Jesenicí. Na okruhu naberete další zdržení i o kus dál před zúžením u letiště. Brzdí se za Karlovarskou okolo 27. kilometru. A okruh zůstává plnější i ve směru z letiště, kde je jedna tradičně mezi D5 a Ořechem. Silnice 55, hlavní tah mezi Hodonínem a Veselým nad Moravou. V Petrově opravují vozovku, projíždí se Kyvadlově, v obou směrech nabíráte přibližně 10 minut navíc. A z jihu na sever Moravy na silnici 57 z Nového Jičína do Opavy čekejte potíže před Hradcem nad Moravicí, přesněji před odbočkou na Skřipov. Zasahují tam u kolize nákladního a osobního vozidla, projíždí se Kyvadlově, tvoří se kratší fronty z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dál přes den čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přehánky nebo taky bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 26. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.
4: Léto, třetí čtvrtina letních prázdnin, pondělí 10. srpna, tady je dopolední Radiožurnál. No a teploty, jak jsme slyšeli v předpovědi, opět polezou přes 30 stupňů. Zalévání nebo dopouštění bazénů je teď v několika obcích na Blanensku problém. Za použití kohoutkové vody tam teď lidem hrozí pokuta a nově na seznam obcí s omezeným odběrem vody přibyly Sebranice. Za chvíli se tam vydáme přímo živě z místa, dodá podrobnosti naše reportérka. 6 minut po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne.
3: Dopolední Radiožurnál
1: a Jiří Chum.
0: Slunce je zlatou skobou, na obloze přibitý,

0: Kapela Divoký byl v 11 hodin a 10 minut v dopoledním radiožurnálu. A teď už jdeme na Blanensko. Hned v 8 obcích tam nesmí lidi používat vodu z kohoutku na zalévání, dopouštění bazénu nebo třeba mytí auta. Kvůli suchu nově platí omezení třeba v Sebranicích. Kdo ho poruší, může dostat pokutu až 50 tisíc korun. Na místě máme reportérku Alenu Hesovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Měli v Sebranicích problémy s nedostatkem pitné vody už dřív?
1: Ne, sucho už samozřejmě bylo v regionu i v předchozích letech, ale zatím nebylo nikdy tak velké, aby ovlivnilo vrt, který zásobuje obec se zhruba 700 obyvatel pitnou vodou. Ten vrt je poměrně mělký. Zatím jde podle vedení obce spíš o opatření, které má lidi motivovat k tomu, aby s vodou z kohoutku šetřili. Mají ji používat jen na pití, vaření, prání, umývání nádobí a k osobní hygieně. Pravidla tady začala platit na začátku srpna. Já jsem mluvila s několika místními a většinou o tom věděli a tvrdili, že se snaží s vodou neplýtvat.
0: Sebranice jsou jednou z 8 obcí na Blanensku, kde tohle omezení platí. Ve kterých dalších řeší stejný problém?
1: Už delší dobu platí omezení třeba v Dolní Lhotě. Letos se situace zhoršila a ani šetření nepomohlo. Vody tam mají kritický nedostatek a o víkendu do vody

0: No, přestalo platit. Na nový vrt se napojili loni taky v Sulíkově. Ona je to jedna z variant. Ta druhá, ale výrazně dražší, je připojit se na skupinový vodovod.
1: V Sebranicích na Blanensku reportérka Alena Hesová. Aleno, děkujeme a naschledanou.
0: Není zač, naslyšenou.

0: A o nedostatku vody v dopoledním radiožurnálu ještě jednou. Na německé dálnice mohli o víkendu výjimečně vyrazit kamiony a souvisí to s tím. Dovolili jim to zatím 4 spolkové země, aby ulevili nákladní říční dopravě, která se potýká s nedostatkem vody. Náš reportér v Německu, zpravodaj Tomáš Havlín, už za chvíli do 11:30 ve vysílání radiožurnálu. Zůstaňte u nás.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: To byly Kors, 11.20, nedostatek vody v krajině a nízká hladina řek ohrožuje celé ekosystémy. Mělčiny se snadněji prohřejí, rozmnoží se v nich bakterie a pak chybí kyslík pro ryby. V Německu se ale řeší zatím spíš hospodářské dopady nízkého stavu řek a spolu s tím o víkendu padl jeden letitý zákaz. Jak si teď řekneme s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Tomáši, dobrý den.
1: Dobré dopoledne, je to zákaz jízdy kamionů o nedělích a o svátcích, který v Německu platí od 50. let minulého století, ale je pravda, že místy se porušoval třeba během pandemie koronaviru. Teď je cílem ulehčit říční nákladní dopravě, přesunout ji na silnice a na železnici a pokud možno udržet v běhu ekonomiku a dodavatelské řetězce. 4 spolkové země se včera poprvé přidali k této iniciativě nového německého ministra dopravy Stefana Bilgera, který v závěru minulého týdne svolal kvůli suchu a nízké hladině řek takovou krizovou schůzku a tyto spolkové země zatím povolily jízdu kamionům na několik příštích týdnů.
0: Tomáši, jak vážné to je se stavem hladiny řek v Německu?
1: Extrémně nízká je hladina na Dunaji. Labe v Magdeburku je na nejnižší úrovni od začátku měření, myslím v roce 1728, ale možná nejvíc se teď sleduje měřící stanice Kaup, to je na středním Rýnu mezi Koblencem a Mohučí, protože tam hrozí, že se Rýn pro nákladní dopravu prostě rozdělí ve dví, že to spojení de facto od Černého moře přes kanál Dunaj-Mohan a Rýn až k severním přístavům, jako jsou Amsterdam a Rotterdam, bude přerušené. Už teď některé, obzvlášť těžké nákladní lodě, vůbec nevyplouvají a jiné vozí sotva pětinu běžného nákladu. Přitom Rýn je skutečná tepna, za běžných okolností se po něm přepraví kolem 12 milionů tun nákladů měsíčně.
0: Může při nějakých větších výpadcích vůbec silniční kamionová doprava nahradit nákladní lodě?
1: To je právě ta otázka, protože takový kamion uveze třeba 25 tun nákladů, ale nákladní loď asi 100x víc. Německá průmyslová a obchodní komora spočítala, že kdyby doprava na Rýnu klesla o čtvrtinu, tak by bylo potřeba naložit asi 120 tisíc kamionů, aby se ten výpadek vykryl. Tolik kamionů v Německu pochopitelně není a není tolik ani řidičů. I proto třeba ekologická organizace Bund nebo odbory tvrdí, že je potřeba se zaměřit nejen na dopady, ale i na příčiny klimatické změny. A vláda ta zase projednává další opatření, jako že povolává dráhy, aby navýšily kapacitu pro nákladní dopravu, anebo taky chce zjistit, které plánované opravy a rekonstrukce na silnicích by se daly odložit, aby se zajistila plynulá doprava.
0: Zpravodaj v Německu Tomáš Havlín, teď ve vysílání pondělního dopoledního radiožurnálu. Tomáši, díky, naschledanou.
1: Děkuji, hezký den.
0: No a už další informace nabídne i zpravodajský servis. Za 7 minut v 11:30 nabídne radiožurnál zprávy, předpověď počasí a samozřejmě i dopravu. Máte-li cokoliv, zavolat nám můžete do call centra na 800 553 553. Je váš telefon, může být pro ostatní řidiče důležitý. Tak přejeme dobré pondělní dopoledne. Ivan Mládek, Michal Hruza, Mikádo teď.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2% bodu více než v červnu. Údaje zveřejnil Úřad práce. O zaměstnání se ucházelo přes 367 tisíc lidí. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový růst. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, nejmenší naopak v Praze a Pardubickém kraji. Bezmála polovina firem soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy. To je asi o 5% více než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června, a to mezi 222 českými firmami. Soud se dnes po dvou měsících vrátil k projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 22 zakázky na pražském magistrátu a taky v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované dvě firmy a 6 lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček anebo zlínský podnikatel Michal Redl. Jakoukoliv vinu odmítají. Světové oceány byly v červenci rekordně teplé. Vyplývá to z dat klimatické služby Copernicus. Průměrná teplota mořské hladiny mimo polární oblasti dosahovala téměř 21 stupňů. Pro daný měsíc jde o novou historicky nejvyšší hodnotu. Předchozí červencový rekord byl z roku 2023.
2: Sport.
1: Golfistka Sára Kousková obsadila na turnaji Ladies European Tour v Londýně 16. místo. Ve finálovém kole zahrála česká jednička 6 ran pod par a celkové skóre uzavřela na 7. Kristýna Napoleáová skončila 46.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A situace na D4 před Jílovištěm a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy před omezením u Jíloviště se kolona krátí. V těchto okamžicích brzdíte na 11. kilometru. Zdržení nabíráte přibližně 10-minutové. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti zpozorněte přímo v Lochkovském tunelu.
4: Je nehoda dvou kamionů, jsou v pravém pruhu. Teď před chvíli tam dorazila policie. Nevypadá to jako vážná nehoda.
3: Ale pokračuje regulace provozu v tunelech. První část kolony čekejte už kousek před Jesenicí. V metropoli přetrvává silnější provoz i v okolí letiště. Kvůli zúžení se tvoří fronty stále v obou směrech, jak na D7 od sjezdu na Tuchoměřice, tak na okruhu z odbočky do Evropské. A podobná situace i na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k Černému mostu. Fronta hlavně kamionů se sune od Běchovic, následně Novopatskou až ke Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty je 31 až 36 stupňů a na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: Pondělí 10. srpna, 3 minuty po půl 12. Přejeme vám dobrý den.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A my přinášíme varování z dálnice D11. Jedete-li ve směru z Hradce do Prahy, buďte velmi opatrní za sjezdem na Nové Město. Na 65. kilometru hlásíte nebezpečnou překážku.
2: Pozor. Leží tam kusy pneumatik, je to takové čerstvé.
1: Opakujeme dálnice D11 směr z Hradce do Prahy za sjezdem na Nové Město 65. kilometr a kusy roztrhané pneumatiky mezi jízdními pruhy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Oblíbená aplikace WhatsApp přišla s novou funkcí, která má pomoct chránit naše soukromí. Jak to bude fungovat?
0: Antivirus.
3: Možná tu situaci znáte, chcete si s někým vyměnit kontakt, ale neznáte ho tak dobře, abyste mu svěřili hned své telefonní číslo. Oblíbená četovací aplikace WhatsApp teď přichází s uživatelskými jmény, které mají právě v těchto situacích pomoct. Jak to má fungovat, to je téma dnešního antiviru s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Vítám vás.
4: Hezké dopoledne.
5: Dobrý den.
3: Když chce někomu dát na sebe kontakt, tak to znamená obvykle dát mu telefonní číslo. Proč tohle může být problém?
4: Protože na telefonním čísle většině lidí záleží. Má ho jejich rodina, kamarádi nebo kolegové. Proto ho jen neochotně mění. Navíc mu na něj chodí SMS zprávy z e-shopu, z banky nebo z pracovních systémů. Každá změna je tak časově náročná a hrozí, že se v průběhu něco zkomplikuje. Třeba, že pak bude mít problém s přihlášením do internetového bankovnictví.
6: No, jenže když se číslo dostane do rukou někomu, koho moc dobře neznáte, může ho zneužít. Problém to může být třeba při seznamování, a to jak někde v baru, tak třeba i na internetu.
3: Jak se dá telefonní číslo zneužít?
4: Jednak vás může dotyčný obtěžovat SMS zprávami či nevyžádanými telefonáty a pokud si ho zablokujete, začne používat jiný telefon.
6: A jednak vás telefonní číslo provází většinou dlouhou dobu a dá se použít ke zjišťování informací o vás. Dá se podle něj hledat na internetu nebo v nejrůznějších marketingových nástrojích. Existují služby, kde za poplatek několika dolarů můžete podle telefonního čísla vyhledávat další informace o jeho majiteli, jako je třeba jméno, adresa, e-mail, profily na sociálních sítích a podobně.
3: No a jak by mělo pomoci to řešení, se kterým teď přišel WhatsApp?
4: On to není vynález WhatsAppu. Tuhle funkci už má delší dobu i jiná šifrovaná četovací aplikace Signal. Jde o usernames, tedy uživatelská jména. Člověk si může vybrat své uživatelské jméno, samozřejmě pokud je volné, třeba řekněme antivirus 123.
6: Pokud pak bude chtít někomu dát kontakt, dá mu tohle jméno a dotyčný nebo dotyčná ho podle něj na WhatsAppu najdou. Jeho telefonní číslo přitom neuvidí. V případě problému pak takového člověka můžete snadno zablokovat.
3: No a co když se vytvoří další účet na WhatsAppu, ze kterého mi zase zkusí psát?
4: Blokace pořád bude jednodušší než při použití telefonu a své WhatsApp uživatelské jméno můžeme kdykoliv změnit. Lidé, se kterými jste už v minulosti kontakt navázali, vám i pořád budou moci napsat, což by u změny telefonního čísla nešlo.
6: Nikdo další, ale už staré uživatelské jméno nebude moct použít, aby vás přes něj kontaktoval. Případně můžete uživatelské jméno posílit ještě o PIN. Než vám bude moci někdo napsat, bude potřebovat jak uživatelské jméno, tak i čtyřmístný kód, který mu řeknete.
4: Nutno dodat, že pokud někdo vaše telefonní číslo má, pořád vás podle něj na WhatsAppu najde.
3: A tohle uživatelské jméno má každý, nebo proto musím něco udělat?
6: Jak na Signálu, tak na WhatsAppu o něj musíte v aplikaci požádat. Na stejném místě ho pak můžete i změnit. Ve chvíli, kdy to uděláte, tak ho můžete začít používat. Užitečné taky je, že ve chvíli, kdy ho máte, tak vaše telefonní číslo neuvidí člověk, kterému jste se rozhodli napsat vy, i když jste ho třeba našli podle jeho telefonu.
4: Mimochodem, jde to použít třeba i když chcete anonymně kontaktovat novináře, kterému chcete dát nějaký důvěrný tip. To je důvod, proč někteří redaktoři v Českém rozhlase svá uživatelská jména zveřejňují na profilech u svých článků.
3: Takový byl dnešní antivirus. Jana Magdoňová, Honza Cibulka. Děkuju.
4: Naslyšenou.
5: Naschledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Guns N' Roses ve 11:45, pondělí 10. srpna a v Birminghamu začalo atletické mistrovství Evropy. Hned první den se na stadionu představí hned 12 českých reprezentantů a první z nich už jsou právě teď v akci. My se za nimi vydáme v našem vysílání živě ještě do 12.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Prvním soutěžním dnem začal v Birminghamu evropský šampionát atletů. Na dráze už se představili i první z českých reprezentantů. A jak se jim dařilo, nám řekne přímo ze stadionu živě reportér Jakub Marek.
1: Hezké dopoledne, Katrin Břiškovská a Martina Mazurová, to jsou dvě české koulařky, které vstoupily do kvalifikace tady na evropském šampionátu, mají za sebou první pokusy. Martina Mazurová, ta vůbec nebyla spokojená právě s tím pokusem, takže úmyslně vyšlápla a má tak ještě další dva pokusy na zlepšení v kvalifikaci. To Katrin Břiškovská si nechala změřit svůj výkon, poslala kouli na 16 metrů a 49 cm, ale už v této chvíli je jasné, že také bude muset přidat. Ona v součtu obou kvalifikačních skupin je na místě 13. 12 nejlepších projde do dnešního večerního finále. Ten kvalifikační limit je 18 metrů a 20 cm, ale vypadá to, že tak daleko nebude potřeba vrhnout v této kvalifikace, protože po první sérii jen 4 koulařky se dostaly právě za tuto hranici 18 metrů a 20 cm. Katrin Břiškovská ale letos si posunula osobní rekord už na 17 metrů a 70 cm, takže rozhodně je v jejich silách posunout a přidat nějaké další centimetry, třeba i decimetry. Na druhé straně stadionu už se bude pomalu rozbíhat i soutěž kvalifikace kladivářů. V té A skupině bude Čech Patrik Hájek, ale my jsme zvědaví především na tu další skupinu, tedy skupinu B, protože v ní bude Volodymyr Myslivčuk, ukrajinský rodák, který reprezentuje Českou republiku, se letos dostal už za 80 metrů, to by mu s přehledem stačilo na postup do finále, ale samozřejmě na velké akci se ne vždy hází až tak daleko, ale rozhodně Volodymyr Myslivčuk je s jednou nadějí českých atletů tady na šampionátu v Birminghamu. No a po 13. hodině a 40. minutě tady vstoupí do kvalifikace koule i zkušený Tomáš Staněk. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Tady je dopolední radiožurnál v 11 hodin 54 minuty. V den svých 94. narozenin dnes zemřel spisovatel Vladimír Páral, autor románů Milenci a vrazy a Mladý muž a Bílá velryba. Později psal i sci-fi romány. Jemu se budeme věnovat i v dalším vysílání radiožurnálu. Také nás čekají samozřejmě i hlavní zprávy. A navazující publicistika, která ve 12.10 začne s Vladimírem Krocem. Je teď ve studiu, přišel nás pozvat. Vítej, dobrý den.
1: Dobrý den. Na čem se dohodl Damašek s Moskvou ohledně dvou ruských vojenských základen na syrském území a jak by měly být nadále využívány. Tak zejména na to se zeptám politologa Josefa Krause. Budeme ale mluvit vůbec o nové diplomacii nebo zahraniční politice tamního režimu. Proč na silnicích letos umírá tolik motorkářů? Jenom za srpen to bylo 11 lidí. Jak může pomoci kampaň Hele motorka? O tom budeme mluvit s dopravním psychologem Pavlem Řezáčem z Centra dopravního výzkumu. Mimochodem, prý Jirko, když sedí za volantem a vidíš motorkáře, tak když se řekneš nahlas hele motorka, tak to pomáhá mozku si uvědomit a lépe rozeznávat ty motorkáře.
0: Když ji vidím.
1: No a to bývá naučí ten se to tím, když si to nahlas řekneš. No a k čemu je dobrá devítka? Myslím tím devátou třídu. Rozpoutala se debata o její smysluplnosti. Podle průzkumu Medianu pro Český rozhlas je víc než 60% dotázaných proti rušení devátých tříd základní školy. O tom budeme mluvit.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí. Povzbudí. Zrychlí tep. Zvedne ze židle. Strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: Ministr spravedlnosti prověří případ zubaře, který z fotek svých pacientek vyráběl dětské porno. Dostal za to podmínku.
6: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty.
5: Zemřel spisovatel Vladimír Páral.
7: Volný čas mně připadá u člověka naprosto určující. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
5: Koulař Staněk vstoupí na evropském šampionátu do kvalifikace. V Praze popojíždí kolony v obou směrech před omezením u letiště. A bude polojasno až jasno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 36 stupňů. Je pondělí 10. srpna. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří postup ústeckého soudu případu zubního lékaře Petra Vinče. Ten ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky kvůli rovnátkům. Z jejich fotografií pak ale pomocí umělé inteligence vyráběl snímky, na kterých byly nahé. Celkem zneužil fotky 630 pacientek mladších 15 let.
8: Soud uložil lékaři za výrobu dětské pornografie letos v květnu podmínku. Dál pracovat s dětmi mu nezakázal a právě to vadí ministru Tejcovi.
6: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
8: Mluvčí ústeckého soudu Nikola Henigová nechtěla prověřování ani samotný rozsudek komentovat. Také lékař Petr Vinč se odmítl k případu vyjádřit. Artur Janoušek, Radiožurnál.
5: Půdní sucho se v Česku kvůli horku může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat a teploty tento týden můžou znovu dosahovat až 35 stupňů.
9: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
10: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostane někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
9: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
11: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
9: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
5: V pražských Stodůlkách dopoledne zemřel jeden muž. Při tlakové zkoušce tam prasklo vodovodní potrubí. Informovali o tom pražští policisté a záchranáři. Ti museli ošetřit i dva další zraněné, potvrzuje za pražskou záchranou službu Jana Poštová.
12: Další z mužů utrpěl velmi vážná poranění, byl ošetřen, zajištěn a poté transportován do jednoho z pražských traumacenter společně s třetím poraněným. Ten utrpěl naštěstí pouze lehká poranění, byl mimo ohrožení života.
5: Neštěstí se stalo v ulici U jezera, příčinu šetří policie. Tajfun Dofin zeslábl na tropickou bouři. V noci dorazil nad čínské pobřeží, zpomalil a postupuje směrem do vnitrozemí. Záchranáři evakuovali přibližně milion lidí. Podle meteorologů bude i během dneška tropická bouře slábnout.
13: Na čínskou pevninu udeřil tajfun rychlostí 140 km za hodinu a naplňuje se také předpověď, že v horských oblastech může spadnout až 500 mm srážek. Ale čínská televize potvrdila, že úřady i záchranné týmy jsou dobře připraveny. Jedno z nejfrekventovanějších letišť světa, šanghajský Putong, zrušil 1400 domácích i mezinárodních letů. Aktuálně jsou nejsilnějším deštěm zasaženy vnitrozemské provincie Anhui, Jiangsu a Hebei. A úřady varují, že velké půdní sesuvy mohou přijít v horizontu příštích 2 až 3 dnů. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
5: Ostravský soud řeší rozsáhlé obchody s červeným fosforem, který drogové gengy využívají k výrobě pervitinu. Obžalobě čelí čtyřčlenná skupina, která si objednávala z Ukrajiny stovky kilogramů fosforu. Potvrzuje to státní zástupce Michal Togner.
14: Celá ta skupina obžalovaných se podílela na organizování dovozu červeného fosforu z Ukrajiny do České republiky a jeho částečného vývozu do Polska. Veškerý ten červený fosfor byl určený na výrobu pervitinu samozřejmě. Jedná se o množství určené k výrobě více než 1 tuny pervitinu.
5: Dopoledne u soudu vyšlo najevo, že ukrajinský dodavatel v jednom případě drogové dílery oklamal a místo fosforu jim přivezl jen obarvený cement. Se zrušením 9. tříd nesouhlasí 62% lidí v Česku. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál, ve kterém začátkem srpna odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich by spíš změnila obsah výuky.
15: Zrušení 9. třídy navrhl v polovině července předseda SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale proti a po diskuzi s premiérem řekl, že změna není na pořadu dne. Se zrušením 9. třídy nesouhlasí ani přes 60% respondentů průzkumu, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
16: Proti zkrácení se nejvíce vymezují mladí lidé, naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
15: Tři z pěti dotázaných taky míní, že na zrušení 9. třídy není české školství připravené. Přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Jakub Vik, Radiožurnál.
5: Kulturní organizace, spolky i odbory vyzvaly vládu ke stažení státní kulturní politiky na další 4 roky. Dopis poslali na úřad vlády. Ministerstvo kultury žádné změny ve svém dokumentu neplánuje.
17: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy nový plán minulý týden hájil s tím, že dokument důsledně vychází z programového prohlášení vlády. Jeho cílem je posilovat kulturní život, rozvíjet ekonomický potenciál kultury a zvyšovat kvalitu života obyvatel Česka. Na otevřený dopis, pod kterým jsou podepsány desítky kulturních subjektů, plánuje reagovat také premiér Andrej Babiš ANO. Státní kulturní politika je zásadní strategický dokument, který je podkladem pro hospodaření státu v řádu desítek miliard korun. Ovlivňuje život, práci i tvorbu více než 200 tisíc lidí. Pracovníkům v kultuře také vadí, že z dokumentu zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě. Novou státní kulturní politiku zveřejnila Hospodářská komora, která uzavřela připomínkové řízení 4. srpna. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
5: Univerzita Karlova hledá vědeckého ředitele nového biocentra Albertov. Centrum za bezmála 5,5 miliardy korun má propojit přírodovědce, lékaře i fyziky a stát se jedním z největších vědeckých projektů univerzity.
18: Nové centrum je zatím jedno velké staveniště. Do 3 let má ale podle děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Vladimíra Krylova propojit špičkový výzkum se vzděláváním.
19: Biocentrum Albertov je společný projekt naší Přírodovědecké fakulty, první lékařské fakulty a matematicko-fyzikální fakulty. Bude zde prováděn špičkový excelentní výzkum v oblasti biomedicíny, imunologie, regenerace.
18: Univerzita teď pro nové centrum schání vědeckého ředitele v mezinárodním výběrovém řízení. Hledá nejen špičkového vědce, ale také člověka, který bude určovat směr výzkumu a propojovat jednotlivé vědecké týmy. Z Albertova Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Zemřel spisovatel Vladimír Páral. Právě dnes se dožil 94 let. Byl autorem románů Milenci a Vrazia nebo Mladý muž a bílá velryba. Jeho knihy osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu.
20: Sport. Koulaře Tomáše Staňka čeká v úvodním dni atletického mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikace i případné finále. Halový evropský šampion z roku 2021 náročný program koulařské soutěže opakovaně kritizuje.
21: Na to asi nebudu nikdy připravený, ale
2: No, já nevím, jak to říct slušně, no. Co se nás spletou s více bojařima, no. Vůbec nevím, kdy budu třeba obědvat, jako podle mě tak nějaký 3 a večeřet už asi nebudu.
20: Jakub Dudycha po kolizi nepostoupil z rozběhu osmistovky. V semifinále sprintu na 100 metrů se večer představí česká rekordmanka Karolína Maňasová. Do kvalifikace kladivářů vstoupí republikový šampion Volodymyr Myslivčuk. Barbory Sémanová s Janíčkovou postoupili na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále kraulařské stovky. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo, Janíčková byla 6.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Situace na D4 u Jíloviště a zdržení na silnici 55 na Hodonínsku. Na úvod pozitivní zpráva z D4 ve směru ze Strakonic do Prahy. Už se kolona před omezením u Jíloviště celá rozjela, jen chvílemi se zpomaluje, zdržení je ale minimální. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce se popojíždí v obou směrech mezi Onšovicemi a Vystrkovem. Kvůli omezení a kyvadlovému provozu z obou stran ztratíte přibližně 15 minut. 55 hlavní tah mezi Hodonínem a Veselým nad Moravou. V Petrově stále opravují vozovku, projíždí se kyvadlově. V obou směrech naberete zhruba 10 minut navíc. A 57 z Nového Jičína do Opavy, potíže přetrvávají před odbočkou na Skřipov. Po nehodě se tam projíždí kyvadlově. I tam naberete kratší zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
21: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Je polojasno až skoro jasno, odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přehánky nebo bouřky, teploty do 36 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
23: Rusko se dohodlo s novým syrským režimem na provozu ruských základen, co to znamená pro Sýrii a region. Za poslední víkend zemřelo na silnicích 5 motorkářů, v srpnu už 11. S dopravním psychologem probereme hlavní důvody. Podle exkluzivního průzkumu Medianu pro Český rozhlas 62% lidí nesouhlasí se zrušením 9. třídy. Více by se podle respondentů mělo mluvit o změně obsahu výuky. Sýrie a Rusko po půl druhém roce vyjednávání uzavřeli memorandum o porozumění, které se týká budoucnosti ruských vojenských základen Tartus a Hmýmím. Sýrie převezme správu civilních zařízení, včetně letiště v Hmýmímu a obchodního mola v přístavu Tartus. Vojenská zařízení mají být podle syrského ministerstva zahraničí nově využívána jako společná výcviková střediska. Změny mají být dokončeny do 3 měsíců. Hostem polední publicistiky je bezpečnostní analytik a politolog Josef Kraus z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
24: Pěkné poledne.
23: O jak velkou změnu se jedná?
24: Poměrně zásadní, protože doposud nebyl vůbec jasný ten status ruských vojáků, ruské vojenské přítomnosti v celém vlastně východním Středomoří. Řekněme si upřímně, bez těch syrských základen by Rusové vlastně vůbec do této oblasti neměli jakýkoliv přístup a proto byl tady eminentní zájem Moskvy setrvat navzdory změně toho režimu, který tady před 2 lety proběhl a navzdory tomu, že ta nová současná vláda je samozřejmě logicky protirusky naladěná vzhledem k dlouhodobé podpoře bývalého režimu Bašára Asada z Kremlu.
23: Tady se asi hodí připomenout, že Moskva využívala základny k podpoře právě diktátora Bašára Asada až do jeho pádu na konci roku 2024. Pak mu navíc poskytla azyl, ale zároveň se teď snaží o dobré vztahy i s vládou jeho nástupce Ahmara Šary. Tak ale zřejmě se jí to daří.
24: Zřejmě se jí to daří, byť omezeně. Přece jenom jedná se o poslední 2 zbývající základny, přestože naprosto klíčové a strategického formátu, ale ještě před změnou vlády Rusové měli na 100 různých vojenských instalací v Sýrii. Nyní vlastně zbývají pouze 2. A to, že se dokázali s Ahmarem Šarou domluvit, svědčí o tom, že ty vztahy

0: při jakékoliv vojenské potřebě na benevolenci Turecka, která by jim musela umožnit vlastně průplav přes Dardanely, což v tuhletu chvíli vlastně nemusí. Bez, řekněme, té vojenské přítomnosti v Sýrii by Rusko už nemělo prakticky žádnou páku v té oblasti Levanty nebo Blízkého východu, proto je to pro ně nesmírně důležité. A navíc je to pozice, kterou si tam desetiletí budovali, to znamená přijít o to, je v podstatě na úrovni ohromné zmařené investice.
1: Mimochodem, agentura AFP píše, že jsou to jediné oficiální ruské vojenské základny mimo území bývalého Sovětského svazu. Znamená to, že existují nějaké neoficiální?
0: Je jich celá řada, samozřejmě Rusové mají svoji vojenskou přítomnost, ať už tu, řekněme, standardní, to znamená v podobě ozbrojených sil, anebo spíše tu nestandardní v podobě, řekněme, nějakých soukromých bezpečnostních společností, například po celé Africe. Ale vojensky jsou přítomní tak dost prostředkovaně například i v oblasti Afghánistánu. Dlouhodobě se spekuluje o přítomnosti třeba ruských poradců v Iránu nebo v jiných zemích Blízkého středního východu, ale to jsou všechno právě ty neoficiální záležitosti, protože k těm oficiálním je samozřejmě potřeba nějakého zvacího dekretu, potvrzení těch lokálních vlád a to se ne vždy úplně děje v momentě, kdy by tam měly být Rusové přímo v ruských uniformách. Mnohem akceptovatelnější to je, pokud se jedná o ruské občany, kteří jsou jenom kontraktováni pro nějakou soukromou bezpečnostní společnost, která potom nabízí služby různým vládám, což je typicky ten příklad v Africe.
1: Sýrie má podle Ahmada Šary zájem o uzavření bezpečnostní dohody s Izraelem, která by mohla otevřít cestu k širšímu míru mezi oběma zeměmi, ale neměl by ohrozit práva Damašku na Golanské výšiny. Jak reálná je to vize?
0: Vize je to zajímavá, ale ta realizace bude samozřejmě hodně komplikovaná. Tady je asi otázkou číslo jedna, jak dobré anebo jak konstruktivní jsou vztahy mezi Spojenými státy a novou syrskou vládou. A vypadá to, že velice dobře, protože tady tenhle ten plán v podstatě přišel z Washingtonu. Ty dlouhodobé problémy izraelsko-syrské i nadále přetrvají logicky vzhledem k těm teritoriálním neschodám a k okupaci nemalé části syrského území ze strany izraelské armády. Na druhou stranu ta nová syrská vláda potřebuje především postkonfliktní obnovu. Po dlouhých letech občanské války potřebuje investice, potřebuje stabilitu, potřebuje klid a ukazuje se, že právě americké dolary by mohly být tím hlavním investičním nástrojem a tím pádem dělat ústupky Spojeným státům i v této záležitosti jakékoliv konsolidace vztahu s Izraelem vlastně pro syrský režim dává smysl.
1: Česko má po třech letech v Damašku opět velvyslance, na konci července předal prozatímnímu prezidentovi pověřovací listiny Vítězslav Pivoňka, který řídil tamní zastupitelský úřad jako chargé d'affaires. Mimochodem předtím vedl ambasádu v Moskvě. Na jaké úrovni jsou současné česko-syrské diplomatické vztahy, které byly za Asada nadstandardní?
0: Stále problematické právě z toho důvodu, že byly za Asada nestandardní. Česká republika vlastně představovala jedinou zemi Evropské unie, která dlouhodobě měla v Damašku své diplomatické zastoupení. Zprostředkovávala tak na jednu stranu vlastně celou řadu služeb našim spojeneckým zemím a partnerům a vlastně to též dělá české velvyslanectví třeba pro Spojené státy do dnešních dní. Na stranu druhou to ale znamená, že bylo velice dobře právě s Bašárem Asadem a nová současná vláda Ahmada Šary se na ní dívá s jistou dávkou nedůvěry. Nicméně tady tenhle ten přijetí těch pověřovacích dekretů a posunutí pana Pivoňky na úroveň velvyslance je důležitým signálem, který vlastně ukazuje konsolidaci těch česko-syrských vztahů v nové éře a české velvyslanectví má velký zájem na prohlubování té vzájemné spolupráce.
1: Politolog Josef Kraus z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Moc děkuju. Naschledanou.
0: Díky za pozvání. Pěkný den všem.
1: Minulý víkend označuje dopravní policie za jeden z nejtragičtějších v historii. Na silnicích zemřelo od pátku do neděle celkem 8 lidí, z toho 5 na motorce. V srpnu dosud při dopravních nehodách zemřelo 18 lidí, z toho 11 na motocyklech. Smrtí motorkáře skončila například v sobotu nehoda u Hlubokých Mašůvek na Znojemsku. Smrtelná byla také nedělní jízda motocyklisty, který u Horské Kvildy na Šumově narazil do stromu. Naším hostem je Pavel Řezáč, dopravní psycholog a ředitel divize dopravních technologií a lidského faktoru z Centra dopravního výzkumu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se v tragické statistice promítá fakt, že motorkářů na českých silnicích zřetelně přibylo?
2: Samozřejmě je to významný faktor, právě to, že jednak je to letní období, kdy vlastně ti motorkáři nejvíce jezdí, nejvíce jsou vidět na té silnici a současně celkový vlastně nárůst registrací těch motocyklů tak je taky u nás patrný. Takže tohle to je určitě jeden z faktorů, které přispívají i tomu těm tragickým nehodám, protože prostě těch motocyklů je více.

0: té silnici.
1: No a projevuje se třeba i vedro, ovlivňuje psychiku řidičů?
0: Samozřejmě je to celá řada faktorů na straně těch řidičů všech. Je samozřejmě jednak to, že spěcháme, snažíme se dohnat nějaký čas na té silnici, jezdíme na ty dovolené, nejezdíme tak často, třeba je tady vyšší vlastně existence v tuhle tu dobu těch svátečních řidičů a samozřejmě to vámi vzpomínané vedro. To znamená, nekoncentrujeme se plně na to řízení, jsme unavení, nejsme natolik odpočatí, aby jsme prostě všechno registrovali dobře. Takže tohle to je celá řada faktorů, které se vlastně podepisují na těchto tragických nehodách.
1: No a co bývá tedy nejčastější příčinou těch tragických nehod motorkářů?
0: A nejčastější příčina je samozřejmě to přehlédnutí, pokud se budu dívat na stranu řidičů ostatních vozidel, osobních aut nebo nákladních vozidel, tak i nějaké přehlédnutí, protože ti řidiči těch motocyklů nejsou tak dobře vidět, respektive stále na ně nejsme natolik zvyklí, protože ty motorky dlouhodobě u nás nezastupují tak vysoké procento. To znamená, je to nějaký jev, který je víc ojedinělý, než to, že prostě vidíme osobní auto. Na straně těch motorkářů samozřejmě může být to, že někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít, což sebou nese to zvýšené riziko té nehody.
1: Na webu helemotorka.cz píšete o sakadickém maskování. Dá se ve stručnosti vysvětlit, co to je?
0: V zásadě jde o to, že když si snažíme více zpřítomnit to, že nejsme na té silnici sami a že právě ty motorky jsou tam také zastoupené, takže si to víc jsme schopní vlastně propojit s těmi centry mozku, to znamená, že si jich více začneme všímat. Právě když si řekneme třeba tu hlášku, tak jak to vzniklo, hele motorka, to znamená, že si zpřítomníme to, že ta motorka tam je a dáváme si na to větší pozor, to znamená, více se věnujeme tomu řízení.
1: Takže to je rada, jak se naučit motorkáře v provozu skutečně vidět, ano, že si nahlas řeknu, když uvidím motorku, hele motorka, to opravdu pomáhá?
0: V zásadě ano, je to takové jednoduché, nicméně, a zní to až prostě to, že to je neuvěřitelné, ale v zásadě ano, protože prostě ten náš mozek, tak jak je přetížený, pracuje s mnoha informacemi a někdy prostě se stane to, že tu motorku vytěsním, protože tak, jak jsem říkal, není to tak častý jev, stále to není tak častý jev, nejsme na to natolik zvyklí a může se stát, že potom prostě se zamyslíme, přemýšlíme o něčem jiném, jsme přetížený prací, plánováním dovolené a prostě si neuvědomíme si, že ta motorka tam je.
1: Hele, motorka je název kampaně, kterou BESIP spustil před více než rokem. Máte už představu, jak je úspěšná?
0: Já to vyhodnocení jsem aktuálně zatím neviděl, takže nemůžu vám úplně říct, přece jenom realizujete BESIP, takže předpokládám, že nějaká evaluace, nějaké hodnocení této kampaně probíhá nebo proběhlo, ale říkám, neviděl jsem to. Nicméně z mého pohledu, minimálně z toho mého pohledu, jakékoliv upozornění na problém, který je na těch silnicích, tak je dobrý, protože otevře to oči aspoň některým lidem a snaží se dávat pozor. A třeba pokud bych si řekl, že pokud jsme jedné tragické nehodě, tak je to skvělý, i kdyby to bylo takto. No, z pohledu toho celkového počtu třeba málo, nicméně každý ten lidský život nebo každé to lidské zdraví prostě stojí za to stojí za takovou tu kampaň.
1: Jaké jsou další rady dopravního psychologa, jak se naučit lépe vnímat a být ohleduplnější vůči motorkářům na silnicích?
0: Ono obecně prostě nesedat za ten volant, když jsem totálně vyřízený, když se snažím nějak dohnat nějaký čas a prostě dohánět ho na té silnici, tak to není určitě dobrá strategie, kterou prostě volíme. A když prostě třeba vyjíždíme na tu dovolenou, tak se snažit nejet po tom, co jsem, říkám, nevyspalý, po tom, co balím prostě několik hodin věci, po tom, co v práci dodělávám nějaké resty a vyjíždět na dlouhou dovolenou, na dlouhou cestu v tomto energetickém rozpoložení není úplně optimální. To znamená ideálně, já vím, že se to dobře říká, ale ideálně sedat za ten volant tak, abych byl aspoň základně nějak odpočatý, abych lépe se mohl věnovat tomu řízení. Další taková rada je nesnažit se jako spoléhat na to, že ten čas toho dojezdu, tak jak si to naplánuju, že tak to bude, protože prostě těch aut je na silnicích hodně a s tím se musíme smířit a musíme se smířit s tím, že prostě halt přijedeme někdy později. Furt je to lepší, než aby jsme se připletli do nějaké dopravní nehody.
1: No a my
0: se snažíme nějaký čas dohánět.
1: Že přibývá těch motorkářů, jak jsme říkali. Dopravní psycholog Pavel Řezáč, děkuju vám. Naschledanou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Tři z pěti respondentů exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas si nepřejí zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Většina dotázaných by spíš přivítala změnu obsahu výuky. V průzkumu ze začátku srpna odpovídalo přes 1000 jednotlivců. Návrh na zkrácení docházky v červenci odůvodnil předseda poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura finančními úsporami a tím, že se na trh práce dostane víc lidí, což podle něj pomůže ekonomice. I premiér Andrej Babiš návrh původně podpořil. Proti je ministr školství Robert Plaga z ANO. Ve vysílání je teď Jan Vereš Mušuta, programový ředitel a vedoucí odborného týmu Eduinu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Studují čeští studenti skutečně zbytečně dlouho, jak si myslí premiér Andrej Babiš?
2: No, když se podíváme do zahraničních systémů, tak spíše zjistíme opak. Jsme jedna z mála zemí, kde vlastně v 15 letech člověk dokončí to povinné vzdělávání a může nastoupit na trh práce. Většina vyspělých zemí Evropy nebo organizace OECD, tak to má později. Třeba i země, které používal v té argumentaci pan Okamura, jako je Maďarsko nebo Polsko, tak v Polsku povinná školní docházka skončí v 17 letech a u nás je to už teďka v 15 letech. Takže spíše ne.
1: Ano, co by tedy znamenalo zrušení devátých tříd v systému českého školství? Co existence deváté třídy žákům přináší?
2: Záleží to na tom, jak konkrétně by ten návrh vypadal. Ono se nemusí směšovat trvání základní školy a trvání povinné školní docházky. Mnoho těch systémů v zahraničí, třeba v tom Polsku, má i povinnou část toho středoškolského vzdělání. To je taky jeden z návrhů, který se v politické debatě objevuje. Zkraťme základní školu a nastavme alespoň 2 roky střední školy jako povinné, což by dávalo tedy větší smysl, než jenom zkrátit základní školu, protože žádná vlastně civilizovaná země nepouští děti 14-leté na trh práce, asi to není naším záměrem. Záměrem je, aby právě získali co nejlepší kvalifikaci a mohli se co nejvíce uplatnit a přinesli co nejvíce té ekonomice v průběhu svého života, a to se ve 14 nedá předpokládat. A co se týče toho, té samotné deváté třídy nebo devátého ročníku základní školy, on pochopitelně mnoho lidí argumentuje tím, že ani v minulosti, a je tomu tak, mnoho i posluchačů třeba zažilo systém, kdy základní škola trvala 8 let, předtím trvala 9, pak zase trvala 9, takže ono je to trošku arbitrární. Jako není to tak, že objektivně by musela trvat školní docházka 9 let. Může teoreticky trvat i 8 let, ale je to pak zásah do toho celého systému, do provazby toho, co se vlastně vyžaduje, aby se učilo na té základní škole. Muselo by se to změnit, což teďka moc nám nevychází, protože jsme v průběhu změn toho kurikula, toho obsahu vzdělávání pro základní školy, které počítá s tím, že základní škola trvá 9 ročníků, takže to by se muselo začít dělat celé znova. Muselo by se navázat na střední školy, což také teď probíhá revize středoškolských oborů, tak to by se také muselo začít celé znova. Přijde mi ten krok, že míří správným směrem, chce zefektivnit, jak se vzděláváme, ale vybírá si tu nejhorší možný způsob, jak toho dosáhnout, a to je vlastně nesystémově škrtnout jeden ročník základní školy.
1: Rozumím, ale podle některých rodičů devátá třída je především přípravou na přijímací zkoušky a fakticky nic dalšího nerozvíjí. Není tohle relevantní argument pro to zamyslet se nad tím, jestli je potřeba nebo ne?
2: Může být a asi je relevantním argumentem. Problém je, když si uvědomíme, co by se stalo, kdybychom jenom škrtli devátý ročník, tak se všechny tyhle ty problémy jenom přesunou o rok dříve. A z 8. třídy se stane příprava na přijímací zkoušky. Takže bychom spíš měli řešit tu příčinu toho problému, která zrovna v přijímacích zkouškách tkví v tom, že minimálně třeba v Praze, v Brně, velkých městech máme velký převis poptávky nad nabídkou středoškolského vzdělávání a tlačíme děti do toho, aby byly hodně připravovány na úzce zaměřené testy jednotných přijímacích zkoušek, tak to je ta jakoby prapříčina, proč ten devátý ročník vypadá, jak vypadá. A můžeme řešit tohleto místo toho, abychom ten ročník zrušili.
1: 81% lidí podle průzkumu Medianu pro Český rozhlas souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíš změnu výuky než délku školní docházky. O čem by se z vašeho pohledu mělo především debatovat?
2: Ono se snad i v odborných kurzích debatuje, a to je právě ta poptávka po základních školách, kterou jako společnost máme, protože je potřeba si uvědomit, že stát neříká, co konkrétně, v jakém ročníku, v jakém předmětě se má učit. A jestli se budou učit Přemyslovci v 5. ročníku nebo v 9. ročníku, jestli se vůbec budou učit nebo se nebudou učit, to všechno záleží na konkrétní škole a konkrétním učiteli. Stát jenom říká zadání, co chce, aby bylo na konci, aby žák měl tyhle ty dovednosti, tyhle ty kompetence, už ne tolik znalostí. A teď právě probíhá debata už několik let o tom, jaké požadavky na školy máme. Je to takzvaná revize rámcových vzdělávacích programů. A je zajímavé, že ta debata se teďka přesunula trochu z toho důrazu na kompetence. Chceme, aby žáci zvládli to a to a to. A trochu se tam dávají ty znalosti, což já vítám. Je to, reflektuje to trendy i v zahraničí. A pojďme tedy se bavit o tom, co chceme, aby žáci třeba ze základní školy si odnesli z chemie. Jestli musí umět nínatý i týčtý, anebo jestli mají mít nějaké praktické znalosti, jak třeba probíhají nějaké průmyslové procesy, jak ovlivňují třeba globální oteplování a podobně. A tato debata není jenom odborná, je i společenská, například v dějepise, v českém jazyce a podobně, tak je to i kulturní věc našeho vlastně národního uvědomění, nebo jak to říct, jestli děti budou číst babičku nebo nebudou číst babičku. A ta debata se vede poměrně málo. Takže říci si, co chceme vlastně, aby dítě v 15 umělo a jestli to odpovídá tomu, co se ve škole učí.
1: Pokud se dá odpovědět jednou, dvěma větami, mohlo by zrušení devátých tříd opravdu znamenat finanční přínos pro stát?
2: To je velmi diskutabilní. Ono, ty propočty, které byly v mediálním prostoru, tak jsou velmi takové amatérské, počítají jenom s některými přínosy, nepočítají s nějakými náklady, které by to mělo a nepočítají ani se snížením té vzdělanostní úrovně v průběhu života těch dětí. Takže já to zpochybňuji, nějaká úspora by tam byla, ale nemůžeme
1: nevíme,
2: způsobit,
1: jaká.
2: Ve výši jedné devítiny.
1: Jan Vereš, můžu to s Edujenu. Díky. Naschledanou.
2: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
3: Radiožurnál Je půl jedné. Kateřina Caus-Sidisová a zprávy.
4: Americké zbrojovky mají 3 týdny na předložení plánu, jak urychlí výrobu a dodávky zbraní, včetně munice. Pentagon požadavek zdůvodnil obavami z nedostatku zásob kvůli válce s Iránem. Napsal o tom deník Washington Post s odvoláním na vnitřní zprávu ministerstva obrany. Americký prezident Donald Trump ale problémy se zásobami popřel. Na polské straně Tater srazilo auto mladého medvěda. Zvíře srážku nepřežilo. Řidiči dodávky se nic nestalo. Polská policie vyzývá motoristy, aby v lesích byli opatrní. Většina srážek s volně žijícími zvířaty se stává mezi soumrakem a úsvitem. Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem taky končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní. Sport. Jakub Dudycha na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu do semifinále běhu na 800 metrů nepostoupil. V rozběhu se český rekordman dlouho držel vpředu, ale po kolizi se soupeřem zhruba 200 metrů před cílem ztratil rychlost a doběhl poslední. Do finále šampionátu neprošly koulařky Bryškovka a Mazurová.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 Utasová, zdržení v okolí Brna. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy teď velmi opatrně za sjezdem na Tasov. Na 149. kilometru leží mezi pruhy kusy roztrhané pneumatiky. Na D1 před Brnem sledujeme o něco hustší provoz v obou směrech. Od Vyškova se brzdí u Slatiny na 201. kilometru. Od Prahy před sjezdem na Mikulov okolo stého 93. Na 52. na výjezdu z Brna směrem na Mikulov popojíždí kolona. K omezení u Modřic je pohyblivé pouze dnes. Silničáři zabrali levý pruh a opravují středová svodidla. Zpomalíte za futurem, zdržíte se okolo 10 minut. D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy plnější od Modřic ze 4. kilometru. Hodně plná v obou směrech je i spojka mezi D2 a D52, tedy silnice 152. Na 57. na trase z Opavy do Nového Jičína obezřetně za odbočkou na Skřipov. Odklízejí tam následky kolize nákladního a osobního vozidla. Dá se projet Kyvadlově s kratším zdržením. A v Praze čekejte potíže v Liberecké ulici ve směru do centra. Za Molkou v levém pruhu vyšetřují nehodu 2 osobních aut. Provoz už není silný. Výrazněji se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dál odpoledne bude polojasno až oblačno, přechodně ještě skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přeháňky nebo bouřky. Odpolední teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou naměříme kolem 26. Tolik zprávy. A posloucháte odpolední radiožurnál dál s Jiřím Chumem.
3: Hezké odpoledne, i dnes ráno už jsme zveřejnili ceny, o které budeme hrát za chvíli v odpoledním radiožurnálu, tak se můžete podívat a já vám mezi tím řeknu, jaké bude dnešní téma, protože je pondělí, bude sportovní a bude o atletice. Velká Británie je tradičním hostitelem atletických akcí, ale mistrovství Evropy je tam úplně poprvé. 27. evropský šampionát začal v Birminghamu zhruba před hodinou a tak si za chvíli řekneme něco o tom, kdo z českých reprezentantů má šanci získat medaili. Poslouchejte pozorně, za chvíli začínáme. Dobré odpoledne vám všem.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Tady je odpolední radiožurnál, za chvíli budete moci vyhrát robustní grill Fieldman anebo dvě vstupenky na mistrovství Evropy ve volejbalu žen. Stačí teď pozorně poslouchat reportáž a pak se dovolat do studia. V britském Birminghamu začalo mistrovství Evropy v atletice, závodit na něm budou i Češi, kteří mají naději získat nějakou medaili. Na posledním šampionátu v Římě se před dvěma lety blízknul zlatem oštěpař Jakub Vadlejch. Letos by medailí mohlo být i víc. Mezi už tradiční opory týmu patří třeba výškař Jan Štefela.
1: Nedávno jsme na to vzpomínali, no. Je to masakr, že vlastně je to už 4 roky, co to bylo, Mnichov, a byl to dobrý závod, no. V kvalifikaci jsem si vlastně vyrovnal osobák 2.21 a prošel jsem do finále. A ve finále prostě při mě stáli všichni svatí a jsem dal 2.18 na první a byl jsem 7. No.
2: Vzpomínal před startem mistrovství Evropy v Birminghamu výškař Jan Štefla na svou první velkou mezinárodní akci mezi dospělými. Na evropském šampionátu v Mnichově v roce 2022 tehdy překvapil v deštivém finále 7. místem a od té doby je tradičním účastníkem závěrečných bojů na vrcholných soutěžích. A také do Birminghamu přijel v roli adepta na medaili, když je v letošních tabulkách na 2. místě za Ukrajincem Doroščukem. Stejná pozice patří papírově i čtvrtkařce Lourdes Glory Manuel. Ta startuje na první vrcholné akci jako halová mistryně světa.
3: Samozřejmě je to krásná motivace, vlastně to byla celá motivace pro moji venkovní sezonu tenhle rok a samozřejmě se to poslouchá hezky, když vás hlásí a tohle tam zmíní, ale je to vlastně další a jiný šampionát a spousta lidí sem přišlo s tím stejným cílem jako já, prostě se probojat co nejdále a následně zabojovat o ty medaile.
2: Vysoko je pak v letošních tabulkách i mistr Evropy z Říma Jakub Vadlejch.
4: Oštěp letí daleko, daleko letí, kam dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato!
2: Ale jeho aktuální forma je velkým otazníkem. Vadlejch je sice květnovým hodem za 85 metrů z Tokia nadějí na další výrazný úspěch, ale svůj poslední závod absolvoval před skoro 2 měsíci. Oštěp mužů stejně jako oštěp žen patří mezi disciplíny, ve kterých se představí hned 3 Češi, což je maximum, a podobnou soutěží bude tradičně velmi zajímavý 10-boj. Tam se fanoušci můžou těšit na výkony Tomase Järvinena, Ondřeje Kopeckého a také 10. z šampionátu v Římě Viléma Stráského.
5: Nevím, co to čekat, sám jsem hodně překvapený, že se to vlastně povedlo nakonec se sem dostat, protože na začátku sezony tak vůbec nevypadalo, vlastně musel odpískat Getzi z Ratingen, protože mě bolí záda, nemohl jsem vůbec skákat od tyči. Pak do toho přišlo ještě trošku rameno, mě trápilo, takže jsem hodně rád, že se to povedlo poskládat v tom Polsku na těch 8 000. A teďka, i když to nebylo úplně ideální, tak bych řekl, že jsem docela v dobré formě a jo, už se těším na ten závod.
2: Doplňuje Vilém Stráský, 4. z letošního 7. boje na halovém mistrovství světa. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: A už teď začíná na evropském atletickém šampionátu kvalifikace mužů ve skoku do dálky, kde máme Petra Mandelschmidta a za hodinu se v kvalifikaci představí i koulaři, mezi kterými bude taky Tomáš Staněk. No a právě na atletický šampionát se vás za chvíli budu ptát v soutěži. Chcete-li s námi hrát, volejte studio 221 552 255.

0: Maggie Reilly, krátce před 12:45 v pondělním odpoledním radiožurnálu, čas, kdy pravidelně ve všední den soutěžíme a dnes budeme soutěžit s Jaroslavem z Prahy 5. Jaroslave, dobré odpoledne.
1: Já vám přeji taky dobré odpoledne, pane Kumes, a jsem připraven.
0: Jste připraven, dobře, nebudu se ptát. Možná vám jenom řeknu, pokud jste o to přišel, o co dnes budeme soutěžit. Robustní grill na dřevěné uhlí od značky Fieldman, která nabízí všechno pro vaše dílny a zahrady. Grill má velkorysou grilovací plochu, díky které zvládnete přípravu většího množství pokrmů najednou. Za dvě správné odpovědi je to pak vzhledem k tomu tématu také sportovní cena, a to cena související s mistrovstvím Evropy ve volejbalu žen od 21. srpna v Brně na brněnském výstavišti, jednak dvě vstupenky na zápasy českých reprezentantek, které můžete uplatnit v termínu, který si sám vyberete, a přidáme ještě set dárků, které souvisejí s mistrovstvím Evropy ve volejbale, a to třeba triko český volejbal, fanouškovský míč Mikasa, podpisová kartička a plyšový maskot her Veverka jménem Ace, které pro ni vybrali volejbaloví fanoušci po celé Evropě. Za jednu správnou odpověď, to už je pak cena útěchy od radiožurnálu jako překvapení. Tak tedy první otázka, 5 vteřin na odpověď. Jaroslave,
1: no, můžeme, jdeme do toho.
0: Ptám se vás, jak se jmenuje český atlet, který vybojoval zlatou medaili na posledním mistrovství Evropy atletiky v Římě?
1: To oštěpář Jakub Vadlejch.
0: Správná odpověď, oštěpář Jakub Vadlejch. Otázka druhá. Ptám se vás, kde se koná mistrovství Evropy v atletice letos, ale ptám se na město.
1: V anglickém Birminghamu.
0: Je to tak správně, druhá správná odpověď. No a do třetice, mezi ty tradiční opory české reprezentace patří Jan Štefela. Jaké disciplíně se Honza věnuje?
1: Skok z domčky.
0: Ano, je to výškař, skok do výšky.
1: Naposledy měl, pokud ještě můžu, nebo mohu.
0: Můžete.
1: Tak tam moderátor váš říkal, že měl skočeno 221 cm, pokud jsem to nepřeslechl teda.
0: Říkáte, nebo řekl jste, že jste připraven, jste velmi dobře připraven. Takže Jaroslave, doufám, že máte kde grill použít, máte nějakou
1: zahradu. No, tak já jsem nevyhrál u vás kolik roků, ale ještě jsem vám, pane Kume, chtěl říct, že si vás strašně vážím jako veřejnoprávního média a stojím za vámi plně i moji kamarádi, co se týče stran těch poplatků rozhlasových i televizních.
0: Vážíme
1: si. Takže moc děkujeme všem a vážíme si vás.
0: Vážíme se i vás. Děkuju. Mějte se krásně. Posíláme grill, který není placen z koncesionářských poplatků, mimochodem, jak je zřejmé, soutěže sponzorovaná a naši partneři věnují do této soutěže ceny.
1: Aby se asi Klempířovi nelíbilo. Dobrý, tak jo.
0: Pojďme do toho. Mějte se hezky, nashledanou. Hezké odpoledne vám všem ostatním. Šanci zahrát si s námi zase máte zítra po 12:30.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: písnička, která voněla létem. Alvaro Soler ve 12.50 odpoledním radiožurnálu. No a létu se budeme věnovat i teď. V Novém Městě nad Metují včera otevřeli po 30 letech nové biotopové koupaliště za 125 milionů korun. Jeho součástí je bazén se skokanskou i plaveckou částí a dětské průzdaliště se skluzavkou. Na místě je reportér Václav Plecháček. Václave, pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaký je to koupaliště, na které obyvatele Nového Města čekali 3 desetiletí zatím zájem?
1: No tak na to včerejší slavnostní otevření přišlo zhruba 2,5 tisíce lidí, a to nejenom samozřejmě z Nového Města, ale z širokého okolí, takže ten nový letní areál zažil skutečně zatěžkávací zkoušku hned v těch prvních hodinách. Lidé si vyzkoušeli samozřejmě ten hlavní bazén s tou plaveckou a skokanskou částí, ale i ty zbylé části, třeba dětské brouzdaliště. Dnes je zatím ta návštěvnost mnohem menší, přišlo jen něco přes 100 lidí, ale ten nápor odpoledne samozřejmě asi naroste nebo víc lidí přijde. Složitější to u areálu může být s parkováním, pokud přijde víc lidí a přijedou autem, tak můžou mít řidiči problém s hledáním místa pro svůj vůz.
0: V čem je tohle nové koupaliště jiné ve srovnání s běžnými bazény?
1: No, řekl bych, že klíčová je asi ta biotopová technologie čištění vody, to znamená, že voda se neupravuje chlorem ani jinou chemií, ale zkrátka se čistí přírodně právě tou regenerační nádrží s vodními rostlinami a mikroorganismy, které by měly udržet tu vodu čistou. Město si od toho slibuje nejenom příjemnější koupání bez toho chemického zápachu, ale také šetrnost k životnímu prostředí a i nižší provozní náklady. Přitom ta voda na první pohled, tedy musím říct lákavě, příliš nevypadá, je do zelena. Samozřejmě odpovídá normám a její barva by se podle zástupců města měla zlepšovat, souvisí to právě s růstem těch rostlin. A třeba před chvílí jsem se bavil s jednou paní, představila se mi jako Mirka, byla tady i včera, schválně se potom včerejším koupání neosprchovala, říkala, že jinde má problémy se svěděním, byla zvědavá, co to na dnešek udělá a říkala, že je naprosto spokojená, nedostavilo se žádné svědění, vyrážka, nic takového. No když se tak rozlížím a slyším to, tak trochu lituju, že jsem si nevzal plavky.
0: Jak můžete, Václavi, jít na koupaliště bez plavek?
1: Ano, chtěl jsem jenom pracovat.
0: No dobře, věřme vám, v Novém Městě nad Metují na Náchodsku mají po víc než 30 letech nové letní koupaliště, biotopové, a z tohoto místa se přihlásil Václav Plecháček. Tak Václave, domů pro plavky a třeba vám dej na odpoledne volno.
1: Zkusím to, hezký den.
0: Hezky, na shledanou, krásné odpoledne, a to odpoledne je pondělní s datem 10. srpna roku 2026. Bonnie Tyler, vzpomínka na ní.

Posloucháte Radiožurnál, už za 4 minuty nabídneme zprávy ve 13 hodin. Vrátíme se ještě k atletice. Atlet Jakub Dudycha na evropském šampionátu v Birminghamu neprošel do semifinále osmistovky. A k tomu řekneme podrobně víc. Už za chvíli dobré odpoledne.

0: Radiožurnál je 13 hodin. A Kateřina Causidisová doplní zprávy.
1: Skoro polovina firem v Česku se chystá ještě letos zvyšovat mzdy. Při požáru v kanadské Britské Kolumbii zemřela 80-letá žena. Atlet Dudycha na evropském šampionátu v Birminghamu neprošel do semifinále osmistovky. Kolona vzniká kvůli omezení na výjezdu z Brna na Vídeň. A bude polojasno až jasno odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 36 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Skoro polovina firem v soukromém sektoru se chystá ještě letos zvýšit mzdy. To je asi o 5% více než loni. Ukazuje to průzkum poradenské společnosti RSM z letošního června mezi více než 200 firmami. Trendem posledních dvou let jsou místo plošného zvyšování mezd individuální odměny. Potvrzuje to taky viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnar.
3: Začíná se objevovat i takový trend, že se snaží víc a víc odměňovat i prémiově takové profese, které souvisí třeba s AI, s kyberbezpečností a v neposlední řadě je to vždycky i lokální situace na trhu.
1: Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla podle Českého statistického úřadu 50 282 koruny. Kulturní odbory a organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Ta má nahradit platnou koncepci pro rok 2026 až 30. Otevřený dopis proti změně podepsali desítky organizací, včetně Asociace spisovatelů a herecké asociace. Žádají mimo jiné o využití současné koncepce, kterou přijala předchozí vláda Petra Fialy z ODS na podzim. Podle ministra kultury Otto Klempíře za Motoristy nový dokument témata z původního plánu zachovává. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl televizi CNN Prima News, že na dopis bude reagovat. Požár poblíž kanadského jezera Okanagan má první oběť. 80-letá žena podle policie zemřela, když se s dalším členem rodiny snažila utéct ze svého domu. Oheň už zasáhl přes 13 000 hektarů a zůstává mimo kontrolu hasičů. Zatím není jasné, kolik budov plameny zničily. Až o 5 stupňů mají snížit teplotu stavební úpravy domova seniorů v Sedlčanech. Za více než 176 milionů korun nechává jeho vedení všechny budovy izolovat, včetně střech. Výrazně pomoci mají taky nová okna, říká jednatel stavební firmy Martin Heisler.
4: Jsou to tříkomorový plastový okna s trojsklem a speciální fólií proti slunečnímu záření. Všechno je to koncipované tak, aby vlastně co nejmenší přísun tepla byl v letních měsících a co nejmenší ztráta v zimních měsících.
5: Sport. Jakub Dudycha na mistrovství Evropy atletů v Birminghamu do semifinále osmistovky neprošel. V rozběhu skončil po kolizi se soupeřem poslední. Výkony dalších českých reprezentantů sleduje přímo v Anglii reportér Jakub Marek.
6: Dalkař Petr Mandelschmidt letěl v prvním kvalifikačním pokusu daleko, ale bohužel kvůli přešlapu se jeho pokus měřit nemohl. Koulařky Břiškovská a Mazurová skončily v kvalifikaci. Lepší z českého dua byla nakonec 15. Břiškovská z 16 metry a 670 cm. Do finále neprošel ani kladivář Patrik Hájek. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 překážka za Tasovem a kolony v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy opatrněji za Tasovem na kilometru 150 zpomaluje se, protože na 151. stojí porouchaný kamion s policejní hlídkou. Sice všichni v odstavném pruhu, oba jízdní volné, ale majáky dělají své zdržení do 5 minut. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov čekejte kolonu za sjezdem k výstavišti ze 191. kilometru. Je to asi na čtvrt hodiny osobním autem do zúžení u D2. Před ním je fronta i opačným směrem z Vyškova na Prahu, tam hlavně kamiony v pravém pruhu od exitu 201 Slatina. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy vzniká kolona kolem exitu 3 u Olympie, kamiony v pravém se štosují už někde na 4. a 5. kilometru. Výjezd z Brna po silnici 52 na Vídeň vázne kvůli omezení u sjezdu na Modřice. Kolona začíná kousek za sjezdem z D1, zdrží vás kolem 10 minut. Na 57. Opava Nový Jičín za odbočkou na Skřipov po nehodě nákladního a osobního auta řídí provoz Kivadlově, kratší fronty vznikají obousměrně. A na silnici 15 na příjezdu a výjezdu z Litoměřic na Lovosice čekejte kolony kvůli omezení u Oby, fronty skoro od McDonald's u Terezína i z centra Litoměřic od pošty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Většinou je polojasno, odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přeháňky nebo bouřky. Teploty většinou až 630 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Pondělí 10. srpna, den, kdy slaví narozeniny třeba bývalá tenistka naše kolegyně z radiožurnálu Sport Andrea Sestýny Hlaváčková. Andreo, všechno nejlepší, ale s dneškem se pojí taky jedno úmrtí. Shodou okolností v den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autora románů o vztazích, sexualitě a poměrech v socialistickém Československu vám tady na radiožurnálu ještě připomeneme. Tak klidné odpoledne.
2: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Den svých narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral, který patřil k nejčtenějším autorům v bývalém Československu. Bylo mu 94 let. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Páralovo dílo je taky skrz naskrz prošpikované sexualitou. Připomenout si jeho knihy teď můžeme díky několika rozhovorům, které rozhlasu poskytl. Začneme ale ukázkou z jeho známého románu Mladý muž a bílá velryba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding.
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ve Soukromé věsice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
6: Co je pro vás vrcholem bídy?
7: Když nemůžu psát.
6: A váš ideál pozemského štěstí?
7: Moci psát.
6: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
7: Kulturním ataše v Římě.
6: Hlavní rys vašeho charakteru?
7: Tuhost.
6: Co pokládáte za svou největší chybu?
7: Netrpělivost.
6: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
7: Zrušení literatury.
3: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
4: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil to známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Radiožurnál.

Tipy, jak si na silnici ušetřit nervy i peníze, to je letní autoškola Radiožurnálu. Každý den v červenci i v srpnu se přímo s dopravními policisty věnujeme jednomu problému, který vás, řidiče, trápí. No a co jsme si nachystali do zbytku prázdnin, to probereme s vedoucím Zelené vlny Václavem Drážkem už za malou chvíli.

0: Co udělat ze všeho nejdřív, když se vám stane auto nehoda? Na co myslet, když vezete na dovolenou zvířata a můžu obět kolonu přes čerpací stanici? Na letošní léto jsme připravili seriál, který jsme nazvali Autoškola radiožurnálu.
1: Letní Autoškola radiožurnálu.
0: Rady řidičům v ní dávají přímo dopravní policisti a všechno to koordinuje vedoucí naší zelené vlny redaktor Václav Drážek, který je se mnou teď živě ve studiu. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Minulý týden jsme shrnuli ty nejpalčivější nebo možná spíš nejméně známé problémy, se kterými se na silnicích můžeme setkat. Tak co zatím lidi zajímalo nejvíc?
2: Nejvíce zabudovalo téma, které řeší snad každý řidič, uhýbání záchranářů. Pak

0: to, jestli můžete vjet na červenou do křižovatky, když se uhýbáte vozidlům IZS. Lidé chtěli znát i odpověď na otázku, co máte při silniční kontrole předložit policistovi. Celkem autoškola Radiožurnálu jen na našich sociálních sítích zaujala hodně přes milion lidí.
1: A tak se rovnou zeptám na to, co zajímá i mě. Můžu tedy vjet do křižovatky na červenou, když uhýbám sanitce?
0: Ano, samozřejmě můžeš, možná bych dokonce řekl musíš, protože pokud vozidlo IZS za sebou vidíš, měl by si ten prostor uvolnit a měl by si sledovat, jestli jede jedno, dvě nebo tři, aby si hned nezatarasil cestu dalším.
1: Taky jsme posluchače vyzvali, aby se sami ptali, co je zajímá, na co se tedy teď vlastně až do konce srpna v letní autoškole Radiožurnálu můžeme těšit.
0: Srpen bude hodně praktický. Vycházeli jsme opravdu z otázek našich posluchačů a zpravodajů. Zaměříme se především na věci okolo řazení. Věnovat se budeme třeba tomu, kdo má přednost, když na tříproudé dálnici chtějí dvě auta současně se zařadit do prostředního pruhu. Jestli na parkovištích vždy platí pravidlo pravé ruky, nebo jak správně funguje zipový systém.
1: Taky budou tématem kruhové objezdy. Co přesně budeme řešit?
0: To byla jedna z nejčastějších otázek našich posluchačů. Zaměříme se hlavně na dvouproudé kruhové objezdy, kde řidiči často tápou. Budeme vysvětlovat třeba, kdo má přednost při výjezdu, když auta jedou souběžně v obou pruzích. A budeme také mluvit o blinkrech, o tom, jestli se smí během jízdy jíst nebo pít. Také agresivita řidičů bude tématem. Co třeba dělat, když se na vás někdo tlačí zezadu nebo vás předjede pouze na centimetry? To jsou situace, které lidi řeší denně. A také i o ně psali a volali k nám do redakce Zelené vlny.
1: Václave, najdeme letní autoškolu Radiožurnálu i někde jinde než ve vysílání?
0: A každý den odpovídáme na jednu konkrétní otázku zhruba ve 13.20 ve vysílání Radiožurnálu. Videa pak najdete i na sociálních sítích Radiožurnálu, Zelené vlny a také Policie České republiky. A pokud by někdo chtěl projít celý balíček těch skoro až 50 kompletních otázek, bude přehledně k dohledání na webu Radiožurnálu.
1: Uzavírá vedoucí naší Zelené vlny a redaktor Václav Drážek v odpoledním Radiožurnálu. Pro dnešek, od zítřka tedy už ty klasické díly letní autoškoly. Moc se na ně těšíme a pochopitelně posluchači se i dál můžou ptát na všechno, co je zajímá. Václave, zatím díky, hezký den.
0: Taky děkuji, hezký den.
2: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Hledá se vinař roku 2026. Mezinárodní odborné komise právě hodnotí magických 666 přihlášených vzorků od 70 vinařů a vinařství z celé České republiky. Nového držitele prestižního titulu poznáme už 19. srpna večer ve Velkém sále Pražského Žofína. Buďte u toho i vy, přímo na Žofíně nebo v našem vysílání. Více na vinařroku.cz a na Český archiv vín.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Dobré odpoledne, 13.30. Zprávy Radiožurnálu a Kateřina Coucidisová.
2: Půdní sucho v Česku se kvůli horku dál zhoršuje. Podle webu Intersucho je to extrémní na 40% území. Situace se podle meteorologů nejspíš ani v příštích dnech nezlepší. Teploty se můžou znovu vyšplhat až k 36 stupňům. Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie. Nejhorší byl minulý víkend. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Finanční technologická společnost Revolut získala francouzskou bankovní licenci. Příštím roce plánuje v Paříži otevřít nové ústředí pro západní Evropu. Firma se už dříve zavázala investovat v regionu přes 1 miliardu eur a vypsala přes 600 nových pracovních pozic. Žádost o licenci museli posoudit Evropská centrální banka a francouzský regulátor. Silničáři v Jihlavě začali s opravou Žižkovy ulice. Jde o další část kompletní rekonstrukce průtahu městem. Úplná uzavírka výpadovky na Pelhřimov a dálniční přivady Děč vede od čerpací stanice Ono, a to kolem Hřbitova až ke krajskému úřadu. Omezení potrvá zhruba 2 týdny a dotkne se i 5 linek městské hromadné dopravy. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová s Barborou Janíčkovou postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále v závodu na 100 metrů volným způsobem. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo a časem 53,77 sekundy zaostala jen o 27 setint za vlastním českým rekordem. Janíčková byla 6.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení za Tasovem i v Brně. Na dálnici D1 z Brna na Prahu za exitem Tasov počítejte s pomalu jedoucí kolonou ze 151. na 149. kilometr. Tam stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion se světelnou šipkou, hodně se kolem zpomaluje, zdržení kolem 5 minut. Na dálnici D1 v Brně se tvoří kolony obousměrně před zúžením u D2. Směrem na Prahu je to od exitu 201 Slatina, hlavně kamiony v pravém pruhu. Ve směru na Vyškov fronta začíná za sjezdem k výstavišti kolem 191. kilometru a sune se až 20 minut. Nejenom k zúžení u D2, ale kolona taky pokračuje i silnicí 52 za D1 směr Vídeň do omezení u Modřice, zase až 20 minut. Na D35 ve směru z Lipníka na Olomouc pozorně kus za nájezdem z D1 na kilometru 292 stojí tam ve stoupacím pruhu porouchané nákladní auto. Na silnici 35 kousek za Mohelnicí směrem na Svitavy vzniká kolona asi na 10 minut, ještě před studenou loučkou překáží porouchané auto.
5: Stojí tam v pravým pruhu a přijíždí se před dvě plné do protisměru.
4: A silnice 15 příjezd, výjezd z Litoměřic kvůli omezení u Oby, Ucpaný, od McDonald's u Terezína i z Litoměřic od kruhového objezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dál bude většinou polojasno, později odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přeháňky nebo bouřky. Pravděpodobně můžou být i vydatné. Nejvyšší teploty je 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Před 3 lety to ještě byla ruina, ale dnes je z ní neobjevený turistický skvost. Takhle se dá ve stručnosti popsat huť Barbora v Jincích na Příbramsku. Na Radiožurnálu jsme dnes odstartovali reportážní seriál pro výletníky Zapomenuté skvosty. A právě na okraji Brd jsme vás vzali hned v prvním díle. Najdete ho i na portálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I

Americký prezident Donald Trump se znovu snaží odvolat jednu z guvernérek centrální banky. V červnu přitom jeho předchozí pokus zablokoval nejvyšší soud. Jestli je tím ohrožená nezávislost americké centrální banky, to v odpoledním radiožurnálu ještě probereme. Tak dobrý den.

0: Boj Donalda Trumpa proti nezávislosti americké centrální banky pokračuje. Bílý dům dal šéfce rady guvernérů Lize Cookové 3 týdny na to, aby se obhájila proti obviněním z hypotečního podvodu. Jinak ji chce odvolat. Cooková obvinění popírá a označuje ho za pouhou záminku. Nejvyšší soud už jednou Trumpovi snahy o odvolání Cookové zablokoval. Podrobnosti má naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Teď tady v odpoledním radiožurnálu v našem pražském studiu. Ahoj, Jano.
1: Pěkný den.
0: Proč se Donald Trump do sporu s Cookovou znovu pouští? O co mu vlastně jde?
1: Tak původně Bílý dům obvinil Cookovou z toho, že podváděla v žádosti o hypotéku. Ona nikdy z ničeho nebyla obžalována, to musíme říct. A nejvyšší soud mu to v červnu zablokoval. Ale proč se o to snaží doopravdy? Tam je takový další zájem. Donald Trump dlouhodobě tlačí na to, aby Fed razantně snižoval úrokové sazby. A s Lizou Cookovou se kvůli tomu dostal do sporu. Takže on říká, že mu jde o to zbavit se guvernérky, nebo ona říká, že prezidentovi jde o to zbavit se guvernérky, která hlasuje nezávisle na Bílém domě.
0: Nejvyšší soud už jednou odvolání Cookové zamítl. Co přesně tehdy řekl a je na těch aktuálních obviněních něco nového?
1: Není, je to stejný případ jako v loni v srpnu. Ona má 2 domy, podle prezidenta uvedla oba jako hlavní bydliště, čím se zvýhodnila ve výši úroku. Případ se tehdy dostal k nejvyššímu soudu a ten Trumpovi její vyhazov zablokoval 5-4 těsně, ale on řešil jen to, ne jestli měl na to prezident právo, ale že jí nedal řádný prostor se obhájit. Takže Donald Trump teď formálně postupuje podle pokynů nejvyššího soudu. Dal jí písemné oznámení a čas na obhajobu do 26. srpna.
0: Jano, a jak na ten obnovený Trumpův pokus reagují ekonomové?
1: Ekonomická obec bere nezávislost centrální banky Fed jako červenou linii napříč politickým spektrem. Loni na podporu Cookové podepsalo otevřený dopis skoro 600 ekonomů, včetně nositele Nobelovy ceny. K červnovému sporu u soudu se formou právního stanoviska přidali také všichni žijící bývalí šéfové Fedu, kromě toho také varují, aby Spojené státy prostě nenásledovaly Turecko. I tam dostal prezident Erdogan centrální banku pod kontrolu. Výsledkem byla rekordní inflace.
0: Donald Trump se tedy znovu snaží odvolat jednu z guvernérek centrální banky. V červnu přitom předchozí pokus amerického prezidenta zablokoval nejvyšší soud. Teď jste o tom v odpoledním radiožurnálu slyšeli od naší zpravodajky Jany Ciglerové. Mimochodem, Jano, když se vracíš do Spojených států?
1: V pondělí už zase budu hlásit z Washingtonu.
0: Těšíme se na to a přejeme šťastnou cestu, zatím naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: 13 hodin a 43 minut, s vámi je i dál odpolední radiožurnál. Follow.

Na Radiožurnálu doznívá nejslavnější balada německé rockové kapely Scorpions. Frontman Klaus Meine ji napsal v roce 1990 a celosvětově se prodalo na 14 milionů nosičů, což je rekord pro jakoukoliv hudební skupinu z Německa. A před 14. na Radiožurnálu uslyšíte ještě Aviciho, Vance Joye nebo hned teď kapelu November 2.

0: 12 českých atletů se dnes zapojilo nebo ještě zapojí do prvního soutěžního dne mistrovství Evropy. Právě teď bojuje o postup do finále koulařů Tomáš Staněk. A nejen o tom, jak se mu daří, nám poví podrobněji přímo z Birminghamu reportér Jakub Marek.
1: Hezké odpoledne, Tomáš Staněk zatím čeká na ten svůj úvodní pokus právě v kvalifikaci koulařů. Tomáš Staněk určitě patří mezi adepty na postup do dnešního večerního finále do té elitní dvanáctky a to se před okamžikem povedlo českému kladiváři Volodymyru Myslivčukovi. Volodymyr Myslivčuk, rodák z Ukrajiny, on před lety ještě před ruskou agresí do Čech vyrazil. Za prací už tak ukončil svou kladivářskou kariéru, ale vlastně tak trochu schodu okolností, shodou náhod se zpět dostal právě k soutěži mezi kladiváři. No a před dvěma lety už byl poprvé na reprezentační akci za Českou republiku v Římě na evropském šampionátu. Se ještě postup do finále nezdařil, ale tady dnes hned prvním pokusem 79 metrů a 61 centimetrů právě v kladivářském sektoru a už má zajištěný postup do finále. No a když se podíváme na součet obou kvalifikačních skupin kladivářů, tak Vladimír Myslivčuk je nejlepší ze všech. Samozřejmě pro finále to nemusí nic znamenat. Podstatné je to, že Volodymyr Myslivčuk postoupil. Kdo také prošel do finále tady na evropském šampionátu v Birminghamu, tak je mladý 20-letý dálkař Petr Mindlschmidt. Ten si tady prožil hodně horké chvilky. On první dva pokusy přešlápl, ale oba ty pokusy byly hodně dlouhé. V tom třetím posledním kvalifikačním pokusu už si hodně hlídal odraz. Měl tam relativně velký nedošlap, ale i přesto z toho byl velmi dobrý výkon. 791 cm nejlepší Mindlschmidtův letošní výkon. Ještě se musel chvíli strachovat o to, jestli projde do finálové dvanáctky a nakonec z 12. pozice postoupil do finále tady na mistrovství Evropy, takže i Petr Mindlschmidt bude tady bojovat ve finálové soutěži. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Pokus o vraždu, který nevyšel. Traviči z Ruska, flakon plný novičoku a dvojitý agent se svou dcerou. Případ Skripal načíná novou letní minisérii s názvem Jedy.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tak to vypadá, že máme případ.
2: To je první vražda, pokud se nemýlím.
3: Vypadá to náhodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
4: Podivné zločiny.
5: Někdy se v Mordbartě řeší věci, které rozhodí silného chlapa.
4: Složitá vyšetřování.
6: Podívej se na mě!
5: Sleduju tě.
1: Prosím.
5: Všechno je jinak.
7: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás mít.
4: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radiožurnál je s vámi i ve 14 hodin. A zprávy přidá Kateřina Sousidisová.
9: Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích 18 lidí. Nejhorší byl uplynulý víkend. 4 německé země pozastavily zákaz jízdy kamionů v neděli a během státních svátků. Koulař Staněk bojuje na mistrovství Evropy atletů o postup do finále. Kolona se tvoří po nehodě na silnici z Opavy na Fulnek u odbočky na Skřipov. A bude polojasno až jasno později odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 36 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Hodně nehod přibylo v uplynulém víkendu. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové byl jedním z nejhorších v historii.
10: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
9: Za celý červenec zemřelo na silnicích podle statistik dopravní policie 41 lidí. Německo chce kvůli nízkým hladinám řek přesunout část nákladní dopravy na silnice. 4 spolkové země včera dovolili kamionům jezdit o nedělích a svátcích. Extrémní sucho může zpomalit německou ekonomiku o několik desetin procenta.
11: Nejsledovanější německou řekou je Rýn, po kterém se měsíčně přepraví asi 12 milionů tun nákladu. Hladina na něm ale v posledních dnech dosahuje historických minim, takže nákladní lodě na něj vyplouvají třeba jen s pětinovou zátěží a mezi Koblencem a Mohučí může řeka přestat být splavná docela. Na vykrytí případných výpadků by bylo potřeba takové množství kamionů a řidičů, které v Německu není k dispozici. Vláda proto chce víc zaangažovat taky železnici a prověřit, které opravy na dálnicích by se daly odložit, aby se nenarušovala plynulost dopravy. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
9: Správa železnic prodlužuje cyklotrasu z Horního Slavkova po bývalé železniční trati. Úsek měří zhruba 1,5 kilometru. Dělníci odstraňují zeleň a upravují povrch pro pěší cyklisty. Podle nezávislého starosty Alexandra Tereka nový úsek dovede cyklisty ke stávající cyklostezce do Karlových Varů.
12: Celá ta naše cyklostezka a cyklotrasa navazuje na cyklotrasu Euregio Egrensis, takže je to obrovské propojení na tu mezinárodní trasu, která vede z Německa přes Loket až vlastně do toho vnitrozemí.
9: V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi oblíbené spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena anebo Mladý muž a bílá velryba řešili témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlišního života.
13: Sport. Jakub Dudicha na atletickém mistrovství Evropy do semifinále osmistovky nepostoupil. Po kolizi se soupeřem skončil v rozběhu poslední. Kvalifikaci koulařů i s Tomášem Staňkem sleduje v Birminghamu Jakub Marek.
14: Staněk vstoupil do kvalifikace výkonem 19 m 80 cm a aktuálně je v průběhu druhé série na 6. místě. Do finále jde 12 nejlepších. Perfektně zvládl kvalifikaci český kladivář Volodymyr Myslivčuk, který poslal v úvodním pokusu své náčiní na 79 m a 61 cm. Ve finále si tady zazávodí i dálkař Petr Meindl-Schmidt, ten předvedl 791 cm. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D1 v Brně i v Praze na východním okruhu. Na dálnici D1 v Brně počítejte s kolonami v obou směrech před zúžením u D2, směrem na Vyškov se dojíždí před sjezdem na Vídeň na 193. kilometru, zdržení kolem čtvrt hodiny. Směrem na Prahu fronta hlavně kamionů v pravém pruhu je skoro od sjezdu do Ostravské z kilometru 203. V Praze před zúženou k Belskou se sune kolona půl hodiny celou Novopatskou a přední východním okruhem od sjezdu na Běchovice. V té koloně u připojení z Hradecké D11 teď navíc překáží v pravém pruhu porouchané nákladní auto. Na silnici 3 na příjezdu do Benešova směrem z Prahy popojíždí kolona zamračí od Tužinky k odbočce na Konopiště až půl hodiny. Na silnici 57 z Opavy na Fulnek se u odbočky na Skřipov tvoří kolony v obou směrech zhruba na 10 až 15 minut po srážce osobního auta s nákladním, tam řídí provoz kyvadlově. Na silnici 15 na příjezdu do Litoměřic z Lovosic je u Oby ode dneška nové omezení stavební práce až do konce září, kyvadlový provoz kolony na čtvrt hodiny skoro od odbočky na Terezín i na výjezdu z Litoměřic od kruhového objezdu v Mezibraní. A na 37 Žďár Velká Bíteš začíná vznikat kolona v Sazomíně, srazilo se osobní auto s nákladním, hasiči jsou na cestě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zatím je většinou polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přehánky nebo taky bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 36 stupňů a na horách dnes většinou naměříme kolem 26. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
8: Už pozítří nás čeká nádherná nebeská show. Na severní polokouli bude pozorovatelné úplné zatmění slunce. Odsud z Evropy to bude možné po dlouhých 20 letech. Částečné zatmění bude pozorovatelné i z Česka, kdy bude v maximu zakryto asi 85% slunečního disku, ale vůbec nejlepší podmínky pro sledování budou ve Španělsku. A v odpoledním radiožurnálu k tomu ještě uslyšíte víc.
0: Odpolední radiožurnál
6: a Vojtěch Bidrman.

0: Tento týden se na nebi odehraje velké divadlo. Hlavními aktéry budou slunce a měsíc. Ve středu nastane úplné zatmění slunce. Bude vidět na severovýchodě Ruska, v Grónsku, na západě Islandu, ale především ve Španělsku. Právě proto tam teď míří statisíce turistů a kvůli tomu se lidé radují, pokud tedy pracují v turistickém průmyslu. Jak sluneční podívaná ovlivňuje španělské hospodářství, to nám na Radiožurnálu řekne Pavel Novák ze zahraniční redakce. Vítám tě.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jaký dopad tady bude mít zatmění slunce na turistický ruch ve Španělsku, kde z něj budou nejvíc profitovat?
1: No nejvíce z toho budou mít radost v tom pásu totality, což je to místo, kde vlastně bude úplná tma nebo kde se hodně setmí. Ten se potáhne přes Pyrenejský poloostrov přibližně od severu od Galicie a Asturie, například přes velká města A Coruña nebo Oviedo, nebo také je tam i Bilbao v Baskicku. Potom to jde šikmo na jihovýchod přes Iberické pohoří, přes část Katalánska také, a to zatmění vlastně skončí nad Balearskými ostrovy Ibiza, Majorka, Menorka. Velmi z toho budou profitovat samozřejmě hotely, restaurace, dopravní služby, všechno, co je na to navázané. Podle Organizace pro mezinárodní finanční analýzy přinese to zatmění zisky kolem 360 milionů eur a jenom tento týden samozřejmě. V pásu totality žije přibližně 16 milionů obyvatel, ale na tu dobu zatmění se ta koncentrace zalidnění v tom pásu zvýší o dalších 6 milionů. Ti turisté míří nejenom do měst, ale také na venkov, kam běžně velké davy turistů nezajíždějí. Takže majitelé hotelů logicky zvedli ceny i několikanásobně. Já jsem se díval třeba na tříhvězdičkový hotel v Oviedu, v Asturii. Tam dvoulůžkový pokoj s Kingsbed, s letištěm, dalo by se říct, normálně na dvě noci přijde na 227 eur, ale ve středu a čtvrtek stojí ty dvě noci 927 eur, o 700 víc, to je o skoro 17 000 korun víc. Dá se předpokládat, že ty ceny porostou také v restauracích, že ceny zvýší taxislužby nebo půjčovny aut. Některé hotely i přes ty vysoké ceny už teď hlásí absolutní obsazenost a dá se říct, že Španělsko na tom bude vydělávat i příští rok a napřes rok, protože tam bude viditelné zatmění i v březnu 27 a potom v roce 2028.
0: Pavle, bude možné sledovat zatmění slunce i tady v Česku a jak ten jev sledovat bezpečně?
1: Myslím, že meteorologové říkají, že nebude žádná oblačnost, takže ano, bude to velmi dobře pozorovatelné ve středu kolem 7:30 a bude velmi výrazné, protože ze slunce bude vidět už jen 14%. A jak to pozorovat? No, buď mít speciální brýle, které se prodávají na hvězdárnách, někde už jsou ale skoro vyprodané, třeba v planetáriu v Ostravě, kde budou pořadat veřejné pozorování, už mají jenom pro návštěvníky programu, který tam bude ve středu večer. Kde ještě hledat pozorovací pomůcky, to mi poradil vedoucí planetária Ostrava Martin Vilášek.
2: My každopádně doporučujeme návštěvníkům sehnat si třeba ještě svářecká skla. K tomu je možné zeptat se v některých hobby marketech. No a tam doporučujeme minimálně faktor 13 nebo 14.
1: Také se dá jako ta pomůcka použít černý, temný rentgenový snímek nebo naexponovaný negativ filmu, opět musí být černý, anebo se také dá použít vnitřek diskety, což pro někoho je už dnes možná neznámý předmět. Upozorňujeme, nestačí obyčejné protisluneční brýle, a to ani zrcadlovky, a nestačí začouzené sklíčko, vůbec to neskoušejte, můžete si způsobit těžké zdravotní následky.
0: Už teď jsme vás tady na Radiožurnálu pozvali s redaktorem Pavlem Novákem na středeční nebeskou show a myslím, že ještě zítra o tom budeme určitě mluvit. Zatím díky, Pavle.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.

0: Česko má po 16 letech vítěze v závodu mistrovství světa silničních motocyklů. Filip Salač si po oslavách triumfu v Moto2 udělal čas na další povinnosti, ty mediální, proto ho za chvíli uslyšíte taky na Radiožurnálu. Teď se ale vracíme k pátečnímu megakoncertu Marka Ztraceného. Tohle je jeho novinka Obuj si mé boty. Přejeme vám dobrý poslech.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Zpěvák Marek Ztracený má za sebou životní koncert na pražské Letenské pláni a motocyklový závodník Filip Salač zase zajel životní závod v britském Silverstoneu. Poprvé v kariéře totiž vyhrál podnik mistrovství světa kategorie Moto 2.
1: Kdybych řekl, že jsem to měl vymyšlený až na výhru, tak bych kecal. To je jeden z nejtěžších okruhů právě v celém tom kalendáři. Vyhrát Grand Prix na Silverstone je něco jako Formule 1 v Monaku pro nás. What a Grand Prix! One of the best you will ever see in your life in Moto2. Když jsem si pouštěl potom záznam, tak komentátoři říkali, že to byl jeden z nejkrásnějších nebo nejlepších závodů motodvojek za poslední desetiletí, což mě těší taky, že jsem vlastně já z toho vyšel jako ten nejrychlejší.
2: Filip Salač je po 16 letech českým vítězem v Moto2. V roce 2010 se ve Valencii radoval Karel Abraham. Salač už byl v této sezóně druhý v Maďarsku a na velké ceně Brna slavili čeští fanoušci jeho bronzovou pozici. Do toho přišli v sezóně další umístění v nejlepší desítce.
1: Neznamená to, že jsem teďka vyhrál závod, že budu vyhrát všechny závody do konce sezóny. Samozřejmě ta rychlost tam je, ale tím, že ta kategorie je strašně vyrovnaná, tak můžeme vidět, že někdo závod vyhraje a potom další víkend tedy 15. To k tomu prostě patří. Užívat si to. Jsem teďka v nějakým mým životním píku, troufnu si říct.
2: Tedy v překladu na vrcholu.
1: Takovouhle formu jsem ještě nikdy neměl, já to tady zaklepu a o to větší radost je, že pod tím je podepsaný jméno Filip Salač. A uvidíme, já si myslím, že to nebylo určitě naposled, co zahrála česká hymna, nebo minimálně se na to věřím.
2: Salač tak mohl oslavit životní úspěch i s českými fanoušky ve Velké Británii, třeba jízdou na motorce ve stoje bez držení řídítek. Další velká cena Moto2 čeká na čerstvého vítěze ze Silverstoneu Filipa Salače na konci srpna na severu Španělska. František Kuna, Radiožurnál.

0: Dnes v noci bude polojasno až skoro jasno, ojediněle se můžou objevit přehánky, nejnižší teploty 17 až 13 stupňů Celsia. O tom, jak v Česku bude zítra, uslyšíte ve zprávách Radiožurnálu. Dobré odpoledne, je 14.30. A zprávy připravila Kateřina Sausidisová.
1: Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2% bodu více než v červnu. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce. O zaměstnání se ucházelo přes 367 tisíc lidí. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový růst. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, nejmenší naopak v Praze a kraji Pardubickém. Tento týden bude teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes naměříme až 630 stupňů. Zítra a ve středu pak teploměr ukáže kolem 30 stupňů. Od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos. Plyn z ložisek ve východním Středomoří se tak poprvé dostane na evropské trhy.
2: Sport.
1: Koulař Tomáš Staněk na atletickém mistrovství Evropy usiluje o postup do finále. Přímo v Birminghamu je u toho Jakub Marek.
3: Staněk se velmi dobře trefil do svého posledního kvalifikačního pokusu a výkonem 20 metrů a 66 cm bez problémů prošel do večerního finále. Před ním byl už jen Ital Fabry. Do soubojů o medaile se dostali z úvodního bloku soutěží ještě další dva Češi, kladivář Volodymyr Myslivčuk a dálkař Petr Meindl-Schmidt. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 v Brně a taky v Praze na východní části okruhu. Na D1 v Brně vázne provoz před omezením u sjezdu na D2. Kolona směrem na Vyškov začíná za sjezdem k výstavišti na 191. kilometru, je to asi na 20 minut osobním autem. Směrem na Prahu se fronta sune od exitu 201 Slatina kolem 10 minut osobní auta kamiony déle. V Praze vzniká kolona před Zuženou k Belskou, celou Novopatskou od příjezdu z Boleslavy a předtím také na východním okruhu od sjezdu na Běchovice. Celý úsek je na půl hodiny ke Kbelské. Navíc v té koloně na okruhu u nájezdu z Hradecké D11 komplikace navíc.
5: Stojí v pravém pruhu kamion a osobní auto, dopravní nehoda.
4: Na silnici 3 České Budějovice Dolní Dvořiště se teď tvoří kolony v obou směrech mezi nádražím Kaplice a Kaplicí. Havarovala tam dvě osobní auta, záchranáři na místě, zdržení v obou směrech až 20 minut. Na 57 z Fulneku na Opavu kolony obou směrně mezi Lesními Albrechticemi a odbočkou na Skřipov, po srážce osobního auta s nákladním kyvadlový provoz, zdržení kolem 10 minut. A v Litoměřicích popojíždí kolony na silnici 15 kvůli novému omezení u Oby až čtvrt hodiny na příjezdu i výjezdu z města na Lovosice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno a dopoledne polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu ještě vyjasní, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy teplej kolem 30, na horách zítra většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Čím menší obec, tím větší zájem volit souseda. Podzimním komunálním volbám budou dominovat nezávislí kandidáti, tvrdí politolog a pedagog katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze Milan Školník. Natočili jsme s ním obsáhlý rozhovor, který najdete na titulce našeho zpravodajského serveru i rozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Francouzská policie v souvislosti s požáry zadržela už přes 400 lidí. Plameny letos ve Francii sežehly rekordní rozlohu lesů. Za 9 z 10 požárů přitom údajně může člověk. V odpoledním radiožurnálu se už za moment spojíme s naším novým pařížským zpravodajem, kterým je teď od léta Marcel Faltis, a doplní podrobnosti.

0: Na několika místech Francie stále doutnají lesní požáry. Rozsahem jsou ale výrazně menší než požár borového lesa, který v červenci u Bordeaux sežehl přes 40 tisíc hektarů. Šíření plamenů pomáhá dlouhotrvající sucho, podpořené klimatickou změnou. Bezprostřední příčinou požáru je ale ve většině případů člověk. Detaily k tomu doplní náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Marceli, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Ve Francii letos schořelo už 115 tisíc hektarů porostu, což je rekord, abychom si to možná o něco líp představili rozlohou, to je vlastně 2,5krát Praha. Skutečně je to tak, že za většinou těch požárů stojí člověk?
1: Statisticky ano, 9 z 10 požárů ve Francii opravdu založil člověk. Důležité je ale rozlišovat mezi tím, jestli se jednalo o chybu nebo žhářství. Například v případě rozsáhlého červencového požáru u Bordeaux, který se zapsal do francouzské historie jako největší požár od konce druhé světové války, byla příčinou zřejmě jiskra od mulčovacího stroje. Žhářství je pak příčinou čtvrtiny všech požárů. Ministr vnitra Laurent Nunez minulý týden potvrdil, že policie od vypuknutí letošních požárů zadržela stovky lidí.
2: Policie zadržela 402 lidí v souvislosti s požáry. 156 z nich jsou nezletilí. Někteří z nich požáry způsobili omylem. Někteří jsou žháři. 36 lidí už bylo obviněno a teď čekají na soud.
1: Když jsem natáčel reportáž o požárech v jedné obci u Bordeaux, kde se hasičům podařilo dostat požár pod kontrolu jenom kousek od té vesnice, tak právě na toto mě obyvatelé upozorňovali, že nechápou, jak může někdo požár založit úmyslně a pak tím ohrozit tolik lidí. Musíme ale zdůraznit, že nepřibyl počet požárů kvůli suchu a klimatické změně, jsou ale horší ty důsledky, protože se požáry šíří rychleji.
0: Marcele, dá se tomu nějakým způsobem zabránit?
1: Co se týče žhářů, tak otázka je, jestli to vůbec nějak jde. Web France Info se ale věnuje tomu, jak rozpoznat žháře přímo mezi samotnými hasiči, kteří třeba můžou požár založit a pak ho chtít hasit. Když se chce člověk přidat k hasičskému záchrannému sboru, tak musí ve Francii projít detailním lékařským i psychologickým vyšetřením, které by mělo pyromany odhalit, i když i o tom někteří experti pochybují. Kvůli letošním požárům ale hasiči zaznamenali rekordní zájem o to stát se dobrovolným hasičem a ti psychologické vyšetření podstupovat nemusí. V tom může být podle francouzského rozhlasu riziko.
0: Marcel Faltis, zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii. Děkujeme, hezký den.
1: Díky, hezký den.
0: A teď na Radiožurnálu ještě aktuální dopravní zpravodajství. Zelená vlna.
3: Známe lepší cestu. Stojí D8 za Ústím. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany pozor u Ústí. Za sjezdem na Telnici a Libouchec je tam před tunely zastavený provoz. Do kolony se teď dojíždí kolem kilometru 81,5. Za tunelem Panenská jsou hasiči u požáru karavanu, kterému vzplála motorová část. Nemělo by to být nadlouho. Plameny už mají hasiči zvládnuté. D8 směr Drážďany dočasně zastavený provoz před tunelem Libouchec. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kulturní organizace, spolky i odbory vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky na příští 4 roky. V otevřeném dopise kritizují především způsob, jakým tento dokument vznikal. Podle signatářů se přípravě státní kulturní politiky odborná veřejnost nepodílela. Martin Hrnčíř z kulturní redakce k tomu teď doplní víc. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Novou státní kulturní politiku ministr kultury Otto Klempíř za motoristy hájil a hájí. Podle něj dokument vychází z programového prohlášení současné vlády a jeho cílem je mimo jiné posilovat kulturní život v Česku, rozvíjet ekonomický potenciál kultury a zvyšovat kvalitu života. Plány minister upravovat nechce, jak nám vysvětlil v písemné vyjádření.
2: Není rozhodně důvod nic měnit. Za státní kulturní politiku je odpovědný ministr a ministerstvo kultury, nikoliv odborová sdružení anebo kulturní asociace. My předkládáme novou podobu kulturní politiky, která není plná vágních prohlášení, ale je postavená na konkrétních věcech, které je tato vláda připravena plnit. Obsahuje konkrétní investice, legislativní změny a rozpočtové priority. Zároveň chceme každý rok veřejně vyhodnocovat, co se skutečně podařilo splnit.
1: Podle kulturní a kreativní federace ale není důvod připravovat nový dokument. Už vloni na podzim totiž předchozí vláda Petra Fialy z ODS schválila vlastní státní kulturní politiku pro stejné období. Ta podle signatářů vznikala několik let a po rozsáhlé diskuzi s odbornou veřejností. Ministr Klempíř ovšem argumentuje tím, že předešlá státní kulturní politika odrážela priority předchozí vlády a byla podle něj na samém konci jeho mandátu právě v říjnu minulého roku schválena. Na otevřený dopis adresovaný vládě chce reagovat také premiér Andrej Babiš, ano, ale zatím není jasné, kdy.
0: Martine, a které konkrétní části té nové státní kulturní politiky vadí kritiku?
1: Hlavně nejasné důvody přípravy nového dokumentu. Pod otevřeným dopisem, ve kterém to zmiňují, jsou podepsané desítky institucí, včetně festivalu Jeden svět, Skandinávského domu nebo Vlastivědného muzea v Olomouci. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že nový dokument navíc podle něj opomíjí některá témata, která jsou pro kulturní sektor zásadní.
3: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svoji kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu, ty ekonomické aspekty, kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativní vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
1: Kulturním pracovníkům vadí také to, že z nového dokumentu podle nich zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě. Kritici zároveň požadují, aby ministerstvo zveřejnilo informace o přípravě dokumentu. I to by bylo tedy dobré podle Jana Bakuleho znát a důležité vědět. A také je důležité vědět, kdy a za jaké peníze bude rezort kultury právě svou politiku realizovat a jestli některé části budou v gesci jiných ministerstev.
0: V odpoledním radiožurnálu jste slyšeli Martina Hrnčíře z naší kulturní redakce. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jak je Česko připraveno na krizové situace? Jaké zásoby má ve svých skladech Správa státních hmotných rezerv? A bylo by rozumné rezervy posílit s ohledem na přibývající vlny veder nebo hrozby blackoutu? Tomáš Pancíř se zeptá předsedy Správy státních hmotných rezerv Pavla Švagra.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
1: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnera Českého olympijského výboru, kterým je Alpinepro.
3: I v 15 hodin je s vámi Radiožurnál. Kateřina Causidisová připravila zprávy.
4: Kvůli závadě na motoru se v noci na pražské letiště nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings. Maďarsko znovu zvyšuje výkon jaderné elektrárny Pakš. Koulař Tomáš Staněk postoupil do finále mistrovství Evropy. Po požáru karavanuje kolona na dálnici D8 z Prahy na Drážďany před tunelem Libouchec. A zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Odsouzený zubař Petr Vinč, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a jejich fotky zneužíval k výrobě dětské pornografie, pracuje v jiné ordinaci. Radiožurnál zjistil, že svou ordinaci v Ústí nad Labem zavřel, protože nesmí podnikat. S dětmi ale podle rozsudku může pracovat dál. To se nelíbí ministrovi spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi za hnutí ANO. Ten chce rozhodnutí soudu prověřit. Zubař nechtěl svůj případ komentovat. U soudu se ale k výrobě citlivých fotek přiznal a tvrdil, že snímky dál nešířil. Soud mu uložil podmínku. V noci se na letiště Praha nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings do Tel Avivu. Bylo to kvůli závadě na jednom z motorů. Porucha ovlivnila provoz na pražském letišti. Dvě letadla musela přistát v Brně. Mluvčí společnosti Vladimíra Duvková Radiožurnálu řekla, že posádka je na podobné situace školená a Boeing měla pod kontrolou.
6: Během letu na lince z Prahy do Tel Avivu posádka indikovala závadu na jednom z motorů. Z tohoto důvodu se letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Na palubě letadla bylo 189 cestujících a 6 členů posádky.
4: Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo. Maďarská jaderná elektrárna Pakš začíná po nedávném omezení znovu zvyšovat výkon. Umožnila to stoupající hladina Dunaje, ze kterého elektrárna bere vodu pro chlazení. Ještě minulý týden přitom řeku dělilo jen několik centimetrů od hranice, při které by Pakš musel výrobu zastavit úplně. Dnes večer by se podle premiéra Petra Maďara měla znovu spustit druhá turbína.
7: Hladina Dunaje je nyní o 19 cm výš než před týdnem, kdy řeka klesla na rekordní minimum. Právě kvůli nedostatku vody musela elektrárna Pakš v posledních týdnech postupně odstavovat jaderné bloky a minulý týden fungovala jen na zlomek běžného výkonu. Zařízení vyrábí téměř polovinu elektřiny v Maďarsku. Jeho omezení proto přimělo vládu vyzvat firmy i domácnosti, aby hlavně večer spotřebu elektřiny dobrovolně snižovaly. Obnovení výroby má být postupné a bude záviset především na stavu Dunaje. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: V České Lípě si dnes zájemci můžou prohlédnout Baziliku všech svatých. Přístupná bude do 17 hodin. Prohlídka je součástí letního programu města. Zve na něj Denisa Lebedová z Městského informačního centra.
8: Samozřejmě bych pozvala na léto na Vodním hradě Lipí, kde se návštěvníci můžou těšit na letní kino, můžou se těšit na divadlo, pohádky pro děti, na řemeslné workshopy.
9: Sport. Barbora Semanová i Barbora Janíčková postoupily na plaveckém mistrovství Evropy Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Obě jen o kousek zaostaly za národním rekordem Semanové, který by mohl ve večerním semifinále padnout. Barbora Semanová na tom, aby rekord zůstal, nijak netrvá.
10: Já ho určitě nebudu bránit a já ten cíl mám prostě takový posouvat ten můj čas, co nejvíc to jde a Barča úplně je to stejný, takže myslím si, že nějak to v hlavě jako nemám jako nějakou metu. Moje meta je prostě plavat co nejrychleji, takže vůbec ho nebráním.
9: Obě Češky budou v rozdílných semifinále plavat po 6:30 večer. Koulař Tomáš Staněk postoupil na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu do finále. Soutěž koulařů začne po 8:30 večer našeho času. Kvalifikací pak ještě prošli dálkař Petr Meindl-Schmidt a kladivář Volodymyr Myslivčuk, které čekají finále v úterý.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zprůjezdněná D8 za tunelem Panenská, kolony v Brně na D1. Na dálnici D8 z Prahy na Drážďany čekejte nejdřív kolonu od exitu 9 Kralupy, je to na čtvrt hodiny do omezení na 13. v levém pruhu. A potom dál na D8 směre Drážďany se rozjíždí kolona u Ústí nad Labem od exitu 80 Libouchec. Za tunelem Panenská byl provoz čtvrt hodiny zastavený kvůli požáru karavanu, před chvílí uvolnili levý pruh. Na D1 v Brně se před zúžením u D2 teď tvoří kolony směrem na Vyškov z kilometru 191, kousek za sjezdem k výstavišti opatrně dojíždějte. Směrem na Prahu je to od exitu 201 Slatina v obou případech pro osobní auta kolem 15 minut. V Praze na východní části okruhu směr Černý most popojíždí kolona od sjezdu na Běchovice, sune se kolem půl hodiny kamiony i déle dál celou Novopatskou před zúženou k Belskou. V Praze je teď hodně ucpaná taky Povltavská, kolony směrem na Libeň od podjezdu mostu Barikádníků směrem do Blanky se popojíždí už z Balabenky i kolem 20 minut. Příčinou je nehoda v křižovatce u viaduktu.
12: Je to odbočka na Bulovku, jsou tam dvě auta v sobě a policie to řídí Kivadlově.
11: A silnice 3 České Budějovice, Dolní Dvořiště, po vážné nehodě u Hubenova Kivadlový provoz kolony až na půl hodiny od sjezdu z D3 u nádraží Kaplice, opačně od Peny v Kaplici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme ráno a dopoledne polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu ještě víc vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
3: Kolegové z digitálního radiožurnálu Sport připravili pro své posluchače opravdu exkluzivní soutěž. Celý příští týden si tam budete moct zahrát o horské kolo v hodnotě 30 000 korun. Jak přesně tenhle bicykl vypadá a co musíte udělat pro to, abyste se soutěže zúčastnili, moderátor a paralympijský šampion Jiří Ježek vám to prozradí ve videu, které najdete třeba na našem facebookovém profilu. Tak hodně štěstí.
5: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Ani ne dva měsíce po přijetí nového migračního a azylového paktu řeší Německo a Itálie střet kvůli návratové politice. Berlín chce za týden do Itálie poslat ženu ze Somálska, která v Německu požádala o azyl. Do Evropské unie ale vstoupila skrz Itálii. Řím je ovšem přijmout nechce. Podrobnosti nejen k téhle kauze má Martin Valucha z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Taky zdravím, hezké odpoledne.
0: Co tedy víme o téhle somálské ženě, kterou chce Berlín poslat zpátky do Itálie?
1: No, my víme, že je 22 let, že ze Somálska utekla vlastně před tatínkem a před sjednaným sňatkem, že v Německu, že je vlastně v Bavorsku, v přijímacím středisku, že tam má rodinu, vlastně zbytek té rodiny, protože před tím tatínkem utekla, má tam bratra, má tam maminku, další příbuzné, a že se tedy do Německa dostala koncem března, 31. března, a teď tedy taky víme, že už jí došel dopis od německého ministerstva vnitra, ve kterém jim teda ministerstvo píše, že koncem, nebo respektive už příští týden, 19. srpna, k ní dorazí policisté a že jí tedy pošlou zpátky do Itálie, odkud tedy přišla na území Evropské unie.
0: Jak tedy deportaci téhle ženy zdůvodňuje německé ministerstvo vnitra, jak se k případu staví Řím?
1: Německo tvrdí dlouhodobě, že tato žena nesplnila vlastně podmínky pro to, aby byla přijata, aby mohla dostat azyl v Německu. Pokud jde o Řím, tak ten dlouhodobě tvrdí, že teď vlastně už jsou podepsané bilaterální dohody s dalšími zeměmi, kromě tedy toho Německa, že Německo podepsalo i bilaterální dohodu s Řeckem a že vlastně vystřídali tyto bilaterální dohody dřívější procedury, protože dřív to bylo tak, a vlastně tak se to přijímá i v tom novém migračním a azylovém paktu, že ten i uprchlík nebo migrant, v tomto případě tedy ta somálská žena, když přicestovala do Itálie, tak nemohla požádat o azyl úplně všude, ale musela požádat o ty papíry, prvotní papíry v Itálii o azyl, a až pak mohla cestovat, musela čekat na vyřízení těch papírů a až pak by mohla cestovat dál.
0: Martina, hrají v téhle roztržce nějakou roli třeba nový unijní migrační a azylový pakt nebo i zářijové volby v několika německých spolkových zemích?
1: Samozřejmě hrajou velkou roli, když to vezmeme po pořádku, jak se ptal, tak ten migrační pakt sice už byl schválený, respektive vstoupil v platnost 12. června, ale ještě je vlastně jeho nařízení, to návratové nařízení, ta dílčí část, tak ta se ještě projednává. A pak, co je taky důležité, a už si to zmiňoval, budou volby, klíčové volby v Německu 6. září, a samozřejmě německá vláda v čele s kancléřem Friedrichem Mercem moc dobře ví, že musí reagovat, musí odpovídat, tvrdě razit tu politiku návratovou, protože pokud to neudělá, tak posílí konkurenční AfD.
0: O sporu Berlína a Říma kvůli návratu migrantů jsme v odpoledním radiožurnálu mluvili s, chtěl jsem říct, zpravodajem, ale
1: už ne.
0: V uvozovkách už jen, tedy členem naší zahraniční redakce Martinem Baluchou, ale Marcel Faltiště zatím zastupuje fantasticky.
1: Výborně, jsem nadšený.
0: Martine, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: V Česku v červenci přibylo lidí bez práce. Nezaměstnanost stoupla na 5%. V červnu byla o 0,2% nižší. Vyplývá to z údajů úřadu práce. V Česku je teď bez zaměstnání přes 367 tisíc lidí, tedy o 11 tisíc víc než v červnu. Zároveň ale stoupl počet volných pracovních pozic, kterých je něco málo přes 100 tisíc. Na Radiožurnálu to všechno probereme s Danielem Minichem, ekonomem think tanku IDEA při institutu CERGEI. Přeju vám dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO uvedl, že nárůst nezaměstnanosti o prázdninách je zcela běžná věc. Souhlasíte s tím, nebo máte svou teorii, proč nezaměstnanost v letních měsících roste?
1: Je to tak, to je úkaz každoroční v létě, no v červenci přesně, abych mohl hovořit přesně, nezaměstnanost vždy naroste, stalo se to vždy v posledních 20 letech. Co mohu snad dodat je, že ten nárůst patří spíše těm větším než tím menším za těch 20 let.
0: Přesto je letošní červencová nezaměstnanost vyšší než loňská, tehdy byla 4% a 4/10, práci hledalo skoro 40 tisíc lidí míň než letos. Co všechno se za ten rok změnilo?
1: Tak tady potřeba dodat, že nezaměstnanost v České republice roste pomalu, ale jistě už alespoň 2 roky. To znamená, není to v tomto směru žádná změna trendu, je to něco očekávaného. Česká nezaměstnanost je dlouhodobě navzdory těm růstům stále nejnižší v rámci celé Evropské unie, takže je to spíš abnormální stav, ta nízká nezaměstnanost. Jedna z věcí, které k tomu mohou přispět, ale ještě to nelze úplně doložit, je změna systému dávek nezaměstnanosti od ledna 2020.
0: Očekáváte tedy, že nezaměstnanost poroste i v dalších měsících a že už třeba

0: a dřív nebo později v Evropské unii nejnižší nebude?
1: Abych řekl, že poroste dál tím pomalým tempem, teď odlížím od těch sezónních efektů, které jsou často větší než ty meziroční změny a samozřejmě bude záviset na vývoji ekonomiky, ten vývoj, to znamená HDP a dalších věcí, a tento vývoj byl poněkud, jaksi ten optimismus byl o něco málo snížen oproti těm předchozím měsícům, ale nic zásadního, takže já bych čekal dlouhodobý pomalý růst nezaměstnanosti.
0: Už jsme taky zmínili, že vzrostl počet volných pracovních míst na více než 100 tisíc. V jakých odvětvích teď zaměstnavatelé poptávají nové pracovníky nejčastěji?
1: Tak tady je potřeba doplnit, že úřady práce registrují dominantně zájem zaměstnavatelů o ty méně náročné profese, myslím tím méně náročné v oblasti dovedností. Jsou to více manuální nebo nějaké rutinní činnosti, prostě protože ten trh u těch vzdělanějších pracovní síly probíhá trošku někde jinde. Takže je to klasika, je to samozřejmě spojené se sezónními pracemi zemědělství a s tím spojené věci také se stavebnictvím.
0: Ekonom think tanku IDEA při institutu CERGE EI Daniel Menich byl hostem odpoledního radiožurnálu. Díky za váš čas, pane Menichu, naslyšenou.
1: Také děkuji, naschledanou.
0: Teď je 15.22, s vámi je IDEA odpolední radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Pokus o vraždu, který nevyšel. Traviči z Ruska, flakon plný novičoku a dvojitý agent se svou dcerou. Případ Skripal načíná novou letní minisérii s názvem Jedy.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
1: Dobré odpoledne, 15:30. Zprávy Radiožurnálu s Kateřinou Sousedisovou.
2: Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem taky končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní. V areálu bulharské zbrojovky MKO v centrální části země vypukl požár. Majitel skladu tvrdí, že se jednalo o nehodu a nikoliv o sabotáž. Podle agentury BTA areálem po vypuknutí požáru otřáslo několik výbuchů. Lidé se z místa i jeho okolí museli evakuovat. Zbrojovka MKO dříve využívala i sklady v Moravských Vrběticích, které vybuchly v roce 2014. České úřady z toho obvinili ruské tajné služby. Do Velké Británie dnes na jediném člunu připlulo 230 migrantů. Je to zatím největší počet lidí, kteří úspěšně překonali lamaňský průliv na jednom plavidle. S odvoláním na britské ministerstvo vnitra o tom informoval server BBC. Přetížená plavidla znamenají pro uprchlíky velké riziko. Letos na moři mezi Francií a Británií zemřelo nejméně 15 lidí. Jeden člověk dopoledne zemřel v pražských Stodůlkách, a to při tlakové zkoušce, tam prasklo vodovodní potrubí. Informovali o tom policisté a záchranáři. Další dva lidé jsou zranění, jeden z nich je ve velmi vážném stavu. Neštěstí se stalo v ulici u jezera.
3: Sport.
2: Fotbalisté Jablonce si v případě postupu ze třetího předkola konferenční ligy přes RFS Riga nechají odložit nedělní ligový zápas na hřišti Bohemians 1905. Informovala o tom ligová fotbalová asociace. Odložený zápas už má také Hradec Králové, který měl v neděli nastoupit na stadionu Zbrojovky Brno. Oba duely by se měly odehrát ve středu 2. září.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 v Brně, taky na D8 u sjezdu na Kralupy a u Ústí. Na dálnici D1 při průjezdu Brnem počítejte s kolonami před zúžením u D2 směrem na Vyškov se zastavuje před sjezdem na Vídeň kolem 193. kilometru. Je to asi na čtvrt hodiny pro osobní auta. Směrem na Prahu je kolona od sjezdu 201 Slatina, zase asi 15 minut osobním autem. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí se hned za exitem 9 Kralupy dojíždí do kolony. Sune se to pak 10 až 15 minut na 13. kilometr, tam pracují na kanalizaci v levém pruhu. Dál na D8 z Prahy na Drážďany ještě u Ústí kolona, hlavně kamiony v pravém pruhu, kus za sjezdem na Bukov ze 79. kilometru. Osobní auta brzdí až těsně před tunelem Libouche, zdrží se jen pár minut. Za tunelem Panenská na 84. kilometru se po požáru karavanu jede jenom levým pruhem. V Praze odpolední kolony nejdelší zdržení na východním okruhu od sjezdu na Běchovice, kolona dál kolem Černého mostu a celou Novopatskou ke Kbelské až na půl hodiny. A na příjezdu do Litoměřic silnicí 15 od Lovosic u Oby ode dneška nově stavební práce, kyvadlový provoz, kolona od kruhového objezdu před Terezínem, taky opačně na výjezdu z Litoměřic od kruhového objezdu v Mezibraní, je to tak na čtvrt hodiny, lepší jet přes most generála Chábery a kolem Prosmyků. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou ojediněle objevit i přehánky. A v noci teploty klesnou na 17 až 13 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Ještě mám ale jednu informaci. Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba mohou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Přečtěte si víc na iRozhlasu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
5: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

I tahle píseň Apologize zazněla koncem června na koncertu kapely One Republic v pražských Letňanech. Teď jste ji slyšeli taky v odpoledním radiožurnálu přesně 7 minut po 3:15, kdy vám i dál přejeme dobrý poslech. Everyone's

0: Velkou Británii čeká tento týden už pátá letošní vlna veder. Meteorologové předpokládají, že od zítřka budou teploty šplhat opět vysoko nad 30 stupňů Celsia. V částech Anglie a Walesu vyhlásí úřady mimořádný stav sucha. Aktuálně už nedostatek vody trápí oblasti, ve kterých žije na 20 milionů lidí. Podrobnosti k tomu má Jaromír Marek z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Co si budeme povídat, Británie je známá spíš dešti, zataženou oblohou, oceánským klimatem. Jak moc je to horké a suché počasí pro samotné Brity neobvyklé?
1: Bez pochyby je to naprosto neobvyklá situace, protože když se podíváš na meteorologické statistiky, tak v tuto chvíli už Británii, především v Anglii, zaznamenali 33 dní, kdy překročila teplota 30 stupňů Celsia. Ty rekordy budou dále padat. Poprvé vlastně v historii měření v Anglii naměřili ve třech měsících jdoucích po sobě teplotu, která překročila 35 stupňů, a to čeká Anglii zejména i v tomto týdnu. Je to opravdu situace, která není obvyklá. Ten červenec, který už je za námi, byl nejenom nejteplejším, ale také nejsušším měsícem v historii, a výsledek je znát. Ty zelené pastviny a parky, o kterých si mluvil, tak dnes už nejsou vůbec zelené, jsou žluté, jsou spálené, včetně například slavného Stonehenge. Viděl jsem teď fotografie, kde vlastně stojí uprostřed moře žluté trávy, a ono překvapivě ta situace je dosti podobná i v Irsku, které je známo jako zelený ostrov. Tam tedy není tak dramatická, ale červenec byl také nejsušším měsícem vůbec v historii a spadla tam 1/5 obvyklých srážek, zatímco v Anglii někde nepršelo už opravdu dlouho.
0: No ale v dalších oblastech právě Anglie a Walesu tedy bude platit stav sucha. Co to, Jaromíre, znamená v praxi?
1: V praxi to znamená, že vysychají vodní toky, vysychá půda, a především pro ty obyvatele těch oblastí, což je nějakých 23 milionů lidí, což je prakticky třetina populace, tak platí například zákaz zalévání. Není to tak, že by nebyla pitná voda, ale zkrátka už se nesmí zalévat, musí se s ní hospodařit. A když jsme zmínili to sucho, tak rekordní situace je v hrabství Surrey, což je oblast pod Londýnem, kde už 51 dní nepršelo, a předpokládá se, že to dotáhne to počasí nejméně na 60 dní, protože se nečekají žádné srážky v nejbližší době. Ale zatímco třeba zemědělci čelí velkým problémům, tak přece jenom je jedno drobné pozitivum, a to je to, že archeologové zaznamenávají objevy, o kterých netušili. Začínají se v té proschlé půdě rýsovat stavby dávné, které jsou pod tím, nejrůznější pohřebiště a podobně. A teď naposledy třeba se objevily nebo se vyrýsovaly úpravy zahrad u paláce Blenheim, který je spojený s Winstonem Churchillem. Objevily se tam vlastně obrysy zahrady z 18. století, takže archeologové mají teď plné ruce práce.
0: Aspoň někdo má z toho aktuálního počasí ve Spojeném království radost. Uzavírá Jaromír Marek z naší zahraniční redakce a my děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Minule byly zlatá a stříbrná a teď se v rozplavbách taky seřadili za sebou. Barbora Sémanová a Barbora Janíčková postoupili do semifinále Evropského šampionátu v plavání na stovce. No a my pro vás v odpoledním radiožurnálu ještě před 16. hodinou máme rozhovor s Barborou Sémanovou. Ještě předtím ale selhání a kapela Činasky. Tak dobré pondělní odpoledne.

0: Barbora Sémanová a Barbora Janíčková jsou v semifinále plaveckého mistrovství Evropy v Paříži na trati 100 metrů volný způsob, a to ve velmi rychlých časech z 5. a 6. místa. Se Sémanovou mluvil ve francouzské metropoli reportér Martin Charvát.
1: Barbora Sémanová a velice rychlá rozplavba, čtvrt sekundy za vlastním českým rekordem. Plánované, takhle hodně rychlé?
2: Tak určitě jsem to chtěla jet rychlý od rána. Chtěla jsem si to zajet za tu disciplínu, protože každý start, co plavu tu stovku, tak se učím a vlastně dostávám se zpátky do nějakého toho městovkového rytmu, takže určitě byl plán nenechávat nic náhodě.
1: Přišlo mi, že hlavní důraz byl hodně na techniku, rozložit si správně síly, začít možná pomalej, potom ve druhé půlce zabrat?
2: No, já jsem celkově, že nejsem sprinter, takže mě jde spíš ta druhá půlka a jsem čím víc plavu, tak tím jsem jako silnější. Takže určitě byla taktika nepřehnat to s frekvencí a udržet si ten svůj záběr, který mi jde nejlíp.
1: Tohle není ten olympijský bazén, kde se plavalo. Nicméně je to bazén, před kterým jsou olympijské kruhy. Nějakým způsobem to na vás působí?
2: Jo, vůbec. Nevnímám to tak a myslím si, že pro mě to jsou úplně odlišné jako závody. Nevnímám to ani, že jsme jako v Paříži, ale je to rozhodně lepší bazén než v Paříži a plave se tady dobře.
1: Je to tím, že není montovaný, že máte radši ty bazény, které jsou normálně bazény vystavěné jako bazény, ne že se to udělá na nějaké plošině, kde smontuje, udělá se vana a v ní se plave?
2: Určitě je to znát, že ten bazén tady byl a je a má dobrou hloubku a není to prostě sestavený, no, takže určitě to je znát, nebo aspoň z mýho pohledu, a plave se mi tady líp.
1: Budete hodně bránit český rekord na 100 metrů kraul, protože Barbora Janíčková by asi na něj také chtěla pomýšlet, aby se dostala do českých rekordních tabulek.
2: Já ho určitě nebudu bránit a já ten cíl mám prostě takový posouvat ten můj čas, co nejvíc to jde, a Barča úplně je to stejný, takže myslím si, že nějak to v hlavě jako nemám jako nějakou metu. Moje meta je prostě plavat co nejrychleji, takže vůbec ho nebráním.
1: Říká Barbora Sémanová poté, co postoupila z 5. místa do semifinále mistrovství Evropy na 100-metrové kraulařské trati. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál. No, I can't take one more step towards you.

0: Herečka Eliška Balcerová brilantně zvládá role komické, tragické i tragikomické. Ale co ty animované? Jaké je tajemství křišťálové planety? Nový animovaný film vstupuje tento týden do kin. V anglické verzi mu hlas propůjčili Jeremy Irons nebo Michael York, v češtině pak právě Eliška Balcerová. A ta bude hostem Radiožurnálu. No a možná zavzpomínáme i na hokejistu Přemysla Reska.
1: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
1: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
1: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásce na zahradě srnky.
0: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
0: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.
3: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: V srpnu už zemřelo na silnicích 18 lidí, z toho 11 motorkářů. V Riádu hořelo v továrně na pohovky, požár má nejméně 16 obětí. Kladivář Myslivčuk ovládl na atletickém mistrovství Evropy kvalifikaci. Kolona je kvůli omezení na dálnici D8 z Prahy na Ústí u sjezdu na Kralupy. A zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty většinou do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích 18 lidí, 11 z toho byli motorkáři. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Uplynulý víkend označili za jeden z nejtragičtějších. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. O nejčastějších příčinách nehod motorkářů mluvil ve vysílání Radiožurnálu dopravní psycholog Pavel Řezáč.
5: Nejčastější příčina je přehlédnutí, pokud se budu dívat na stranu řidičů ostatních vozidel, protože ti řidiči těch motocyklů nejsou tak dobře vidět. Na straně těch motorkářů samozřejmě může být to, že někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
4: Za červenec zemřelo na silnicích podle statistik dopravní policie celkem 41 lidí. Při včerejším požáru továrny na výrobu pohovek v saudsko-arabském Riádu zemřelo nejméně 16 lidí. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na bangladéšské ministerstvo zahraničí. Všechny oběti totiž pocházely právě z této země. Podle riádské agentury civilní obrany neměla továrna žádnou licenci. Bangladéšská vláda uvedla, že zajišťuje co nejrychlejší převoz ostatků do vlasti a potřebnou pomoc pro rodiny obětí. Saudská civilní obrana oznámila, že oheň v objektu už uhasila. Bangladéšané tvoří významnou část pracovní síly v zemích Perského zálivu. V samotné Saúdské Arábii podle odhadů tamních médií jsou jich více než 3 miliony. V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi oblíbené spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena anebo Mladý muž a bílá velryba řešili témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlišního života. Právě proto jeho knihy nadchly i režiséra Viktora Polesného. Ten podle Páralova románu Milenci a vrazi natočil v roce 2004 film.
6: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem, což, jak víme, bylo v té době strašné město.
7: Sport. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál kvalifikaci na mistrovství Evropy v atletice. Birminghamu poslal svoje náčiní hned v prvním pokusu na 79 metrů a 61 cm a dál už pak mohl šetřit cíly na úterní finále. Hladký průběh kvalifikace Myslivčuka překvapil.
8: To jsem nečekal. Měl takový strach, že to mně se nepodaří, tak úplně, co se týče toho pokusu, prostě to hodil a kuknul a je to 79-61 a říkám, je to krásné.
7: Do večerního finále postoupil výkonem 20 metrů a 66 cm koulař Tomáš Staněk. Z kvalifikace dálkařů prošel Petr Mindl-Schmidt.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 v Brně, taky na D8 u sjezdu na Kralupy. Na D1 přes Brno kolony před zúžením u D2 obousměrně. Na Vyškov je to od sjezdu k výstavišti a ve směru na Prahu od sjezdu na Slatinu. Zdržení pro osobní auta vždy kolem čtvrt hodiny, pro kamiony delší. Na výjezdu z Brna 52 na Pohořelice a Vídeň počítejte s kratší kolonou od Cihelen. Za sjezd na Modřice srazilo se tam auto s motorkou. Zdržení kolem 5 minut. Kolony se tvoří obousměrně kolem Modřic i na silnici 152, spojka mezi 52 a D2. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí opatrně dojíždějte do kolony u exitu 9 Kralupy, za ním na 13. kilometru pracují v levém pruhu zdržení 15 až 20 minut. V Praze odpolední kolony, mimo jiné na východním okruhu, už před sjezdem na Bychovice dál kolem Černého mostu a celou Novopatskou Kekbelské osobním autem kolem půl hodiny. Ucpané je mimo jiné okolí Ohrady ze všech směrů, jednak je tam uzavřená ulice pod Krejcárkem do centra a od rána nově i výkop uprostřed křižovatky. Fronty taky na Jarově, hlavně z Českobrodské až do spojovací k Novovysočanské. Ve Vlznově se popouští od Florence na IP Pavlova i od opery na Hlávkův most. A na výjezdu z Prahy 4 na Příbram kolona od Cukráku do omezení u Jíloviště na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude ráno a dopoledne polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů a na jihu Moravy naměříme kolem 30. Tolik zprávy. Teď už posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: A my vám přejeme dobré odpoledne s radiožurnálem, jste v 16 hodin 5,5 minuty. Se zrušením 9. tříd základních škol nesouhlasí 62% lidí v Česku. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu pro radiožurnál. A už za chvíli vám o něm povíme víc v odpoledním vysílání. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
0: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro radiožurnál. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých respondentů. Většina lidí si spíš přeje změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Debatu o zrušení 9. tříd odstartovala v polovině července koaliční přestřelka.
1: Bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: S tímto argumentem debatu v červenci otevřel předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Jeho návrh nejdřív podpořil premiér Andrej Babiš z ANO.
3: Skutečně by stačilo jenom 8 tříd. Máme k tomu nějakou analýzu, budeme to řešit. Já myslím, že studenti studují strašně dlouho.
2: Proti tomu se ostře vymezil ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
2: Podle Plagy nakonec změna po diskuzi s premiérem není na pořadu dne. Česko naposledy zavedlo 9letou základní školu od září 1996. S návrhy na možné rušení 9. tříd podle průzkumu nesouhlasí dohromady 62% lidí, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti.
2: Nejvíce souhlasí se zrušením 9. třídy voliči motoristů a SPD. U obou skupin je to lehce nad 40%. Podle průzkumu 3 z 5 dotázaných míní, že na takovou změnu není české školství připravené, přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Přes polovinu respondentů taky nesouhlasí s premiérovým výrokem, že děti a mladí lidé tráví ve vzdělávacím systému příliš mnoho let. Nejvíc dotázaných se shodlo na tom, že by spíš byla vhodná obsahová změna.
5: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
2: Debatu nad změnou školského systému, nejen nad samotným rušením posledního ročníku základní školy, připustil i ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Jestli má být 8. a 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu. To znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání.
2: V případě vážných úvah o změně by byla nutná široká odborná i celospolečenská diskuze i podle Asociace ředitelů základních škol. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Pokračuje odpolední radiožurnál. Nové radary mají na Slovensku hlídat řidiče, teď se ale pod drobnohled dostali sami. Oficiálně je vyrábí společnost z Kypru, která nemá téměř žádnou dohledatelnou historii. Technika se navíc nápadně podobá radarům z Petrohradu. Kam až vede jejich stopa? No tak to probereme za chvilku na radiožurnálu. Teď novinka od Adama Ďurici.

0: Slovenské ministerstvo vnitra nechá prověřit původ i bezpečnost nových radarů, které instaluje na silnicích. Reaguje tak na podezření, že zařízení ve skutečnosti pocházejí z Ruska. Resort to původně odmítal, po sérii zjištění slovenských médií a opozice ale požádá o posouzení také Národní bezpečnostní úřad. Podrobnosti má zpravodajka Radiožurnálu v Bratislavě Bára Vránová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co je to za kamery a proč se objevily obavy o jejich původu?
1: Podle dostupných informací jsou to nové stacionární radary Nero R1, které mají hlídat provoz na slovenských silnicích. A nejsou to jen klasické měřiče rychlosti. Jeden přístroj dokáže současně sledovat až 32 aut v 6 jízdních pruzích, rozezná průjezd na červenou, jízdu v protisměru nebo třeba v pruhu pro autobusy. Minulý týden ale opoziční hnutí Progresivní Slovensko upozornilo, že to zařízení může pocházet z Ruska. Je totiž nápadně podobné radaru Cordon, který už na Slovensku funguje, a jeho výrobce je firma z Petrohradu. Ministerstvo nejprve namítalo, že podle certifikátu nové radary vyrábí společnost z Kypru, jenomže právě kolem ní se teď objevily další pochybnosti.
0: Co se o té kyperské firmě podařilo zjistit?
1: Slovenská média ji označují za takzvanou schránkovou společnost. Ona je zapsaná v kyperském obchodním rejstříku, ale skutečný majitel je prakticky nedohledatelný, stejně jako historie podnikání, reference nebo kontakty. Slovenskému deníku N se podařilo v souvislosti s firmou spojit s jedním mužem, na dotazy jim ale neodpověděl. A server Aktuality.sk zjistil, že cesta k údajnému kyperskému výrobci vede přes Slovensko. O schválení těch radarů totiž požádala malá bratislavská IT firma. A člověk, který se prezentuje jako její šéf, už před několika lety sehrál podobnou roli u radarů přímo z Ruska.
0: Proč je vůbec tak důležité vědět, kdo tyto radary skutečně vyrábí? Představují podle odborníků nějaké bezpečnostní riziko?
1: To zatím nikdo neprokázal. Ty obavy se týkají hlavně dat, se kterými systém pracuje. Radary sledují pohyb vozidel a pořizují jejich záznamy, a proto se řeší, jestli by k těmto údajům nemohl získat přístup někdo další. Ministerstvo tvrdí, že systém funguje v uzavřené síti bez přístupu třetích stran. Teď ale chce mít tedy jistotu a jeho dodavatel musí původ i bezpečnost zařízení prověřit a vlastní posouzení má udělat také Slovenský národní bezpečnostní úřad. Dokud nebudou výsledky, tak ministerstvo další stejné radary instalovat prý nechce.
0: Ve vysílání Radiožurnálu ze Slovenska naše zpravodajka Bára Vránová. Díky a pěkný zbytek dne.
1: Naslyšenou.
0: 16 hodin 20 a půl minutky k tomu. Určitě je spousta z vás, našich posluchačů, za volantem, tak vám přejeme šťastnou cestu. No a zůstaňte s námi i dál, a to hlavně kvůli zelené vlně, kterou máme v každých zprávách, a když se stane něco mimořádného, tak ji samozřejmě zařazujeme aktuálně do našeho vysílání. No a pokud vy vidíte nějaké komplikace, o kterých jste neslyšeli a chtěli byste se stát naším dopravním zpravodajem, tak zavolejte do call centra zelené vlny na 800 553 553. Šťastnou cestu!

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 16 hodin a 30 minut. Richard Jandovský a zprávy.
1: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Na začátku srpna se do něj zapojilo přes 1000 respondentů. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf z SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministerstvo školství je ale proti. Podle něj změna teď není v plánu. Americké zbrojovky mají 3 týdny na předložení plánu, jak urychlí výrobu a dodávky zbraní, včetně munice. Pentagon požadavek zdůvodnil obavami z nedostatku zásob kvůli válce s Íránem. Napsal o tom deník Washington Post s odvoláním na vnitřní zprávu ministerstva obrany. Americký prezident Donald Trump ale problémy se zásobami popřel. Na polské straně Tater srazilo auto mladého medvěda. Zvíře srážku nepřežilo, řidič dodávky se nic nestalo. Polská policie vyzývá motoristy, aby v lesních byli opatrní. Většina srážek s volně žijícími zvířaty se stává mezi soumrakem a úsvitem. Policisté v Praze vypátrali 49-letého muže s násilnými sklony. Hledali ho poté, co psychiatr dopoledne nařídil jeho hospitalizaci. Muž ale následně utekl neznámo kam. V minulosti například bez varování schodil člověka pod metro. Teď už je v psychiatrické nemocnici. Sport. Cyklista Pavel Bittner bude od příští sezóny jezdit za tým Pinarello Q365, jehož hvězdou je Brit Tom Pidcock. Český cyklista podepsal se švýcarským týmem 2letou smlouvu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 v Brně, kolony na D8 za sjezdem na Kralupy. Na D1 v Brně směrem na Prahu se v zúžení před D2 na 197. pultem srazilo osobní auto s nákladním. Před chvílí s policií poodjeli okus dál na šrafování, takže kolony se rozjíždějí. Kamiony od sjezdu na Ostravskou z 203. osobní auta od exitu 201 Slatina. 15 až 10 minut krátí se to. Na D1 v Brně taky směrem na Vyškov kolona před D2 od sjezdu na Vídeň osobní auta kolem 10 minut. Na D8 z Prahy do Ústí se tvoří kolona od exitu 9 Kralupy do zúžení na 13. kilometru, je to až na 20 minut a ucpaná je i náhradní trasa po 608 za Veltrusy kvůli omezení. V Praze odpolední kolony třeba před zúženou k Belskou šňůr auce táhne celou Novopatskou a východním okruhem ze Štěrboholské spojky kolem půl hodiny osobní auta. Na magistrále v centru fronty od Florence na IP Pavlova opačně od hlavního nádraží na zúžený Hlavkův most. Na Ohradě k uzavírce pod Krejcárkem do centra přibyl ráno výkop uprostřed křižovatky, kolona ze všech 3 směrů, ucpaná hlavně Jana Želivského od nákladového nádraží a taky Hartigova do centra už před vozovnou a vznikají kolony i ve spojovací obousměrně mezi Jarovem a Novovysočanskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30, na horách naměříte až 20 stupňů Celsia. To byly zprávy. S vámi je dál odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
0: Dobré odpoledne, 16.33 a půl minuty k tomu, posloucháte Radiožurnál a teď a čtveřice Kaleo.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: O

Na pražském Albertově se má otevřít největší vědecké centrum v novodobé historii Univerzity Karlovy. Škola teď hledá světově uznávaného vědce, který projekt za téměř 5,5 miliardy korun povede. I k tomu dodáme podrobnosti za chvilku, počkejte si na ně.

0: Univerzita Karlova má ambici posunout českou vědu na světovou úroveň. Na pražském Albertově staví biocentrum za bezmála 5,5 miliardy korun. Teď pro něj hledá v mezinárodním výběrovém řízení globálního lídra, uznávaného vědce, který určí strategický směr špičkového vzdělávání a výzkumu. Nové centrum do 3 let propojí přírodovědce, lékaře i matematiky a fyziky v jednom z největších univerzitních projektů v Česku.
1: Slyšíme rachot stavebních strojů, i v takovém horku jsou kolem nás desítky dělníků.
2: Teď tady vlastně vidíme rameno betonové pumpy, která pumpuje tedy beton na strop prvního podzemního podlaží.
1: S děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Vladimírem Krylovem. A teď stojíme na místě, kterému se na stavbě budoucího biocentra Albertov přezdívá Vyhlídka. Právě odsud je dobře vidět, jak se nám pod nohama postupně rýsují 2 podzemní podlaží, která zatím připomínají spíš obrovské betonové bludiště.
2: V těch podzemních podlažích najdeme veliké jednotky, které združují drahé a obrovské tedy přístroje, například mikroskopy nebo i jiná zařízení, která slouží třeba k měření určitých parametrů biologických.
1: Společný projekt Přírodovědecké, první lékařské a matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy propojí výuku se špičkovým základním i aplikovaným výzkumem. Po dokončení v něm najde zázemí přes 800 zaměstnanců a až 700 studentů.
2: Studenti zde se vlastně budou učit vědou, protože to je nejlepší způsob, jak studenty připravíte na pak nějakou stáž zahraniční.
1: Vy jste vyhlásili výběrové řízení na ředitele biocentra. Co by takový ředitel měl splňovat?
2: Cílíme skutečně na lidi ze zahraničí, špičkové excelentní vědce, ale nejenom vědce, ale hlavně manažery, protože uřídit takhle obrovské centrum dá spoustu práce.
1: Nový ředitel bude mít na starosti také propojení jednotlivých vědeckých směrů. Ty jsou v biocentru rozdělené do 6 hlavních oblastí, popisuje proděkan pro kampus Albertov na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Aleš Soukup.
3: Tou první je biochemie a metabolismus, druhou oblastí jsou buněčné systémy ve zdraví a nemoci, pak je tam infekce a imunita, chemická syntéza, no a potom tou poslední částí je spektrální a strukturní výzkum materiálu.
1: Nové laboratoře by se prvními studenty a vědci měli zaplnit v roce 2029. Z Albertova Karolína Burdová, Radiožurnál.
4: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to přsteku, chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, Petr mě všechna patří jiným. Kdo jsem pro mě, nesmí mi ve sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet,

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: Tomáš Klus, Anina na Radiožurnálu, chvilku po 4:45. Golfistka Sára Kousková má nově ve svém batohu na nejlepších evropských turnajích špagety a tatarák. Ale není to tak, že by jimi elitní česká hráčka během hry doplňovala energii. Sama to v odpoledním Radiožurnálu vysvětlí za moment.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: špagety, tatarák anebo chleba se šunkou, to jsou oblíbená jídla golfistky Sáry Kouskové a jako kovová razítka pro ní fungují i jako motivace, jak předvést co nejlepší odpal. Možná i tenhle detail jí pomohl k velkým úspěchům v posledních týdnech, z nichž tím hlavním je 12. místo na nejstarším majoru sezóny British Open.
1: Pro nás je to taková tradice i to, jak si sportovci různě vyšperkovávají, já nevím, třeba padla, lodě a rakety a nevím co všechno, tak právě na těch našich nejkratších holích, co jsou wedge, tak tam máme takový malý prostor pro to, aby se tam udělal takzvaný stamping, což jsou v podstatě kovový razítka, který se vyrazí do té hole. Takže pro letošek my jsme tam zvolili prostě moje oblíbené jídla, no. Takže jsou tam špagety s paloučkem, je tam tatarák, je tam sushi, chleba se šunkou, je tam kimči.
2: Usmívá se Sára Kousková, která se po úspěšných týdnech vrátila do Česka. Na začátku srpna zahrála 12. místo na British Open a to je suverénně nejlepší český ženský výsledek na turnaji elitní kategorie Major a z něj může Kousková v současnosti těžit i dál.
1: To bude to mít možnost se kvalifikovat na Major i příští rok, což pro mě v tuhle tu chvíli bude znamenat umístit se v top 7 Order of Merit na konci roku. Vzhledem k tomu, že jsme myslím teďka někde okolo 33. pozice, tak ještě pár kručků tam je, takže nejlepší by bylo vyhrát nějaký turnaj.
2: Vypráví Kousková krátce po dalším úspěšném turnaji na okruhu Ladies European Tour, kde byla o víkendu 16. Stejně jako před týdnem na severozápadě Anglie při British Open předvedla Češka i tentokrát v Londýně v podstatě perfektní výkon během posledního hracího dne a tak se zamýšlí nad tím, v čem jsou podle ní neděle jednodušší.
1: Vůbec nevím. Asi i to, že každým tím dnem jsme jako to hřiště poznávali víc a víc a že opravdu se nám povedlo opravdu předvést to nejlepší. Je to příjemný mít samozřejmě ten poslední den dobrý a ten turnaj uzavřít takovou jako pozitivní tečkou, třešínkou.
2: Povedené týdny chce Kousková ještě povýšit, nejen ale v této sezóně.
1: Budu hrát za 2 týdny v Irsku, následuje turnaj ve Španělsku a v Itálii, čím uzavřeme tu evropskou část sezóny a ten závěr je pak v Asii. Samozřejmě nejdůležitější bude ten rok těsně před olympiádou nebo hlavně druhá půlka příštího roku a potom těsně před.
2: Říká golfistka Sára Kousková po úspěšných týdnech, které potvrdily její ambice dostat se na olympijské hry a případně taky na nejprestižnější golfový okruh LPGA nastálo. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jak je Česko připraveno na krizové situace? Jaké zásoby má ve svých skladech Správa státních hmotných rezerv? A bylo by rozumné rezervy posílit s ohledem na přibývající vlny veder nebo hrozby blackoutu? Tomáš Pancíř se zeptá předsedy Správy státních hmotných rezerv Pavla Švagra.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: 29 let, uškrcená.
2: Chce peníze, jinak bude pokračovat.
3: Nikdo nebyl schopen zastavit mě před 30 lety. A nikdo mě nezastaví ani teď.
2: Řadu let na tom dělal velký tým, bezvýsledně. Co když se ale někde stala chyba?
4: Všechno bude tip-top, žádný stres.
5: Druhá řada minisérie režiséra Jiřího Stracha, Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Radiožurnál je 17 hodin. Richard Jandovský a zprávy.
8: Pracovníci v kultuře požadují stažení nové státní kulturní politiky. Dokument podle nich vznikl netransparentně. Čtyři německé země pozastavily zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Má to ulevit říční dopravě při extrémním suchu. Plavkyně Semanová a Jeníčková postoupily do semifinále na kraulařské stovce na mistrovství Evropy. Kvůli spadlému stromu je neprůjezdná silnice 13 Karlovy Vary Chomutov před Stráží. A zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Kulturní organizace, spolky i odbory vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky na další 4 roky. Dopis poslali na úřad vlády. Ministerstvo kultury žádné změny v dokumentu neplánuje.
10: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy nový plán minulý týden hájil s tím, že dokument důsledně vychází z programového prohlášení vlády. Jeho cílem je posilovat kulturní život, rozvíjet ekonomický potenciál kultury a zvyšovat kvalitu života obyvatel Česka. Na otevřený dopis, pod kterým jsou podepsány desítky kulturních subjektů, plánuje reagovat také premiér Andrej Babiš ANO. Státní kulturní politika je zásadní strategický dokument, který je podkladem pro hospodaření státu v řádu desítek miliard korun. Ovlivňuje život, práci i tvorbu více než 200 tisíc lidí. Pracovníkům v kultuře také vadí, že z dokumentu zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě. Novou státní kulturní politiku zveřejnila Hospodářská komora, která uzavřela připomínkové řízení 4. srpna. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
8: U okresního soudu v Děčíně pokračovalo hlavní líčení v případu pádu dětí z vyhlídky v Markvarticích v letě 2023. Do nemocnice tehdy záchranáři převezli 8 dětí. Obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti a způsobení těžké újmy na zdraví čelí 6 lidí a jedna firma. Soud se snaží zjistit, kdo zodpovídal za údržbu a pád vyhlídkové plošiny. Postavit je nechal zájmový spolek Triangle. Její technický stav byl nevyhovující, řekl dnes u soudu soudní znalec Jaroslav Marek.
11: Ty vady byly zjevný, protože tam celý kmen je popraskaný. Muselo se předpokládat, že když je kmen popraskaný povrchově, že není celistvý ani uvnitř. Ta údržba pravděpodobně prováděna nebyla, protože kdyby byla prováděna, tak by nebyla ve stavu, ve kterém byla zjištěna při pádu. Tato konstrukce mohla kdykoliv spadnout.
8: Hlavní líčení bude u děčínského okresního soudu pokračovat za měsíc. Německo chce kvůli nízkým hladinám řek přesunout část nákladní dopravy na silnice. 4 spolkové země včera dovolili kamionům jezdit i o nedělích a svátcích. Extrémní sucho může zpomalit německou ekonomiku o několik desetin procenta.
12: Nejsledovanější německou řekou je Rýn, po kterém se měsíčně přepraví asi 12 milionů tun nákladu. Hladina na něm ale v posledních dnech dosahuje historických minim, takže nákladní lodě na něj vyplouvají třeba jen s pětinovou zátěží a mezi Koblencem a Mohučí může řeka přestat být splavná docela. Na vykrytí případných výpadků by bylo potřeba takové množství kamionů a řidičů, které v Německu není k dispozici. Vláda proto chce víc zaangažovat taky železnici a prověřit, které opravy na dálnicích by se daly odložit, aby se nenarušovala plynulost dopravy. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Zemětřesení na západě Kolumbie má zatím 20 potvrzených obětí. Většina z nich zemřela ve městě Pereira vzdálenosti asi 350 kilometrů na západ od kolumbijské metropole Bogoty. Ve městě Cali se zřítily nejméně 20 budov. Pod jejich troskami zůstali podle tamního starosty uvěznění lidé. Otřesy s epicentrem v provincii Choco o síle 7,4 stupně zemi zasáhly po 7:30 ráno. O necelou hodinu později byl druhý otřes o síle 4,6 stupně.
13: Sport. Barbory Semanové a Janíčkové se na karlovarské stovce probojovali do večerního semifinále evropského šampionátu v plavání. Obě jen těsně zaostali za českým rekordem. Semanové, ta byla v rozplavách pátá, Janíčková šestá. Barbora Janíčková plavala vedle aktuální světové rekordmanky Marit Stenberchenové a po polovině závodu viděla, jak je Nizozemka rychlá.
14: No, já ji vidím na cestu zpátky, předýchám jenom na jednu stranu. Teď jsem viděla zpátky, udělala jsem výjezd, a jsem viděla jenom ty nohy. Říkám, tak co se dá dělat? Dívře mi trenér řekl, jako ať se jí držím, no, že prostě je to dřelka světového rekordu, je to docela těžký. Jo, trošku toho člověka možná jako malinko znervózní, ale asi nic hroznýho a fakt jela výborně.
13: Semifinále Semanové a Janíčkové vám nabídneme po 6:30 večer živě na Radiožurnálu Sport.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D1 v Brně, neprůjezdná 13, u Stráže nad Ohří. Na dálnici D1 v Brně silný provoz v obou směrech. Ve směru z Prahy na Brno je kolona od sjezdu na Vídeň do omezení u D2, pak se jede pomaleji omezením u Rohlenky, tam v obou směrech. A v pásu opačně na Prahu je zase pomalá jízda mezi sjezdy na Vídeň a k výstavišti. Silnice 13 Karlovy Vary Chomotov je teď úplně zablokovaná v obou směrech mezi odbočkou na Krásný les a Stráží. Hasiči tam likvidují spadlý strom, není to kudy objíždět. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí kolona před omezením u připojení od Barandova od exitu 15 Lohkov, regulují předtím průjezd tunely a v koloně tam u exitu 4 Písnice stojí v levém pruhu porouchané osobní auto. Kolona se tak natahuje před sjezd na Vestec. Východní část okruhu zůstává hodně ucpaná ve směru na Černý most. Kolona ze Štěrbholské spojky od Europarku kolem Černého mostu, tam to hodně stojí a vleče se to dál Novopatskou k Zúžené k Belské. Osobní auta celý úsek od Europarku až 3/4 hodiny, kamiony i podstatně déle. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. To byly zprávy. Teď nabízíme 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
16: Jak je Česko připraveno na krizové situace? Jaké zásoby má ve svých skladech Správa státních hmotných rezerv? A bylo by rozumné státní rezervy posílit s ohledem na přibývající vlny veder nebo hrozby blackoutu? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
17: Dobrý podvečer, děkuji za pozvání.
16: Pokračují vedra, v řadě zemí jsou velké požáry, počasí má dopad na energetiku, hodně pozornosti vyvolalo třeba omezení provozu maďarské jaderné elektrárny Pakš kvůli nízkému průtoku Dunaje. Je Česko dostatečně připraveno na kritické situace, které by v důsledku tohodle všeho mohly přijít?
17: Tak ono slovo dostatečně a krizové stavy nejde dohromady, protože se připravujete na krizové stavy tak, jak je čekáte a pak vás vždycky něco překvapí. Ale samozřejmě, když to vezmu z hlediska sucha, z hlediska cisteren, tak těch máme dostatek, jsme schopni obcím a zejména těm menším obcím, protože u těch velkých obcí je to o vodovodním řádu a tam to zásobování je většinou zajištěno jinak. Takže v tomto směru jsme, myslím, připraveni. Co se týká sucha, tak je to samozřejmě případně o hasičské speciální technice, o hadicových systémech, speciálních kontejnerech, ty také máme, takže pokud jsou velké požáry, tak hasiči je od nás mají k dispozici. A samozřejmě mohou to být i elektrocentrály, protože pokud je sucho, může být případně i blackout, tak tady také máme dostatečné množství elektrocentrál. Samozřejmě otázka je jejich kapacita, modernost, ale vždycky vás může něco překvapit a vždycky je to tak, že po všech krizích, které byly v minulosti, tak se dělá analýza a opět se vytváří systémy, jak tu připravenost zlepšit. Takže vždycky je co zlepšovat. Takže já si myslím, že připraveni jsme, ale abych dal ruku do ohně za to, že nás nemůže něco překvapit, tak to samozřejmě nedám.
16: Když vezmeme postupně některé ty věci, o kterých jste mluvil, začnu těmi cisternami a dodávkami vody. Vy jste ve čtvrtek v ranním interview Radiožurnálu říkal, že aktuálně od vás mají cisterny půjčeny 3 obce, 1 na Klatovsku, 2 na Rakovnicku. Od té doby přibyly, ptají se další starostové, řešíte další takové
17: reálně
16: obce?
17: Další obce nepřibyly, ale těch dotazů starostů máme hodně, nebo respektive žádosti reálně na stole nemáme, ale dotazy od starostů máme. Na mě to dělá dojem, že starostové především v malých obcích jsou z té situace stále více a více nervózní. Ale samozřejmě to, že nemáme žádnou žádost, se může kdykoliv jakoby změnit. Pro mě je podstatné, že jsme schopni v tuhle chvíli starostům cisternou pomoci.
16: Samozřejmě, kolik máte v záloze cisteren? Kolika obcím byste byli schopni
17: máme
16: pomoci?
17: Několik stovek cisteren. Samozřejmě ono to není jenom o cisternách, je to o autocisternách, o vlastních cisternách, o úpravnách vody a máme také potrubí, kdyby bylo potřeba, kterým lze dovést vodu z bodu A do bodu B, čili ale ten základ jsou cisterny a těch máme několik stovek.
16: Když říkáte, že máte potrubí, mě to zaujalo už minulý týden, říkáte z bodu A do bodu B, jak vzdálené ty body mohou být, jinými slovy, kolik kilometrů toho potrubí máte?
17: Tak máme několik desítek kilometrů toho potrubí, samozřejmě jsou to takové, jednoduše řečeno, plastové roury, které se pospojují a připojí se k tomu čerpadlo a tak, jak znáte doma normálně zahradní hadice, tak tohle to jsou hadice s větším prostě průměrem, čili to je prostě normální technika. Prostě může se stát, že potřebujete vodu dovíst do větších vzdáleností. Samozřejmě problémy jsou s tím, že to musí být správně hygienicky ošetřeno, takže ono to není jednoduché, ale základ je, že i takovou tu věc máme. A pokud je jenom v našem skladu, tak je to dobře. Já vždycky říkám, lepší je mít víc věcí ve skladě, než nemít vůbec nic a přijde potom krize a jste bezradní, protože on ten problém je v tom, že jakmile vás nějaká krizová situace překvapí, tak na tom trhu už nic není, nic nekoupíte, je nedostatek, takže od toho jsou státní hmotné rezervy, nejenom ty prostředky na sucho.
16: Když se vrátím ještě k těm cisternám, mě zaujalo, že sice máte cisterny, říkáte několik stovek, ale nemáte vodu. Je to dobře? Opravdu se dá spoléhat, že ve všech krizových situacích, které mohou nastat, bude vždycky voda k dispozici?
17: Tady z mého pohledu bohužel nemáme vodu. Jsou kolegové, šéfové státních hmotných rezerv, kteří vodu mají. Například v Polsku nebo ve Slovensku a mají většinou vodu buď balenou, to znamená ty klasické PET-lahve, nebo mají balenou v takových plastových sáčcích, několika litrových, a nebo mají ty plastové sáčky a mají k dispozici smluvního partnera, který by jim v případě krizové situace vodu dodal. Já říkám bohužel, u nás my v tuhle chvíli vodu nemáme, takže samozřejmě pokud starosta zavolá, půjčíme mu cisternu, to zajistíme velmi rychle ve spolupráci s ministerstvem zemědělství. Ten mechanismus by, věřím, starostové měli už dneska znát, pokud nevědí, tak se doptají, my jim tu informaci dáme, v tomhle není problém, ale dopravíme jim na určené místo cisternu, která je bohužel bez vody a samozřejmě řada starostů si stěžuje, nebo stěžovala, říkala, vy nemáte vodu a my říkáme ne, tu vodu si prostě musíte zajistit.
16: Budete navrhovat změnu? Budete navrhovat, aby přibyla voda do státních hmotných rezerv?
17: Já o té vodě hovořím už několik let. Z mého pohledu by mě dávalo smysl mít vodu podzemní, protože jsou u nás lokality, kde je dostatek podzemní vody. A moje představa by i v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení. Ten návrh není na mě, protože my jako státní hmotné rezervy můžeme maximálně dobrým slovem doporučit, ale ten systém tvorby státních hmotných rezerv má vždycky svého gestora. a v tomhle případě se to týká buď ministerstva zemědělství nebo ministerstva životního prostředí. Oni mají kompetenci za vodu.
16: A tu dobrou radou se obrátíte na tahle ta ministerstva?
17: Určitě, touhle dobrou radou se obracím na několik již ministrů. Debata je o tom, že téma je to zajímavé, ale zatím ten reálný požadavek stále u nás nemáme.
16: Kolik by tohle stálo?
17: Ten požadavek mít tu vodu? Ano. Já si myslím, že by to nebylo nic drahého, protože my jsme v jednu chvíli debatovali i o množství těch podzemních vrtů. Těch je tady k dispozici poměrně velké množství, dají se vybrat i ty, které jsou, dejme tomu, majetku státu nebo blízko majetku státu, a udržování těch vrtů by byla záležitost standardních zkoušek, čili tohle by určitě nebyla nějaká extrémně drahá záležitost a určitě by bylo dobré, abychom měli i baličku na pitnou vodu nebo několik baliček na pitnou vodu, protože celkem je praktické, když se něco odehrává, tak abyste vedle té cisterny třeba těm občanům dodal na místo buď ty petlahve, anebo prostě takové ty starší občané si pamatují vlastně plastové pytlíky, ve kterých bylo mléko, tak teď je trošku samozřejmě jiný plast a jsou to buď dvoulitrové, pětilitrové nebo i desetilitrové plastové pytlíky s pitnou vodou. To mně přijde velmi praktické.
16: Předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Kromě vody jsou další věci, které navrhujete, nebo kdybyste mohl, tak byste navrhoval, aby přibyly i v souvislosti s vedrem do státních hmotných rezerv?
17: Víte co, v souvislosti s vedrem je to otázka opět jednotlivých ministerstev, které se nad tím musí zamyslet, především
16: dobře,
17: ministerstvo
16: zemědělství. Teď můžete i veřejně doporučit.
17: Ne, já bych asi neměl žádný konkrétní doporučení. Myslím si, že ta voda je něco, co je z mého pohledu to urgentní. Ostatní je to otázka především ministerstva zemědělství a jeho specialistů.
16: Jak často se vlastně mění ten okruh věcí, které jsou ve hmotných rezervách?
17: Tak my vytváříme plán pořizování státních hmotných rezerv vždycky na 2 roky. Teď máme aktuální plán na rok 26-27. Do přibližně konce letošního roku očekáváme požadavky na úpravy, doplnění, změny od jednotlivých ministerstev, od jednotlivých ústředních správních úřadů a někdy v polovině příštího roku budeme vládě navrhovat plán na další období, to znamená roky 28-29. To je v souvislosti vždycky s upgradem krizových plánů. Čili každé 2 roky

0: že se cokoliv stát, ten ropný biznis se ukazuje, je velmi flexibilní, bohužel, a ze dne na den se mohou odehrávat všechny možné změny, však jsme toho v posledních několika měsících zvykem, takže nikdy neříkej nikdy, ale plán je do konce srpna.
1: Potom tedy budou opět zásoby na 90 dní?
0: My v tuhle chvíli po doplnění, to znamená, až nám Orlen vrátí ty zásoby, tak bohužel nebudeme mít 90 dnů, budeme zhruba na 85 dnech. Ten důvod je ten, že přece jenom roste ekonomika, jak roste ekonomika, tak se každý rok dělají přepočty a ten přepočet v tuhle chvíli je zhruba 85,5 dne. Ale musím k tomu dopovědět jednu věc. Co se týká ropy a ropných zásob, tak tady v principu už nemůžeme dokupovat, protože veškeré nádrže, které máme zesmluvněny nebo jsou v naší kapacitě, budou plné. Takže pokud budeme realizovat nějaké nákupy, tak to budou produkty.
1: Jak je to se zásobami plynu?
0: Plyn máme. Máme ho stále stejné množství, to množství, které jsme někdy před 3-4 lety, 2022, ono to utíká, pořizovali. Samozřejmě vede se odborná debata o tom, jestli by toho plynu nemělo být ve státních hmotných rezervách více. Německo třeba pořizuje více aktuálně plynu do hmotných zásob svých.
1: Pardon, že do toho skáču, kolik to je? To je kolik procent spotřeby Česka?
0: Ono se to takhle, tu spotřebu, ono se to takhle nedá říct, protože ta spotřeba je
1: samozřejmě
0: proměnlivá.
1: Jinak v zimě, samozřejmě jinak
0: v letě a jinak v zimě. Ale když vezmu takovéto zimní období, tak ta debata je kolem 10-14 dnů, že by byla ta naše zásoba. A i to se velmi těžce jakoby počítá, protože samozřejmě je to otázka priorit. Nicméně základ je, že se našla odvaha předchozí vlády k tomu, abychom plyn pořídili, takže přece jenom ta připravenost na potenciální krizové stavy je lepší. Samozřejmě pokud by se našly finanční prostředky, tak bychom klidně mohli další plyn dokoupit, ale víte, státní hmotné rezervy, to je problematika finančně poměrně náročná a samozřejmě v současné době, kdy se hledají spíše úspory, tak každá debata s námi, ať už se bavíme o těch ropných produktech nebo i o tom plynu, tak to je záležitost jako miliard. Jenom pro zajímavost pro vás, možná pro posluchače, pokud bychom v tuhle chvíli měli doplnit ty zásoby ropy a ropných produktů na těch 90 dnů, tak při dnešních aktuálních cenách, které jsou samozřejmě vysoké, tak by to bylo přes 3 miliardy korun. Čili my nejsme v tomhle směru žádní drobečci.
1: Pro srovnání, jaký je rozpočet, za kolik nakupujete každý rok?
0: Tak náš rozpočet na příští rok v tuhle chvíli, ten mám v hlavě, bude 5,5 miliardy. Co se týká toho rozpočtu, tak já ho dám zase do souvislostí s požadavky toho plánu. Tak když jsme vládě předkládali plán na ty dva roky, 26-27, tak jednotlivé rezorty požadují pořídit věci do státních hmotných rezerv v pořizovací ceně, v odhadované pořizovací ceně někde kolem 9 miliard korun. Takže je evidentní.
1: Za rok?
0: Ne, za ty dva roky, v tom dvouletém období. Ale zase to vemte tak, že když máme rozpočet 5,5 miliardy, tak nám na ty nákupy zbývá relativně malý prostor, protože jenom náklad na ochraňování ropy a ropných produktů a toho plynu a těch dalších položek, které máme, tak to je přes 3 miliardy korun.
1: To znamená, že nemůžete a nenakupujete všechno, co byste měli nakupovat podle toho plánu?
0: Tak je to otázka samozřejmě finančních prostředků. Nechci být hodně detailní, vyjednávání kolem rozpočtu samozřejmě probíhají, ale abychom ten plán mohli naplnit v těch letech 26-27, tak bychom potřebovali ještě několik miliard dosypat nejenom v letošním roce, ale v příštím roce. Na druhou stranu, víte, ono je to s náma složitý, protože my veškeré věci pořizujeme veřejnými zakázkami a ten, kdo má zkušenosti s veřejnými zakázkami, tak ví, že je ten zákon poměrně komplikovaný a nám se v tuhle chvíli poměrně výrazně prodlužují dodací doby u My kupujeme specializovanou techniku, takže pokud chcete specializovanou techniku, nemáte ji u výrobce hned, takže samozřejmě není vůbec žádný

0: žádný, není vůbec žádná mimořádnost, pokud doba dodání něčeho, co požadujeme, je 15, 18 i 24 měsíců. Takže ono my musíme dlouhodobě plánovat, potom je zcela běžné, že firmy mezi sebou soupeří i tak, že se dávají různá podání k Úřadu pro hospodářskou soutěž, dělají se různé námitková řízení, takže udělat zakázku není záležitost několika měsíců, takže my opravdu pořizujeme hodně speciálních věcí, takže s řadou zakázek máme také problémy.
1: Předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Detailní soupis, co je ve státních hmotných rezervách, předpokládám, je tajný, ale všichni víme, že tam jsou třeba potraviny. Na jak dlouho by ty potraviny stačily v případě krize?
0: Máte pravdu, my v tuhle chvíli, teď jedna taková informace, ona ta mezinárodní situace se v posledních několika letech výrazně zhoršila, takže my jsme stále více obezřetnější se sdělováním informací a tady poprosím, aby to všichni chápali, protože není dobré vyzrazovat detaily. To znamená nejenom, kde máme ty věci uloženy, ale také koho, kolik toho máme.
1: Takže je tajné, na jak dlouho by to vydrželo?
0: Co se týká potravin, tak já prozradím, už jsem to říkal, že my od vlády máme úkol mít základní potraviny, disponibilitu na 15 dnů a tenhle požadavek dlouhodobě neplníme. Ono je to také otázka finančních prostředků. My bychom co rok to měli tu připravenost zvýšit o den. Bohužel ani to se nám jakoby nedaří.
1: Na kolika tedy jste,
0: takže
1: když
0: máte
1: být na 15?
0: Takže my jsme dneska zhruba na 1,5 dny.
1: Takže na desetině ale toho, víte, co byste měli být?
0: Ano, ono je to přesto nějakých 15 milionů denních dávek, ono to není tak málo, ale tady je potřeba říct, že my máme hodně komodit od obilí přes máslo, maso, masné výrobky a ta situace je proměnlivá. Já snad neprozradím nic mimořádného, že z hlediska obilí, protože vidíme teď i jakoby úrodu, nebo respektive zemědělci si stěžují, že ta úroda není taková, tak já můžu ubezpečit, že z hlediska obilí a obilovin jsme na tom velmi dobře, tam máme několik desítek dnů.
1: V zásobách byste měli mít také léky. Vy jste nedávno v rozhovoru pro Seznam Zprávy říkal, že ten okruh léků, které máte vy, je výrazně menší, než mají třeba Poláci. Budete tedy dobrou radou, obrátíte se na Ministerstvo zdravotnictví, aby v těch dalších letech chtělo víc léků?
0: Víte, pane redaktore, zdravotnictví je mimořádně zajímavá oblast, která se v okolních nebo ve státech, se kterými my v hmotných rezervách debatujeme a oni nám neřeknou přesně, protože většinou i oni mají utajené sestavy a ani nám neřeknou detail, ale je zjevné, že z hlediska zdravotnictví a zdravotních prostředků, ale i různých technických věcí pro zdravotnictví jsou okolní státy minimálně Polsko výrazně lépe připraveny než my. Co se týká léků, tak já nemám co ministerstvo zdravotnictví doporučovat, protože v tomhle směru se zdravotnictvím úzce spolupracujeme a máme od zdravotnictví v tuhle chvíli soupis požadavků na léky, které bychom měli v rezervačním systému pořídit. Problém je, že jsme byli úspěšní v jedné soutěži, v dalších soutěžích, které jsme vypisovali, jsme úspěšní nebyli. Důvod je zřejmě ten, že kapacita toho českého trhu na obměnu těch speciálních antibiotik, které máme nakoupit, je malý, takže my to řešíme s ministerstvem zdravotnictví. A další požadavek od pana ministra jsem shodou náhod dostal minulý týden, čili pro pana ministra a současné vedení ministerstva je otázka kolem speciálních léků a léčiv. Myslím, prioritou budeme s ministerstvem zdravotnictví debatovat i o dalších jakoby položkách a možná s ministerstvem zdravotnictví uděláme i nějaký společný seminář s kolegy, dejme tomu z Polska, abychom okoukali ten jejich systém. Víte, v Polsku je třeba odbor, který se na jejich hmotných rezervách zabývá léky a ten má 16 lidí. A my u nás na Správě hmotných rezerv vlastně žádného specialistu na léky pořádně nemáme. Takže Ono to souvisí i s tou personální vybaveností naší, s tím, že chcete-li mít profesionální státní hmotné rezervy, tak prostě musíte mít, ať se mi to líbí nebo nelíbí, profesionálního státního úředníka, potřebujete mít dobré zboží znalce a problém je problém je většinou také takto kvalifikované lidi zaplatit. Já vím, že řada našich spoluobčanů to nerada slyší, protože mají pocit, že státní úředníci jsou dobře placeni, ale já vás teda ubezpečím, že státní hmotné rezervy tak dobře placeni nejsou. My jsme z hlediska institucí státních, myslím, na 10. místě od spodu z hlediska průměrného platu. A my bychom potřebovali u těch specialistů mít výrazně větší platy, prostě proto, že jsou to lidé, kteří musí připravit kvalitní výběrové řízení, musí zajistit krizovou připravenost, musí v krizi fungovat a bohužel takoví lidé se vám nerodí. Takové lidi si musíte vychovat, musíte je na správě hmotných rezerv stabilizovat a bohužel ti lidé jsou profesionálové a potřebují být také adekvátně placeni.
1: V poslední minutě našeho rozhovoru bych se ještě vrátil k elektrocentrálám, o kterých jste mluvil v úvodu. Kolik jich máte a dokázalo by to zajistit nějaký základní provoz státu v případě blackoutu?
0: Tak to je velmi komplikovaná otázka. Abychom zajistili našimi elektrocentrálami provoz státu, to si netroufám říct, ale opět jich máme několik stovek. Co se týká povodní, když se podívám na rok 2024, tak jsme jich měli v permanenci více než 100 a ten provoz tam, kde bylo potřeba, jsme zajistili. V tuhle chvíli elektrocentrály a energocentra, taková, jak tomu říkáme, jsou naší prioritou. Máme vypsáno několik výběrových řízení. Právě v téhle oblasti výrazně posilujeme. Souvisí to i s kritickou infrastrukturou.
1: To znamená, že budete posilovat
0: elektrocentrály? To znamená, že budeme kupovat další výkonná elektrocentrály. Tohle je oblast, která je v tuhle chvíli určitě prioritou.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Já děkuju, nějak nám ten rozhovor velmi rychle utekl. Klidně se k tomu pojďme vrátit někdy příště, protože těch témat, které by mohly diváky a posluchače vlastně zajímat, je určitě hodně.
1: Tak děkuju za pozvání. Příslib, že Pavel Švagr bude brzy hostem. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Sedmnáct hodin a 30 minut. Richard Jandovský a zprávy.
3: Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2% víc než v červnu. Údaje zveřejnil úřad práce, o zaměstnání se ucházelo přes 367 tisíc lidí. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový nárůst. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, nejmenší naopak v Praze a Pardubickém kraji. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie. Nejhorší byl minulý víkend. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Na většině území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Krizový stav úřady vyhlásily téměř v 70 departmánech. Během něj se voda smí využívat jen pro přednostní účely, jako jsou zdravotnictví, civilní bezpečnost nebo hygiena. Nedostatek vody ve Francii způsobily opakující se vlny veder a dlouhotrvající sucho. Na jihovýchodě země teploty podle meteorologů opět dosáhnou až 40 stupňů Celsia. Na středu francouzská vláda svolala krizový štáb. Praha plánuje opravit kasárny Karlín za bezmála 2 miliardy korun. Radní hlavního města dnes schválili vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V objektu památkově chráněné budovy by do roku 2032 měly vzniknout prostory pro obchody, kanceláře či studentské koleje. Sport. Kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikaci výkonem 79 metrů a 61 cm. Do úterního finále postoupil také dálkař Petr Meindl-Schmidt. Už 10 dnes večer bude o medaili bojovat koulař Tomáš Staněk, který kvalifikaci splnil limit výkonem 20 metrů a 66 cm a skončil druhý.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná 13. U Stráže nad Ohří, taky 28. U Loun. Silnice 13 Karlovy Vary Chomutov je uzavřená, projet se nedá ani v jednom směru mezi odbočkou na Krásný les a Stráží, v zatáčce u odbočky na Horní hrad. Ve straně nad silnicí spadl strom, pracují hasiči, vypadá to, že už kmen mají dole a porcují ho, plošinu uklízejí, kolony stojí od Damic a ze Stráže, není kudy to obět, ale brzy by měli provoz obnovit. Na silnici 28 z mostu na Louny a dál, kde sedmičce je neprůjezdný úsek Kus za Dobroměřicemi, na dálnici D7 se musí přes město přes Louny, za kruhovým objezdem směrem na D7 uklízejí po nehodě.
6: Velká dopravní nehoda, je tam několik vozidel, jedno je dokonce převrácený na boku.
5: V Praze odpolední kolony, hlavně před Zuženou k Belskou ucpaná Novopatská kolona, předtím i celým východním okruhem kolem Černého mostu už ze Štěrboholské spojky od Europarku, celý úsek osobním autem 40 minut. Na jižní spojce ve směru na Smíchov čekejte kolonu od sjezdu na Pankrácké z Líchovskému tunelu, to je až na čtvrt hodiny. A velmi silný provoz zůstává taky v centru na magistrále ve Vlznově ulici od hlavního nádraží od Vinohradské až na Hlávkův most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30 a na horách to bude až 20 stupňů Celsia. To byly zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Dobré odpoledne, 17.34. Vedení Brna chce koupit unikátní rodinnou vilu zesnulé architektky Růženy Žertové. Politici chtějí dům otevřít lidem stejně jako jiné slavné vily ve městě. Nákup ovšem vyvolává otázky o tom, jak k domu přišel jeho současný majitel. No a my se to pokusíme rozluštit za chvilku ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Teď už posloucháte Bude mi lehká zem od Petra Hapky a Jany Kiršner.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Brno chce do svého majetku získat a později otevřít další unikátní vilu, rodinný dům zesnulé architektky Růženy Žertové. Ta se proslavila například návrhy obchodních domů Prior v Košicích a Pardubicích. Svůj vlastní dům si postavila v Brně Žabovřeskách. Magistrát ho teď chce koupit za necelých 28 milionů korun. A to od lékaře, který nemovitost podle deníku Referendum před lety za nejasných okolností pořídil 6x levněji.
1: Je to vlastně stavba, která vznikla na přelomu 70. 80. let.
2: Zdůrazňuje historička architektury Šárka Svobodová, která se dílem i životem Růženy Žertové zabývá.
1: Ona ho postavila vlastně sama se dvěma zedníky.
2: Žertová zemřela v roce 2019. Dům odkázala jednomu ze zmíněných zedníků. O rok později ho od něj koupil lékař Pavel Fadrus, na což v roce 2024 upozornila redaktorka deníku Referendum Gabi Kazalová.
3: On se s ní seznámil v posledních měsících jeho života, kdy vlastně v nemocnici byla diagnostikovaná rakovina. Nikdo v podstatě nevěděl, proč měl o tu Růženu Žertovou takový zájem.
2: Fadrus dům koupil za 4,5 milionu korun. Český rozhlas ho požádal o to, zda by dokázal tehdejší okolnosti vysvětlit. V e-mailu nakonec napsal toto.
4: Mám za to, že téma je již vyčerpáno. Dům jsem městu nabídl proto, že jsem si vědom významu paní architektky Žertové.
2: Podle primátorky Markéty Vaňkové z ODS je cena skoro 28 milionů korun podle znaleckého posudku v pořádku. Fadrus byl přitom dřív obchodním partnerem primátorčina náměstka a šéfa brněnské ODS Roberta Kerndla. Roli to podle Vaňkové při nákupu nehraje. Nepožadovala ani vysvětlení, za jakých okolností Fadrus k domu přišel.
5: Jakékoliv další okolnosti toho původního nabytí jsou samozřejmě jako důležité, ale nejsou z mého pohledu významné pro to rozhodnutí, jestli město by mělo být vlastníkem té vily.
2: Historička architektury Šárka Svobodová je sice ráda, že dům Brno možná zachová a otevře, za adekvátní považuje i kupní cenu. Nerozumí ale motivaci Pavla Fadruse.
1: Proč neprodá dům městu za symbolickou částku? On sám dům za symbolickou částku získal.
2: Jestli dům s autorským vnitřním vybavením Brno koupí, o tom rozhodnou v září zastupitelé. Tomáš Kremr, Radiožurnál.

0: Fotbalisty Sparty už zítra čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů. Po domácí výhře 2-1 nad Lyonem budou Pražané bojovat o postup na hřišti Olympiku. No a my za chvilku zamíříme v odpoledním radiožurnálu do Francie pro aktuální informace.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Fotbalisté Sparty už jsou v Lyonu, tam je zítra čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů proti domácímu Olympiku. Ve Francii máme taky reportéra Radiožurnálu Tomáše Petra, který byl i na předzápasové tiskové konferenci Pražanů. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer.
0: Jaká je nálada v týmu Sparty po sobotní ligové prohře v Mladé Boleslavi?
1: No, Jonathan Brunes, norský útočník, který dorazil na tiskovou konferenci za hráčskou kabinou, mluvil o tom, že hráči byli zklamaní, že byli frustrovaní a že je potřeba, aby tuhle frustraci dokázali přetavit v něco pozitivního, co zítra předvedou na hrací ploše. Trenér Brian Priske ten prohlásil, že samozřejmě Sparta přijela sem do Lyonu s tím, že chce postoupit, ale zároveň, že si jsou Pražané vědomí toho, že nemohou hrát tak, jako odehráli ten zápas v Mladé Boleslavi, obzvláště tu první půli, ve které vlastně vůbec nevystřelili.
0: V jakém složení fotbalisté Sparty odcestovali do Lyonu?
1: Do Lyonu neodletěl obránce Gudal, který zažil právě v Mladé Boleslavi premiéru ve spartianském dresu, protože on už nastoupil do kvalifikace Evropské ligy v dresu Tromze, takže ten chybí ve výpravě. Stejně tak nepřiletěli Haraslín, Vindal a Kuchta. Všichni jednají o přestupech do zahraničí, přičemž Lukáš Haraslín, kapitán Sparty, nebo do téhle doby kapitán Sparty, ten už vyjednává o tom svém angažmá právě v Saudské Arábii, kam by měl asi v nejbližších možná dnech, možná hodinách přestoupit.
0: A co zajímavého ještě zaznělo na té předzápasové tiskové konferenci?
1: Když zůstaneme vlastně u kapitána Lukáše Haraslína, tak on ve Spartě povětšinou kopal penalty a i zítra je tady samozřejmě ta varianta, že by třeba zápas mohl dojít do penaltového rozstřelu. Připomeňme, že Sparta ten úvodní zápas doma vyhrála 2-1. No pokud by Haraslín nebyl k dispozici, nebo on nebude určitě k dispozici, tak trenér Brian Priske se vlastně tak spiklenecky podíval po své levé ruce, kde vlastně seděl Jonathan Brunes a prohlásil, že vlastně jeho dobrý kamarád tady nalevo by to mohl vzít právě za Haraslína a že i ostatní hráči jsou připraveni na tuhle variantu. A zároveň také Brian Priske mluvil o tom, že se chystají se Spartou na to, že Lyon bude hrát v úplně jiném systému hry, než jak se prezentoval v Praze a že si jsou tedy hráči Sparty i trenérský štáb vědomi toho, že to bude úplně jiný a mnohem náročnější zápas než v Praze na Letné.
0: Říká tedy reportér Radiožurnálu Tomáš Petr, který bude zítra od 21 hodin na Radiožurnálu Sport také komentovat přímý přenos té odvety třetího předkola Ligy mistrů mezi Lyonem a Spartou. Reportážní vstupy samozřejmě od něj uslyšíte i zde ve večerním Radiožurnálu. Tomáši, tak zatím díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 17 hodin 53,5 minuty k tomu chystáme hlavní zprávy, ty začnou přesně v 18 hodin a v 18.10 na ně naváže večerní publicistika s Vladimírem Krocem, který přišel teď do studia, aby nám řekl, jaká bude náplně. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dunaj má nejméně vody za 150 let. Tristně je také situace na většině vodních cest v Německu. Co změna klimatu a současná vlna veder znamená pro evropskou ekonomiku, jakou perspektivu má říční doprava? Zeptám se Lukáše Hradského ze společnosti Evropská vodní doprava SPET. Americká technologická společnost Meta Platforms spustila nový model umělé inteligence Muse Glimmer. Víc nám k tomu řekne Jan Romportl, zakladatel startupu Elin AI a expert na umělou inteligenci a její bezpečnost. No a s Jiřím Peňásem si připomeneme spisovatele Vladimíra Párala, který dnes v noci zemřel v chebské nemocnici ve věku 94 let.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Pokus o vraždu, který nevyšel. Traviči z Ruska, flakon plný novičoku a dvojitý agent se svou dcerou. Případ Skripal načíná novou letní minisérii s názvem Jedy.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
7: V blízkosti dopravního letadla letal minulý týden nad Prahou dron.
8: Událost je šetřena jako potenciální neoprávněný provoz.
7: Kolumbii zasáhlo silné zemětřesení. Prezident jede osobně řídit záchranné práce.
9: Zrušil jsem svůj program, abychom se mohli soustředit na reakci na přírodní neštěstí.
7: Koulař Staněk postoupil na evropském šampionátu v atletice do večerního finále. Dlouhá kolona je v Praze před Gbelskou už z východního okruhu Odběchovic a zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy, pěkný pondělní večer vám přeje Richard Jendovský.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
7: U letadla skandinávské společnosti SAS se minulý týden nad Prahou objevil neznámý dron. Stroj letící z Kodaně se chystal na přistání na ruzyňském letišti. Radiožurnálu událost potvrdil Úřad pro civilní letectví. Komu dron patřil, úřady vyšetřují.
10: Incident se stal ve čtvrtek, když letadlo dopoledne přelétalo přes pražské Štěrboholy ve výšce zhruba 1 300 metrů. V těchto místech by přitom pilot dronu měl dodržovat maximální výšku 120 metrů a plán letu by měl vyznačit v aplikaci DroneMap. Ani jednu podmínku, ale obsluha dronu podle mluvčí Úřadu pro civilní letectví Jitky Ungrové nesplnila.
8: Vzhledem k tomu, že je událost šetřena jako potenciální neoprávněný provoz, nelze v tuto chvíli vyloučit ani zapojení policie České republiky.
10: Let dronu piloti nahlásili řízení letového provozu, které varovalo další posádky v okolí. Dron se tak s žádným letadlem nesrazil. Vít Kubant, Radiožurnál.
7: Nezaměstnanost v Česku mírně stoupá. V červenci byla na 5%. Vyplývá to z dat úřadu práce. V evidenci má 367 tisíc lidí. Je to o 40 tisíc víc než před rokem.
11: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
12: Což je o 1078 více než v červnu.
11: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
13: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
11: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Radiožurnál.
7: Po zemětřesení o síle 7,4 stupně zemřelo v Kolumbii nejméně 25 lidí. Vyplývá to ze zpráv starostů postižených měst Manizales a Cali. Spadly tam desítky budov. Záchranáři teprve začínají pátrat po lidech uvězněných v troskách.
14: Lidé otřesy poprvé pocítili krátce po 7:30 ráno kolumbijského času. Na sociálních sítích hned potom začali šířit videa chvějících se budov. Nejméně jedna z nich se úplně zřítila. Kvůli poškozeným terminálům pozastavili provoz letiště ve městě Quibdó a Pereira. Podle rozhlasové stanice Caracol zemětřesení poškodilo taky katedrálu v 500,000 městě Manizales. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella řekl, že okamžitě ruší svůj program a mobilizuje potřebné síly k odklízení škod. Hlavní stanoviště záchranářů podle něj bude v obci San José de Palmar nedaleko hranic s Panamou, kde bylo podle seismologů epicentrum otřesů. Jiří Kordík, Radiožurnál.
7: Ruské úřady hlásí 13 mrtvých a desítky zraněných po ukrajinském dronovém útoku na Nižněkamsk v Tatarstánu. Leží tam jedna z největších ropných rafinérií v Rusku. Údaje o obětech není možné ověřit.
15: Ukrajinský generální štáb potvrdil pouze zásah rafinérie společnosti Taneco v Tatarstánu. Ta v Nižněkamsku vyrábí širokou škálu ropných produktů, včetně leteckého paliva, které stejně jako naftu dodává i ruské armádě. Moskva uvádí, že protivzdušná obrana v noci na dnešek sestřelila 456 ukrajinských nepilotovaných letounů a požáry vypukly v důsledku pádu trosek dronů. Toto vysvětlení místní úřady nabídly i v případě druhé rafinérie, která se ocitla v plamenech, a to v Tjumeni na západní Sibiři. Podnik patří společnosti Sibur. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes s velením ozbrojených sil probral pokračování útoků na ruská zařízení a oznámil, že v armádě nastanou změny. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
7: Na českých silnicích od začátku srpna zemřelo už 18 lidí. Z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Informovala o tom policie.
16: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Sizřišťová.
17: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
16: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
18: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtí si tu jízdu užít.
16: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
7: Praha chce opravit kasárny v Karlíně. Přípravu investice za 2 miliardy korun odsouhlasila městská rada.
19: Objekt částečně provozuje kulturní spolek. Ten musel v květnu 2024 náhle zavřít kvůli chybějící rekolaudaci a stížnostem na hluk. O rok později obnovil spolek provizorně činnost na venkovním nádvoří. Připravovaná oprava má provoz obnovit úplně. Podle mluvčího Prahy 8 Martina Šálka by budoucí využití budovy nemělo rušit místní.
20: Věříme, že se nyní podaří najít řešení, které umožní kasárnám znovu sloužit lidem, a to v režimu, který bude respektovat jak zákon, tak sousedy okolí.
19: Objektu by měly vzniknout například kanceláře, kulturní prostory a nebo třeba také ubytování pro studenty, říká pražský radní Adam Zábranský z Pirátů.
21: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita.
19: Hlavní město očekává, že by práce mohly začít v roce 2028 a měly by trvat zhruba 4 roky. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
7: Zemřel spisovatel Vladimír Páral. Patřil k nejčtenějším autorům socialistického Československa. Své romány opíral o témata partnerských problémů a společenských rozdílů ve společnosti řízené komunisty.
22: Můj velmi mladý příteli, mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
23: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
24: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňás.
25: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
24: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
7: Sport. Koulař Tomáš Staněk postoupil na evropském šampionátu do finále. Birminghamu se dostal po kvalifikaci na 20 metrů a 66 cm. Po svém nejdelším závěrečném pokusu na sobě ale nějakou větší radost nedal znát.
26: Já jsem byl spokojený, jenom jsem nechtěl jako úplně zářit emocema, a protože jsem víceméně věděl, že i ten první pokus už v tu chvíli bude stačit, protože vlastně v té druhé skupině nikdo moc jako by neměl přede mnou ten výkon, takže spíš to bylo taková jako radost na ten trefený pokus.
7: Finále koulařů vám nabídneme po 9:30 v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
2: Český cyklista Pavel Bittner změní od příští sezóny tým. 23-letý sprinter podepsal dvouletou smlouvu se švýcarskou stáji Pinarello Q365, kde je hlavní hvězdou Brit Tom Pidcock. Bittner letos absolvoval svou druhou Tour de France a změna týmu pro něj znamená krok vpřed.
3: Myslím si, že mi to pomůže mnohem víc, abych se dostal k svému maximálnímu potenciálu. A jak říkám, myslím si, že se já i lidi, co rádi se tou cyklistikou, můžou na to těšit.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D8 u Lovosic, nehoda na 37 za Trutnovem. Na D8 z Prahy na Ústí pozor za sjezdem na Lovosice. Na kilometru 49 leží velký kus pneumatiky z kamionu mezi pruhy. Na silnici 37 z Trutnova na Jaroměř u Nového Rokytníku havarovala 4 osobní auta, zasahují záchranáři, provoz i zastavují, kolona už kousek za Bojištěm z druhé strany od odbočky na Studenec. Na pražském okruhu z D1 na letiště kolona za tunely u sjezdu na Lochkov, za ním na kilometru 15,5 čerstvě nehoda v pravém pruhu. Na východním okruhu se tvoří kolona skoro od sjezdu na Běchovice dál celou Novopatskou ke Kbelské osobním autem až půl hodiny. A na jižní spojce směr Smíchov kolona za McDonald's i přes 20 minut do Dobříšské předregulovaný vjezd do Mrázovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. To byly hlavní zprávy. A pokračuje publicistika s Vladimírem Krocem.
4: Co pro lodní dopravu znamená rekordně nízký stav vody v evropských říčních cestách? Jaké přednosti má nově představený model umělé inteligence Muse Glimmer? A díky čemu se do české literatury vepsal spisovatel Vladimír Páral? Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavili zatím 4 ze 16 německých spolkových zemí. Další se připojí tento týden. K opatření, které potrvá několik týdnů, přistoupili kvůli nízkému stavu hladiny řek, zejména Rýna, který je důležitou tepnou pro nákladní dopravu. S nedostatkem vody se potýkají řeky po celém Německu. Jsou mezi nimi i právě největší tok Rýn, také Dunaj nebo Labe. U telefonu je Lukáš Hradský, majitel rejdařství Evropská vodní doprava, předseda sekce Vodní doprava Svazu dopravy. Dobrý den.
5: Dobrý den vám i posluchačům.
4: Pro říční dopravu je v Německu zásadní Rýn. Například v Kolíně nad Rýnem řeka minulý týden dosáhla nejnižší úrovně od roku 1816. Co to znamená pro tamní vodní dopravu a německou ekonomiku?
5: Tak západní Evropa je obecně a její průmysl navázán na říční dopravu velmi významně, protože řada významných podniků leží přímo právě na řekách a kanálech a je spojená s námořními přístavy. A funguje to tak, že jak ty výrobky z těch výrobních závodů, tak suroviny pro ně jsou přepravovány lodní dopravou do námořních přístavů a v nich. A tedy pakliže to spojení nelze, není možné, železniční doprava je de facto dneska přetížená obecně ve všech koridorech, silniční doprava také nestíhá, takže de facto ti zákazníci nemají jak své výrobky anebo suroviny pro výrobu dostat do těch výrobních závodů.
4: Kde všude se to může projevit?
5: No samozřejmě, vzhledem tomu, že v té západní Evropě je velmi propracovaný systém nízkovodních předážek a dneska bohužel i díky válce v Iránu palivových předážek, tak vzrostly ceny zákazníkům, jak těm smluvním, kteří mají trvale nasmluvaná plavidla, tam je to právě o ty nasmlouvané předem předážky, tak i těm, kteří jsou na spotu a hledají loď teda na tom aktuálním trhu, tak ty ceny dopravy vzrostly někde až trojnásobně oproti normálu.
4: Přitom, když se vrátíme na Rýn, nejsušší období roku pro tuto oblast od srpna do září je teprve na začátku. Podle ekologů německá vláda bojuje s následky změn klimatu, místo aby se soustředila na boj s příčinami. Co by mohla nebo měla podle vás dělat? Co může pomoci?
5: Je pravda, že ještě proti tomu, co jste říkal na začátku reportáže, tak v té době, do té doby ještě ty vodní stavy klesly. Takže ty rekordy dneska jsou další a další budou následovat, protože suché počasí pokračuje a opravdu srpen a září jsou nejsušší měsíce v roce. Bohužel dneska jak ten Rýn, tak Dunaj už nejsou ledovcové řeky, ty ledovce v Alpách nejsou a jsou to dešťové řeky. A pak, když neprší, tak s tím moc toho dělat nelze. My třeba jako Česká republika máme trošku výhodu, že aspoň máme Vltavskou kaskádu, která může trošku nalepšovat průtoky v těch řekách, aspoň pro živočichy, bohužel pro plavbu je to málo, ale Rýn ani Dunaj žádné takové nádrže nemají, takže se toho moc dělat nedá, než asi uvažovat i o tom, o nějakých příčných stavbách, o nějakém splavnění těch řek, tak jako je tomu třeba v Čechách, Praze.
4: No, tristní stav je tedy i na té druhé nejdelší evropské řece od pramene v Černém lese až po Ústí do Černého moře. Hladina Dunaje na rekordním minimu. Dá se vidět budoucnost lodní dopravy jinak než černě?
5: Úplně si nemyslím. Když to vemu z toho pohledu Labe, kde posledních 12 let je opravdu velmi suchých a de facto dneska splavnost na Labi je 2, 3, 4 měsíce v roce, přesto ti zákazníci v okamžiku, že ta vodní doprava se rozjede, že může taky rádi využít, protože skutečně je zajímavá, je potřebná, bez ní se neobejde. Na tom Rýně a Dunaji je to daleko víc ještě navázané, víc provázané, víc jsou ty podniky závislé, takže si myslím, že úplně černě to nebude. Samozřejmě ty rejdaři a hlavní zákazníci v současné době mají velké více náklady, které se samozřejmě promítnou do konečných cen výrobků a tudíž je to pro to hospodářství špatné, nicméně bez té vodní dopravy se to neobejde.
4: No, má tedy za těchto okolností ale smysl otevírat diskusi o možnosti splavnění Labe u Děčína?
5: Právě, že to je ten důvod, proč by se to mělo v tom pokračovat, protože tam, kde jsou řeky splavné, mají kanály, až jsou nějakým způsobem regulované nějakými těmi příčnými stavbami, tak jako třeba je Sena v Paříži, tam vodní doprava dále funguje, voda se zadržuje v krajině a není žádný problém.
4: No, jakým způsobem by tedy měl vodní cesty podle vašich představ podporovat český stát?
5: Já si myslím, že za nás by stačilo skutečně, aby se dobudovaly vodní cesty na území Čech, to znamená, aby se dobudovalo to chybějící spojení mezi Ústím nad Labem a státní hranicí, to znamená je z Děčíně a je z Přelouči. To by asi jako základ mělo stačit. Pakliže samozřejmě bychom chtěli dále rozvíjet, tak můžeme pokračovat po Labi výše, nebo můžeme uvažovat třeba i o napojení Moravy na Dunaj, ale v první fázi určitě je pro nás nejdůležitější splavnit Labe.
4: Když se vrátím na začátek, vy už jste o tom stručně mluvil, ale mohou kamiony dlouhodobě kompenzovat ty výpadky říční dopravy a jakou alternativou zůstává železniční doprava?
5: Podle mého názoru a podle zkušeností nemohou. Ta silniční doprava i železniční je dneska na hranici kapacity. Tím, že lodě nejezdějí, zákazníci nemají možnost jinou než čekat, až se zlepší vodní stavy, protože ta náhrada prostě neexistuje. Železniční koridory jsou přetížené, nejsou sloty pro nové další vlaky, takže a auta řidiči nejsou. Ta situace je opravdu složitá a určitě ani silniční, ani železniční varianta není alternativou, aby nahradila ten výpadek té lodní dopravy.
4: Říká Lukáš Hradský, majitel rejdařství Evropská vodní doprava, předseda sekce Vodní doprava Svazu dopravy. Děkuji vám, nashledanou.
5: Děkuji a nashledanou.
4: Společnost Meta oznámila spuštění nového modelu umělé inteligence Muse Glimmer. Model má běžet přímo na počítačích uživatelů a

0: že vaše data nesmí z nějakých právních nebo regulatorních důvodů v podstatě opustit budovu nebo třeba českou jurisdikci. Druhý je, že potřebujete obrovské množství, jako gigantické množství dat tím zpracovávat. A třetí je, že z nějakých důvodů nechcete být závislí na nějakým konkrétním dodavateli. A možná čtvrtý takový důvod je třeba výzkumný, že do toho chcete trošku jakoby rejpat. Takže jakoby já bych skutečně chtěl říct vlastně, že ty otevřené modely v tomhle tom smyslu pro běžné uživatele a běžné firmy jsou vlastně přeceňované a mají nějaký jakoby specifický význam hlavně pro výzkum anebo třeba pro startupy, které budují vlastní AI produkty.
1: Mark Zuckerberg se v doprovodném videu k uvedení modelu MuseGlimmer vyjádřil pro uvolnění pravidel pro open source modely. Představoval nebezpečný AI, kterému se dá zabránit jen koncentrací moci, je podle něj mylná. Proč by otevřené modely měly být méně nebezpečné?
0: Většinou jsou otevřený modely méně nebezpečný proto, jako třeba zrovna ten Glimmer. Glimmer je vlastně maličkatý model, v uvozovkách maličkatý, on má třeba jenom 30 miliard parametrů, zatímco jako ty velké modely mají 1000 miliard. Jako nebudu zacházet do technických detailů, a ten model je vlastně svým způsobem neschopný. Jako je neschopný jako páchat nějaké jakoby problémy. To video nebo i celý jakoby blog post Marka Zuckerberga je nicméně tak jako velmi specifický PR a marketing vlastně společnosti Meta, která jakoby vnitřně cítí, že jak velmi zaostává oproti třeba Google, OpenAI a Anthropicu. Takže jedna část toho rozvolnění se týká toho, na jakých datech oni by mohli ty modely trénovat, a třeba je tam i jako volání potom, pojďme zrušit třeba jako vynětí dat, na které se vztahují autorský práva. Takže je to jakoby velmi sporný. A pak ta druhá věc, vlastně, na kterou jste se ptal, ta se právě týká té nebezpečnosti. Jsou i určité otevřené modely, které jsou velikánské. Jakože skutečně většinou třeba čínské, které dosahují ty topové modely, které jsou vlastně, které nejsou otevřené. A tam skutečně já bych velmi nesouhlasil vlastně s tím Zuckerbergem, protože jejich nebezpečí třeba v tom, že by mohli pomoct různým aktérům třeba s urychlením vývoje třeba biotechnologických zbraní, nových virů a dalších věcí, je velmi, velmi reálná. Takže jestliže prostě máte model, který není otevřený a provozuje ho třeba Anthropic na serveru a někdo objeví, že by to mohlo někomu pomoct vyrobit nějaký nový covid, tak to Anthropic rychle zatípne a nikdy nic se nestane. Zatímco když už to jednou pustíte ven do světa, ten model, tak už nemáte možnost to jako odestát. V tom je obrovský riziko.
1: Ty zatím popsané, řekněme, úlety AI nezpůsobily žádné škody, alespoň podle mateřských firm. Nicméně třeba společnost OpenAI i Anthropic připustili, že při testech se dostali jejich modely neplánovaně do systému skutečných firm. Jak vážné je tedy nebezpečí kybernetických útoků prováděných AI?
0: No to už je teď extrémní, jako skutečně extrémní vlastně během letošního roku. Já bych to v podstatě řekl, to slovo úlety bylo jakoby dobře zvolené třeba do, řekněme, května letošního roku. Ale to, co se děje potom, to už skutečně nejsou úlety. To třeba, co se stalo OpenAI, jakoby je tristní zanedbání bezpečnosti při vývoji těch top modelů. Ten model skutečně už dělá jako velmi autonomně velmi zákeřné věci. A do té situace, kdy jejich model napadl servery prostě v firmy Hugging Face, tak do toho se zapojilo teď do vyšetřování třeba i FBI. Takže to už jako tam už opravdu, jak se říká, jde tlustý do tenkejch. A to se v podstatě ještě bude zhoršovat. To znamená, my teď stojíme, jako my se musíme chovat velmi, velmi zodpovědně. Přijde mi třeba společnosti jako Anthropic se chovají velmi zodpovědně, OpenAI to podceňuje a Meta vlastně nemá tak dobré modely, které by vůbec byly tohodle z toho schopné. Proto tam vlastně je taková trošku jako snaha rozmělnit to zaměření na tu bezpečnost. Nicméně tato riziko pro kyberbezpečnost je velmi, velmi vysoké. Já bych i chtěl apelovat na kohokoliv, kdo má třeba firmu v podstatě během třeba příštího půl roku. Běžné firmy se stanou cílem vlastně kybernetických útoků vlastně řízených ze strany AI. To znamená, že jestliže teďka třeba malá firma se vyhnula kybernetickým útokům, protože ten kybernetický útok museli dělat lidi a ono to stojí peníze, tak tohle to se teďka maže. Takže všichni vlastně majitelé firem, kyberbezpečnostní experti se na to musí zaměřit.
1: Varuje Jan Romportl, zakladatel startupu Elin AI a expert na umělou inteligenci a její bezpečnost. Děkuju, nashledanou.
0: Děkuju, nashledanou.

0: Muka obraznosti, Katapult, Soukromá vichřice, Milenci a vrazi nebo Radost až do rána. To jsou knihy, které svého času vycházely ve statisícových nákladech a stávaly se na ně před knihkupectvími dlouhé fronty. Jejich autor, spisovatel Vladimír Páral, zemřel dnes v noci v chebské nemocnici. My si ho teď připomeneme s Jiřím Peňásem z týdeníku Echo. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Díky čemu se těšil takové popularitě u čtenářů kdysi?
1: Tak Vladimír Páral byl dobrý spisovatel a originální spisovatel a s tím, s čím v 60. letech přišel, tak bylo nekonvenční, nápadité a velmi jaksi se trefilo do očekávání inteligentních čtenářů nebo do jejich tužeb. Nemělo to vůbec nic společného se socialistickým realismem nebo s tím takovým tím konvenčním psaním. Bylo to velmi, jaksi, a bylo to především velmi atraktivní. On udělal tu věc, že z takového toho stereotypního života socialistického pracujícího udělal v podstatě experimentální pokus. On to namíchal jako chemik, udělal z toho chemickou rovnici a obalil to jaksi atraktivním dějem a velmi takovou, jak si řekl bych, dráždivou podstatou. To bylo v 60. letech. Byla to vlastně taková originální kritika toho, čemu se říkal konzumní způsob života, ale v podstatě to byl ten stereotyp toho socialistického života.
0: No podle historika literatury Michala Jareše, on vlastně jinými slovy říká to, co vy, protože byl Páral chemik, měl blízko k experimentu. Čili souhlasíte s tím, že jako autor lidi pozoroval trochu jako brouky?
1: Já nevím, jestli jako brouky, tak dejme tomu, ale to prostě to tak patří k výbavě takových pozorovatelů, že pozorují lidi s jakýmsi takovým odstupem vědce. Možná jako chemické prvky. Jako chemické prvky pozoroval.
0: No, on v roce...
1: No, jako bude... V těch interakcích budou ty chemické prvky dělat.
0: V roce 59 nastoupil do ústecké chemičky do oddělení sexuálních hormonů. Jak důležitá byla v jeho knihách erotika?
1: Tak samozřejmě byla důležitá, aby on velmi dobře věděl, že to lidi přitahuje. Ale zároveň já bych chtěl říct, že on nebyl pornograf v žádném případě, jak se o tom potom psalo někde, jako nebo čepy. On si myslím, že zároveň byl moralista. Kdo to čte pozorně, tak zjistí, že vlastně u něho to je ten sexus, to chování je vlastně zdrojem jaksi rozkoše a smyslu života, ale i tragiky života. Jo, něčeho vlastně, co člověka nějakým způsobem spoutává, ničí a co mu zdaleka tedy nedodává jenom prostě to vzrušení. Já si myslím, že on byl zároveň jaksi člověk, který naznačoval v těch lepších, těch dobrých románech prostě jakési potřebu nějakého odpoutání od toho konzumování světa, včetně konzumování sexu a tak. Proto taky prostě on vlastně plédoval pro jógu a buddhismus a meditaci a takové věci.
0: Tak samozřejmě, on jenom plédoval, on kvůli tomu jezdil i do Asie, jak důležitá ta jóga byla v jeho životě?
1: No tak to asi k tomu má sklony a pozná, co to člověku dává, tak prostě pochopí, jako, že to je prostor, který když si sám pro sebe vydobíde, tak mu strašně pomáhá. No, takže on byl vlastně takový, on s tím začal v 70. letech jako takový ten chemik s Ústí nad Labem, možná tří v 60. letech a prostě to byla ta jedna rovina toho jeho života velmi důležitá. Čili takové jakoby odpoutání se od těch materiálních věcí a zároveň byl spisovatel, který velmi dobře věděl, pochopitelně, že dejme tomu dráždivá témata, jako ta sexualita, tak prostě ty mu přinesou čtenáře. To, jako to on byl samozřejmě člověk, který chtěl být čten a velmi dobře věděl proč.
0: A dlouho se mu to dařilo. Dá se za vrchol jeho tvorby považovat malý chemický epos Mladý muž a bílá velryba z roku 1972?
1: No to je rozporuplná knížka přece. To je knížka, kterou prostě vydal jaksi jako na začátek té své bílé pentalogie, toho prostě najednou, kdy z toho stereotypu se stane pozitivum. To je vlastně kniha, která chtěla jakoby nějakým způsobem se on pragmaticky napsal s tím, že se tím přihlásí jakoby k takové té pozitivní linii té normalizované literatury a tak dále. Zároveň to udělal strašně fikaně a velmi tak jako nápaditě a přitažlivě, jak kdo zná aspoň ten film, tak ví, jakože to je velmi atraktivní prostředí a jsou tam, je to vlastně takový, taková červená knihovna v chemickém závodě. Já myslím, že vrcholem, co se týče jakoby monumentality, tak jsou Milenci a vrazy. To je prostě jakoby ten skutečně velký román, který se psal ten vešel v roce 69, to, na kterém myslím i nejvíc záleželo, to je takový dystopický román, takový obraz světa vlastně a lidské rasy, jako prostě neustále po sobě jdoucí lidí, kteří buď mají energii nebo nemají energii. A potom já mám rád Soukromou vichřici, to si myslím, že je krásná knížka. Jakoby, jako právě v tom, kdy mu ten model toho experimentálního románu, který paroduje ty socialistické stereotypy, nejlépe seděl, kdy to je ještě čerstvý a velmi takový, má to energii.
0: Říká, ale Bára, ano. Jiří Peňáz, novinář týdeníku Vychov, já se omlouvám, protože teď už náš čas vypršel. Děkuji za vzpomínku na Vladimíra Párala. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tolik publicistika.
2: Hodin a 30 minut. Richard Jandovský a zprávy.
3: Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem také končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i senátní volby. Tento týden bude teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Zítra a ve středu bude kolem 30 stupňů, od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Finanční technologická společnost Revolut získala francouzskou bankovní licenci. V příštím roce plánuje v Paříži otevřít nové ústředí pro západní Evropu. Firma se už dřív zavázala investovat v regionu přes 1 miliardu eur a vypsala přes 600 nových pracovních míst. Žádost o licenci museli posoudit Evropská centrální banka a francouzský regulátor. Na Strakonicku od víkendu platí zákaz odběru povrchové vody z řek Otavy, Bolinky, Peklova a Novosedalského potoka i jejich přítoků. Lidé nesmějí vodu používat například k zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Důvodem je výrazné hydrologické sucho a mimořádně nízké průtoky. Informuje o tom město Volině na svých webových stránkách. Sport. Na mistrovství Evropy v bazénovém plavání za chvíli začne semifinálový program i s českou účastí. Kdo z Čechů se představí, řekne z hlavního města Francie Martin Charvát.
4: Za chvíli to budou Barbory Sémanová a Janíčková, které budou plavat semifinále na 100 metrů. Kraul teď ticho, protože začíná také semifinále na 50 metrů. Motýlek, Barbory Sémanová a Janíčková se budou snažit pokořit český rekord Barbory Sémanové, který by znamenal velmi pravděpodobně jistotu postupu do zítřejšího finále. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Bouřky na jihu Čech a v Praze kolony na východní části okruhu. V jižních Čechách se místy vyskytují i silnější bouřky, srážky jsou na Písecku dál přes Vodňansko v pásu na České Budějovice, třeba i na dálnici D4 z Prahy na Písek a Strakonice za Mirovicemi, mokro od 60. kilometru dál, hlavně kolem 80. do zvody na vozovce před sjezdem na Písek pozor na aquaplaning. Na silnici 37 Trutnov Jaroměř už u nového Rokytníku po havárii 4 aut provoz obnovený, řízený Kevadlově, tvoří se už jenom chvílemi kratší fronty. V Praze na okruhu směrem směrem z D1 na letiště silný provoz. Od exitu 15 Lochkov se pomalu jede do omezení za sjezdem na Barandov na 17. kilometr zdržení pár minut. Plná je ale před okruhem ještě ulice k Barandovu od odbočky na Holině, tam je to až na čtvrt hodiny. Na východní části okruhu se stále tvoří kolona od sjezdu na Běchovice kolem Černého mostu dál do Novopatské před Zuženou Kvelskou, celý úsek osobním autem kolem 20 minut, kamionem víc. Na magistrále se popojíždí Vlznovou od Opery do Zužení na Hlávkově mostě a na Ohradě je nejen uzavírka ulice pod Krejcárkem do centra od rána, taky výkop uprostřed křižovatky, proto teď kolony hlavně v Hartigově ulici. Do centra je to už před vozovnou, jezdí se spojovací a taky tam od Jarova k Novovysočanské taky kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30, na horách naměříte až 20 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, u mikrofonu ještě pán Pokorný.
7: Ano, pěkný večer, už vám můžeme popřát z vysílání radiožurnálu, který je s vámi v 18.34 a večerní vysílání začínáme s kapelou Linkin Park.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

Kulturní organizace, spolky i odbory vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky na příští 4 roky. V otevřeném dopise kritizují především způsob, jakým tento dokument vznikal. Podle signatářů se přípravě státní kulturní politiky odborná veřejnost nepodílela. Více si řekneme za chvilku ve vysílání večerního radiožurnálu po kapele Miraj. Mám

0: Pracovníci v kultuře požadují stažení nové státní kulturní politiky. Ta nastavuje pro příští 4 roky pravidla pro hospodaření s desítkami miliard, které míří do kultury. Kritici mluví o netransparentním vzniku nového plánu a nedostatečné debatě s odborníky při přípravě dokumentu. Ministerstvo kultury ale kritiku odmítá.
1: Není rozhodně důvod nic měnit,
2: vysvětluje v písemném vyjádření ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
1: Za státní kulturní politiku je odpovědný ministr a ministerstvo kultury, nikoliv odborová sdružení anebo kulturní asociace. My předkládáme novou podobu kulturní politiky, která není plná vágních prohlášení, ale je postavená na konkrétních věcech, které je tato vláda připravena plnit. Obsahuje konkrétní investice, legislativní změny a rozpočtové priority. Zároveň chceme každý rok veřejně vyhodnotit, co se skutečně podařilo splnit.
2: Podle Kulturní a kreativní federace ale není důvod připravovat nový dokument. Už loni na podzim totiž předchozí vláda Petra Fialy z ODS schválila vlastní státní kulturní politiku pro stejné období. Ta vznikala několik let a po rozsáhlé diskuzi s odbornou veřejností. Ministr Klempíř ovšem argumentuje tím, že předešlá státní kulturní politika odráží priority předchozí vlády, která dokument schválila na samém konci jejího mandátu, v říjnu minulého roku. Na otevřený dopis adresovaný vládě chce reagovat také premiér Andrej Babiš, ANO, ale zatím není jasné, kdy. Kulturním organizacím a odborům vadí hlavně nejasné důvody k přípravě nového dokumentu. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že nový dokument navíc podle něj opomíjí některá témata, která jsou pro kulturní sektor zásadní.
3: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svoji kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu, ty ekonomické aspekty kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativní vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
2: Kulturním pracovníkům vadí také to, že z nového dokumentu podle nich zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě, dodává za Asociaci nezávislých divadel Lenka Havlíková.
4: Ministerstvo prodloužilo ten termín pro připomínky. Já si ale nemyslím a nemyslí si to velká většina kulturního sektoru, že cílem je tento dokument nějak zásadně přepracovat. Protože když je problematické samotné východisko, důvody vzniku, proces přípravy, tak není řešení opravit prostě několik kapitol.
2: Podle signatářů otevřeného dopisu je důležité také vědět, jak, kdy a za jaké peníze bude rezort kultury svou politiku realizovat a jestli některé části budou v gesci jiných ministerstev. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

Kapela Queen na Radiožurnálu oblíbenou Minizo ve Frenštátu pod Radhoštěm za rok navštíví přes 30 tisíc lidí. Úřadům, ale i některým sousedům ranč Horečky vadí. Důvod? Provozovatelé nemají povolení pro stavby na pozemku, který leží v chráněné krajinné oblasti. A vy tam s námi půjdete za chvilku na Radiožurnálu.

0: Surikaty, klokani, lamy nebo pštrosy, ale taky stavebním úřadem nepovolené přístřešky nebo voliéry. Oblíbená dětská minizoo ve Frenštátu pod Radhoštěm vadí některým místním i úřadům. A přestupkové řízení s majiteli vede i Česká inspekce životního prostředí. Provozovatelé kritiku odmítají.
1: No tak tady máme pergolu, teď máme tu poslední dva roky bufet. Tady máme surikatky, husy, kachny, to je jejich přístřešek ten dřevěný.
2: Luděk Bem mě provází po ranči, kde kromě ohrad, přístřešků pro zvířata nebo voliér stojí i dřevěná jídelna s plechovou střechou nebo malé dřevěné chatky.
1: No a tady tohle jsou všechno černé stavby, vidíte, jo?
2: Už v lednu roku 2021 stavební úřad nařídil odstranit celkem 13 staveb. O 4 roky později přidal další 3 a nepovolené terénní úpravy.
3: V souvislosti s nepovolenými stavbami na uvedených pozemcích bylo s vlastníkem zahájeno přestupkové řízení pro porušení stavebního zákona. V rámci tohoto řízení byla vlastníkovi pravomocně uložena finanční pokuta.
2: Říká za městský úřad Patricie Pustějovská. Provozovatelé ale problém nikde nevidí a snaží se stavby legalizovat. Požádali dodatečně o stavební povolení i o změnu územního plánu.
4: To bylo zamítnuto. Takže teď to má zase právnička, že to zase obnovíme.
2: Dodává majitel. S pomocí právníku řeší dlouholetý spor i majitele okolních domů.
5: My jsme se původně snažili s majitelem jednat na rovinu, řešil to i další soused. Bohužel pan majitel si dělá přes to, co chce.
2: Říká mi Ondřej Pulcer.
6: Vadí nám to, že tady probíhá černá výstavba. Za těch 6 let se vlastně jako nic nestalo a majitel pořád buduje dál a pořád to rozšiřuje.
2: Přidává se další soused Josef Čevela. Oranž se zajímá také Česká inspekce životního prostředí, která zjistila například špatné nakládání s odpady. Z Frenštátu pod Radhoštěm František Kuča, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Herečka Eliška Balcerová brilantně zvládá role komické, tragické i tragikomické. Ale co ty animované? Jaké je tajemství křišťálové planety? Nový animovaný film vstupuje tento týden do kin. V anglické verzi mu hlas propůjčili Jeremy Irons nebo Michael York, v češtině pak právě Eliška Balcerová. A ta bude hostem Radiožurnálu. No a možná zavzpomínáme i na hokejistu Přemysla Reska.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý

0: Radiožurnál je 19 hodin. Richard Jandovský a zprávy.
1: Ropu zapůjčenou od státu vrátí společnost Orlen do konce srpna. Maďarsko znovu zvyšuje výkon jaderné elektrárny Pakš, pomohla vyšší hladina Dunaje. Barbory Semanová a Jeníčková postoupily na mistrovství Evropy v plavání do finále. Kolona se tvoří v Praze před Gbelskou z východního okruhu od Černého mostu. A zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Společnost Orlen Unipetrol by měla státem zapůjčenou ropu vrátit do konce měsíce. V pořadu 20 minut Radiožurnálu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. O zapůjčení 100 000 tun ropy rozhodla vláda na konci března. Podle Švagra už proces na vrácení začal.
3: Já věřím tomu, že do konce srpna bude splněno. Samozřejmě může se cokoliv stát. Ten ropný biznis se ukazuje, je velmi flexibilní, bohužel. A ze dne na den se mohou odehrávat všechny možné změny. Ale plán je do konce srpna.
1: Po navrácení zapůjčené ropy bude mít stát nouzové zásoby na 85,5 dne. V noci se na letiště Praha nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings do Tel Avivu. Bylo to kvůli závadě na jednom z motorů. Porucha ovlivnila provoz na pražském letišti. Dvě letadla musela přistát v Brně. Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Duvková Radiožurnálu řekla, že posádka je na podobné situace školená a Boeing měla pod kontrolou.
4: Během letu na lince z Prahy do Tel Avivu posádka indikovala závadu na jednom z motorů. Z tohoto důvodu se letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Na palubě letadla bylo 189 cestujících a 6 členů posádky.
1: Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo. Maďarská jaderná elektrárna Pakš začíná po nedávném omezení znovu zvyšovat výkon. Umožnila to stoupající hladina Dunaje, ze kterého elektrárna bere vodu pro chlazení. Ještě minulý týden přitom řeku dělilo jen několik centimetrů od hranice, při které by Pakš musel výrobu zastavit úplně. Dnes večer by se podle premiéra Petera Maďara měla znovu spustit druhá turbína.
5: Hladina Dunaje je nyní o 19 cm výš než před týdnem, kdy řeka klesla na rekordní minimum. Právě kvůli nedostatku vody musela elektrárna Pakš v posledních týdnech postupně odstavovat jaderné bloky a minulý týden fungovala jen na zlomek běžného výkonu. Zařízení vyrábí téměř polovinu elektřiny v Maďarsku. Jeho omezení proto přimělo vládu vyzvat firmy i domácnosti, aby hlavně večer spotřebu elektřiny dobrovolně snižovaly. Obnovení výroby má být postupné a bude záviset především na stavu Dunaje. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Počet potvrzených obětí silného zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 74. Informuje o tom španělský deník El País s odvoláním na kolumbijské úřady. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po 7:30 ráno. Vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. Zemětřesení bylo cítit po celé zemi, stejně jako v sousední Venezuele, Ekvádoru a Panamě.
6: Sport. České plavkyně budou na mistrovství Evropy v Paříži závodit o medaile na trati 100 metrů volný způsob. Do zítřejšího finále prošly Barbora Semanová i Barbora Janíčková. Kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikaci výkonem 79 metrů a 61 cm. Do úterního finále postoupil také dálkař Petr Mindl-Schmidt. Už dnes večer bude o medaile bojovat koulař Tomáš Staněk. V kvalifikaci splnil limit výkon 20 metrů a 66 cm a obsadil druhé místo. Finále koulařů začne dnes večer po 10:30. Máte našeho času a přímém přenosu vám ho nabídneme na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na 37 za Trutnovem a taky ve Frýdku-Místku. Na silnici 37 za Trutnovem na Jaroměř u Nového Rokytníku uklízejí po havárii 4 osobních aut provoz řídí Kivadlově, ale ze slábl kolony už se netvoří. Ve Frýdku-Místku čekejte omezený provoz v křižovatce Ostravské a ulice Jana Opletala. Zasahují tam záchranáři po srážce motorky s chodcem. V Praze postupně slábne provoz. Na hlavní části okruhu směrem z D1 na letiště už jenom pomalejší jízda kolem exitu 16 kvůli zúžení za připojením od Barandova. Tam zdržení není dlouhé. Na východní části okruhu ještě zbytek kolony se rozjíždí jenom pozvolna od připojení z Hradecké D11 kolem Černého mostu do Novopatské. Před zúženou Gbelskou je to osobním autem ještě asi na čtvrt hodiny. A na ohradě ještě kvůli výkopu uprostřed křižovatky zůstávají fronty v Olympii. ulici Jana Želivského od odbočky do Malešické a v Hartigově do centra od vozovny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty je 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30, na horách to bude kolem 20 stupňů Celsia. To byly zprávy. S vámi je večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
0: Dobrý večer, Radiožurnál posloucháte 5,5 minuty po 19. hodině. Týmové praxe pomohly v České republice najít lékaře pro 44 tisíc klientů největší tuzemské zdravotní pojišťovny, tedy VZP. Jak tento způsob lékařské péče funguje, tak to vysvětlíme za chvilku ve večerním Radiožurnálu. Pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Už 241 ordinací všeobecných praktických lékařů i pediatrů po celé republice funguje v režimu týmové praxe. Vyplývá to z aktuálních údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. V praxi to znamená, že jedno pracoviště sdílí minimálně dva lékaři. Týmová ordinace musí rozšířit ordinační hodiny, mít otevřeno všechny pracovní dny a přibrat nové pacienty. Pokud tyto podmínky splní, má nárok na výhodnější úhrady od pojišťoven a bonifikaci až 200 000 korun měsíčně.
1: Otevři mě pusinku, řekni a.
2: Dětská lékařka Ilona Hileová vyšetřuje malou pacientku.
3: Honzičku, já si teďka poslechnu srdíčko.
2: Stejná ordinace, jen jiná lékařka, Tereza Velikovská.
3: A teďka tě poprosím, jestli budeš pořádně dýchat pusinkou.
2: Tak vypadá provoz týmové praxe v Bystřici pod Hostýnem.
4: Mně se jednoznačně ulevilo, protože jako pokud už ten lékař je v nějakém důchodovém věku, tak dříve nebo později musí přemýšlet nad tím, jak zajistit jakoby pokračování té ordinace, protože jsou to jeho pacienti.
2: Popisuje Ilona Hileová, proč se rozhodla právě pro týmovou praxi. Mladé kolegyni předala plný úvazek a sama pracuje na zkrácený. To vyhovuje i Tereze Velikovské.
5: Pro mne je týmová praxe benefitem hlavně možnost flexibility, protože mám malé děti, pro mě to znamená možnost se s paní doktorkou střídat během ordinační doby. Stejně tak to pro mne znamená i taková ta možnost generační výměny, kdy já od paní doktorky můžu stále čerpat její zkušenosti.
4: Pro pacienty si myslím, že je to také dobrá zpráva, protože pak jsou kratší čekací doby, ta vyšetření nebo preventivní prohlídky, očkování, všechno může probíhat v kratší době.
2: Týmové praxe podporuje bonifikací až 200 000 korun měsíčně i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podle mluvčí VZP Viktorie Plívové je to cesta, jak zajistit dostupnou péči v lokalitách, kde lékaři chybí nebo stárnou.
6: Týmové praxe jsou dnes už zastoupeny ve všech regionech České republiky a všude se také jejich počty postupně navyšují. Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5 200 dětí a mladistvých.
4: My jsme přibrali zhruba asi 100 nových pacientů.
2: Dodala lékařka Ilona Hileová z ordinace pro děti a dorost v Bystřici pod Hostýnem. Blanka Kovandová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

Nejosamělejší lídr v Evropě, tak označil web Politico španělského premiéra Pedra Sancheze poté, co do španělského autonomního města Ceuty vtrhli desítky tisíc migrantů. Jaké je politické pozadí dění v Ceutě a kritiky Sancheze? Tomu se věnujeme v novém dílu podcastu Bruselské chlebíčky a část toho rozhovoru vám nabídneme za chvilku.

0: Ve španělském autonomním městě Ceuta dál řeší následky migrační vlny. Vláda ruší vojákům volno, pomáhají například policistům zvládnout nápor mladistvých migrantů, kteří se chtějí registrovat u španělských úřadů. Kvůli nedostatečné reakci vlády se nicméně proti španělskému premiérovi Pedru Sanchezovi zvedla vlna kritiky napříč Evropou. Podle analytika Českého rozhlasu Viktora Daňka k izolovanosti Španělska přispěly i silnější vztahy Maroka a Spojených států. Mluví o tom v novém díle pořadu Bruselské chlebíčky.
1: Pedro Sánchez je v izolaci v otázkách, jako je třeba migrace v rámci Evropské unie, ale je i ve složité situaci mezinárodně politicky, protože ten spor na lince Evropa Spojené státy se hodně vlastně smrskl na spor Spojené státy Španělsko kvůli reakci Španělska v době, když Spojené státy zaútočily na Irán a Španělsko se odmítlo, jakkoliv na tom podíle dokonce blokovalo některé americké kapacity. Takže to je něco, co teď velice zatěžuje španělsko-americké vztahy a co se promítá i do té situace právě v Maroku, protože Maroko má naopak velmi dobré vztahy s Donaldem Trumpem. Myslím si, že se Maroko cítí teď být na koni, protože cítí americkou podporu v zádech, kterou možná může využít vůči Španělsku, možná tady cítí, že může pohnout třeba i se situací v západní Sahaře směrem k vlastnímu prospěchu. Ta situace je tam dlouhodobě napjatá, Alžírsko i Maroko poměrně rychle zbrojí, takže se na to mnozí analytici dívají s obavami a myslím si, že tady se možná může stát něco, co může třeba zamíchat s kartami, nebo minimálně tohle mohl být třeba, ale zase spekuluju, nějaký pokusný balónek, který si vyzkoušel právě španělskou a evropskou reakci v případě, že by ta situace nějakým způsobem eskalovala. Takže tady opravdu platí, že věci jsou spolu propojené, mezinárodní politika jsou prostě spojené nádoby a pak to můžeme vidět i v takových věcech, jako je třeba náhlá migrační vlna.
2: Celý pořad Bruselské chlebíčky si můžete pustit v podcastových aplikacích nebo třeba na webu iRozhlas.cz. Vojtěch Dvořáček, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I opravdu.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Největší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při té mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: čas.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Devatenáct hodin a 30 minut. Zprávy a Richard Jandovský.
3: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Na začátku srpna se do něj zapojilo přes 1000 respondentů. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministerstvo školství je ale proti, podle něj změna teď není v plánu. Piloti letadla skandinávské společnosti SAS minulý týden ohlásili, že se u jejich stroje nad Prahou objevil neznámý dron. Letadlo se chystalo přistát na ruzyňském letišti. Komu dron patřil, teď vyšetřuje Úřad pro civilní letectví, který Radiožurnálu incident potvrdil. Událost se stala víc než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholi. Tam můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí. Po incidentu řízení letového provozu varovalo piloty dalších letadel. Dron se tak s žádným nesrazil a nikomu se nic nestalo. Ruský nejvyšší soud zakázal opoziční protiválečné straně Jabloko účast v zářijových parlamentních volbách. Žalobu proti ní podala nacionalistická strana Rodina. Její vůdce Jabloko obvinil z přijímání financí od třetích stran ze Spojených států a Německa. Západ se podle Rodiny snaží oslabit Rusko i jejich volební procesy. Žalobě předcházela výzva Julie Navalné v době po opozičním předákovi Alexeji Navalném, aby Rusko volili právě Jabloko jako jedinou stranu kritizující válku na Ukrajině. Zemědělci v Česku dokončují žně. Zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos končí výrazně dřív než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin se by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let.
1: Sport.
3: Plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Jeničková postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová obsadila v semifinále 5. místo, Jeničková do finálové osmičky postoupila z 8. příčky. Nejrychlejší byla nizozemská Marite Semberchirová v rekordu šampionátu 52 vteřiny 44 setin sekundy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 před Studénkou, v Praze kolona v Novopatské. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu za sjezdem na Nový Jičín zpozorněte na kilometru 334 v pravém pruhu větší předmět.
5: Je roztrhaná pneumatika asi z kamionu a je to v pravém pruhu. Je to tam docela nebezpečné, vybočuje se na poslední chvíli.
4: V Praze na východní části okruhu směrem na Boleslavskou D10 opatrně dojíždějte do kolony za sjezdem na Černý most. Pomalu se to ještě odtamtud sune dál zúžením v Novopatské Kekbelské, osobní auta ještě 10 až 15 minut. Na silnici 37 z Trutnova na Jaroměř na příjezdu do Nového Rokytníku uklízejí po srážce 4 osobních aut, projíždí se Kivadlově, chvílemi se ještě tvoří kratší kolony. Na silnici 15 na příjezdu do Litoměřic směrem z Lovosic je ode dneška nové omezení, u oby jezdí se Kivadlově, stavební práce tam jsou v plánu do konce září, momentálně už se tvoří jenom kratší kolona. A ve Frýdku Místku v ulici Jana Opletala hned za křižovatkou s Ostravskou je omezený provoz po srážce motorky s chodcem, čekejte kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30, na horách to bude až 20 stupňů Celsia. To byly zprávy. Společnost vám dělá večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
2: 19.34, ano, i dál vám dělá společnost večerní Radiožurnál a teď taky chvilku Mark Ambor.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdnu.

Nová okna se speciálními foliemi a lepší izolace budov. V domově seniorů v Sedlčanech pracují na stavebních úpravách, které v horku pomohou snížit teploty uvnitř budovy. A za chvilku o tom uslyšíte.

0: Některé domovy pro seniory dělají stavební úpravy, které pomohou v horkém počasí snižovat teploty uvnitř budov. Přistoupili k tomu třeba v Sedlčanech. Technici tam upravují izolaci budov a střech, mění taky okna. Na nových bude speciální folie proti slunečnímu záření.
1: Jsem v domově seniorů v Sedlčanech, kde právě bude začínat hlášení. Paní ředitelka Jaroslava Kocíková prý takhle pravidelně v teplých dnech vyzývá obyvatele domova, aby pili a měli klidový režim.
2: Milí klienti, pijte, i když nemáte žízeň, těl vodu potřebuje o to více.
1: Paní Irena se teď vyslechla hlášení. Jak snášíte ty teplé dny?
3: Nesnáším. Strašně se mi špatně dýchá, ale my to řešíme tak, že si stahujeme žaluzie.
1: A nějak se ještě ochlazujete?
3: Máme tam větráček.
1: By se obrátila ještě tady na paní ředitelku. Někoho napadne, jestli by nebylo vhodné třeba pořídit klimatizace?
4: Nás to napadlo také, ale po zkušenosti ostatních domovů jsem zjistila, že hodně lidí právě je potom nemocných, má angíny.
1: Takže byste přistoupili sice asi k dražšímu a výraznějšímu komplexnímu řešení. Výměna oken.
4: Potom jsou to sluneční clony, budeme dělat izolaci, pak budeme izolovat i střechy a samozřejmě i větráčky jsou pro nás nejlepším řešením.
1: Sjednatelem společnosti, která rozsáhlou rekonstrukci domova dělá, Martinem Heislerem, jsme teď vyšli ven.
5: Všechno je to koncipované tak, aby vlastně co nejmenší přísun tepla byl v letních měsících a co nejmenší ztráta v zimních měsících.
1: Je nějaký odhad, nějaký propočet tyhle nové stavební úpravy, o kolik by mohly v létě snížit v těch budovách teplotu?
5: Ze zkušenosti z jiných staveb máme vypozorováno, že ta teplota se sníží zhruba o 4 až 5 stupňů.
1: Náklady na rekonstrukci přesáhnou podle vedení domova 176 milionů korun. Ze Sedlčan, Věra Hájíková, Radiožurnál.

Po 16 letech má Česko vítěze v závodu mistrovství světa silničních motocyklů. Filip Salač si po oslavách triumfu v Moto 2 udělal čas na další povinnosti. Ty mediální, proto ho i vy uslyšíte na Radiožurnálu za chvilku.

0: Ondřej Ruml na Radiožurnálu, motocyklový závodník Filip Salač má za sebou oslavy životního úspěchu na okruhu v Silverstoneu. Poprvé v kariéře vyhrál závod mistrovství světa kategorie Moto 2.
1: It is Salač, who's going to win a stunner at Silverstone. What a race!
2: Kdybych řekl, že jsem to měl vymyšlený až na výhru, tak bych kecal. To je jeden z nejtěžších okruhů právě v celém tom kalendáři. Vyhrát Grand Prix na Silverstone je něco jako Formule 1 v Monaku pro nás.
1: What a Grand Prix! One of the best you will ever see in your life in Moto 2.
2: Když jsem si pouštěl potom záznam, tak komentátoři říkali, že to byl jeden z nejkrásnějších nebo nejlepších závodů Moto 2 za poslední desetiletí, což mě těší taky, že jsem vlastně já z toho vyšel jako ten nejrychlejší.
3: Filip Salač je po 16 letech českým vítězem v Moto 2. V roce 2010 se ve Valencii radoval Karel Abraham. Salač už byl v této sezóně druhý v Maďarsku a na velké ceně Brna slavili čeští fanoušci jeho bronzovou pozici. Do toho přišli v sezóně další umístění v nejlepší desítce.
2: Neznamená to, že jsem teďka vyhrál závod, že budu vyhrát všechny závody do konce sezóny. Samozřejmě ta rychlost tam je, ale tím, že ta kategorie je strašně vyrovnaná, tak můžeme vidět, že někdo závod vyhraje a potom další víkend je 15. To k tomu prostě patří. Užívat si to. Jsem teďka v nějakém mém životním píku, troufnu si říct.
3: Tedy v překladu na vrcholu.
2: Takovouhle formu jsem ještě nikdy neměl, já to tady zaklepu a o to větší radost je, že pod tím je podepsaný jméno Filip Salač. A uvidíme, já si myslím, že to nebylo určitě naposled, co zahrála česká hymna, nebo minimálně se na to věřím.
3: Salač tak mohl oslavit životní úspěch i s českými fanoušky ve Velké Británii, třeba jízdou na motorce ve stoje bez držení řídítek. Další velká cena Moto 2 čeká na čerstvého vítěze ze Silverstoneu Filipa Salače na konci srpna na severu Španělska. František Kuna, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Pokus o vraždu, který nevyšel. Traviči z Ruska, flakon plný novičoku a dvojitý agent se svou dcerou. Případ Skripal načíná novou letní minisérii s názvem Jedy.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Richardem Jardovským.
1: Lidi bez práce v červenci přibylo, nezaměstnanost je na 5%. Na většině území Francie je kvůli suchu nedostatek vody. Plavkyně Barbora Semanová a Barbora Jeníčková jsou ve finále mistrovství Evropy. A zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Nezaměstnanost v Česku mírně stoupá. V červenci byla na 5%. Bez práce tak bylo 367 tisíc lidí, o 11 tisíc víc než v červnu a o 40 tisíc víc než přesně před rokem. Vyplývá to z dat Úřadu práce.
3: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
4: Což je o 1078 více než v červnu.
3: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
5: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práce najdou novou lepší.
3: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří postup Ústeckého soudu v případu zubního lékaře Petra Vinše. Lékař ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky kvůli rovnátkům, z jejich fotografií pak ale pomocí umělé inteligence vyráběl snímky, na kterých byly nahé. Celkem zneužil fotky 630 pacientek mladších 15 let.
6: Soud uložil lékaři za výrobu dětské pornografie letos v květnu podmínku. Dál pracovat s dětmi mu nezakázal a právě to vadí ministru Tejcovi.
7: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
6: Mluvčí Ústeckého soudu Nikola Henigová nechtěla prověřování ani samotný rozsudek komentovat. Také lékař Petr Vinč se odmítl k případu vyjádřit. Artur Janoušek, Radiožurnál.
1: Na 70% území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Může za to dlouhotrvající sucho a opakované vlny veder. Informovala o tom vláda a na středu kvůli tomu svolala krizový štáb. Do některých obcí musí pitnou vodu dovážet cisterny.
8: 67 ze 101 departmánů je v nejvyšším krizovém stavu pohotovosti. Vážná je situace například na východě země.
9: Situace je napjatá, zatím to máme pod kontrolou, ale musíme velmi pečlivě hlídat, kolik vody spotřebováváme.
8: Řekla místostarostka obce Saint-Marie-Omin Gaëlle Skoči-Bušicová. Obec vezvala obyvatele, aby se vyhnuli zavlažování zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Do 80 obcí museli pitnou vodu dopravit cisterny. Sucho umocňují vysoké teploty, které se do Francie tento týden vrátily. Vláda kvůli problémům s vodou svolala na středu jednání krizového štábu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Správa železnice prodlužuje cyklotrasu z Horního Slavkova po bývalé železniční trati. Úsek měří zhruba 1,5 kilometru. Dělníci odstraňují náletovou zeleň a upravují povrch pro pěší a cyklisty. Podle nezávislého starosty Alexandra Tereka nový úsek dovede cyklisty ke stávající cyklostezce do Karlových Varů.
10: Celá ta naše cyklostezka a cyklotrasa navazuje na cyklotrasu Euregio Egrensis, takže je to obrovské propojení na tu mezinárodní trasu, která vede z Německa přes Loket až vlastně do toho vnitru.
11: Sport. České plavkyně se představí ve finále stovky volným způsobem na mistrovství Evropy v Paříži. Barbora Semanová postoupila z pátého místa, Barbora Janíčková uzavřela finálovou osmičku. Nejrychlejší byla Nizozemka Marit Stenbergenová, která časem 52:44 vytvořila nový rekord šampionátu. Semanovou potěšil nejen postup, ale také její semifinálový výkon.
12: Já jsem spokojená. Jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo lepší.
11: Finále plavkyň na 100 metrů je na programu zítra a my vám ho nabídneme živě na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D11 u Poděbrad a taky na D48 u Hukwald. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 44,5 kilometru leží v jízdních pruzích kusy roztrhané pneumatiky. A pozor dejte i na D48 směrem z Frýdku Místků na Nový Jičín. Za sjezdem na Ostravu na kilometru 39 v pravém pruhu překáží krabice. Na silnici 15 z Lovosic čekejte kratší kolony na příjezdu do Litoměřic. Kvůli práci silničářů je tam ode dneška omezení a jezdí se kyvadlově. Provoz už ale zeslábl a zdržení je minimální. Na silnici 37 z Trutnova na Jaroměř u Nového Rokytníku stále odklízejí následky srážky 4 osobních aut. I tady už je ale pouze krátká kolona v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30, na horách naměříte až 320 stupňů Celsia. A to byly zprávy. S vámi je večerní radiožurnál a slovo si bere Zuzana Burešová.
0: Dobrý večer. Další zprávy, reportáže, rozhovory najdete také na našem serveru iRozhlas. Píšeme tam i o zemětřesení v Kolumbii, které má už nejméně 82 potvrzených obětí. Vláda vyhlásila stav nouze a zemi nabízejí pomoc týmy záchranářů z okolních států. Kolumbijský prezident je na cestě do Bogoty, odkud bude osobně řídit opatření na pomoc zasaženým oblastem. Podrobnosti přidáme ve večerním radiožurnálu už za malou chvíli.
2: Večerní radiožurnál
14: a Zuzana Burešová.

0: Kolumbijská vláda vyhlásila kvůli zemětřesení celostátní stav nouze. Otřesy o síle 7,4 stupně nepřežilo nejméně 82 lidí. Otřesy vycházely z hloubky 107 kilometrů a epicentrum leželo v oblasti Choco na západě země. Podle kolumbijské geologické služby to bylo nejsilnější zemětřesení za posledních 10 let. Více o tom povíme s Lucí Rýdlovou ze zahraniční redakce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Zemětřesení zasáhlo hlavně západní a střední část země po 7:30 ráno místního času a trvalo přibližně 4 minuty. Epicentrum se nacházelo ve venkovské, hornaté a zalesněné oblasti. Otřesy ale zasáhly i hustě osídlené regiony. Právě jedno z nejhůř zasažených míst je metropolitní oblast Pereira, město, které je blízko kolumbijských And, odkud úřady hlásí až polovinu ze všech zatím potvrzených úmrtí. Vážné škody utrpělo taky třetí nejlidnatější město Kolumbie, Cali, ve kterém se zřítily nejméně 30 budov. Záběry na sociálních sítích ukazují například pozůstatky třípatrového domu, který se z velké části zřítil. Je vidět, jak lidé nosí betonové desky, na místě se hromadí pokroucený kov a taky části střechy. V troskách budovy pracují záchranné týmy a hledají v nich uvězněné osoby. A záchranářům se tedy stále daří vyprošťovat živé lidi.
0: Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella je ve funkci teprve 3 dny. Jak na situaci reagoval?
1: Prezident okamžitě přijel do Bogoty, do hlavního města, řekl, že okamžitě ruší svůj program a mobilizuje potřebné síly k odklízení škod. V tuto chvíli je podle BBC v Národní krizové místnosti Národní jednotky pro řízení rizik katastrof se svým viceprezidentem, ministry a vysokými úředníky.
0: A kdo zasažené zemi zatím nabídl pomoc?
1: Na pomoc okamžitě vyrazili záchranáři právě z kolumbijské metropole, která nehlásí žádné větší škody, a taky z druhého největšího města Medellínu. Mobilizaci záchranných týmů přislíbili taky třeba Ekvádor, Brazílie, Mexiko, Salvador a nebo Spojené státy. Vláda ve Venezuele, kterou v červnu zasáhla 2 silná zemětřesení, taky vyjádřila svou solidaritu a přislíbila pomoc.
0: My jsme o tom mluvili ve večerním radiožurnálu s Lucí Rýdlovou ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Podrobnosti najdete, jak už jsme řekli, na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S Radiožurnálem se za chvíli vydáme na cestu. Před 3 lety to byla ještě ruina a dneska je z ní neobjevený turistický skvost. V našem seriálu Neobjevené skvosty vás vezmeme na prohlídku hutě Barbora v Jincích na okraji Brd. Jak se dá vyšperkovat městské muzeum v obci, která má pouhých 2,5 tisíce obyvatel? Počkejte chvíli.
1: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: domníváš?
1: V městečku Jince na okraji pohoří Brdy byli hodně troufalí, když se rozhodli rekonstruovat bývalou železářskou huť Barbora. Před 3 lety to byla ještě ruina. Dnes je to skvěle opravená památka, kterou místní hrdě označují jako nejstarší dochovanou dřevouhelnou vysokou pec ve střední Evropě. Však taky její rekonstrukce vyšla na 70 milionů korun. V seriálu Radiožurnálu Neobjevené z kosty, proto míříme do Jinců, kam si zatím turisté cestu hledají a vy už ji budete znát.

0: No a potom, aby jsme naplnili výlet účelně, tak tu chuť Barbora jsem doporučil já, a jenomže to jsem jí doporučil tak před 2 měsíci, ale to jako nikdo netušil, že bude takový horko. Ne?
1: Aktivní penzista Rudolf Čermák.
0: Tady to vydržíme, ty hutníci tu museli vydržet taky. Ne?
2: No, jasně. No. A jak se vám to tady líbí?
0: No tak hlavně, jako, jak je to pěkně zrekonstruovaný. Protože tady nejsme žádní železáři, to si budeme povídat. No ale taková historická památka, kde pa to takhle vidíte, ne? A já už tu byl teda jednou a perfektní výklad tady mají, jo? Že jako ví, o čem mluví, protože někde jste na zámku a tam mluví o něčem, ani neví pomalu o čem, jo?
1: Ta rekonstrukce před 7 lety stála 70 milionů korun.
0: Tomu věřím, no.
1: Je to tady poznat.
0: Zachránilo se to, no. To byla ruina.
1: Nezbytné turistické razítko. Stačí o patro výš a už je to zatopeno jako v huti. Je to kamenná stavba, takže dole je chládek. Vozík s dřevěným uhlím klesá. Tak to se bude turistům líbit.
2: Spíš by měl stoupat, protože se to jako vozilo sem, že jo? No, tak. Já doufám, že jo, pojďte dlouho.
1: Tady máte vystaveno dělový, to, co se tady vyrábělo.
2: Ano, ano.
1: Třeba dělové koule z roku 1825.
2: A potom, když už nebyly potřeba dělové koule, tak se soustředila výroba na věci užitkového charakteru, to znamená...
1: Forma na bábovku.
2: Formy na bábovku.
1: Kolik má kilo taková forma?
2: No, dost, nějakých typuju třeba 5-6 kilo určitě.
1: Tak je proto potřebujete na to pořádnou pec?
2: Ano.
1: To se doma asi použít dneska nedá.
2: Dá, já v tom ještě pořád peču. Fakt.
1: Ale pak jste jí sehnala, paní ředitelko?
2: Po babičce.
1: Ne
2: v muzeu. Po babičce, ne. Po babičce.
1: Teďka v tomhle počasí, myslím, že ukázka pěkná jsou ty
2: sánky,
1: sáně.
2: Ano.
1: Kdo
2: ano.
1: by si teďka nechtěl zasánikovat?
2: Přesně.
1: No a aby Kamila Vokurková přitáhla do huti další turisty, umožnila využít areál této technické památky pro únikovou hru.
2: Úniková hra táhne a...
1: Takže to je hornická úniková hra.
2: To nejsou horníci, tady byli hutníci, to je rozdíl.
1: Takže to je hutnická úniková
2: tak
1: hra.
2: Tak trochu hutnická.
1: Co pak unikat, hlavně to tady najít, to je důležité.
2: Ano, jako celou tu Barboru, to jo.
1: Z hutě Barbora Vincích, Lubomír Smataná, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Herečka Eliška Balcerová brilantně zvládá role komické, tragické i tragikomické. Ale co ty animované? Jaké je tajemství křišťálové planety? Nový animovaný film vstupuje tento týden do kin. V anglické verzi mu hlas propůjčili Jeremy Irons nebo Michael York, v češtině pak právě Eliška Balcerová. A ta bude hostem Radiožurnálu. No a možná zavzpomínáme i na hokejistu Přemysla Reska.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: But you're just a boy.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. Zprávy připravil Richard Jandovský.
2: Půdní sucho v Česku se kvůli horku dál zhoršuje. Podle webu Intersucho je extrémní sucho na 40% území. Situace se podle meteorologů nejspíš v příštích dnech nezlepší. Neočekávají výraznější srážky a teploty se navíc můžou znovu vyšplhat až na 35 stupňů Celsia. Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března roku 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos. Plyn z ložisek ve východním Středomoří se tak poprvé dostane na evropské trhy. Únik ropy z tankéru uvízlého u pobřeží Ománu vytvořilo skvrnu o rozloze skoro 400 čtverečních metrů. Oznámila to ománská vláda. Surovina uniká z cisternové lodi převážející ruskou ropu. Úřady plavidlo považují za součást ruské stínové flotily, které podléhá sankcím Evropské unie a jejich spojenců. Tanker už víc než měsíc setrvává na mělčině u jižního pobřeží Ománu. Praha plánuje opravit kasárny Karlín za bezmála 2 miliardy korun. Radní hlavního města dnes schválili vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V objektu památkově chráněné budovy by do roku 2032 měly vzniknout prostory pro obchody, kanceláře či studentské koleje. Sport. V anglickém Birminghamu se do finále mistrovství Evropy koulařů probojoval Tomáš Staněk. Ten se ve finále představí po 9:30 našeho času. Víc už řekne přímo z místa Jakub Marek.
3: Tomáš Staněk dnes bude bojovat o svou celkově druhou medaili z mistrovství Evropy, zatím má bronz z Mnichova z roku 2022. Aktuálně je na ploše z českého týmu kladivářka Tereza Holcová, a to je se úvodní pokus nepovedla, 62 metrů a 27 cm by ani zdaleka nemělo stačit na postup do finále. Ještě má před sebou ale další dva hody. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 v Brně a taky na D6 u Lokte. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Ostravy pozor na příjezdu do Brna. Těsně za sjezdem na Mikulov na kilometru 195 havarovala dvě osobní auta. V provozu už nepřekáží, ale je to v zúžení a řidiči se pohybují kolem odstavených vozidel. Na dálnici D6 z Chebu na Karlovy Vary opatrně za sjezdem na Loket. Na kilometru 123 havarovalo osobní auto. Vypadá to na vážnou nehodu se zraněním, záchranáři už jedou na místo. A na D8 zpozorněte na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem. Hned na druhém kilometru u Klíčan stojí porouchané záchranářské vozidlo v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28. Na jihu Moravy kolem 30. Na horách namíříte až 20 stupňů Celsia. To byly zprávy. Teď vám nabízíme aktuální díl podcastu Vinohradská 12.
6: Namazat, zapnout, poslouchat.
7: Že jim pytláci zabili slona.
8: Vražda Jana Martiny.
9: Juščenko prohlásil, byl jsem otráven.
6: Kořist, Kuciak, jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Pokus o vraždu, který nevyšel, traviči z Ruska, flakon plný novičoku a dvojitý agent se svou dcerou. Případ Skripal načne letní minisérii s názvem Jedy. Mluvit budu s reportérem Respektu Ondřejem Kundrou, autorem knihy Novičok nebo Kulka, jak umírají Putinovi kritici.
10: Sergej Skripal.
11: Otráven látkou typu novičok.
6: Dnes je pondělí, 10. srpna.
12: Sergej Skripal a jeho dcera.
11: Moskva odpovědnost odmítá.
6: Ahoj Ondřej, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi přišel v rámci naší speciální série Jedy.
13: Díky za pozvání speciálně k tomuto tématu.
14: Část první, otrava.
6: V jihoanglickém Salisbury v neděli 4. března 2018 ve 4:15 odpoledne tamní záchranka přijala zprávu, že na lavičce nedaleko od jedné z italských restaurací se nacházejí dva lidé ve vážném stavu. V jak vážném stavu ti dva lidé byli? Sergej a Julia.
13: Hodně vážném. Skolabovali na té lavičce, kam dosedli, a to už bylo ve chvíli, kdy jim bylo hodně špatně, tak v podstatě ztráceli vědomí a byli to, popsal bych je, jako malátné postavy, které vlastně ani nevědí, co říkají, a už skoro nic neříkají a prostě jsou ve velmi špatném stavu.
6: Přiběhli tam nějací lidé, kteří jim dávali první pomoc?
13: Nějací lidé se tam objevili, ten park je takový, řekněme, jako veřejný park, je to taková hezká část středověkého města Salisbury, z kraje toho parku nebo na jedné jeho straně protéká taková jako pručí malá říčka, vedle té říčky jsou právě lavičky, kde si lidé nebo turisté, kteří tam jezdí kvůli středověké obrovské katedrále a kvůli Magně Chartě, která je v ní vystavena, tak tam odpočívají, no ale Sergej Skripal a jeho dcera Julie tam odpočívali nedobrovolně. Oni krátce předtím ještě byli na obědě v té italské restauraci Zizi, což je taková jako síť italských restaurací s italským jídlem. A už tam jim bylo, jako dělalo se jim tam nevolno, bylo jim tam špatně, vysvětlovali si to tím, že třeba je tam vydýchaný vzduch, tak pak odešli ven. No, na té lavice skolobovali.
6: Taky tam přiběhla za nimi potom armádní zdravotní sestra, která později popsala, že viděla, že Sergej a Julia, že mají pěnu u pusy, že mají doširoka otevřené oči, ústa, že jsou celý bílí, že mumlají, že Sergej zvrací. Ty jsi popsal, jak se na tu lavičku ti dva dostali, že byli v té restauraci Zizi, ale tam k jejich otravě nedošlo. To bylo dříve už.
13: Ano, stalo se to podle všeho u nich doma, v domku takovém, řekl bych, ničím nevybočujícím, stereotypně vypadajícím, čili víceméně hezky anglickém stavení. A tam právě došlo k té otravě, kdy ta nervově paralytická látka novičok, ten jed, byl nanesen agenty ruské tajné služby na kliku toho domu, a tím, že se té kliky dotkly, tak novičok vstoupil do jejich těla, protože má tuhle tu vlastnost.
7: Část druhá. Novičok.
8: Novičok patří do skupiny nervově paralytických látek. To jsou ty nejtoxičnější chemické zbraně hromadného ničení.
7: Vojenský toxikolog Lukáš Gorecký.
8: Příprava a výroba spadá do 70. a 80. let do Sovětského svazu. Tyto látky byly navrženy tak, aby ten prostup skrz tu kůži byl co nejsnadnější. Stačí i pouhá kapka na kůži, kdy opravdu lidské tělo si v tu chvíli můžeme představit jako stoku, kdy nejsme schopni regulovat slinění, slzení, močení, průjmy, zažívací potíže či zvracení. Každá minuta vlastně rozhoduje o přežití toho zasaženého. V případě Skripala tam byla velká výhoda toho, že mu byla poskytnuta velmi rychlá a plná péče. Navíc měl obrovské štěstí, protože ten první zasahující špatně diagnostikoval tu otravu a myslel si, že je otráven opioidy. A namísto toho správného antidota pro opioidy mu dal omylem antidotum právě pro ty nervové paralytické látky, což mu pravděpodobně zachránilo život.
7: Část třetí. Oběť a útočník.
6: Co Sergej Skripal a jeho dcera Julia na jeho Anglii vlastně dělali?
13: Chtělo by se říct, odpočívali, je to hezké místo pro odpočívání, anglický venkov je krásný. Sergej Skripal tam ale ve skutečnosti odpočíval jenom zdánlivě. On zřejmě při pobytu v samotném Salisbury skutečně jako nic moc nedělal, nebo nic moc, co by mohlo štvát ruské tajné služby a Vladimíra Putina. Ale často odtamtud vyjížděl do jiných zemí a tam dělal právě ty věci, které Putina mohly rozčilovat. V Salisbury se ocitnul, takže tam byl vyměněn, dostal se tam díky špionské výměně. I když on měl asi na výběr, kam může jít, ale vybral si Velkou Británii, protože pro britské tajné služby v minulosti jim vynášel informace a spolupracoval s nimi.
6: Tak ten nutné říct, on byl vlastně dvojí agent, že jo? Byl dvojí... V minulosti pracoval pro Rusy, pak pracoval pro Brity.
13: Byl dvojí agent, byl dvojí agent. A dlouho se to nevědělo, Rusové dlouho na to nepřišli a pak na to přišli, pak byl vězněný v Rusku a pak byl tedy vyměněný do té Velké Británie, a to je odpověď na tu otázku, co dělal v Salisbury. Britové ho vlastně jako skryli do tohodle toho města, kde si říkali, a Sergej Skripal také, když mu tam dají domek a nebude vykazovat žádnou jako aktivitu, kterou by neměl dělat, tak asi ty Rusy by to vůbec k němu nemuselo přitahovat, ale to byl člověk, který byl vždycky hodně aktivní, tak zjevně odpočívat nedokázal.
14: No ty jsi sám říkal, že vyjížděl teda do různých zemí, on byl i v Praze, ne? Myslím pár let předtím, než došlo k té otravě.
13: Jezdil po různých aliančních zemích v Evropě, právě byl i v České republice, ale byl také minimálně jednou ve Spojených státech a tam se setkával s představiteli jejich tajných služeb, čili v našem případě to byla Bezpečnostní informační služba, vnitřní bezpečnostní služba, kontrarozvědka. A Sergej Skripal vedle toho, že sám vykonával mnoho let špionážní činnost nejdříve na Maltě, kde je poměrně dosy amerických vojáků, potom ve Španělsku, další poměrně jako důležitá země, tak vedle toho i nějakou dobu byl personalistou, hlavním personalistou ruské vojenské rozvědce GRU a tomu dávalo velmi solidní znalosti a schopnosti ruské špionážní agenturní sítě v téhleté tajné službě po Evropě. No minimálně v České republice pomáhal české tajné službě identifikovat některé představitele právě ruské vojenské rozvědky GRU. A to samozřejmě pro Rusy bylo hodně bolestivé, pro Západ přínosné a důležité, ale pro Rusy to byl velký zásah.
14: A jeho dcera Julia za ním přiletěla si skutečně odpočinout na dovolenou, ta tam nežila, ne, v Salisbury?
13: Nežila s ním v Salisbury, navštěvovala ho tam a před tím inkriminovaným dnem ho podle všeho skutečně přijela navštívit. Plánem bylo jít na hrob její matky, Skripalovy ženy, která umřela na rakovinu, tak tam chtěli položit nějaké květiny a pak právě měli strávit den s otcem společně. Mm-hmm.
14: A oba dva se nakonec stali cílem operace GRU, to znamená, že šlo tedy o ruskou pomstu zrádci.
13: No z ruského pohledu zrádci,
14: tak.
13: Protože západní tajné služby mají samozřejmě jiné cíle a jiné zájmy, tak oni by asi odpověděli na to, že to byl důležitý informátor, což nepochybně důležitý informátor byl, ale Vladimír Putin ho zcela jistě považoval za zrádce, kterého je potřeba zlikvidovat.
14: Tu otravu vykonali, dnes už víme, agenti jednotky 29155. Jaký byl ten jejich konkrétní plán? Oni vyrazili den, dva dny předem, než dorazila na místo Julia, přiletěli do Anglie a copak?
13: Bydleli v takovém, zase bych řekl, řadovém hotelu. Já jsem se na všechna ta místa byl právě podívat, tak mě zajímalo i ten hotel, kde bydleli.
14: A oni bydleli v Londýně, ale ne?
13: Bydleli v Londýně, byli tam tři ve skutečnosti, byl tam ještě, řekl bych, takový jako řídící agent nebo člověk z ruských tajných služeb, který tu operaci vlastně jí velel. My jsme pak společně ve spolupráci s Bellingcatem jako Respekt získali nebo odhalili tu jeho identitu, ale ten po celou dobu zůstával právě na té hotelové základně v tom Londýně. Zatímco tito dva agenti Čepiga s Myškinem se tedy vypravili do Salisbury, nejdřív to tam okouknout.
14: Vlakem jezdili, že jo?
13: Jezdili vlakem a potom okouknutí tu akci provést.
14: No a tu akci provedli teda jak? Jak dostali novičok? Protože kdyby se ho dotkli přece, tak jsou sami otrávení. Jak ho dostali vůbec přes to letiště, jak ho dostali do Anglie a jak ho pak umístili na tu kliku dveří Skripalova domu?
13: Novičok má takovou vlastnost, že lze poměrně jako dobře převážet v takové bázi, představme si to, že může mít strukturu, jako má voňavka a právě ve flakonu voňavky, nebo tak se to tvářilo, byl umístěn. Takže já nevím, jestli to měli v batohu, nebo kde přesně to v kapse měli třeba jako strčené tohleto, ale na letišti to nezačne pípat, vypadá to vlastně úplně neškodně.
14: Nikdo to nekontroluje, protože každý si myslí, že v tom je prostě vůně.
13: Ano, a když flakon s novičokem nemá litr nebo 5 litrů, tak ani se nikdo na tom letišti nezeptá, proč je to tak velké, takže prostě to byla normální malá voňavka, nebo jakoby voňavka. No a to se jim pak podařilo jako provést. Oni cestovali teda pod skrytou identitou, měli samozřejmě klasicky vystavené pasy na jiná jména, aby byli hůře odhalitelní, protože oni dělali různé akce po Evropě, nejenom tohleto. A to potom nastříkali, když se dostali k té klice Skripalova domu, tak to potom nastříkali na tu kliku. Ono to tam dokáže jako zůstat. Spekulovalo se o tom, nebo mluvilo se o tom, že díky jako povětrnostním podmínkám a díky počasí, které tam bylo, sněžilo, bylo vlhko, takže ten novičok, je otázka, jak, s jakým předstihem ho nanesli na tu kliku, ale že ztratil část té účinnosti, že to byla další věc, která Skripalovi mohla pomoct zachránit život, ty klimatické jako podmínky. Každopádně oni se té kliky dotkli a právě tímto ten novičok proniknul do toho jejich těla. Já když jsem tam pak byl vlastně nedlouho potom, tak třeba ty dveře u Skripalova domu už chyběly, ta klika tam nebyla, stejně jako ta lavička, na které seděli, tak byla vytrhnutá z toho parku, tam byla prázdnota po ní, protože tohle to se samozřejmě všechno odvezlo na laboratorní zkoumání a bylo to kontaminované.
14: Ty jsi říkal, že nebylo zrovna úplně hezky toho 4. března nebo v těch dnech kolem 4. března 2018. To taky pomohlo britské policii, Scotland Yardu, MI6 a tak dále, najít vůbec čepiku s Myškinem, protože třeba nebylo tolik lidí v ulicích, takže na těch kamerových záběrech byli lépe vysledovatelní?
13: Mohlo to takhle být, ale ten Scotland Yard a tajné služby prozkoumávali jako neskutečné množství kamerových záběrů. Dneska by to třeba asi bylo i díky umělé inteligenci o něco možná rychlejší, efektivnější. Ale těch kamerových snímků natočených z britských letišť, stejně jako potom se Salisbury a z Londýna a z těch nádraží, kde vystupovali, tak bylo hodně, byla to hodně jako mravenčí práce, piplačka, trvalo to samozřejmě nějakou dobu.
14: Ale kamerové záběry byly teda hlavním důkazem nebo prostředkem pro odhalení toho, že zatím stála jednotka 29155 a tahle ta dvojice teda agentů.
13: Byli tam zachyceni a díky tomu to bylo pak po nějakých letech klíčové právě tady i při vyšetřování toho vrbětického teroristického útoku stejných agentů, protože ten vyšetřovatel to zjistil tak od policie, že si pamatoval tváře těchto mužů právě zveřejněných britskou policií.
14: Britská policie, když to zveřejnila, když to oznámila tehdejší premiérka Theresa Mayová, že za tím útokem na Skripala jeho dceru, že za ním je Rusko. Jak na to Rusko tehdy reagovalo vůbec?
13: Klasické rusky.
14: Klasické rusky, takže řeklo, že to neudělalo.
13: Ano, což klasicky znamenalo, že to udělalo, alespoň si myslím, že to je zcela zjevné, takhle prostě Rusko většinou reaguje.
14: A jak vysvětlilo ale Rusko, že tam teda ti dva agenti GRU byli?
13: Oni to vysvětlili sami v propagandistickém pořadu ruské televize. To i jako po letech, kdo jste to neviděli, tak doporučuji se na to podívat, asi to bude někde dostupné na YouTube. Tak sedí tam moderátorka, propagandistka, sedí tam oni dva v takových jako svetrech, ležérně vypadající, vlastně trochu znudění, proč tam jsou, a grotesně odpovídají, že se jeli podívat, proto jsem to zmiňoval také, že Salisbury je známé tou katedrálou, je fakt krásná, a Magnou chartou, takže se na to jeli podívat, protože prostě si vygooglovali, že kdo jede do Velké Británie, určitě musí vidět Salisbury, určitě musí vidět katedrálu a Magnu chartu. Ale že vlastně to pořádně nenavštívili, protože byla venku chumelenice a že počasí je otravovalo, tak se zase zpátky vrátili do Londýna prostě. Kdybych to chtěl točit jako komediální seriál a chtěl bych ho natočit jako hodně špatně, tak bych to asi točil jakoby takhle, ale tohle byla prostě jejich verze.
7: Část čtvrtá, epilog.
14: Co se stalo nakonec s tím domem Skripala v Salisbury? Ty jsi říkal, že když jsi na tom místě byl, tak už neměl dveře. Stojí dodnes? Protože asi všechny ty věci i uvnitř pak musely být kontaminované, ne? Co se s nimi stalo?
13: Já si myslím, že zbourán nebyla, ale popravdě jsem to nekontroloval třeba v posledním roce, tak jestli to někdo jako koupil, kdo to teď obývá, zboural to, tak je to teoreticky možné, ale myslím si, že ten dům na tom místě prostě je.
14: Protože i policisté, kteří tam zasahovali přece, tak jeden z nich skončil nakonec v nemocnici, protože byl taky lehce otráven novičokem.
13: A o tom je taky pak natočen seriál, který se pouštěl v britských televizích vlastně o těch jako civilních dopadech tohodle toho, protože to stejně jako ve Vrběticích ten ruský atentát měl dopad i na jako nevinné civilisty, včetně smrti jedné z nich v případě tedy Skripala. Tam zemřela dáma, která přišla shodou okolností později do kontaktu s tím novičokem nechtěně. její partner našel odhozený ten flakon té voňavky a to byla rodina, nebo oni nebyli manželé, ale nežilo se jim jednoduše. Měli za sebou různé jako ekonomické problémy, sociální problémy a on, když našel odhozenou tuhletu tvářící se voňavku, tak si myslel, že jí to dá jako dárek a že jí tím překvapí vlastně a ona z toho samozřejmě měla radost a nastříkala si to na ruku a tím se ten zbytek novičoku dostal do jejího těla. Takže tohle má dopad jakoby na část lidí. Ve Vrběticích zemřeli dva skladníci a tady to prostě atakovalo další lidi. Takže já to zmiňuji proto, protože operace ruských tajných služeb dramaticky zasahují do životu jako mnoha z nás.
14: To znamená Čepiga s Myškinem, potom co to nastříkali na kliku toho domu v jeho anglickém Salisbury, domu Sergeje Skripala, tak potom ten flakon někam odhodili a našli to normálně britští civilisté, kteří.
13: Ano, a tohle bych si dovolil říci, že taky klasický způsob, aniž nechci úplně jako ze všeobecňovat, ale ten luxus si dovolím, o ruských tajných služeb, že nejenom, že jako splní nějakou vražebnou operaci, ale že pak naprosto kašlou na to, jestli neohrozí životy dalších lidí, kteří vůbec nemají co dočinění s tou operací.
14: Možná ani nevěděli, co v tom flakonu je, ti dva.
13: No, nemyslím si.
14: Protože některé ty stopy přece po novičoku se našly i v tom hotelovém pokoji v Londýně. Na mopu uklízečky, která tam potom vytírala, což byla jedna z těch stop, co vedla potom k vypátrání těchto těch dvou, jestli s tím prostě nějak jako nenakládali neopatrně, kdyby věděli, co to je přece, tak je to mohlo zabít.
13: K tomu jsem směřoval, já nevím, jestli oni věděli, že to je novičok, ale určitě nepochybuji o tom, že by si mysleli, že Skripalovi stříkají nějakou jako voňavku.
14: Novičok byl v roce 2019 umístěn na seznam zakázaných látek Organizace pro zákaz chemických zbraní. Došlo od té doby k nějakým dalším otravám novičok?
13: Alexej Navalný, v té době lídr ruské opozice, poté, oni se ho vlastně snažili odstranit dlouho, ruské tajné služby sledovali ho, on když vedl kampaň uvnitř Ruské federace proti Vladimíru Putinovi a snažil se zvrátit volební výsledky, alespoň na té regionální úrovni ve velkých městech, tak zase ruské tajné služby mu dali tuhletu látku, nanesli ji na jeho spodní prádlo. On většinou měl takový zvyk, že si šel zaběhat, tak někdy jako během dne předtím, než pracoval, pak po zbytek dne, tak pak se převlíkal a vzal si to nové prádlo a tím se ta látka dostala do jeho těla. Naštěstí také neumřel, protože se ho podařilo nakonec dostat do špičkové německé kliniky Charité v Berlíně a tam mu byla poskytnuta lékařská péče. Vracel se velmi složitě do života, velmi komplikovaně. Já jsem o tom mluvil po letech s Julií Navalnou a ta mi říkala, že vlastně mnoho dní nemluvil, učil se třeba skládat slova znovu. Učil se chodit, nebyl schopný ovládat svaly, nakonec se mu to teda podařilo a vrátil se do Ruska, kde byl pak zavražděn ve vězení.
14: Ano, zemřel na tu smrtelnou dávku žabího jedu, o tom jsme taky ve Vinohradské 12 mluvili. Zpátky ke Skripalovým, ty dopady tehdy po roce 2018 na mezinárodním poli byly zjevné, desítky zemí, včetně Česka, vypověděly ruské diplomaty, zostřily se vztahy mezi Ruskem a Západem. Vrátili se ještě někdy Sergej a Julia do Salisbury, nebo co vůbec dělají dnes? Protože oni ten útok přežili a od té doby jsem o nich neslyšel.
13: Nic o tom nevíme. Víme jenom to, že jednou veřejně po tom zotavení vystoupila Julie Skripalová na veřejnost, stojí v anonymním prostředí parku nebo lesa, je kolem ní hodně zeleného a ona se tam vrací k tomu, co se stalo, ale to bylo poslední vystoupení, co o té rodině je známo. Nedělám si ambici, že by mě to snad někdo jakoby řekl, ale ze zájmu se na ně jako čas od času samozřejmě jako poptávám. Spekuluje se o různých místech, kde by mohly být, o Spojených státech, psalo se o Novém Zélandu, ale mohou být poměrně jako kdekoliv, kde jim je zaručena větší bezpečnost. Předpokládám, že změnili jak vizáž, tak jsou tam v nějakém ochranném programu a pod jinou identitou. Myslím si, že britské tajné služby po tom, co se Skripalovi stalo, z toho měli těžkou hlavu. Měli těžkou hlavu z toho, že ho nedokázali ochránit, že se mu stalo, co se mu stalo. Takže bych předpokládal, že po jeho jisté rekonvalescenci a zotavení, po té, co se mu podařilo vrátit do života, a Julia se teda léčila asi i díky tomu, že je mladá nebo mladší než její otec, tak ten organismus to byl schopný zvládnout to něco jako lépe, tak se léčila jakoby rychleji. ale myslím si, že jsou někde jako dobře ukrytí a schovaní a jak říkám, zatím nikdy nevystoupili na veřejnost mimo toho jednoho vystoupení Julie.
14: Dobrá. Tak jo, tak moc díky, že jsme mohli ten příběh společně přiblížit v rámci téhle speciální série Jedy.
13: Tak děkuji za pozvání.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Kundra z Respektu, který operace GRU mapuje dlouhodobě. Napsal taky knihu Novičok nebo Kulka, která mapuje mimo jiné likvidace kritiků Putinova režimu. Jedy ty najdete ve všech apkách i na našem webu. V dalších dílech, které vyjdou tento týden, se zaměříme třeba na otravy Alexandra Litviněnka nebo Kim Jong-nama. Tak nás poslouchejte. Naslyšenou zítra.

0: za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízení semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávy připravil Richard Jandovský.
6: Problém s nedostatkem pitné vody by podle předsedy státní správy státních rezerv mohla vyřešit podzemní voda. Dron s výbušninami na letišti v Lipsku obsahoval podle německých médií stopy DNA. Koulař Tomáš Staněk za půl hodiny nastoupí v Birminghamu ve finále mistrovství Evropy. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Česko nemá dostatek rezerv pitné vody. V pořadu 20 minut Radiožurnálu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Nedostatek zásob by podle něj mohla vyřešit podzemní voda. Vrtů je totiž podle Švagra v Česku naopak dostatek.
7: Moje představa by v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení.
6: Správa státních hmotných rezerv už se s tímto návrhem obrátila na několik ministrů. Za dostatek vody jsou v Česku zodpovědné rezorty zemědělství a životního prostředí. Z jejich strany ale podle Švagra zatím požadavek na zaopatření pitné vody v Česku není. Obcím s nedostatkem pitné vody je správa schopná zajistit cisternu, ale prázdnou. Pitnou vodu si do ní musí obce sehnat sami. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Hodně nehod přibylo o uplynulém víkendu. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové byl jedním z nejhorších v historii.
8: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
6: Za celý červenec zemřelo na silnicích podle statistik dopravní policie 41 lidí. Na dronu s výbušninami objeveném na letišti v německém Lipsku zajistila policie stopy DNA. Stejný genetický materiál už přitom zaregistrovali v souvislosti s dřívějším žářským útokem úřady v Litvě. Informuje o tom mimo jiné týdeník Die Zeit.
9: V červenci před 2 lety se v logistickém centru společnosti DHL v Lipsku vznítil balíček odeslaný z Litvy. Zásilka tehdy prý jen šťastnou náhodou nevybuchla při převozu v letadle a obsahovala stejnou DNA jako dron nalezený minulý týden na letišti v Lipsku. Dron tam nabořil do zaparkovaného ukrajinského nákladního letadla Antonov, ale neexplodoval. Americká média tvrdí, že to byla hybridní operace ruských tajných služeb. Kreml nařčení o víkendu odmítl. Berlín zatím nikoho konkrétně neobvinil, ale vláda chce zlepšit protidronovou obranu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Až o 5 stupňů snížit teplotu mají stavební úpravy domova seniorů v Sedlčanech. Za více než 176 milionů korun nechává jeho vedení všechny budovy zaizolovat, včetně střech. Výrazně pomoci mají taky nová okna, říká jednatel stavební firmy EMH Stavební Martin Heisler.
10: Jsou to 3komorový plastový okna s trojsklem a speciální fólií proti slunečnímu záření. Všechno je to koncipované tak, aby vlastně co nejmenší přísun tepla byl v letních měsících a co nejmenší ztráta v zimních měsících.
11: Sport. Zhruba za půl hodiny začne finále koulařů na mistrovství Evropy s Tomášem Staňkem. Jak si vedou další čeští reprezentanti, řekne přímo z Birminghamu náš sportovní reportér Jakub Marek.
12: Tereza Holcová v kvalifikaci kladivářek předvedla 64 metrů a 39 cm a to na postup velmi pravděpodobně stačit nebude. V rozběhu stovky překážek skončily Ester Bendová i Tereza Elena Šínová a do kvalifikace trojskoku za chvíli vstoupí Linda Suchá. Za zhruba 20 minut čeká semifinále sprinterku Karolínu Maňasovou, ta bude na hladké stovce a také tento závod odvysílá živě Radiožurnál Sport. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na D1 u Velkého Meziříčí a taky v Bubeneckém tunelu v Praze. Velký pozor si dejte na D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Meziříčí východ. Na kilometru 141 hlásí zpravodaj osobní auto s defektem.
15: Tady je maličká jako výhybka prostě na té dálnici, kde se dalo zastavit. A vedle nás dva pruhy, kde spíští kamiony. To je to takový neúplně přehledný a je to proti benzínce, proti směru je benzínka MOL.
14: A velmi opatrně jeďte i v Praze v Bubeneckém tunelu směrem ke Smíchovu. Za levotočivou zatáčkou stojí kvůli poruše odstavené vozidlo. Může zasahovat do pruhu, tak ať vás nezaskočí. A na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem čekejte omezení za sjezdem na Velemín. V tunelu Prackovice pracují silničáři a projíždí se pouze pravým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci bude polojasno až skoro jasno, zpočátku se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou ojediněle objevit přehánky, nejnižší teploty 17 až 13 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30 a na horách to bude kolem 20 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál a Zuzanu Burešovou.
5: Dobrý večer. O počasí a dopravě ještě jednou. Zákaz jízdy kamionu v neděli a o svátcích pozastavuje 7 ze 16 německých spolkových zemí. K opatření, které potrvá několik týdnů, přistoupili kvůli nízkému stavu hladiny řeky, zejména Rýna, který je důležitou tepnou pro nákladní dopravu. Jen pro zajímavost, loď naloží 2000 až 3000 tun, kamion 25 tun.
13: Večerní Radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: teď téma, o kterém jste možná doma taky debatovali, my ho teď na Radiožurnálu více rozvedeme. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých respondentů. Většina lidí si spíš přeje změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Debatu o zrušení 9. tříd odstartovala v polovině července koaliční přestřelka.
1: Bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: S tímto argumentem debatu v červenci otevřel předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Jeho návrh nejdřív podpořil premiér Andrej Babiš z ANO.
3: Skutečně by stačilo jenom 8 tříd. Máme k tomu nějakou analýzu, budeme to řešit. Já myslím, že studenti studují strašně dlouho.
2: Proti tomu se ostře vymezil ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
2: Podle Plagy nakonec změna po diskuzi s premiérem není na pořadu dne. Česko naposledy zavedlo 9letou základní školu od září 1996. S návrhy na možné rušení 9. tříd podle průzkumu nesouhlasí dohromady 62% lidí, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti.
2: Nejvíce souhlasí se zrušením 9. třídy voliči motoristů a SPD. U obou skupin je to lehce nad 40%. Podle průzkumu 3 z 5 dotázaných míní, že na takovou změnu není české školství připravené. Přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Přes polovinu respondentů taky nesouhlasí s premiérovým výrokem, že děti a mladí lidé tráví ve vzdělávacím systému příliš mnoho let. Nejvíc dotázaných se shodlo na tom, že by spíš byla vhodná obsahová změna.
5: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
2: Debatu nad změnou školského systému, nejen nad samotným rušením posledního ročníku základní školy, připustil i ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Jestli má být 8. a 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu. To znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání.
2: V případě vážných úvah o změně by byla nutná široká odborná i celospolečenská diskuze i podle Asociace ředitelů základních škol. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

těchto dnech se to opravdu hezky sešlo. Můžete sledovat rovnou dva evropské šampionáty v plavání a taky v atletice. My si taky o nich povíme, protože do boju už zasáhli čeští sportovci.

0: Plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková se dostaly do finále hned v úvodní disciplíně evropského šampionátu. Takže právě touhle zprávou začne sportovní přehled Lukáš Antoš ze sportovní redakce. Vítejte, dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Plavkyně Janíčková postoupila na kraulařské stovce z posledního 8. místa. Sémanová byla 6. Na 0,2 sekundy se v semifinále přiblížila svému českému rekordu.
2: Jsem spokojená, jelo se mi to vlastně stejně.

0: Vladimír Myslivčuk vyhrál kvalifikaci na mistrovství Evropy v atletice. Birminghamu poslal své náčiní hned v prvním pokusu na 79 metrů a 61 cm a dál už pak mohl šetřit síly na zítřejší finále. Hladký průběh kvalifikace překvapil i samotného Myslivčuka.
1: To jsem nečekal. Měl takový strach, že to mně se nepodaří, tak úplně, co se týče toho pokusu, prostě to hodil a kuknul a je to 79-61 a řekám, je to krásné.
0: Kvalifikace dálkařů prošel taky Petr Mindl-Schmidt, i ten se ve finále představí zítra. Přímé přenosy z evropského šampionátu v atletice vám budeme průběžně nabízet přímé přenosech na radiožurnálu Sport a na radiožurnálu Reportážní vstupy. Fotbalisté Sparty popolední odletěli do Francie. V Lyonu je zítra čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů.
2: V letadle chyběl kapitán Lukáš Hrastýn, útočník Jan Kuchta a brankář Petr Vindal. Všichni tři dál jednají o nových angažmá v zahraničí. Do Francie neodcestoval ani Tobias Gudal, který při sobotní prohře 0-2 v Mladé Boleslavi debutoval v dresu Pražanů. Norský obránce nesmí nastoupit, protože zasáhl Stromze do kvalifikace Evropské ligy. Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Lyonu a Sparty začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport v úterý ve 21 hodin. Z letiště Václava Havla, Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Fotbalisté Jablonce si v případě postupu ze třetího předkola konferenční ligy přes RFS Riga nechají odložit nedělní ligový zápas na hřišti Bohemians 1905. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Odložený zápas už má také Hradec Králové, který měl v neděli nastoupit na stadionu Zbrojovky Brno. Oba duely by se měly odehrát ve středu 2. září. Český cyklista Pavel Bittner změní od příští sezóny tým. 23-letý sprinter podepsal dvouletou smlouvu se švýcarským stáji Pinarello Q365, kde je hlavní hvězdou Brit Tom Pidcock. Bittner letos absolvoval svou Tour de France a změnu týmu pro něj znamená krok před.
3: Myslím si, že mi to pomůže mnohem víc, abych se dostal k svému maximálnímu potenciálu. A jak říkám, myslím si, že se já i lidi, co rádi se tou cyklistikou, můžou na to těšit.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. A zprávy připravil Richard Jandovský.
1: Společnost Orlen Unipetrol by měla státem zapůjčenou ropu vrátit do konce měsíce. V pořadu 20 minut Radiožurnálu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. O zapůjčení 100 000 tun ropy rozhodla vláda na konci března. Podle Švagra už proces navracení začal a poté bude mít stát nouzové zásoby na 85,5 dne. Americké zbrojovky mají 3 týdny na předložení plánu, jak urychlí výrobu a dodávky zbraní, včetně munice. Pentagon požadavek zdůvodnil obavami z nedostatku zásob kvůli válce s Íránem. Napsal o tom deník Washington Post s odvoláním na vnitřní zprávu ministerstva obrany. Americký prezident Donald Trump ale problémy se zásobami popřel. Počet potvrzených obětí silného zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 111. Informuje o tom španělský deník El País s odvoláním na kolumbijské úřady. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po 7:30 ráno, vycházely z hloubky 107 km a trvaly 4 minuty. Zemětřesení bylo cítit po celé zemi, stejně jako v sousední Venezuele, Ekvádoru a Panamě. Na Strakonicku od víkendu platí zákaz odběru povrchové vody z řek Otavy, Voliňky, Peklova a Novosedelského potoka i jejich přítoků. Lidé nesmějí vodu používat například k zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Důvodem je výrazné hydrologické sucho a mimořádně nízké průtoky. Informuje o tom město Voliň na svých webových stránkách. Sport. V Birminghamu začíná finále mistrovství Evropy koulařů a v něm nechybí ani Tomáš Staněk. Je u toho Jakub Marek.
2: Finále mužské koule začne zhruba za 2 minuty. Tomáš Staněk půjde na řadu jako 10. Sprinterka Karolína Maňasová do finále hladké stovky nepostoupila, skončila celkově 12. časem 11,23 sekundy. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D5 u Berouna a nehoda na silnici 14 u Rudníku. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň čekejte omezení za sjezdem na Beroun centrum. V úseku mezi 18. a 19. kilometrem silničáři uzavřeli levý jízdní pruh kvůli měření a prohlídce stavu vozovky. Na silnici 14 mezi Vrchlabím a Trutnovem zpozorněte mezi obcemi Rudník a Javorník. V části Leopoldov se stala vážná nehoda motorkáře s osobním autem. Na místě zasahují hasiči a také záchranáři. A ještě dálnice D52 z Brna na Vídeň. Pozor dejte za sjezdem na Pohořelice. Na kilometru 25 stojí odstavené porouchané vozidlo. Části ale může zasahovat do pravého jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno, až je skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30, na horách to bude až 20 stupňů. To byly zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál a Zuzana Burešová.
0: A nabízím vám další zajímavé čtení na našem zpravodajském serveru. Vedení Brna chce koupit unikátní rodinnou vilu zesnulé architektky Růženy Žertové a prostřednictvím Muzea města Brna otevřít lidem jako jiné slavné vily ve městě. Nákup ovšem vyvolává otázky o tom, jak k domu přišel jeho současný majitel. Město ho chce prodat 6x dráž, než za kolik ho koupilo. Detaily už najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách. Need how

0: V den svých narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. Patřil k nejčtenějším autorům v bývalém Československu. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Páralovo dílo je také plné sexuality. Připomenout si jeho knihy můžeme díky několika rozhovorům, které rozhlasu poskytl. Začneme ale ukázkou z jeho známého románu Mladý muž a bílá velryba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding?
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ze Soukromé vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
6: Co je pro vás vrcholem bídy?
7: Když nemůžu psát.
6: A váš ideál pozemského štěstí?
7: Moci psát.
6: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
7: Kulturním ataše v Římě.
6: Hlavní rys vašeho charakteru?
7: Tuhost.
6: Co pokládáte za svou největší chybu?
7: Netrpělivost.
6: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
7: Zrušení literatury.
3: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
4: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil to známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Radiožurnál.

A za chvíli se vydáme do Birminghamu, dějiště evropského šampionátu v atletice, a zeptáme se našeho reportéra, jak je zatím ve finále úspěšný koulař Tomáš Staněk.

0: A teď už jsme na stadionu v Birminghamu v dějišti mistrovství Evropy v atletice. Zajímá nás, jak se zatím dařilo českým sportovcům a teď, jak si ve finále vede koulař Tomáš Staněk. Zdravím proto reportéra Jakuba Marka.
1: Tomáš Staněk aktuálně je bez platného pokusu ve finále, aktuálně v první sérii měl přešlap, ale druhá série ho bude čekat zhruba za nějaké 2-3 minutky. V čele této soutěže je Ital Leonardo Fabry 21 m 78 cm, druhý další Ital Zane Weir 21-12 a na třetí pozici je Brit Scott Lincoln, domácí naděje 20 m 81 cm, no a teď už jde do koulařského kruhu Ital Zane Weir, tedy průběžně druhý muž, a ve druhé sérii se nezlepší. Nebylo to za hranici 21 metrů a právě po to Italovi by měl jít do vrhačského kruhu Čech Tomáš Staněk. Mezitím tady ohlas právě pro vytrvalce, kteří tady bojují teď ve finále na 5 kilometrů, včetně norského fenoména vytrvalostních tratí Jakoba Ingebrigtsena, který se vrací po operaci achilovy šlachy. Ještě mu zbývají 4 kola do cíle, stejně tak jako jeho soupeřům, ale samozřejmě nás teď hlavně bude zajímat to, co předvede Tomáš Staněk v koulařském sektoru. On je na evropském šampionátu už po čtvrté ve finále, bylo z toho třetí, čtvrté a páté místo v minulosti, no a teď by opět rád přidal nějaký velmi zajímavý výkon, vrhá se dál než kvalifikaci, ale stále to není zas až tak daleko, kam by se nemohl Tomáš Staněk dostat. Tedy druhý finálový pokus pro Tomáše Staňka v první sérii, křížek, neplatný pokus, a v té druhé sérii si bude dávat větší pozor a koule letí zhruba na nějakých 20 metrů. Nebylo to rozhodně těch 20-66 z kvalifikace. Teď je podstatné to, aby se dostal mezi esmičku, osmičku nejlepších po třech pokusech, aby pak mohl pokračovat ve finále. Aktuálně na osmé pozici Srb Armin Sinančević, dlouholetý soupeř Tomáše Staňka, rovných 20 metrů, a Tomáš Staněk 19-68 na deváté pozici, takže ve třetí sérii musí přidat centimetry, dokonce i decimetry na to, aby se probojoval do užšího finále. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravil Richard Jandovský.
6: V blízkosti dopravního letadla nad Prahou letal minulý týden dron. 4 německé země pozastavily zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Má to ulevit říční dopravě při extrémním suchu. Český reprezentant koulař Tomáš Staněk bojuje na evropském šampionátu o medaile. A zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: U letadla skandinávské společnosti SAS se minulý týden nad Prahou objevil neznámý dron. Stroj letící z Kodaně se chystal na přistání na ruzinském letišti. Radiožurnálu Událost potvrdil Úřad pro civilní letectví. Komu dron patří, úřady vyšetřují.
8: Incident se stal ve čtvrtek, když letadlo dopoledne přeletalo přes pražské Štěrboholy ve výšce zhruba 1 300 metrů. V těchto místech by přitom pilot dronu měl dodržovat maximální výšku 120 metrů a plán letu by měl vyznačit v aplikaci DroneMap. Ani jednu podmínku, ale obsluha dronu podle mluvčí Úřadu pro civilní letectví Jitky Ungrové nesplnila.
9: Vzhledem k tomu, že je Událost šetřena jako potenciální neoprávněný provoz, nelze v tuto chvíli vyloučit ani zapojení policie České republiky.
8: Let dronu piloti nahlásili řízení letového provozu, které varovalo další posádky v okolí. Dron se tak s žádným letadlem nesrazil. Vít Kubant, Radiožurnál.
6: Skoro polovina firem v soukromém sektoru se chystá ještě letos zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Ukazuje to průzkum poradenské společnosti RSM z letošního června u více než 200 firem napříč odvětvími. Trendem posledních 2 let je místo plošného zvyšování mzd individuální odměňování. Potvrzuje to i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnar.
10: Začíná se objevovat i takový trend, že se snaží víc a víc odměňovat i prémiově takové profese, které souvisí třeba s AI, s kyberbezpečností a v neposlední řadě je to vždycky i lokální situace na trhu.
6: Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla podle Českého statistického úřadu 50 282 koruny. Německo chce kvůli nízkým hladinám řek přesunout část nákladní dopravy na silnice. 4 spolkové země včera dovolili kamionům jezdit i o nedělích a svátcích. Extrémní sucho může zpomalit německou ekonomiku o několik 10%.
11: Nejsledovanější německou řekou je Rýn, po kterém se měsíčně přepraví asi 12 milionů tun nákladu. Hladina na něm ale v posledních dnech dosahuje historických minim, takže nákladní lodě na něj vyplouvají třeba jen s 5% zátěží a mezi Koblencem a Mohučí může řeka přestat být splavná docela. Na vykrytí případných výpadků by bylo potřeba takové množství kamionů a řidičů, které v Německu není k dispozici. Vláda proto chce víc zaangažovat taky železnici a prověřit, které opravy na dálnicích by se daly odložit, aby se nenarušovala plynulost dopravy. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Sport.
6: Sprinterka Karolína Maňasová nepostoupila do finále evropského šampionátu v běhu na 100 metrů. Česká reprezentantka ve třetím semifinále skončila pátá. Po 9:30 večer začalo na mistrovství Evropy v Birminghamu finále koulařů s Tomášem Staňkem. Jak si zatím vede 35-letý reprezentant, už přiblíží Jakub Marek.
12: Tomáš Staněk aktuálně na 9. pozici ve finále po 2 pokusech. Za chvíli půjde 3. pokus na řadu a bude se muset zlepšit, aby ještě mohl pokračovat v tomto finále, v užším finále. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D1 u Trhového Štěpánova a nehoda na silnici 14 u Rudníku. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 50. kilometru se porouchalo vozidlo a stojí u krajnice. Částečně může zasahovat i do pravého pruhu. Na silnici 14 mezi Vrchlabým a Trutnovem opatrně u Rudníku. V části Leopoldov odklízí následky vážné nehody motorkáře s osobním autem. Zasahují tam i hasiči a projíždí se tam opravdu velmi opatrně. A na silnici 15 z Lovosic čekejte kratší kolony na příjezdu do Litoměřic. Kvůli práci silničářů u Oby je tam ode dneška omezení a jezdí se kyvadlově. Zdržení s obou směru ale maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci bude polojasno až skoro jasno, zpočátku se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou ojediněle objevit přehánky. Nejnižší teploty je 17 až 13 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne pak čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměříte kolem 30 a na horách to bude kolem 20 stupňů Celsia. To byly zprávy. Teď si poslechněte reprízu dopoledního hosta, moderuje Jan Pokorný.
14: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Tomáš Čermák, mladý muž, který vystudoval Biskupské gymnázium v Hradci Králové. Četl jsem o něm, že ve volném čase sestrojil zařízení schopné inaktivovat mikroorganismy pomocí studeného plazmatu a odstraňovat znečišťující látky z vody. Dobrý den.
15: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
14: Tahle věc, kterou jsem citoval, ta se hodí třeba v létě, když takzvaně kvete voda, nebo je to na něco jiného, na jiné nečistoty, na jiné látky?
15: Kvetení vody už jsme před mnoha lety poměrně dobře odchytili. Tady se vlastně bavíme o problému, který je mnohem novější, a to jsou léky a drogy v odpadní vodě. Který vlastně momentálně vůbec nemáme vyřešený, na rozdíl od toho kvetení té vody.
14: Takže vy dokážete nějakým způsobem separovat třeba antibiotika z těch odpadních vod?
15: My vlastně s tou, jmenuje se to, vlastně těmhletím metodám se říká pokročilé oxidativní metody. Jo? A to zní to strašně složitě a v jednoduchosti. My je neseparujeme, ale my je přímo destruujeme. To znamená, že v té vodě nezůstanou.
14: Má to nějaký ještě třeba i medicínský význam, když se mluví o rezistenci na antibiotika a tak?
15: Tak to má vlastně obrov, to jste vlastně udeřil hřebíček na hlavičku, protože to je ono. Dneska máme studie, že do roku 2050 antibiotická rezistence může zabít až 40 milionů lidí. A vlastně celkově dneska v našem životním prostředí se ten problém objevuje v mnoha iteracích. Jeden z nich je, že prostě vzniká u bakterií, které léčíme prostě v nemocnici, vzniká antibiotická rezistence, ale zároveň tahle rezistence vzniká i v našich odpadních vodách, kde se prostě kumulují antibiotika. Takže já říkám, že to je taková jako velký inkubátor pro rezistentní bakterie.
7: Host Radiožurnálu.

0: Hostem Radiožurnálu je inovátor Tomáš Čermák. Přemýšlím nad jedním slovem, které by vás charakterizovalo. Zřejmě podle toho, co jsem o vás četl, je to inovátor?
1: To je taková dobrá definice.
0: A jinak jste co? Vy teď studujete v Londýně?
1: Já momentálně studuju v Londýně a já si myslím, že ono, jako to zní hrozně abstraktně to slovo inovátor, ale já jsem si ho tak jako přijal za své, protože když to jednou někdy někdo použil, tak mě to strašně líbilo, protože to vlastně spojuje jako ten svět technologií, vědy, biznesu, to, co mě vždycky bavilo, prostě přinášet ty inovace do praxe.
0: Jaké to je vidět se na stránkách českého vydání Forbesu?
1: Je to surreální určitě pocit a jako překvapivý, ale vlastně na druhou stranu já si nejsem jistý, jestli vlastně to, co dělám, je úplně o těch stránkách toho Forbesu, že to je nějaký, je to možná nějaký jako zarůstí učení za nějaký impact, ale myslím si, že ten reálný vliv je někde jinde.
0: Vy jste se tam objevil díky anketě 30 po 30, kde jsou lidé z různých oborů, z různých profesí. Vy jste tam byli jako mladý vědec. Co si dneska má člověk představit pod souslovím mladý vědec? Má na růžích ustláno? Mění se to? A nebo na vás pořád ti klasičtí vědci sklížejí tak trochu spatra? Mladej, my na tomhle děláme už leta, co ty nám tady budeš
1: takhle
0: říkat?
1: Ono k slovnímu spojení mladý vědec by vám určitě spousta věců řekla, že to je oxymoron. Já vlastně na to sám nemám názor, jo, protože otázka je, v jakém věku se člověk a vlastně s jakou kvalifikací nebo s jakou pozicí se člověk stává vědcem, protože já jsem si přispojil spíš toho inovátora, ale mladý vědec v Česku, a ono svým způsobem nikde, ale v Česku obzvlášť rozhodně nemá na růžích ustláno. Ta akademická sféra je do velké míry, pokud se budeme bavit o té akademické, tak je do velké míry stále hodně konzervativní. Já jsem si to sám zažil, na druhou stranu proměňuje se. Jo, začíná, jako do veřejného prostoru se začíná dostávat spousta mladých lidí, kteří se vědě věnují. To znamená, ta situace se jako taková začíná měnit. My v Česku ale zároveň to naráží na takový širší problém, a to, že my v Česku máme dlouhodobě prostě problém s inovacema. Máme problém s přinášení inovací z akademické sféry do soukromí, máme problém se startupy a na to samozřejmě pak naráží každý věk, ale přece jenom týká se to hodně těch mladých.
0: Můžu se zeptat, kolik je vám let?
1: 19.
0: Tak v 19 letech to zdá se máte v hlavě srovnané, ale já vím, že ta cesta nebyla úplně jednoduchá, že vy jste si musel projít docela složitým vývojem. Nevím, jestli o tom chcete mluvit, ale vy jste třeba dostal i cenu za to, jak vlastně přistupujete k autismu.
1: Je to tak? Mluvit o tom můžeme, já jsem se tím nikdy netajil. Je pravda, že dneska já už jsem od tohohle tématu víc jako oddělen, proto když se mě někdo ptá, tak co byste, protože já jsem vždycky mluvil otevřeně o autismu. Myslím, že to je důležitý, myslím si, že ve světě, ale hlavně v Česku máme prostě málo lidí, kteří o tomhle tématu otevřeně mluví. Často jsou to experti, speciální pedagogové, ale nemáte lidi, kteří prostě ona otevřeně řeknou, podívejte se, já mám autismus. A to jsem se snažil změnit, ale jak říkám, dneska už jsem od toho tématu samozřejmě víc oddělený, protože už to můj život tolik neovlivňuje, takže se zdržuju jakýkoliv knížecích rad, když se mě někdo ptá, co byste poradil.
0: Řekněte mi, jenom bolelo to? Abyste se dostal do stavu, kdy od toho dokážete poodstoupit a už jakoby se vám uvolnila trochu mysl, protože nemusíte řešit to, že se nedokážete někomu dlouhodobě dívat do očí a podobně.
1: Ta cesta byla těžká. Nedokážu vlastně říct, jestli to bolelo, protože ta cesta trvala tak dlouho. To znamená, že bylo to neuvěřitelně náročný. Jako posunout se od toho, že teďka tady ve studiu sedíme a koukáme se navzájem do očí. A tak jako od těch mých jako 10, 11 byla jako strašně náročná. To znamená, že bolelo to a bylo to bez pochyby mnohem náročnější, než kdybych startoval z nějakého neurotypického, z nějakého normálního módu.
0: Jasně, zjistil jste třeba, že děti dokážou být zlé?
1: Já si myslím, že to zjistí spousta z nás a to nemusíte být autistou, abyste zjistil, že děti dokáže být zlé, ale oni obecně lidé dokáží být zlí u těch dětí, oni jsou v tom jenom takový upřímnější.
0: Měl jste pocit, že vám okolí nerozumí?
1: 100%. Já si myslím, že takovou nejjednodušší definicí autismu pro všechny, co nás poslouchají, je, že prostě vy nerozumíte světu a svět nerozumí vám. To je startovní linie.
0: Dnes už tomu světu trochu rozumíte?
1: Já bych řekl, že mě to naopak pomohlo mu porozumět lépe, ale nechci jako nechci to takhle říkat, ale určitý věci, pokud se naučíte od píky, když to tak řeknu, tak je možná jako mnohem lépe pochopíte, než kdybyste je chápali intuitivně.
0: A jestli dovolíte, tím bych téma autismu pro účely tohoto rozhovoru uzavřel.
1: Výborně.
0: Já jsem jenom to tam dal na začátek, protože jsem to chtěl mít rychle za sebou, protože pořád si připadám jako trochu slon v porcelánu, když mluvím s někým, kdo autismem prochází, nebo procházel.
1: Můžeme to vytknout před závorku, každopádně myslím si, že právě by to jako nemělo být tématem, kde se nějak jako ta společnost cítí diskomfortně kolem toho, protože jako jak se podívejte, když se koukáte na mě, tak autismus je spektrum nejenom co se týče toho, jaký ti lidé jsou, ale i v čase se vyvíjí, takže to může dopadnout i takhle.
0: Tak a já tedy jenom řeknu, že loni v dubnu vás ocenil Národní ústav pro autismus cenou za přispění k lepšímu porozumění autismu. Tak vám, Tomáši, za tohle děkujeme a k tomu blahopřejeme.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Na Radiožurnálu si dnes povídáme s inovátorem Tomášem Čermákem. Když se dívám na ty různé práce, které jste dělal, tak mi z toho vychází jedno adjektivu, a to je environmentální. To je cesta, po které ráčíte jít?
1: Environmentalistika je to, no já to hlavně považuji jako za extrémně důležitý téma. A teďka já na to možná dám takový jiný pohled, než by vás mohl napadnout, a to je, že já v tom vidím obrovský potenciál právě z pohledu těch inovací. Protože tak v Česku je obecně dlouhodobě jako velký trend nadávat na Evropskou unii a jasně, nic není perfektní. Na druhou stranu jedno si pojďme říct, jako Evropská unie byla a je lídrem v environmentálních inovacích. A environmentální inovace dneska nejsou jenom, že to jako hezky zní na papíře, ale to je obrovský potenciál pro naši ekonomiku. Jo, protože do budoucna vidíme, že jsou věci, které je potřeba, prostě řešíme klimatickou změnu, momentálně každý jako cítíme a vidíme. To je jako obrovský potenciál i pro naši ekonomiku. Jo, to není jenom něco, co si tady o tom budeme povídat, že to je strašně jako hezký a on to hezký je samozřejmě, že jako je dobrý si zachovat naši planetu a na druhou stranu je v tom i obrovský potenciál pro ekonomiku.
0: Ale neříkáte to jenom proto, nebo hlavně proto, že si vlastně vaší práce všimla i předsedkyně Evropské komise a mluvila o vás ve svém projevu o stavu Unie. Ursula von der Leyenová.
1: To určitě neříkám jenom proto a myslím si, že to akorát...
0: Muselo to potěšit, ne?
1: To potěšilo a já jsem strašně hlavně rád viděl.
0: To je možná lepší než ten Forbes.
1: Mě hlavně potěšilo vidět, že prostě dokážeme tu českou a slovenskou vlajku dotáhnout jako na tu celosvětovou úroveň. Jo, že prostě tady nejsme nějaká montovna Evropy. Myslím si, že už se z tohohle vymaňujeme, ale že prostě dokážeme fakt jako dokážete naše vlajka vlát na té evropské unii, na té evropské úrovni.
0: Připomeňte, proč ona o vás mluvila.
1: Ona o nás mluvila v souvislosti s vlastně jako největšími příběhy inovací. Ona to vlastně vyhlašovala jako ty success stories of Europe, to znamená, že úspěchy Evropy, a v kontextu vlastně ceny The Earth Prize, kterou jsme s mojí kolegyní získali právě za výzkum.
0: S Anou Podmanickou.
1: S kolegyní Anou Podmanickou, který jsme právě získali za výzkum o tom, co jste zmiňoval, čištění odpadní vody.
0: To je, musíme dodat, že je to vlastně, že jste se stali nejenom evropským, ale i globálním vítězem.
1: Přesně tak.
0: Což je fenomenální. Získali jste odměnu přes 300 tisíc korun.
1: Je to tak.
0: A... Na čem jste to rozfofrovali?
1: Nerozfofrovali jsme, ale vlastně ten projekt procházel určitým vývojem, protože samozřejmě jsme narazili na různé bariéry, ať už administrativní nebo politicko-společenské. Naštěstí, jak vždycky říkám, já tohleto téma jako je společensky dobrý v tom, že celou tu dobu, co se snažím s tím něco dělat, tak jsem si vlastně jako všimnul, že to je něco, na čím se shodnou lidé napříč politickým spektrem. Že ať se zeptáte kohokoliv, tak všichni tak nějak intuitivně cítíme, že antibiotika ve vodě jsou jako problém. To znamená, že ten projekt prošel různými fázemi. Zároveň já vždycky říkám, nebo všechno vlastně vychází z toho, co já vždycky říkám, nemůžete spoléhat na 19leté lidi, že vám vyčistí vodu na celém světě nebo v celé Evropě. To je prostě, to je nonsens. Já se primárně snažím o tom mluvit, snažím se o tom mluvit na politický úrovni se soukromou sférou. Ten projekt se nějakým způsobem vyvíjel, pak jsme se přesunuli ještě k jiným vlastně udržitelným využitím té technologie, ale centrální otázkou stále zůstává to, že prostě musíme tohleto přijmout jako prioritu, ať už na té národní úrovni nebo na té evropské.
0: Když říkáte, Tomáši, že se o tom snažíte mluvit na politické úrovni, co si pod tím mám představit? Vy chodíte, já nevím, za poslanci v nějakých těch poslaneckých hodinách a dnech, nebo se zúčastňujete konferencí na tohle téma?
1: To je jedním ze způsobů. Tady je opravdu jedna nejdůležitější, si představte, je ta evropská úroveň, protože tady se bavíme o výrazně jako větším sektoru, než je ten český. A zvlášť ještě, když si představíte, že oblast vody je víceméně dominovaná státem, municipalitami. To znamená, že to není čistě soukromý sektor, to znamená, že to je něco, do čeho jako nemůžete očekávat náplavu soukromých investorů. To znamená, že je potřeba, aby se začlenil stát, ale především ty nadnárodní struktury, což v tomhle případě Evropská unie.
0: Říká host Radiožurnálu, inovátor Tomáš Čermák.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radiožurnál je s vámi v 10:30. A taky Martin Matějka se zprávami.
3: Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2% víc než v červnu. Údaje zveřejnil Úřad práce. O zaměstnání se ucházelo přes 367 tisíc lidí. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový nárůst. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, nejmenší naopak v Praze a Pardubickém kraji. Tento týden bude teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Zítra ve středu teploměr ukáže kolem 30, od čtvrtka se pak opět začnou teploty zvyšovat. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Do Velké Británie dnes na jediném člunu připlulo 230 migrantů. Je to zatím největší počet lidí, kteří úspěšně překonali Lamaňský průliv na jednom plavidle. S odvoláním na britské ministerstvo vnitra o tom informoval server BBC. Přetížená plavidla znamenají pro uprchlíky velké riziko. Letos na moři mezi Francií a Británií zemřelo nejméně 15 lidí. A zemědělci v Česku dokončují žně, zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos skončí výrazně dřív než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let.
0: Sport.
3: Koulař Tomáš Staněk nepostoupil mezi nejlepší osmičku ve finále atletického mistrovství Evropy. Birminghamu mu nestačil výkon 19,68 metrů. Z vítězství se v běhu na 5 kilometrů raduje Nor Ingebrigtsen. Na této trati vybojoval čtvrtý titul v řadě.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 v Praze a na silnici 26 u Semošic. Na dálnici D1 velmi opatrně na vjezdu z Prahy směrem do Brna. Přímo v exitu 8 na Dobřejovice a Čestlice se srazila čerstvě dvě osobní auta. Jedno je otočené do protisměru a blokuje pravý pruh. Trojúhelník jen těsně před nehodou a vybočuje se tam tak opatrně. Na silnici 26 z Horšovského Týnu do Plzně opatrně na výjezdu ze Semošic. Těsně za odbočkou na Doubravu srazila dodávka srnů a projíždí se Kyvadlově. Brzdí se nárazově za levotočivou zatáčkou. A na Pražském okruhu ve směru k D1 čekejte omezení za sjezdem na Vestec. Na třetím kilometru opravují vozovku a svodidla a provoz je stažený do jednoho pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Noc bude polojasná až skoro jasná. Zpočátku se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou ojediněle objevit přehánky. Ochladí se na 17 až 13 stupňů. A zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po Píšnice pokračuje repríza dopoledního hosta radiožurnálu Jana Pokorného.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Hostem Radiožurnálu je inovátor Tomáš Čermák. Když se podíváme, jak vy chápete tu vědu, a už jste o tom mluvil, tak vy jste spoluzakladatelem spolku STEM Hub.
1: Ano, je to tak.
0: K čemu je dobrý takový spolek?
1: Dneska je to hlavně spolek, který je určený, protože mi dělá obrovskou radost, ale mimo to, že mi dělá obrovskou radost, tak je to organizace, která podporuje mladé vědce, propojuje studenty vědy ze základních, středních škol, vysoký až po vysoké školy, ať už s vědci nebo navzájem. A má mnoho programů podpory, vlastně i jeden, který mě právě dělá jednu z největších radost, je s vaší novinářskou kolegyní Pavlou Hubálkovou, která píše o ženách ve vědě, a dneska v rámci STEM Hubu existuje program Women in STEM, který podporuje přes 50 studentek vědy se zkušenými úžasnými českými vědkyněmi a ukazuje vlastně jako i dívkám, že můžou do vědy, protože v Česku máme s tímhletím velký problém, že ženy do vědy nejdou.
0: A jaká je tam role Tomáše Čermáka v STEM Hubu?
1: Momentální role Tomáše Čermáka už je taková, že Tomáš Čermák je vyžilý zakladatel, který se...
0: V 19 letech.
1: Tomáš Čermák je vyžilý zakladatel, který tak jako občas kafará do toho, jak se to má dělat, ale máme tam úžasný tým lidí. Vlastně po mně už to i převzalo, nebo po nás jako zakladateli to převzalo nové vedení, a ten spolek se rozvíjí neuvěřitelným způsobem. Dneska má z pohledu těch mladých vědců, mladých, tak má přes 850 členů.
0: A když říkáte, že kafráte do toho, jak se to má dělat, co to znamená? Co je to, jak se to má dělat?
1: Jak se to má dělat, tak to jsou takové ty provozní věci, jak se to má růst, jak se komunikovat s mladými, protože je to celý o tom, jakým způsobem mladým lidem podat tu vědu. To znamená, že celý STEM Hub a jako i hodně z těch věcí, o které já jsem se snažil a stále snažím, je prostě jak mladým lidem komunikovat tu vědu. Protože to je něco, v čem jsme jako u nás prostě selhali objektivně, když máme tak strašně předimenzionalizované střední školy z pohledu vědeckých jako předmětů, to si určitě sám vzpomenete, fyzika, matematika, chemie, Avogadrova konstanta a všechno tohleto, a pak máte každý rok nám klesají počet lidí, kteří jdou do vědy. Takže asi se něco neudělalo správně.
0: Proto jsem si svého času vybral humanitní gymnázium.
1: Rozumím.
0: Právě proto, že tam byly tyhle tři blikající červené kontrolky: fyzika, chemie, matematika.
1: No. Já vám rozumím a já vždycky říkám, že já kdybych tu vědu potkal jenom na střední škole, tak se tomu v životě věnovat nebudu.
0: V čem je tak těžké přijmout tu vědu pomocí osnov na středních školách?
1: Já bych řekl, že vlastně ze samotného principu, protože když se podíváte na to, co je věda v praxi, tak je to to, o čem mluvíme. Jsou to inovace, jsou to novinky, je to nový způsob myšlení, je to to, že vás něco zajímá a pouštíte se do toho, ale není to, že my na středních školách se v podstatě učíme jenom historii vědy. My se učíme, kdo kde objevil mikroskop, kdo kde, jo, a samozřejmě ty základy jsou důležitý, ale já jako člověk, který se tomu věnuje, si to najdu. Já si jako dohledám ten Archimedův vzorec, jo, ale to nadšení pro věc a takové to, o čem to reálně je, to právě ty osnovy vám nedají. Ty osnovy vám dají historii vědy.
0: Potřebujete k sobě lidi, u kterých na první dobrou vidíte, že jim planou oči, že je z nich cítit ta vášeň pro tu vědu, že je to jejich život?
1: Rozhodně. Jako to, myslím si, že já se úplně neprofiluji tím klasickým způsobem toho vědce v té akademické sféře, ale tohle je podle mě pro vědu a ten jako minimálně základní výzkum jedna z nejdůležitějších věcí. Takže vám prostě planou ty oči a že si to dohledáte a zjistíte a naučíte, a jako nepotřebujete, aby vás to naučila střední, posléze vysoká škola nebo PhD, ale prostě najdete si to. Proto jsou věci tak neuvěřitelně jako mnohostranní pak pro své využití.

0: Hostem Radiožurnálu je inovátor Tomáš Čermák, který studuje biomedicínské inženýrství na Imperial College v Londýně. Tomáši Čermáku, co ten obor zahrnuje?
1: Tak tenhle obor zahrnuje tak zhruba úplně všechno, protože já si občas dělám srandu, že my v pondělí stavíme rádio, v úterý stavíme mosty, ve čtvrtek pitváme srdce a v pátek studujeme dýchání. Jo? Takže ten obor je strašně jako širokospektrý. Tam je fakt jako úplně všechno od jako mechaniky, fyziky, přes kvantovou fyziku pomalu až po to lidské srdce. Ale to je přesně to, co já jsem potřeboval, protože vám to dává naprostý rozhled, co se kde v té vědě děje.
0: To znamená, že vy nemáte svoji vědeckou kariéru nějak jasně nalinkovanou, nevidíte tam nějaký jako jasný vývoj, ale berete to z toho vědeckého světa z každé strany něco a budete takový multilaterální univerzální vědec?
1: Tak já si myslím, že multilaterální univerzální vědec neexistuje. Jo? Já spíš nemám, jak říkáte, nemám samozřejmě nalinkovanou svoji kariéru, myslím si, že nikdo z nás nemá, ale já tam vidím, že určitou schopnost já dokážu mluvit napříč biznesem, napříč vědou a propojovat tyhle ty obory, ale proto potřebuji perfektně vědět, co se v té vědě děje. A je to něco, co mě velmi naplňuje, protože jak jsme se o tom i bavili, že prostě v Česku je problém s dostávání inovací do praxe, tak to je něco, co mě strašně baví, dostávat ty inovace do praxe a vidět je v praxi.
0: A když bych se vrátil k tomu biomedicínskému inženýrství, je tam něco, co vám moc nejde?
1: Prostě tam je takových věcí, co mě nejde, jo, to je ten, musím říct, že ten rok v tom Londýně byl velmi náročný, ale všechno mě to minimálně baví, ale to ještě neznamená, že mi to jde.
0: Co to znamená, že by vám to šlo?
1: To znamená, že bych se cítil, že mi to jde, víte co, tak jakože z toho Česka jsem občas byl zvyklý, že to tak jako člověku jde do hlavy samo. Tady opravdu, kdo by to čekal, že jako druhá nejlepší a jedna z nejtěžších univerzit na světě bude ku podivu velmi těžká, to znamená, že se tam s námi úplně nematlají.
0: Ale vůbec. Jak je těžké se tam dostat?
1: Je těžké se tam dostat a samozřejmě je těžké se tam i udržet, protože takový představa o těchto univerzitách je samozřejmě taková, že se tam dostanete a máte klid, ale realita je taková, že i oni si tam vyberou ty nejchytřejší a pak ale ty nejchytřejší taky pořádně jako zaměstnají.
0: Takže čas na nějaký studentský život tam není?
1: Podívejte, mě to nikdy úplně nebavilo, takže já si místo studentského života tam házím stále ty svoje projekty a snažím se to rozvíjet dál.
0: To znamená, že jste buď tedy ve škole, anebo?
1: A nebo pracuju. A mě to fakt baví, jako, ale tak samozřejmě mám...
0: To já na vás vidím, že vás to baví.
1: No, to je super, tak to se... Tak kdybych vypadal toho frustrovaně, tak řekněte. Ale samozřejmě mám do toho nějaký sociální život a na to ten Londýn je taky super, ale hlavně prostě Londýn je speciální, o Londýnu se dá mluvit dlouho, je to fakt jako speciální město, který má vlastní charakter, ale na druhou stranu jedna věc, co je tam super, že opravdu ty příležitosti jsou tam všechny.
2: Radiožurnál. Každý den se

0: V tom Radiožurnálu je inovátor Tomáš Čermák. Když si představíte sebe, já nevím, za 10 let, tak sedíte kde, nebo stojíte kde, nebo kde jste?
1: To je strašně těžká otázka, protože já jsem se teďka posunul do Londýna, vidím, že Londýn má nějaké svoje kouzlo, zároveň prostě mě dlouhodobě láká jihovýchodní Asie, ty trhy tam jsou v neuvěřitelném rozmachu a ty inovace jsou tam na obrovské úrovni, to znamená, že já vůbec nevím, kde se vidím, možná všude.
0: I proto jste teď letěl 17 hodin v letadle?
1: Je to tak?
0: Z jihovýchodní Asie?
1: Ano. A já nevím, kde se vidím a vidím se tam, kde mě bude potřeba.
0: Jak to poznáte, že je vás tam potřeba?
1: Takhle, to znělo trošku spasitelsky, ale myslím si, že je to o
0: tom... Mě to nevadilo.
1: Že... Dobře. Že je to o tom, že se vidím tam, kde můžu té společnosti nebo tomu danému sektoru něco přinést. Jo, já nejsem politik, neplánuju být, mě prostě nevyhovuje, mě vyhovuje vzít si téma a pracovat na tom tématu jako na celku a posouvat ho dál. Jo, to znamená, pokud se tady bavíme, jako můžete to vidět už na základě toho, co dělám, toho, co momentálně připravuju za projekty, je, že prostě ať už je to tématika mladých vědců, ať už je to tématika odpadní vody, napříč prostě mě baví si vzít to téma a začít ho strukturovaně řešit i s lidmi, který tomu rozumí mnohem víc než já.
0: Vy jste použil to slovo, že to zní příliš spasitelsky. Tak já přitvrdím, chcete změnit svět?
1: Já si myslím, že každý chceme zanechat svět trošku lepší, než jsme přišli, ale to neznamená, že jako já doufám, že nedisponuji nějakým spasitelským komplexem, ale na druhou stranu určitě chci zlepšit svět.
0: V čem třeba? V tom environmentálním slova smyslu zejména?
1: Minimálně. Já mám jako vícero témat, jako historicky, jak jsem říkal, témat mladých vědců, odpadní vody, bakteriální rezistence nebo sociálních sítí. To znamená, že pokud možno já necítím zatím se vázán úplně na jedno konkrétní téma. A jo.
0: Když jste mluvil po několikáté o té bakteriální rezistenci, vlastně ta se nedá nějakým způsobem nezlikvidovat, ale opravit jenom tím, že tou vaší metodou se budou čistit odpadní vody.
1: No, tak samozřejmě nejenom tou naší metodou, protože, jak jsem říkal, to téma je rozsáhlejší. Jo, to téma, takhle, třeba co se týče té vody, taková zajímavost, že ono nám to často připadá, že vlastně jasně, tak lidé asi hází do záchodu antibiotika, ale ono třeba velkým zdrojem antibiotik jsou farmy. Jsou naše farmy, kde prostě se antibiotika používají ve velkém a ty se prostě pak dál dostávají do podzemních vod, do odpadních vod. To znamená, že jasně, není to jenom téma a vždycky říkám, jako není cestou to, že prostě antibiotika zachránili desítky milionů životů a cestou určitě není to, že si teďka řekneme, že všichni hromadně přestaneme brát antibiotika. To asi jako tou cestou není, ale je to přesně o tom, že musíme najít nějaký řešení, který nebude zahrnovat jenom čištění odpadní vody, ale i čištění odpadní vody.
0: A v tom segmentu toho vašeho řešení, má to už nějaký praktický dopad? Už se toho někdo chopil, toho projektu, někdo třeba z biznisu, anebo z municipality?
1: Tak to je to, o čem jsem mluvil, že prostě narazilo to na spousta věcí, jedno z nich, že to prostě stále není prioritou, každopádně ten náš výzkum je hotov, ten náš výzkum zároveň má ještě dlouhou cestu předtím, než bude v praxi, protože sice ta metoda je vysoce, jo, máte vždycky různý, máte misky vah, jo, na jedné straně máte metody, které jsou velmi levné, třeba pomalé filtrování pískem, to znamená, že vodu filtrujete přes písek, ale to je metoda, která je velmi málo efektivní. Zatímco ta naše metoda je velmi vysoce efektivní, proto prostě je experimentální, proto je byla musela být ve výzkumu, ale...
0: Proto
1: byla oceněna, ale na druhou stranu je velmi nákladná. To znamená, že výsledek, jak já si to představuji, je, že stejně budeme mít nějaký mix metod. Třeba pro zajímavost, i to téma se samozřejmě posouvá, třeba v Tomerově nemocnici před pár let, v roce 2024, otevřeli vlastně takové jako centrum nebo začali ozonizovat vodu, což je jedno z těch více efektivních řešení třeba. Stále to ještě nedosahuje úplně těch nejvyšších příček, ale je třeba někde na pomezí. Proto já vždycky říkám, mě ve výsledku jedno, jakou metodou se to bude dělat, já budu rád, až budu moct pít čistou vodu.
0: Inovátor Tomáš Čermák. oceněný vědec, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za to a jsem fascinován, jak v hlavě to může mít srovnané člověk v 19 letech a vím, co zatím je. Mějte se hezky.
1: Děkuji vám za rozhovor, krásný den.

0: host Radiožurnálu.
1: Herečka Eliška Balcerová brilantně zvládá role komické, tragické i tragikomické. Ale co ty animované? Jaké je tajemství křišťálové planety? Nový animovaný film vstupuje tento týden do kin. V anglické verzi mu hlas propůjčili Jeremy Irons nebo Michael York, v češtině pak právě Eliška Balcerová. A ta bude hostem Radiožurnálu. No a možná zavzpomínáme i na hokejistu Přemysla Reska.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávu připravil Martin Matějka.
4: Vojenská policie chce obžalovat 7 lidí kvůli manipulaci s veřejnými zakázkami na ministerstvu obrany. Německá policie podle německých médií našla na dronu objeveném na letišti v Lipsku stopy DNA. Koulaře Tomáš Staněk medaily na atletickém mistrovství Evropy nezíská. A zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vojenská policie navrhla obžalovat 7 lidí z korupce při veřejných soutěžích na ministerstvu obrany. S dvěma dalšími lidmi už uzavřela dohodu o vině a trestu. Korupce se týká zakázek agentury hospodaření s nemovitým majetkem ministerstva obrany. Podle vyšetřovatelů měli někteří soutěžitelé za úplatek dostávat výhodnější podmínky než ostatní. Díky tomu se mohli k veřejným zakázkám dostat snáz nebo za lepších podmínek, říká mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hájková.
5: Podle závěru vyšetřování měl jeden z technických pracovníků agentury zneužít svého postavení při administraci veřejných soutěží a poskytnout vybraným uchazečům neoprávněnou výhodu. Vojenští kriminalisté u něj nalezli a zajistili více jak 1,3 milionu korun v hotovosti.
4: O podání obžaloby teď rozhodne státní zástupce. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích 18 lidí, 11 z toho byli motorkáři. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Uplynulý víkend označil za jeden z nejtragičtějších. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. O nejčastějších příčinách nehod motorkářů mluvil ve vysílání Radiožurnálu dopravní psycholog Pavel Řezáč.
6: Nejčastější příčina je přehlédnutí, pokud se budu dívat na stranu řidičů ostatních vozidel, protože ti řidiči těch motocyklů nejsou tak dobře vidět. Na straně těch motorkářů samozřejmě může být to, že někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
4: Za červenec zemřelo na silnicích podle statistik dopravní policie celkem 41 lidí. Němečtí vyšetřovatelé objevili na dronu s výbušninou z letiště Lipsko, ale stopy DNA s odvoláním na své zdroje to dnes uvedla německá média, včetně listů Die Zeit, Die Welt nebo Bild. Podle Die Zeit stejnou genetickou informaci policie dřív našla v Litvě. Deník Bild uvedl, že DNA zatím není spojená s žádnou konkrétní osobou. Minulé úterý večer zaměstnanci lipského letiště objevili poblíž ukrajinského transportního letounu dron s výbušninami. Jiné letadlo muselo kvůli uzavření letiště přerušit přistání a srazilo se se neznámým objektem. Podle vyšetřovatelů mohlo jít o druhý dron. Praha plánuje opravit kasárny Karlín za bezmála 2 miliardy korun. Radní hlavního města dnes schválili vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V objektu památkově chráněné budovy by do roku 2032 měly vzniknout prostory pro obchody, kanceláře nebo studentské koleje, říká radní Adam Zábranský z Pirátů.
7: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou, otevřít, oživit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
2: Sport.
4: Koulař Tomáš Staněk se mezi elitní osmičku finále atletického mistrovství Evropy nedostal. Na rozdíl od kvalifikace Birminghamu nepřekonal hranici 20 metrů. Do finále běhu na 100 metrů se neprobojovala česká rekordmanka Karolína Maňasová. Naopak do finále se dostal český kladivář Voldemir Myslivčuk. Vyhrál kvalifikaci, hned v prvním pokusu hodil do vzdálenosti 79 metrů a 61 centimetrů. A fotbalový útočník Jan Kuchta odešel z pražské Sparty. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kluby o tom informovaly na svých webech. A Kuchta si zkusí třetí zahraniční angažmá. V minulosti působil v ruském Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 v Praze a uzavřené tunely v Praze. Na dálnici D1 z Bystřete na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Na 8. kilometru přímo v exitu na Čestlice havarovala 2 osobní auta. U místa nehody zasahují záchranáři i hasiči a sjezd z dálnice je stížený, projíždí se jen 2 levými pruhy. V hlavním městě jsou čerstvě uzavřené Brusnický a Davidský tunel. Nedají se projet obousměrně z důvodu pravidelné údržby a mělo by to trvat teď 3 noci v řadě. Na dálnici D8 čekejte obousměrné omezení u Lovosic. V tunelech Prackovice a Radejčín je provoz jen jedním tubusem v obou směrech kvůli servisu technologických zařízení. Provoz je ale slabý, kolony nevznikají. A na silnici 26 mezi Plzní a Horšovským Týnem u Semošic stále odklízí následky srážky dodávky se Srnou. Brzdí se tam náhle za odbočkou na Doubravu a průjezd je kyvadlový. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Noc bude polojasná až skoro jasná. Zpočátku se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou ojedinělé objevit přehánky. Ochladí se na 17 až 13 stupňů. Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a Zuzana Burešová.
3: Dobrý večer, nevím, kde trávíte dovolenou, kam rádi jezdíte. My vám ale v našem prázdninovém seriálu nabízíme zajímavá místa, která překvapí atmosférou, příběhem a taky tím, že tam nepotkáte moc turistů. Další díl nabídneme v ranním Radiožurnálu zítra, tedy v 8 hodin 50 minut. Tak si nás určitě ráno nalaďte.
2: Večerní Radiožurnál a Zuzana Burešová.

0: Neříkej, co má se stát, bude za necelé 2 minuty zpívat Eva Farná, i přesto vám ale řeknu, co se určitě stane. Část římskokatolických farářů v brněnské diecézi čeká v srpnu a září stěhování. Biskupství už změny představilo, celkem jejich letos 8, což je méně než v předchozích letech. Kněží z některých farností se po dlouhých letech přesunou jinam a nahradí je duchovní po ukončeném studiu. Máme pro vás jeden konkrétní příklad.
1: Hlavně na ty lidi. Já to mám, že se jako těším na ty lidi, protože mě baví objevat, že všude jsou dobrý lidi. To je takový krásný kněžský zážitek, že i v té společnosti dneska, která je hodně rozdělená, tak prostě ta farnost je místo, kde se potkávají všichni.
2: Kněz Jan Kříž převezme farnost ve Veverské Bytýšce nedaleko Brna. Nedávno dokončil postgraduální studium na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě.
1: Já jsem studoval licenciát z dogmatické teologie. To je studium o tom, kdy se jako přemýšlí o víře do hloubky. Všude, kde je katolická církev, tak posílají o tom studenty do Říma. Jsem potkal pár lidí, kteří jako si myslím, že si rádi třeba zavoláme, rádi se vidíme. Oni vědí, že když někdy půjdou tady, tak se můžou stavit a já vím, že když půjdu přes jižní Indii, že se taky můžu stavit.
2: Ve Veverské Bytýšce nahradí kněze Marka Hlávku, který tam sloužil přes 20 let. Podle Kříže je potřeba se vším nejdřív pořádně seznámit, naslouchat a navázat na předchůdce.
1: Až tam jako nastoupím, až s těma lidma budu žít, tak uvidím víc. Každá ta farnost je úplně jiná, záleží na historii toho místa. To jsou věci, které člověk si nenačte, které prostě se dozví, až mu ti lidi někdy řeknou.
2: Podle generálního vikáře brněnské diecéze Pavla Kavky personální změny dělají podle toho, co která farnost a který kněz potřebuje.
3: Je to vlastně mix takových potřeb, přestože třeba v té farnosti ty věci fungují dobře, tak je příležitost tu farnost zase obohatit o dary jiného kněze.
2: V brněnské diecézi je přes 440 farností a jejich správu má na starosti víc než 300 farářů, kaplanů, řeholníků a jáhnů. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Uzavřená D1 před Přerovem. Upozorňujeme na uzavřenou dálnici D1 z Ostravy směrem na Prahu. Za sjezdem na Přerov zasahují hasiči u dopravní nehody a aktuálně je vozovka neprůjezdná. Jsou tam také záchranáři, stala se tam vážná nehoda a zatím není jasné, na jak dlouho to bude. Takže opakujeme, dálnice D1 před Přerovem ve směru na Prahu uzavřená a pokud možno využijte alternativní trasy. Další zelená vlna nejpozději v dalších zprávách.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Jak už víte z našeho vysílání, motocyklový závodník Filip Salač má za sebou oslavy životního úspěchu. Na okruhu v Silverstoneu poprvé v kariéře vyhrál závod mistrovství světa kategorie Moto 2.
1: It is Salač who's going to win a stunner at Silverstone. What a race!
2: Kdybych řekl, že jsem to měl vymyšlený až na výhru, tak bych kecal. To je jeden z nejtěžších okruhů právě v celém tom kalendáři. Vyhrát Grand Prix na Silverstone je něco jako Formule 1 v Monaku pro nás.
1: What a Grand Prix! One of the best you will ever see in your life in Moto 2.
2: Když jsem si pouštěl potom záznam, tak komentátoři říkali, že to byl jeden z nejkrásnějších nebo nejlepších závodů Moto 2 za poslední desetiletí, což mě těší taky, že jsem vlastně já z toho vyšel jako ten nejrychlejší.
3: Filip Salač je po 16 letech českým vítězem v Moto 2. V roce 2010 se ve Valencii radoval Karel Abraham. Salač už byl v této sezóně druhý v Maďarsku a na velké ceně Brna slavili čeští fanoušci jeho bronzovou pozici. Do toho přišli v sezóně další umístění v nejlepší desítce.
2: Neznamená to, že jsem teďka vyhrál závod, že budu vyhrát všechny závody do konce sezóny. Samozřejmě ta rychlost tam je, ale tím, že ta kategorie je strašně vyrovnaná, tak můžeme vidět, že někdo závod vyhraje a potom další víkend je 15. To k tomu prostě patří. Jsem teďka v nějakém mém životním píku, troufnu si říct.
3: Tedy v překladu na vrcholu.
2: Takovouhle formu jsem ještě nikdy neměl, já to tady zaklepu. A o to větší radost je, že pod tím je podepsaný jméno Filip Salač. A uvidíme, já si myslím, že to nebylo určitě naposled, co zahrála česká hymna, nebo minimálně se na to věřím.
3: Salač tak mohl oslavit životní úspěch i s českými fanoušky ve Velké Británii, třeba

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 3:15.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je s vámi v 12:30. A taky Martin Matějka se zprávami.
1: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd, vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Na začátku srpna se do něj zapojilo přes 1000 respondentů. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo školství je ale proti, podle něj změna teď není v plánu. Americké zbrojovky mají 3 týdny na předložení plánu, jak urychlí výrobu a dodávky zbraní, včetně munice. Pentagon požadavek zdůvodnil obavami z nedostatku zásob kvůli válce s Íránem. Napsal o tom deník Washington Post s odvoláním na vnitřní zprávu ministerstva obrany. Americký prezident Donald Trump ale problémy se zásobami popřel. Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb měly dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem taky skončí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní. A na polské straně Tater srazilo auto mladého medvěda. Zvíře srážku nepřežilo. Řidiči dodávky se nic nestalo. Polská policie vyzývá motoristy, aby v lesích byli opatrní. Většina srážek s volně žijícími zvířaty se stává mezi Soumrakem a Úsvitem.
2: Sport.
1: Ital Fabry vyhrál soutěž koulařů na atletickém evropském šampionátu. Uspěl výkonem 22,31 metru. Tomáš Staněk se ve finále v Birminghamu mezi elitní osmičku koulařů neprobojoval. Oproti kvalifikaci nepřekonal 20-metrovou hranici.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D1 u Přerova a uzavřené tunely v Praze. Dálnice D1 zůstává uzavřená ve směru z Ostravy do Brna. Za sjezdem na Přerov na kilometru 272 hasiči zasahují u vážné dopravní nehody osobního auta. Stále není jasné, kdy se provoz obnoví. Jed se dá exitem Přerov a po 55 na Olomouc. Do Brna dojedete po D46 přes Vyškov. V Praze jsou uzavřené Brusnický a Davidský tunel. Nedají se projet v obou směrech kvůli údržbě technologií. Úplná uzávěra potrvá až do rána a je naplánovaná i na další 2 noci. A ještě jednou D1, tentokrát na výjezdu z Prahy do Brna. Na 8. kilometru u exitu na Čestlice hasiči odklízí následky nehody 2 osobních aut. Blokovaný je odpojovací a také pravý jízdní pruh. Na Čestlice se sjet dá, ale jen velmi pomalu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude polojasná až skoro jasná. Zpočátku se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou ojedinělé objevit přehánky. Ochladí se na 17 až 13 stupňů. Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: A samozřejmě kolegové ze zpravodajské směny už připravují také půlnoční zprávy. Dozvíte se například, že se rektoři vysokých škol obávají snížení rozpočtů. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Pokud se rozpočty sníží, školy by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
5: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

A ve večerním radiožurnálu nabízíme další předpůlnoční téma. Kulturní organizace, spolky i odbory vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky na příští 4 roky. V otevřeném dopise kritizují především způsob, jakým tento dokument vznikal. Podle signatářů se na přípravě státní kulturní politiky odborná veřejnost nepodílela. Řekneme si o tom v našem vysílání už za pár minut.

0: Desítky miliard korun do kultury mají v příštích letech ovlivnit pravidla, která nastavuje nová státní kulturní politika. Právě ta teď vyvolává kritiku části kulturní obce. Její zástupci mluví o netransparentním vzniku nového plánu a nedostatečné debatě s odborníky. Žádají proto stažení dokumentu. Ministerstvo kultury ale kritiku odmítá.
1: Není rozhodně důvod nic měnit,
2: vysvětluje v písemném vyjádření ministr kultury Otto Klempíř za motoristy.
1: Za státní kulturní politiku je odpovědný ministr a ministerstvo kultury, nikoliv odborová sdružení anebo kulturní asociace. My předkládáme novou podobu kulturní politiky, která není plná vágních prohlášení, ale je postavená na konkrétních věcech, které je tato vláda připravena plnit. Obsahuje konkrétní investice, legislativní změny a rozpočtové priority. Zároveň chceme každý rok veřejně vyhodnotit, co se skutečně podařilo splnit.
2: Podle Kulturní a kreativní federace ale není důvod připravovat nový dokument. Už loni na podzim totiž předchozí vláda Petra Fialy z ODS schválila vlastní státní kulturní politiku pro stejné období. Ta vznikala několik let a po rozsáhlé diskuzi s odbornou veřejností. Ministr Klempíř ovšem argumentuje tím, že předešlá státní kulturní politika odráží priority předchozí vlády, která dokument schválila na samém konci jejího mandátu, v říjnu minulého roku. Na otevřený dopis adresovaný vládě chce reagovat také premiér Andrej Babiš, ANO, ale zatím není jasné kdy. Kulturním organizacím a odborům vadí hlavně nejasné důvody k přípravě nového dokumentu. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že nový dokument navíc podle něj opomíjí některá témata, která jsou pro kulturní sektor zásadní.
3: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svoji kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu, ty ekonomické aspekty kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativity ve vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
2: Kulturním pracovníkům vadí také to, že z nového dokumentu podle nich zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě, dodává za Asociaci nezávislých divadel Lenka Havlíková.
4: Ministerstvo prodloužilo ten termín pro připomínky. Já si ale nemyslím a nemyslí si to velká většina kulturního sektoru, že cílem je tento dokument nějak zásadně přepracovat. Protože když je problematické samotné východisko, důvody vzniku, proces přípravy, tak není řešení opravit prostě několik kapitol.
2: Podle signatářů otevřeného dopisu je důležité také vědět, jak, kdy a za jaké peníze bude rezort kultury svou politiku realizovat a jestli některé části budou v gesci jiných ministerstev. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

Někteří lidé, kteří přicházejí do ústecké zoologické zahrady, svým chováním ohrožují zvířata, například nedovoleným krmením, házením klacků, kamenů nebo odpadků do výběhu. Zvířatům to může přivodit vážné zdravotní potíže, jako třeba aligátorovi, po kterém hodili cihlu a způsobili mu tak trvalé následky. My za chvíli navštívíme oblíbenou mini zoo ve Frenštátu pod Radhoštěm, která ale některým sousedům i úřadům vadí. Za chvíli vše přidáme v detailech.

0: Surikaty, klokani, lamy nebo pštrosy, ale taky stavebním úřadem nepovolené přístřešky nebo voliéry. Oblíbená dětská minizo ve Frenštátu pod Radhoštěm vadí některým místním i úřadům. A přestupkové řízení s majiteli vede i Česká inspekce životního prostředí. Provozovatelé kritiku odmítají.
1: No, tak tady máme pergolu, teď máme tu poslední dva roky bufet. Tady máme surikatky, husy, kachny, to je jejich přístřešek ten dřevěný.
2: Luděk Bem mě provází po ranči, kde kromě ohrad, přístřešků pro zvířata nebo voliér stojí i dřevěná jídelna s plechovou střechou nebo malé dřevěné chatky.
1: No a tady tohle jsou všechno černé stavby, vidíte, jo?
2: Už v lednu roku 2021 stavební úřad nařídil odstranit celkem 13 staveb. O 4 roky později přidal další 3 a nepovolené terénní úpravy.
3: V souvislosti s nepovolenými stavbami na uvedených pozemcích bylo s vlastníkem zahájeno přestupkové řízení pro porušení stavebního zákona. V rámci tohoto řízení byla vlastníkovi pravomocně uložena finanční pokuta.
2: Říká za městský úřad Patricie Pustějovská. Provozovatelé ale problém nikde nevidí a snaží se stavby legalizovat. Požádali dodatečně o stavební povolení i o změnu územního plánu.
4: To bylo zamítnuto. Takže teď to má zase právnička, že to zase obnovíme.
2: Dodává majitel. S pomocí právníku řeší dlouholetý spor i majitele okolních domů.
5: My jsme se původně snažili s majitelem jednat na rovinu, řešil to i další soused. Bohužel pan majitel si dělá přes to, co chce.
2: Říká mi Ondřej Pulcer.
6: Vadí nám to, že tady probíhá černá výstavba. Za těch 6 let se vlastně jako nic nestalo a majitel pořád buduje dál a pořád to rozšiřuje.
2: Přidává se další soused Josef Čevela. Oranž se zajímá také Česká inspekce životního prostředí, která zjistila například špatné nakládání s odpady. Z Frenštátu pod Radhoštěm František Kuča, Radiožurnál.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: V blízkosti dopravního letadla létal minulý týden nad Prahou dron a Kolumbii zasáhlo silné zemětřesení, které má nejméně 111 potvrzených obětí. Koulař Staněk medaily na atletickém mistrovství Evropy nezískal. Do finále prošli dálkař Mindl-Schmidt a kladivář Myslivčuk. Dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 30 stupňů. Je úterý 11. srpna, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: U letadla skandinávské společnosti SAS se minulý týden nad Prahou objevil neznámý dron. Stroj letící z Kodaně se chystal na přistání na ruzyňském letišti. Radiožurnálu událost potvrdil Úřad pro civilní letectví. Komu dron patřil, úřady vyšetřují.
3: Incident se stal ve čtvrtek, když letadlo dopoledne přelétalo přes pražské Štěrboholy ve výšce zhruba 1 300 metrů. V těchto místech by přitom pilot dronu měl dodržovat maximální výšku 120 metrů a plán letu by měl vyznačit v aplikaci DroneMap. Ani jednu podmínku, ale obsluha dronu podle mluvčí Úřadu pro civilní letectví Jitky Ungrové nesplnila.
4: Vzhledem k tomu, že je událost šetřena jako potenciální neoprávněný provoz, nelze v tuto chvíli vyloučit ani zapojení policie České republiky.
3: Let dronu piloti nahlásili řízení letového provozu, které varovalo další posádky v okolí. Dron se tak s žádným letadlem nesrazil. Vít Kubant, Radiožurnál.
1: Nezaměstnanost v Česku mírně stoupá, v červenci byla na 5%. Bez práce tak bylo 367 tisíc lidí, o 11 tisíc víc než v červnu a o 40 tisíc víc než přesně před rokem. Vyplývá to z dat z Úřadu práce.
5: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
6: Což je o 1078 více než v červnu.
5: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
7: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
5: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Na českých silnicích od začátku tohoto měsíce zemřelo 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Informovala o tom policie.
8: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
9: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
8: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
10: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtí si tu jízdu užít.
8: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: Kolumbijská vláda vyhlásila kvůli zemětřesení celostátní stav nouze. Otřesy o síle 7,4 stupně nepřežilo nejméně 111 lidí. Epicentrum leželo v oblasti Choco na západě země. Otřesy vycházely z hloubky 107 kilometrů. Podle kolumbijské geologické služby to bylo nejsilnější zemětřesení za posledních 10 let.
11: Otřesy zasáhly hlavně západní a střední část země. Jedno z nejhůře postižených míst je metropolitní oblast Pereira, město blízko kolumbijských And. Na záběrech ze sociálních sítí jsou vidět záchranáři hledající uvězněné osoby v troskách domů. Stále se jim daří vyprošťovat živé lidi. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella okamžitě zrušil svůj program a přijel do hlavního města Bogoty.
12: Osobně budu řídit velitelské středisko, abychom pomohli našim lidem v regionu Choco a v dalších postižených oblastech země. Nejste sami.
11: Pomoc Kolumbii už přislíbili záchranáři z Ekvádoru, Brazílie, Spojených států nebo z Venezuely. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
1: Ukrajinské letectvo potvrdilo, že u Oděsy se zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Pilot se ale stačil katapultovat. Příčinu havárie vojenské úřady vyšetřují.
13: Velení letectva ukrajinských ozbrojených sil oznámilo, že pilot plnil bojové úkoly v oděské oblasti, které spočívaly v ničení vzdušných cílů protivníka. Pilota, který se katapultoval, brzy našli a převezli do nemocnice. Podle předběžných zjištění v letadle došlo k mimořádné situaci v okamžiku odpálení rakety. Uvedlo velení letectva a upřesnilo, že stroj začal hořet, ale pilot se ho snažil zachránit. Předposlední letecká havárie se stala 16. června v Chmelnické oblasti, kde se zřítil frontový bombardér SU-24. Oba letci zahynuli. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Maďarští poslanci dnes budou volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka, kterého navrhla vládní strana TISA. Část opozice považuje volbu za nelegitimní a bude ji bojkotovat.
14: Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA před necelým měsícem donutila ex-prezidenta Tamáše Šujoka k odchodu z funkce změnou ústavy. TISA v něm viděla sluhu režimu Viktora Orbána, který podle ní padl s dubnovými parlamentními volbami. Kandidát na prezidenta právník András Baka se v průběhu kariéry zaměřoval na humanitární právo. Mimo jiné byl 17 let soudcem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Vysoké školy potřebují víc peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak sníží. Univerzity by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc.
15: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
16: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů, potřebují ale i víc peněz. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil ale varuje, že o ně spíš můžou přijít.
17: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
16: Za rok by podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom plánovalo rozpočet zvýšit o 4 miliardy. Teď situaci nekomentuje. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce, vysvětluje ředitel muzea Martin Hrabec.
18: Je to tedy vrtulník MIL Mi-8 SP v salonním provedení a ten vrtulník sloužil v Vekbelích převozu VIP osob jako prezidentu republiky, premiéru a podobně.
1: Sport. Koulař Tomáš Staněk medaili na atletickém evropském šampionátu nevybojoval. Ve finále nepřekonal hranici 20 metrů a skončil 9. Vyhrál Ital Fabry mezi ženami Nizozemka Schilderová. Do finále atletického mítingu postoupili dva Češi, dálkař Mindl Schmidt a kladivář Myslivčuk. Naopak Karolína Maňasová se nedostala do finále běhu na 100 metrů, který celkově vyhrála Angličanka Hantová. Češky Bendová se Šínovou nepostoupili z rozběhu trati 100 metrů překážek. A Nor Ingerbristen vyhrál po čtvrté v řadě běh na 5 kilometrů. Plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková se dostaly do úterního finále už v úvodní disciplíně evropského šampionátu. Janíčková postoupila na kraulařské stovce z posledního 8. místa, Sémanová byla 6. Na 0,2 sekundy se v semifinále přiblížila svému českému rekordu.
19: Jsem spokojená, jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo trošičku lepší.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Opět průjezdná D1 u Přerova a uzavřené tunely v Praze. Dálnice D1 je u Přerova ve směru z Ostravy do Brna znovu průjezdná. Po dřívější nehodě na 272. kilometru byla dálnice hodinu neprůjezdná. Silničáři už ale vytvořili koridor v odstavném pruhu a kolona se dává do pohybu. V Praze jsou obousměrně neprůjezdné Brusnický a Davidský tunel. Z důvodu údržby a servisu technologií platí kompletní uzávěra po celou noc. Jako náhradní trasu využijte cesty po povrchu přes Argentinskou a Veletržní. Dá se jet i Bubeneckým tunelem a u Letenské pláně najet na ulici Milady Horákové. Na dálnici D1 směrem do Brna na výjezdu z Prahy stále překáží následky nehody na 8. kilometru. Přímo v exitu na Čestlice se srazila dvě auta a dva jízdní pruhy jsou blokované, větší zdržení ale nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní a nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů. To byly hlavní zprávy. Teď je na řadě repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
0: Jak je Česko připraveno na krizové situace? Jaké zásoby má ve svých skladech správa státních hmotných rezerv? A bylo by rozumné státní rezervy posílit s ohledem na přibývající vlny veder nebo hrozby blackoutu? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Dobrý den, vítejte v našem
21: studiu. Dobrý podvečer, děkuji za pozvání.
0: Pokračují vedra, v řadě zemí jsou velké požáry, počasí má dopad na energetiku, hodně pozornosti vyvolalo třeba omezení provozu maďarské jaderné elektrárny Paks kvůli nízkému průtoku Dunaje. Je Česko dostatečně připraveno na kritické situace, které by v důsledku tohodle všeho mohly přijít?
21: Tak ono slovo dostatečně a krizové stavy nejde dohromady, protože se připravujete na krizové stavy tak, jak je čekáte a pak vás vždycky něco překvapí. Ale samozřejmě, když to vezmu z hlediska sucha, z hlediska cisteren, tak těch máme dostatek, jsme schopni obcím a zejména těm menším obcím, protože u těch velkých obcí je to o vodovodním řádu a tam to zásobování je většinou zajištěno jinak, takže v tomto směru jsme, myslím, připraveni. Co se týká sucha, tak je to samozřejmě případně o hasičské speciální technice, o hadicových systémech, speciálních kontejnerech, ty také máme, takže pokud jsou velké požáry, tak hasiči je od nás mají k dispozici. A samozřejmě mohou to být i elektrocentrály, protože pokud je sucho, může být případně i blackout, tak tady také máme dostatečné množství elektrocentrál. Samozřejmě otázka je jejich kapacita, modernost, ale vždycky vás může něco překvapit a vždycky je to tak, že po všech krizích, které byly v minulosti, tak se dělá analýza a opět se vytváří systémy, jak tu připravenost zlepšit. Takže vždycky je co zlepšovat. Takže já si myslím, že připraveni jsme, ale abych dal ruku do ohně za to, že nás nemůže něco překvapit, tak to samozřejmě nedám.
0: Když vezmeme postupně některé ty věci, o kterých jste mluvil, začnu těmi cisternami a dodávkami vody. Vy jste ve čtvrtek v ranním interview Radiožurnálu říkal, že aktuálně od vás mají cisterny půjčeny 3 obce, 1 na Klatovsku, 2 na Rakovnicku. Od té doby přibyly, ptají se další starostové, řešíte další takové
21: reálně
0: obce?
21: Další obce nepřibyly, ale těch dotazů starostů máme hodně, a nebo respektive žádosti reálně na stole nemáme, ale dotazy od starostů máme. Na mě to dělá dojem, že starostové především v malých obcích jsou z té situace stále více a více nervózní. Ale samozřejmě to, že nemáme žádnou žádost, se může kdykoliv jakoby změnit. Pro mě je podstatné, že jsme schopni v tuhle chvíli starostům cisternou pomoci.
0: Samozřejmě, kolik máte v záloze cisteren? Kolika obcím byste byli schopni
21: máme
0: pomoci?
21: Několik stovek cisteren. Samozřejmě ono to není jenom o cisternách, je to o autocisternách, o vlastních cisternách, o úpravnách vody a máme také potrubí, kdyby bylo potřeba, kterým lze dovést vodu z bodu A do bodu B, čili ale ten základ jsou cisterny a těch máme několik stovek.
0: Když říkáte, že máte potrubí, mě to zaujalo už minulý týden, říkáte z bodu A do bodu B, jak vzdálené ty body mohou být, jinými slovy, kolik kilometrů toho potrubí máte?
21: Tak máme několik desítek kilometrů toho potrubí, samozřejmě jsou to takové, jednoduše řečeno, plastové roury, které se pospojují a připojí se k tomu čerpadlo a tak, jak znáte doma normálně zahradní hadice, tak tohle to jsou hadice s větším prostě průměrem, čili to je prostě normální technika. Prostě může se stát, že potřebujete vodu dovíst do větších vzdáleností. Samozřejmě problémy jsou s tím, že to musí být správně hygienicky ošetřeno, takže ono to není jednoduché, ale základ je, že i takovouto věc máme. A pokud je jenom v našem skladu, tak je to dobře. Já vždycky říkám, lepší je mít víc věcí ve skladě, než nemít vůbec nic a přijde potom krize a jste bezradní, protože on ten problém je v tom, že jakmile vás nějaká krizová situace překvapí, tak na tom trhu už nic není. Nic nekoupíte, je nedostatek, takže od toho jsou státní hmotné rezervy, nejenom ty prostředky na sucho.
0: Když se vrátím ještě k těm cisternám, mě zaujalo, že sice máte cisterny, říkáte několik stovek, ale nemáte vodu. Je to dobře? Opravdu se dá spoléhat, že ve všech krizových situacích, které mohou nastat, bude vždycky voda k dispozici?
21: Tady z mého pohledu bohužel nemáme vodu. Jsou kolegové, šéfové státních hmotných rezerv, kteří vodu mají. Například v Polsku nebo ve Slovensku a mají většinou vodu buď balenou, to znamená ty klasické petlahve, nebo mají balenou v takových plastových sáčcích, několika litrových, a nebo mají ty plastové sáčky a mají k dispozici smluvního partnera, který by jim v případě krizové situace vodu dodal. Já říkám bohužel, u nás my v tuhle chvíli vodu nemáme, takže samozřejmě pokud starosta zavolá, půjčíme mu cisternu, to zajistíme velmi rychle ve spolupráci s ministerstvem zemědělství. Ten mechanismus by, věřím, starostové měli už dneska znát, pokud nevědí, tak se doptají, my jim tu informaci dáme, v tomhle není problém, ale dopravíme jim na určené místo cisternu, která je bohužel bez vody a samozřejmě řada starostů si stěžuje, nebo stěžovala, říkala, vy nemáte vodu a my říkáme ne, tu vodu si prostě musíte zajistit.
0: Budete navrhovat změnu? Budete navrhovat, aby přibyla voda do státních hmotných rezerv?
21: Já o té vodě hovořím už několik let. Z mého pohledu by mě dávalo smysl mít vodu podzemní, protože jsou u nás lokality, kde je dostatek podzemní vody. A moje představa by i v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení. Ten návrh není na mě, protože my jako státní hmotné rezervy můžeme maximálně dobrým slovem doporučit, ale ten systém tvorby státních hmotných rezerv má vždycky svého gestora a v tomhle případě se to týká buď ministerstva zemědělství nebo ministerstva životního prostředí. Oni mají kompetenci za vodu.
0: A tu dobrou radou se obrátíte na tahle ta ministerstva?
21: Určitě, touhle dobrou radou se obracím na několik již ministrů. Debata je o tom, že téma je to zajímavé, ale zatím ten reálný požadavek stále u nás nemáme.
0: Kolik by tohle stálo?
21: Ten požadavek mít tu vodu? Ano. Já si myslím, že by to nebylo nic drahého, protože my jsme v jednu chvíli debatovali i o množství těch podzemních vrtů. Těch je tady k dispozici poměrně velké množství, dají se vybrat i ty, které jsou, dejme tomu, majetku státu nebo blízko majetku státu a udržování těch vrtů by byla záležitost standardních zkoušek, čili tohle by určitě nebyla nějaká extrémně drahá záležitost a určitě by bylo dobré, abychom měli i baličku na pitnou vodu nebo několik baliček na pitnou vodu, protože celkem je praktické, když se něco odehrává, tak abyste vedle té cisterny třeba těm občanům dodal na místo buď ty petlahve, anebo prostě takové ty starší občané si pamatují vlastně plastové pytlíky, ve kterých bylo mléko, tak teď je trošku samozřejmě jiný plast a jsou to buď dvoulitrové, pětilitrové nebo i desetilitrové plastové pytlíky s pitnou vodou. To mně přijde velmi praktické.
0: Předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Kromě vody jsou další věci, které navrhujete, nebo kdybyste mohl, tak byste navrhoval, aby přibyly i v souvislosti s vedrem do státních hmotných rezerv?
21: Víte co, v souvislosti s vedrem je to otázka opět jednotlivých ministerstev, které se nad tím musí zamyslet, především
0: dobře,
21: ministerstvo
0: zemědělství. Dobře, ale teď můžete i veřejně doporučit.
21: Ne, já bych asi neměl žádný konkrétní doporučení. Myslím si, že ta voda je něco, co je z mého pohledu to urgentní. Ostatní je to otázka především ministerstva zemědělství a jeho specialistů.
0: Jak často se vlastně mění ten okruh věcí, které jsou ve hmotných rezervách?
21: Tak my vytváříme plán pořizování státních hmotných rezerv vždycky na 2 roky. Teď máme aktuální plán na rok 26-27. Do přibližně konce letošního roku očekáváme požadavky na úpravy, doplnění, změny od jednotlivých ministerstev, od jednotlivých ústředních správních úřadů a někdy v polovině příštího roku budeme vládě navrhovat plán na další období, to znamená roky 28-29. To je v souvislosti vždycky s upgradem krizových plánů. Čili každé 2 roky je šance, že to takhle řeknu, na modernizaci nebo úpravu doplnění státních hmotných rezerv. To ale neznamená, že se nedají dělat mimořádnosti, ale to už je opravdu mimořádnost. Ten plán nám musí schvalovat vláda, takže proto to má ten pravidelný cyklus. Je to dostatečné v těch 2letých cyklech.
0: V souvislosti s rezervami se asi nejvíc mluví o ropě a ropných produktech, ty byste měli mít na 90 dní, ale na konci března vláda rozhodla, že půjčíte tuzemským rafinériím 100 000 tun ropy z nouzových zásob. Už je rafinérie vrátili nebo vracejí?
21: Do konce srpna nám je Orlen vrátí, začali již vracet. Takže já věřím tomu, že do konce srpna bude splněno. Samozřejmě může se cokoliv stát, ten ropný biznis se ukazuje, je velmi flexibilní, bohužel, a ze dne na den se mohou odehrávat všechny možné změny, však jsme toho v posledních několika měsících zvykem, takže nikdy neříkej nikdy, ale plán je do konce srpna.
0: Potom tady budou opět zásoby na 90 dní?
21: My v tuhle chvíli po doplnění, to znamená, až nám Orlen vrátí ty zásoby, tak bohužel nebudeme mít 90 dnů, budeme zhruba na 85 dnech. Ten důvod je ten, že přece jenom roste ekonomika, jak roste ekonomika, tak se každý rok dělají přepočty a ten přepočet tuhle chvíli je zhruba 85,5 dne. Ale musím k tomu dopovědět,

0: aktuálně plynu do hmotných zásob svých.
1: Pardon, že do toho skáču, kolik to je? To je kolik procent spotřeby Česka?
0: Ono se to takhle, nedá říct, protože ta spotřeba je
1: samozřejmě
0: proměnlivá.
1: Samozřejmě v letě
0: a jinak v zimě. Ale když vezmu takovéto zimní období, tak ta debata je kolem 10-14 dnů, že by byla ta naše zásoba. A i to se velmi těžce jakoby počítá, protože samozřejmě je to otázka priorit. Nicméně základ je, že se našla odvaha předchozí vlády k tomu, abychom plyn pořídili, takže přece jenom ta připravenost na potenciální krizové stavy je lepší. Samozřejmě pokud by se našly finanční prostředky, tak bychom klidně mohli další plyn dokoupit, ale víte, státní hmotné rezervy, to je problematika finančně poměrně náročná a samozřejmě v současné době, kdy se hledají spíše úspory, tak každá debata s námi, ať už se bavíme o těch ropných produktech, nebo i o tom plynu, tak to je záležitost jako miliard. Jenom pro zajímavost, pro vás, možná pro posluchače, pokud bychom v tuhle chvíli měli doplnit ty zásoby ropy a ropných produktů na těch 90 dnů, tak při dnešních aktuálních cenách, které jsou samozřejmě vysoké, tak by to bylo přes 3 miliardy korun. Čili my nejsme v tomhle směru žádní drobečci.
1: Pro srovnání, jaký je rozpočet, za kolik nakupujete každý rok?
0: Tak náš rozpočet na příští rok v tuhle chvíli, ten mám v hlavě, bude 5,5 miliardy. Co se týká toho rozpočtu, tak já ho dám zase do souvislosti s požadavky toho plánu. Tak když jsme vládě předkládali plán na ty dva roky, 26-27, tak jednotlivé rezorty požadují pořídit věci do státních hmotných rezerv v pořizovací ceně, v odhadované pořizovací ceně někde kolem 9 miliard korun. Takže je evidentní...
1: Za rok?
0: Ne, za ty dva roky, v tom dvouletém období. Ale zase to vemte tak, že když máme rozpočet 5,5 miliardy, tak nám na ty nákupy zbývá relativně malý prostor, protože jenom náklad na ochraňování ropy a ropných produktů a toho plynu a těch dalších položek, které máme, tak to je přes 3 miliardy korun.
1: To znamená, že nemůžete a nenakupujete všechno, co byste měli nakupovat podle toho plánu?
0: Tak je to otázka samozřejmě finančních prostředků. Nechci být hodně detailní, vyjednávání kolem rozpočtu samozřejmě probíhají, ale abychom ten plán mohli naplnit v těch letech 26-27, tak bychom potřebovali ještě několik miliard dosypat nejenom v letošním roce, ale v příštím roce. Na druhou stranu, víte, ono je to s náma složitý, protože my veškeré věci pořizujeme veřejnými zakázkami a ten, kdo má zkušenosti s veřejnými zakázkami, tak ví, že je ten zákon poměrně komplikovaný a nám se v tuhle chvíli poměrně výrazně prodlužujou dodací doby. My kupujeme specializovanou techniku, takže pokud chcete specializovanou techniku, nemáte ji u výrobce hned, takže samozřejmě není vůbec žádná mimořádnost, pokud doba dodání něčeho, co požadujeme, je 15, 18 i 24 měsíců. Takže ono my musíme dlouhodobě plánovat, potom je zcela běžné, že firmy mezi sebou soupeří i tak, že se dávají různá podání k Úřadu pro hospodářskou soutěž, dělají se různé námitková řízení, takže udělat zakázku není záležitost několika měsíců, takže my opravdu pořizujeme hodně speciálních věcí, takže s řadou zakázek máme také problémy.
1: Předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Detailní soupis, co je ve státních hmotných rezervách, předpokládám, je tajný, ale všichni víme, že tam jsou třeba potraviny. Na jak dlouho by ty potraviny stačily v případě krize?
0: Máte pravdu, my v tuhle chvíli, teď jedna taková informace. Ona ta mezinárodní situace se v posledních několika letech výrazně zhoršila, takže my jsme stále více obezřetnější se sdělováním informací a tady poprosím, aby to všichni chápali, protože není dobré vyzrazovat detaily. To znamená nejenom, kde máme ty věci uloženy, ale také koho, kolik toho máme.
1: Takže je tajné, na jak dlouho by to vydrželo?
0: Co se týká potravin, tak já prozradím, už jsem to říkal, že my od vlády máme úkol mít

0: základní potraviny disponibilitu na 15 dnů a tenhle požadavek dlouhodobě neplníme. Ono je to také otázka finančních prostředků. My bychom co rok to měli tu připravenost zvýšit o den. Bohužel ani to se nám jakoby nedaří.
1: Na kolika tedy jste,
0: takže
1: když
0: my jsme
1: máte být na 15?
0: Někde zhruba na 1,5 dny.
1: Takže na desetině ale toho, víte, co byste měli být?
0: Ano, ono je to přesto nějakých 15 milionů denních dávek, ono to není tak málo, ale tady je potřeba říct, že my máme hodně komodit od obilí přes máslo, maso, masné výrobky a ta situace je proměnlivá. Já snad neprozradím nic mimořádného, že z hlediska obilí, protože vidíme teď i jakoby úrodu, nebo respektive zemědělci si stěžují, že ta úroda není taková, tak já můžu ubezpečit, že z hlediska obilí a obilovin jsme na tom velmi dobře, tam máme několik desítek dnů.
1: V zásobách byste měli mít také léky. Vy jste nedávno v rozhovoru pro Seznam zprávy říkal, že ten okruh léků, které máte vy, je výrazně menší, než mají třeba Poláci. Budete tedy dobrou radou, obrátíte se na ministerstvo zdravotnictví, aby v těch dalších letech chtělo víc léků?
0: Víte, pane redaktore, zdravotnictví je mimořádně zajímavá oblast, která se v okolních nebo ve státech, se kterými my v hmotných rezervách debatujeme a oni nám neřeknou přesně, protože většinou i oni mají utajené sestavy a ani nám neřeknou detail, ale je zjevné, že z hlediska zdravotnictví a zdravotních prostředků, ale i různých technických věcí pro zdravotnictví jsou okolní státy minimálně Polsko výrazně lépe připraveny než my. Co se týká léků, tak já nemám co ministerstvo zdravotnictví doporučovat, protože v tomhle směru se zdravotnictvím úzce spolupracujeme a máme od zdravotnictví v tuhle chvíli soupis požadavků na léky, které bychom měli v rezervačním systému pořídit. Problém je, že jsme byli úspěšní v jedné soutěži, v dalších soutěžích, které jsme vypisovali, jsme úspěšní nebyli. Důvod je zřejmě ten, že kapacita toho českého trhu na obměnu těch speciálních antibiotik, které máme nakoupit, je malý, takže my to řešíme s ministerstvem zdravotnictví. A další požadavek od pana ministra jsem shodou náhod dostal minulý týden, čili pro pana ministra a současné vedení ministerstva je otázka kolem speciálních léků a léčiv. Myslím, prioritou budeme s ministerstvem zdravotnictví debatovat i o dalších jakoby položkách a možná s ministerstvem zdravotnictví uděláme i nějaký společný seminář s kolegy, dejme tomu z Polska, abychom okoukali ten jejich systém. Víte, v Polsku je třeba odbor, který se na jejich hmotných rezervách zabývá léky a ten má 16 lidí. A my u nás na správě hmotných rezerv vlastně žádného specialistu na léky pořádně nemáme. Takže ono to souvisí i s tou personální vybaveností naší, s tím, že chcete-li mít profesionální státní hmotné rezervy, tak prostě musíte mít, ať se mi to líbí nebo nelíbí, profesionálního státního úředníka, potřebujete mít dobré zboží znalce a problém je problém je většinou také takto kvalifikované lidi zaplatit. Já vím, že řada našich spoluobčanů to nerada slyší, protože mají pocit, že státní úředníci jsou dobře placeni, ale já vás teda ubezpečím, že státní hmotné rezervy tak dobře placeni nejsou. My jsme z hlediska institucí státních, myslím, na 10. místě od spodu z hlediska průměrného platu a my bychom potřebovali u těch specialistů mít výrazně větší platy, prostě proto, že jsou to lidé, kteří musí připravit kvalitní výběrové řízení, musí zajistit krizovou připravenost, musí v krizi fungovat a bohužel takoví lidé se vám nerodí, takové lidi si musíte vychovat, musíte je na správě hmotných rezerv stabilizovat a bohužel ti lidé jsou profesionálové a potřebují být také adekvátně placeni.
1: V poslední minutě našeho rozhovoru bych se ještě vrátil k elektrocentrálám, o kterých jste mluvil v úvodu. Kolik jich máte a dokázalo by to zajistit nějaký základní provoz státu v případě blackoutu?
0: Tak to je velmi komplikovaná otázka, abychom zajistili našimi elektrocentrálami máme provoz státu, to si netroufám říct, ale opět jich máme několik stovek. Co se týká povodní, když se podívám na rok 2024, tak jsme jich měli v permanenci více než 100 a ten provoz tam, kde bylo potřeba, jsme zajistili. V tuhle chvíli elektrocentrály a energocentra, taková, jak tomu říkáme, jsou naší prioritou, máme vypsáno několik výběrových řízení. Právě v téhle oblasti výrazně posilujeme. Souvisí to i s kritickou infrastrukturou.
1: To znamená, že budete posilovat elektrocentrály.
0: To znamená, že budeme kupovat další výkonná elektro, nebo další výkonné elektrocentrály. Tohle je oblast, která je v tuhle chvíli určitě prioritou.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Já děkuju, nějak nám ten rozhovor velmi rychle utekl. Klidně se k tomu pojďme vrátit někdy příště, protože těch témat, které by mohly diváky a posluchače vlastně zajímat, je určitě hodně.
1: Tak děkuju jako za pozvání. Příslib, že Pavel Švagr bude brzy hostem. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a teď hodiny ukazují 4 minuty po půl jedné. Martin Matějka a krátké zprávy.
4: Tento týden bude teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes a zítra teploměr ukáže kolem 30, od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Finanční technologická společnost Revolut získala francouzskou bankovní licenci. V příštím roce plánuje v Paříži otevřít nové ústředí pro západní Evropu. Firma se už dřív zavázala investovat v regionu přes 1 miliardu eur a vypsala přes 600 nových pracovních pozic. Žádost o licenci museli posoudit Evropská centrální banka a francouzský regulátor. Na Strakonicku od víkendu platí zákaz odběru povrchové vody z řek Otavy, Voliňky, Peklova a Novosedelského potoka i jejich přítoků. Lidé nesmí vodu používat třeba k zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Důvodem je výrazné hydrologické sucho a mimořádně nízké průtoky, informuje o tom město Volině na svých webových stránkách. Na většině území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Krizový stav úřady vyhlásili téměř v 70 departmánech. Během něj se voda smí používat jen pro přednostní účely, jako jsou zdravotnictví, civilní bezpečnost nebo hygiena. Nedostatek vody ve Francii způsobily opakující se vlny vedera, dlouhotrvající sucho. Na jihovýchodě země teploty podle meteorologů opět dosáhnou až 40 stupňů Celsia. Na středu francouzská vláda svolala krizový štáb.
2: Sport.
4: Pokud fotbalista Jablonce ve čtvrtek postoupí ze třetího předkola konferenční ligy přes RFS Riga, nechají si odložit nedělní zápas čtvrtého kola šance ligy na hřišti pražských Bohemians, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Utkání by se odehrálo 2. září. Ve stejném termínu nastoupí k odloženému duelu taky další pohárový zástupce Hradec Králové, a to na hřišti Zbrojovky Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Opět uzavřená D1 u Přerova a také tunely v Praze. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy do Brna opět uzavřená za Přerovem. Kolem místa nehody na 272. kilometru policisté vypustili kolonu a opět platí uzávěra. Řízený odklon je vedený exitem 272 na Horní Moštěnice a jede se po souběžné silnici 55. Na D1 se vrátíte v Hulíně a zdržení je zanedbatelné. Připomínáme taky u závěru Brusnického a Davidského tunelu v Praze. Nedají se projet v obou směrech kvůli servisu technologií. Bubenecký tunel je ale v provozu a u Letenské pláně vyjeďte na povrch a pokračujte po ulici Milady Horákové. A na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem čekejte omezení u Hradce nad Svitavou. Za odbočkou na Sklené je nově provoz kyvadlový kvůli práci na mostech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je teď polojasná až skoro jasná. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojedinělé objevit přehánky. Ochlazuje se na 17 až 13 stupňů. Ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cerdou.
3: Přeji příjemnou a poklidnou úterní noc s datem 11. srpna. Právě začíná noční radiožurnál, a to necelých 8 minut po půl jedné. A dnes začneme sportem. Golfistka Sára Kousková má nově ve svém batohu na nejlepších evropských turnajích špagety a tatarák. Ale není to tak, že by jimi elitní hráčka během hry doplňovala energii. Sama to v nočním radiožurnálu vysvětlí za malou chvíli.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Edwin Collins a A Girl Like You, to byla píseň, kterou jste právě slyšeli v nočním radiožurnálu, a teď jdeme na golf. Špagety, tatarák anebo obyčejný chleba se šunkou. To je pro někoho chutná večeře, pro golfistku Sáru Kouskovou motivace, jak předvést co nejlepší odpal. Možná i tenhle detail je pomohl k velkým úspěchům v posledních týdnech, z nichž tím hlavním je 12. místo na nejstarším majoru sezóny British Open.
1: Pro nás je to taková tradice i to, jak si sportovci různě vyšperkovávají, já nevím, třeba pádla, lodě a rakety a nevím co všechno. Tak právě na těch našich nejkratších holích, co jsou wedge, tak tam máme takový malý prostor pro to, aby se tam udělal takzvaný stamping, což jsou v podstatě kovový razítka, který se vyrazí do té hole. Takže pro letošek my jsme tam zvolili prostě moje oblíbené jídla, no. Takže jsou tam špagety s paloučkem, je tam tatarák, je tam sushi, chleba se šunkou, je tam kimči.
2: Usmívá se Sára Kousková, která se po úspěšných týdnech vrátila do Česka. Na začátku srpna zahrála 12. místo na British Open a to je suverénně nejlepší český ženský výsledek na turnaji elitní kategorie Major a z něj může Kousková v současnosti těžit i dál.
1: To bude to mít možnost se kvalifikovat na Major i příští rok, což pro mě v tuhle tu chvíli bude znamenat umístit se v top 7 Order of Merit na konci roku. Vzhledem k tomu, že jsme myslím teďka někde okolo 33. pozice, tak ještě pár kručků tam je, takže nejlepší by bylo vyhrát nějaký turnaj.
2: Vypráví Kousková krátce po dalším úspěšném turnaji na okruhu Ladies European Tour, kde byla o víkendu 16. Stejně jako před týdnem na severozápadě Anglie při British Open předvedla Češka i tentokrát v Londýně v podstatě perfektní výkon během posledního hracího dne a tak se zamýšlí nad tím, v čem jsou podle ní neděle jednodušší.
1: Vůbec nevím. Asi i to, že každým tím dnem jsme jako to hřiště poznávali víc a víc a že opravdu se nám povedlo opravdu předvést to nejlepší. Je to příjemný mít samozřejmě ten poslední den dobrý a ten turnaj uzavřít takovou jako pozitivní tečkou, třešínkou.
2: Povedené týdny chce Kousková ještě povýšit, nejen ale v této sezóně.
1: Budu hrát za 2 týdny v Irsku, následuje turnaj ve Španělsku a v Itálii, čím uzavřeme tu evropskou část sezóny a ten závěr je pak v Asii. Samozřejmě nejdůležitější bude ten rok těsně před olympiádou nebo hlavně druhá půlka příštího roku a potom těsně před.
2: Říká golfistka Sára Kousková po úspěšných týdnech, které potvrdily její ambice dostat se na olympijské hry a případně taky na nejprestižnější golfový okruh LPGA nastálo. Adama Weidenthaler, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Herečka Eliška Balcerová brilantně zvládá role komické, tragické i tragikomické. Ale co ty animované? Jaké je tajemství křišťálové planety? Nový animovaný film vstupuje tento týden do kin. V anglické verzi mu hlas propůjčili Jeremy Irons nebo Michael York, v češtině pak právě Eliška Balcerová. A ta bude hostem Radiožurnálu. No a možná zavzpomínáme i na hokejistu Přemysla Reska.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
1: Pracovníci kultuře požadují stažení nové státní kulturní politiky. Dokument podle nich vznikl netransparentně. U pobřeží Ománu je ropná skvrna o rozloze přibližně 390 km2. Koulař Staněk byl na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu 9. A dnes bude polojasno až skoro jasno. Teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Kulturní organizace, spolky i odbory vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky na další 4 roky. Dopis poslali na úřad vlády. Ministerstvo kultury žádné změny v dokumentu neplánuje.
3: Ministr kultury Otto Klempýr za Motoristy nový plán minulý týden hájil s tím, že dokument důsledně vychází z programového prohlášení vlády. Jeho cílem je posilovat kulturní život, rozvíjet ekonomický potenciál kultury a zvyšovat kvalitu života obyvatel Česka. Na otevřený dopis, pod kterým jsou podepsány desítky kulturních subjektů, plánuje reagovat také premiér Andrej Babiš z ANO. Státní kulturní politika je zásadní strategický dokument, který je podkladem pro hospodaření státu v řádu desítek miliard korun. Ovlivňuje život, práci i tvorbu více než 200 tisíc lidí. Pracovníkům v kultuře také vadí, že z dokumentu zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě. Novou státní kulturní politiku zveřejnila Hospodářská komora, která uzavřela připomínkové řízení 4. srpna. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Minulou noc se na letiště Praha nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings do Tel Avivu. Bylo to kvůli závadě na jednom z motorů. Porucha ovlivnila provoz na pražském letišti. 2 letadla musela přistát v Brně. Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Duvková Radiožurnálu řekla, že posádka je na podobné situace školená a Boeing měla pod kontrolou.
4: Během letu na lince z Prahy do Tel Avivu posádka indikovala závadu na jednom z motorů. Z tohoto důvodu se letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Na palubě letadla bylo 189 cestujících a 6 členů posádky.
1: Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo. Únik ropy z tankeru uvízlého u pobřeží Ománu vytvořil skvrnu o rozloze skoro 400 čtverečních kilometrů, oznámila to ománská vláda. Surovina uniká z cisternové lodi převážející ruskou ropu. Úřady plavidlo považují za součást ruské stínové flotily, které podléhá sankcím Evropské unie a jejich spojenců. Tanker už více než měsíc setrvává na mělčině u jižního pobřeží Ománu. Zemědělci v Česku dokončují žně, zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos skončí výrazně dřív než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. V případě řepky olejky pak statistici očekávají nejnižší úrodu od roku 2005. Kromě vysokých teplot letos se sklizně negativně ovlivnily i jarní mrazy. Žně už končí třeba ve Zlínském, Olomouckém nebo Jihomoravském kraji.
2: Sport.
1: Zklamáním skončilo pro koulaře Tomáše Staňka finále na mistrovství Evropy v atletice. V Birminghamu byl 9., když ve finále předvedl výkon 19 metrů a 68 cm. Skoro o metr tak zaostal za svým nejdelším pokusem z kvalifikace.
5: Blbý, že jsem si to vyžral, protože určitě jsem měl jako na lepší umístění, ale po 7 měsících, co jsem neházel, tak prostě ten návrat letos obecně v těch závodech, ty pokusy jako byly každé jiné, trvalo mi, než se chytnu, nebyla tam taková ta pružnost, rychlost, že bych se opřel do těch hodů, tady to taky bylo vidět, ten poslední mi úplně utek, to prostě jsem nebyl já, no.
1: Vyhrál italský favorit Leonardo Fabre výkonem 22 metrů a 31 cm. Mezi ženami uspěla Nizozemka Jessica Schilderová. Do dnešního večerního finále atletického evropského šampionátu se probojovali 2 Češi, dálkař Mandelschmidt a kladivář Myslivčuk.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D1 u Přerova a také tunely v Praze. Dálnice D1 zůstává uzavřená ve směru z Ostravy do Brna. Za sjezdem na Přerov na kilometru 272 hasiči odklízí následky nehody. Řízený odklon je vedený exitem 272 na Horní Moštěnice a jede se po souběžné silnici 55. Na D1 se vrátíte v Hulíně a objížďka je průjezdná bez problémů. V Praze jsou obosměrně neprůjezdné Brusnický a Davidský tunel. Z důvodu údržby a servisu technologií platí kompletní uzávěra po celou noc. Dá se jet Bubenečským tunelem a u Letenské pláně najet na ulici Milady Horákové. A na Pražském okruhu ve směru k D1 čekejte omezení za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru opravují vozovku a svodidla a provoz je stažený do jednoho pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná až skoro jasná, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle objevit přehánky. Ochlazuje se na 17 až 13 stupňů, ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Ladíte noční radiožurnál s datem 11. srpna, máme 6 minut po 1 hodině a týmové praxe pomohly v České republice najít lékaře pro 44 tisíc klientů největší tuzemské zdravotní pojišťovny VZP. Jak tento způsob lékařské péče vlastně funguje, vysvětlíme za okamžik.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Divoký byl v nočním radiožurnálu. Už 241 ordinací všeobecných praktických lékařů i pediatrů po celé republice funguje v režimu týmové praxe. Vyplývá to z aktuálních údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. V praxi to znamená, že jedno pracoviště sdílí minimálně dva lékaři. Týmová ordinace musí rozšířit ordinační hodiny, mít otevřeno všechny pracovní dny a přibrat nové pacienty. Pokud tyto podmínky splní, má nárok na výhodnější úhradu od pojišťoven a bonifikaci až 200 000 korun měsíčně.
1: Otevři mě pusinku, řekni a.
2: Dětská lékařka Ilona Hileová vyšetřuje malou pacientku.
3: Honzičku, já si teďka neposlechnu srdíčko.
2: Stejná ordinace, jen jiná lékařka, Tereza Velikovská.
3: A teďka tě poprosím, jestli budeš pořádně dýchat pusinkou.
2: Tak vypadá provoz týmové praxe v Bystřici pod Hostýnem.
4: Mně se jednoznačně ulevilo, protože jako pokud už ten lékař je v nějakém důchodovém věku, tak dříve nebo později musí přemýšlet nad tím, jak zajistit jakoby pokračování té ordinace, protože jsou to jeho pacienti.
2: Popisuje Ilona Hileová, proč se rozhodla právě pro týmovou praxi. Mladé kolegyni předala plný úvazek a sama pracuje na zkrácený. To vyhovuje i Tereze Velikovské.
5: Pro mne je týmová praxe benefitem hlavně možnost flexibility, protože mám malé děti, pro mě to znamená možnost se s paní doktorkou střídat během ordinační doby. Stejně tak to pro mne znamená i taková ta možnost generační výměny, kdy já od paní doktorky můžu stále čerpat její zkušenosti.
4: Pro pacienty si myslím, že je to také dobrá zpráva, protože pak jsou kratší čekací doby, ta vyšetření nebo preventivní prohlídky, očkování, všechno může probíhat v kratší době.
2: Týmové praxe podporuje bonifikací až 200 000 korun měsíčně i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podle mluvčí VZP Viktorie Plívové je to cesta, jak zajistit dostupnou péči v lokalitách, kde lékaři chybí nebo stárnou.
6: Týmové praxe jsou dnes už zastoupeny ve všech regionech České republiky a všude se také jejich počty postupně navyšují. Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5200 dětí a mladistvých.
4: My jsme přibrali zhruba asi 100 nových pacientů.
2: Dodala lékařka Ilona Hileová z ordinace pro děti a dorost v Bystřici pod Hostýnem. Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: S vámi je noční radiožurnál a v den svých narozenin včera zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Páralovo dílo je také skrz na skrz prošpikované sexualitou, která místy hraničí až s pornografií. Vladimíra Párala si teď můžeme připomenout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal. Začneme ovšem ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding?
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku, ve soukromé Vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
5: Co je pro vás vrcholem bídy?
6: Když nemůžu psát.
5: A váš ideál pozemského štěstí?
6: Moci psát.
5: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
6: Kulturním ataše v Římě.
5: Hlavní rys vašeho charakteru?
6: Tuhost.
5: Co pokládáte za svou největší chybu?
6: Netrpělivost.
5: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
6: Zrušení literatury.
3: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
4: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil to známé posekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Na začátku srpna se do něj zapojilo přes 1000 respondentů. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo školství je ale proti, podle něj změna teď není v plánu. Piloti letadla skandinávské společnosti SAS minulý týden ohlásili, že se u jejich stroje nad Prahou objevil neznámý dron. Letadlo se chystalo přistát na ruzyňském letišti.

0: Brno chce do svého majetku získat a později otevřít další unikátní vilu. Rodinný dům zesnulé architektky Růženy Žertové. Ta se proslavila návrhy obchodních domů, třeba priorů v Košicích a Pardubicích. Svůj vlastní dům si postavila v Brně Žabovřeskách. Magistrát ho teď chce koupit za necelých 28 milionů korun. A to od lékaře, který nemovitost podle deníku Referendum před lety za nejasných okolností pořídil 6x levněji.
1: Je to vlastně stavba, která vznikla na přelomu 70. a 80. let.
2: Zdůrazňuje historička architektury Šárka Svobodová, která se dílem i životem Růženy Žertové zabývá.
1: Ona ho postavila vlastně sama se dvěma zedníky.
2: Žertová zemřela v roce 2019. Dům odkázala jednomu ze zmíněných zedníků. O rok později ho od něj koupil lékař Pavel Fadrus, na což v roce 2024 upozornila redaktorka deníku Referendum Gabi Kazalová.
3: On se s ní seznámil v posledních měsících jeho života, kdy vlastně v nemocnici byla diagnostikovaná rakovina. Nikdo v podstatě nevěděl, proč měl o tu Růženu Žertovou takový zájem.
2: Fadrus dům koupil za 4,5 milionu korun. Český rozhlas ho požádal o to, zda by dokázal tehdejší okolnosti vysvětlit. V e-mailu nakonec napsal toto.
4: Mám za to, že téma je již vyčerpáno. Dům jsem městu nabídl proto, že jsem si vědom významu paní architektky Žertové.
2: Podle primátorky Markéty Vaňkové z ODS je cena skoro 28 milionů korun podle znaleckého posudku v pořádku. Fadrus byl přitom dřív obchodním partnerem primátorčina náměstka a šéfa brněnské ODS Roberta Kerndla. Roli to podle Vaňkové při nákupu nehraje. Nepožadovala ani vysvětlení, za jakých okolností Fadrus k domu přišel.
5: Jakékoliv další okolnosti toho původního nabytí jsou samozřejmě jako důležité, ale nejsou z mého pohledu významné pro to rozhodnutí, jestli město by mělo být vlastníkem té vily.
2: Historička architektury Šárka Svobodová je sice ráda, že dům Brno možná zachová a otevře, za adekvátní považuje i kupní cenu. Nerozumí ale motivaci Pavla Fadruse.
1: Proč neprodá dům městu za symbolickou částku? On sám dům za symbolickou částku získal.
2: Jestli dům s autorským vnitřním vybavením Brno koupí, o tom rozhodnou v září zastupitelé. Tomáš Kremr, Radiožurnál.

0: Alex Warren s písní Ordinary zazněl v nočním radiožurnálu. Nová okna se speciálními foliemi a lepší izolace budov. To jsou jen některé úpravy na snížení teploty, které teď dělají technici v domově seniorů v Sedlčanech. My se tam vydáme za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Česko čeká další horký den. Vyšší teploty hůře snáší nemocní a také starší lidé. Snížit teplotu v pokojích mají například v domově seniorů v Sedlčanech rozsáhlé stavební úpravy. Technici upravují izolaci budov a střech, mění také okna. Na nových bude speciální folie proti slunečnímu záření.
1: Jsem v domově seniorů v Sedlčanech, kde právě bude začínat hlášení. Paní ředitelka Jaroslava Kocíková prý takhle pravidelně v teplých dnech vyzývá obyvatele domova, aby pili a měli klidový režim.
2: Milí klienti, pijte, i když nemáte žízeň, tělo vodu potřebuje o to více.
1: Paní Irena si teď vyslechla hlášení. Jak snášíte ty teplé dny?
3: Nesnáším. Strašně se mi špatně dýchá, ale my to řešíme tak, že si stahujeme žaluzie.
1: A nějak se ještě ochlazujete?
3: Máme tam větráček.
1: By se obrátila ještě tady na paní ředitelku. Někoho napadne, jestli by nebylo vhodné třeba pořídit klimatizace?
4: Nás to napadlo také, ale po zkušenosti ostatních domovů jsem zjistila, že hodně lidí právě je potom nemocných, má angíny.
1: Takže byste přistoupili sice asi k dražšímu a výraznějšímu komplexnímu řešení. Výměna oken.
4: Potom jsou to sluneční clony. Budeme dělat izolaci. Pak budeme izolovat i střechy. A samozřejmě i větráčky jsou pro nás nejlepším řešením.
1: S jednatelem společnosti, která rozsáhlou rekonstrukci domova dělá, Martinem Heislerem, jsme teď vyšli ven.
5: Všechno je to koncipované tak, aby vlastně co nejmenší přísun tepla byl v letních měsících a co nejmenší ztráta v zimních měsících.
1: Je nějaký odhad, nějaký propočet tyhle nové stavební úpravy, o kolik by mohly v létě snížit v těch budovách teplotu?
5: Ze zkušenosti z jiných staveb máme vypozorováno, že ta teplota se sníží zhruba o 4 až 5 stupňů.
1: Náklady na rekonstrukci přesáhnou podle vedení domova 176 milionů korun. Ze Sedlčan, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Zpravodajský servis přináší Martin Matějka.
3: Zemětřesení v Kolumbii má už 111 potvrzených obětí. Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu, ukázal to průzkum pro Radiožurnál. Fotbalový útočník Kuchta míří na hostování ze Sparty do polské Legie Varšava. A dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Počet potvrzených obětí silného zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 111, informuje o tom španělský deník El País s odvoláním na kolumbijské úřady. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po 7:30 ráno, vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. Zemětřesení bylo cítit po celé zemi, stejně jako v sousední Venezuele, Ekvádoru a Panamě. Kolumbijská geologická služba zaznamenala další 2 dotřesy o síle 2,8 a 4,8 stupně. Úřad potvrdil, že hlavní zemětřesení bylo nejsilnějším za poslední desetiletí. Se zrušením 9. tříd nesouhlasí 62% lidí v Česku, ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál, ve kterém začátkem srpna odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich by spíš změnila obsah výuky.
4: Zrušení 9. třídy navrhl v polovině července předseda SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale proti a po diskuzi s premiérem řekl, že změna není na pořadu dne. Se zrušením 9. třídy nesouhlasí ani přes 60% respondentů průzkumu, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení se nejvíce vymezují mladí lidé, naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
4: 3 z 5 dotázaných taky míní, že na zrušení 9. třídy není české školství připravené. Přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Finanční technologická společnost Revolut získala francouzskou bankovní licenci. V příštím roce plánuje v Paříži otevřít nové ústředí pro západní Evropu. Firma se už dřív zavázala investovat v regionu přes 1 miliardu eur a vypsala přes 600 nových pracovních pozic. Žádost o licenci museli posoudit Evropská centrální banka a francouzský regulátor. Revolut nemá žádné kamenné pobočky a jeho služby využívá přes 70 milionů klientů po celém světě. U okresního soudu v Děčíně pokračovalo hlavní líčení v případu pádu dětí z vyhlídky v Markvarticích v létě 2023. Do nemocnice tehdy záchranáři převezli 8 dětí. Obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti a způsobení těžké újmy na zdraví čelí 6 lidí a 1 firma. Soud se snaží zjistit, kdo zodpovídal za údržbu a pád vyhlídkové plošiny. Postavit ji nechal zájmový spolek Triangle. Její technický stav byl nevyhovující, řekl u soudu soudní znalec Jaroslav Marek.
6: Ty vady byly zjevný, protože tam celý kmen je popraskaný. Muselo se předpokládat, že když je kmen popraskaný povrchově, že není celistvý ani uvnitř. Ta údržba pravděpodobně prováděna nebyla, protože kdyby byla prováděna, tak by nebyla ve stavu, ve kterém byla zjištěna při pádu. Tato konstrukce mohla kdykoliv spadnout.
3: Hlavní líčení bude u děčínského okresního soudu pokračovat za měsíc.
1: Sport.
3: Fotbalisté pražské Sparty se chystají v Lyonu na odvetu 3. předkola Ligy mistrů. Na hřišti tamního Olympiku budou večer hájit domácí výhru 2-1. Zápas začne v 21 hodin. V přímém přenosu ho nabídne Radiožurnál Sport. Ze Sparty odešel útočník Jan Kuchta. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kluby o tom informovali na svých webech.
7: Pro 29-letého útočníka to bude 3. zahraniční angažmá v kariéře. V minulosti působil v ruském Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu. Jan Kuchta vybojoval se Spartou za dobu svého angažmá 2 mistrovské tituly a 1 domácí pohár. V uplynulé sezóně šance ligy dal 12 branek, na dalších 6 přihrál. Kristián Čveda, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřená D1 u Přerova a neprůjezdné tunely v Praze. Dálnice D1 zůstává uzavřená ve směru z Ostravy na Brno. Zase